0: což ti ne, ale ti, co nás vlastně nikdy ani nebudou poslouchat, by si měli uvědomit, že pokud jsou vlastníky nemovitosti a ty nemovitosti jsou umístěné na území kolektivního západu, na území Evropské unie, měli by být všichni z nich takzvaní chcimírové. Všichni z nich by měli být chcimíři. Nikdo z nich by neměl být pro válku, pro podporu války na Ukrajině. Nikdo by z nich neměl mít postoje pro pokračování války. Všichni by měli být pro ukončení války. A ono to tak není. Z těch průzkumů to tak vyplývá. Většina lidí je pro Ukrajinu nebo je pro nějaké pokračování někde něčeho. A hodně z těch lidí mají nemovitosti. Oni si neuvědomují, že v podstatě se vedou nebo jsou nastoupeni na cestu ke zničení svých vlastních sociálních jistot. Nejlépe tohleto popisoval Jung, Carl Jung, psycholog, který měl o tom povídání takový článek, referát. Mluvil o tom, že lidé si často něco přejí a neuvědomují si, že když se jim to splní, že jim to způsobí obrovské škody. Dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. To je právě citát, který pochází od Karla Junga. Určitě jste ho někde slyšeli. A přesně tohleto platí na ty lidi, kteří v podstatě jako jsou pro válku, jsou pro Ukrajinu, ale byli by první, kteří by v podstatě v případě jakéhokoliv konfliktu byli takzvaně na úbytě, protože ve chvíli, kdy jim ruský geráň rozmlátí jejich nemovitost, a já upozorňuji, že možná o tom víte, to sledujete, nesledujete ty nové ruské drony, vylepšené šahídy, tedy nová verze Geráni 2, tak jsou vybaveny obrovskou mohutnou hlavicí, 250-kilogramovou hlavicí dělostřeleckou, která vám roztrhá barák. Jedna jediná hlavice. Stačí, že vletí dovnitř objektu, kde tlaková vlna roztrhá stěny. Jeden jediný šahid, jeden jediný geráň dokáže vyhodit do povětří rodinný domek běžného evropského typu. To znamená, ty, které se staví dneska, ty domky, určitě všichni znáte, jak se dneska staví domy, typický Itong, že jo, Itongové stavby. Na Ukrajině se podívejte, jak vypadají Itongové stavby. Jeden jediný šahid rozmetá Itongovou stavbu na kusy, sbíráte je v okruhu půl kilometru. Nebo mohli by, nezbíráte, jsou rozmlácený, že jo, ty cihly, ale, nebo ty tvárnice, že jo. Zkrátka, na to nejsou dnešní domy vůbec stavěné na moderní válku. A mnoho lidí de facto dneska, když podporuje válečné procesy, tak vlastně přesně popisují ten stav, který popisoval Carl Jung. To znamená, lidé si něco přejí a nevědí, že to, co si přejí, je k jejich úbytu. Nebo úbytě, to znamená, že jim to bude škodit. Dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Zkrátka, tohle to vidíme u velké části populace, u mnoha lidí, a neuvědomují si, že v podstatě takovéto přání války je samozničující proces. Doslova, samolikvidační, samozničující. A proto i v tom Rumunsku, v tom městě Galaty, tam prostě propukly ty protesty a máte tam to video v tom článku, že jo, a oni tam vyzývají prezidenta, aby odstoupil, že prostě je to jeho vina, je to jeho chyba, že nechává, že dělá z Rumunska střelnici, že se snaží prostě o zatažení Rumunska do války, že schválně nechává, aby prostě drony narážely do paneláku a tak dále. To, co proběhlo v Rumunsku v roce 2024, 24 na konci a počátkem 2025, jak tam zrušili výsledek prvního kola voleb, jak odstavili Kalina Georgeska. Já jsem o tom měl několik článků, víte, že jsme to tady řešili tady v našich pořadech. To byla tragédie, to byla rumunská národní tragédie. Bylo dovoleno, bylo dopuštěno a je jasné, proč Evropčiky o to usilovali, protože oni skutečně potřebují Rumunsko na jižní frontu. Po rozpoutání války s Ruskem přes Rumunsko půjde takzvaný jižní front. Proto tam budují tu obrovskou v Konstanci, tu obrovskou spojeneckou základnou, že jo? To je naprosto logické. Vidí to všichni. Co je zásadní, je, že oni budou v podstatě doufat, že některý z těch dronů, protože vždycky to se to udělá tak, že ukrajinská rozvědka pomocí rušiče, signálu GPS a GLONASS odkloní nějaké ruské drony, to znamená pomocí falešných signálů, a odkloní několik letících dronů, které letí na Oděsu, tak je odkloní, aby doletěli do Rumunska. Jo, dělají to i Rusové, mimochodem, že odkloní signály, to je standard ve válce. A v nějaké chvíli se jim to opravdu povede a odkloní ruský dron a ten třískne někde v Rumunsku a někde někoho zabije. V tom okamžiku oni budou mít, Evropčiky, euronacisté, budou mít svoje casus belli. V tom okamžiku, v té chvíli. Proto je do značné míry jenom vidět, že v Evropě, až teda s výjimkou toho Maďarska, kde Péter Maďar, přestože kandidoval proti Orbánovi, tak de facto si nechal ten svůj étos, tu svoji retoriku, zrovna dneska oznámil, že na tom jednání s šéfem Severoatlantické aliance, s generálním tajemníkem, s Rutem, hovořil a řekl mu, že Maďarsko se nebude podílet na vyzbrojování Ukrajiny a nebude posílat žádnou munici, žádné zbraně a žádné peníze na válku. Přestože Rute ho přemlouval, jako aby tady to nějaké prostě rumunské zbrojovky tam prostě něco začaly posílat, ale on řekl, ne, nebudeme se na tom podílet. Proto ti Maďaři mají v podstatě štěstí, že oni mají sice opozičního kádra teď za premiéra, ale on se v těch tady těch zásadních věcech, v ostatních se samozřejmě liší od Orbána, ale v těchto těch zásadních věcech se od Orbána prakticky neliší a my ve zbytku Evropy v podstatě tohleto nemůžeme říct o opozičních stranách, opozičních politicích, že? Nemůžeme. Protože když se opoziční strana třeba, že jo, v Česku dostane k moci, tak ona si dá za ministra obrany člověka, který na své první tiskové konferenci řekne, my podporujeme vyzbrojování Ukrajiny a podporu Ukrajiny ve válce proti Rusku. Víte, kam mířím, samozřejmě. Tušíte. To znamená, není vůbec žádná opozice. Není varianta. Není žádný variant. Nic. V podstatě, to samé v podstatě platí jakoby všude. A teď můžeme mít otázku, jestli tady v Německu AFD se, až se dostane k moci, jestli se opravdu zasadí o tu změnu, a nebo se z ní zase stane prostě další, prostě jenom nějaká fiatová alternativa, která zase prostě se odkope a zase se odhalí a zase to bude pro ukrajinské a zase to bude pro válečné a zase to bude takové jakoby jalové, takové nějaké, anebo nějaké to bude, ale to, co bude nějaké, bude pro Brusel více, než to bude pro národní zájmy. To se teprve ukáže, to se uvidí. Ale minimálně tam, kde volby dopadly a tam, kde jako opozice se dostala k moci, tak je jasně vidět, že žádné zásadní změny pro nějaký mír neprobíhají. To znamená, je to postavené do té pozice, kdy máte nějakou tezi a máte někde nějakou antitezi a teze a antiteze, když se spojí a sloučí, vytvoří nějakou syntézu a ta syntéza se neodlišuje od původní řídící teze. Jinými slovy, jedná se o něco, čemu se říká téměř nulová vektorová deviace. To znamená nulová odchylka od původního vektoru. To znamená, politika šla směrem k Evropské unii, přijde k moci opozice a politika jde zase směrem k Evropské unii, jenom s kosmetickými deviačními odchylkami směru kurzu. Jenom opravdu velice lehonce, že byste to ani nepoznali. A to je ta tragédie. To je změna. Není změna. Paradoxně to platí i v tom Maďarsku. Ta deviace, to znamená ta odchylka od toho vektoru politického, od Orbána, sice nějaká nastala, ale zase ne úplně radikální. To znamená, v tom Rumunsku paradoxně je to jako dobrý pro ně, že to není až tak moc, ta odchylka, jako se očekávalo. Ale znovu platí to samé, to znamená, došlo ke změně, je tam opozice, ale znovu nedošlo k žádnému obrovskému, velkému, mohutnému odchýlení. A víte, tohleto je asi ten zásadní kámen úrazu, že všechno to, co je k dispozici takzvaně v nabídce politických stran a v nabídce jednotlivých hnutí, tak ve skutečnosti nepředstavuje vůbec žádnou alternativu, jenom různé variace na společné téma. To znamená pro Evropu, pro Severoatlantickou alianci a pro Izrael. A liší se to třeba v intenzitě podpory Ukrajiny, že třeba to bude více ukrajinské, nebo to bude méně ukrajinské, že nezrušíme muniční iniciativu, jenom se jí nebudeme účastnit, ale ona poběží dál, ostatní země se jí budou účastnit, i když polovina těch zemí, teď jak jsem četl článek z té iniciativy, odešla, bylo tam 18 zemí, 9 jich odešlo, zůstalo jich jenom 9, to byl ten článek z poloviny týdne, takže ono to ukazuje na něco, což je trošku pozitivní. Je to jedna z mála pozitivních zpráv, že 9 zemí opustilo Fialovu muniční iniciativu, zůstalo jich tam jenom 9 z původních 18. Něco to ukazuje a na co to ukazuje? No, ukazuje to na to, že, nebo takto, na co to neukazuje? No, neukazuje to na to, že to je kvůli tomu, že ty země by se změnily a najednou by chtěly mír. Najednou by takzvaně se z nich stali chcimíři. Ne. Je to kvůli tomu, že už nemají z čeho rozdávat. Ty země jsou kaput, ty země jsou cugrund, ty země nemají už z čeho dávat, už z čeho podporovat Ukrajinu, proto se z té iniciativy stáhly. To je ten skutečný pravý důvod. Kdyby mohli, kdyby měli, zůstali by. Takhle si to musíte vysvětlovat. Kdyby mohli a kdyby měli, pokračovali by. To je ta tragédie. Proto já si myslím, že tohleto, co se odehrálo v Rumunsku, je jenom takové varování, v podstatě vztyčený ukazovák, varování toho smyslu, že pokud oni to budou takhle zkoušet, jakože, hele, letí dron, musíme ho nechat, uvidíme, kam narazí, uvidíme. A stíhačky jsou ve vzduchu a stíhačky hlídají. Prosím vás. Kontrolní otázka. Proč byly ty stíhačky ve vzduchu? No, protože oni kontrolovali, jestli ten dron nepoletí na nějaký státní objekt, na ministerstvo vnitra Rumunska, na budovu vlády, jestli nepoletí na prezidentský palác. To by museli ty stíhačky zasáhnout. Okamžitě by se střelili. Chápete? Rozumíte? To je ten princip. Ve chvíli, kdy viděli, že ten dron letí na paneláky v Galaty, tak nechali ten dron dopadnout. To je celý. To jsou bestie. Nemají s obyčejnými lidmi naprosto žádné slitování. Mají stíhačky ve vzduchu, mají ten dron na radarech a nesestřelí ho. Čekají, až narazí do paneláku a tam zraní matku s dítětem. To znamená, pro Rumuny to znamená jedna věc. To není jejich vláda, to je vláda nepřítele. Rumunům vládne okupant. Okupant dosazený z Bruselu, Evropčiky, poté, co na pokyn Evropské unie rumunský ústavní soud zrušil tehdy v prosinci 2024 výsledek prvního kola voleb, kde zvítězil nepohodlný, promírový a protiválce a protiukrajinský kandidát Kalin Georgescu. Nebylo dovoleno, muselo být odstraněno. A podívejte se, uběhly 2 roky nebo rok a půl a už drony nechávají, aby padaly na bytovky, nezasahují a čekají, až někoho zabije. Potřebují mrtvolu. To je celý. Ve chvíli, kdy budou mít mrtvolu, kterou zabije odkloněný ruský dron, v tom okamžiku budou mít svoje casus belli. V tom okamžiku budou mít záminku vyhlásit válečný stav a všichni ti tupelos, kteří byli pro válku, si až později uvědomí, že ve válečném stavu nefungují a neplatí pojistky na pojištění nemovitosti. Neboť tam mají výluku. Teprve až poté si to uvědomí. Možná si to neuvědomí. Možná si to uvědomí až ve chvíli, kdy budou tu pojistku chtít uplatnit a uvědomí si, že tam přijdou a řeknou, ne, ne, ne, my vám to nezaplatíme, ta škoda vznikla v době válečného stavu. Musíte žádat o stát, o pomoc. My vám to nevyplatíme. Poškození nastalo v době válečného stavu. Sorry. To znamená, je to důležité takhle se na to dívat, takhle to zhodnotit, protože nejde jenom zdaleka jenom o nějaký dron, že někam prostě dopadne, ale jde o to, co je zatím. To znamená, co je sledováno tím, že ho nechali proletět, že stíhačky nezasáhly, o co usiluje Evropa. Evropa potřebuje svoje casus belli, potřebuje svoji polívčičku. To je realita.
1: Já ještě navážu na to Rumunsko, takovou mám pro tebe takovou drobnou podotázečku, kratoučkou. My jsme se bavili ještě před vysíláním, já na to právě navážu, rozvedu to, že v podstatě, a my jsme to zmínili v rámci toho pilotního prvního tématu, ohledně toho Rumunska, že je v podstatě jakýsi experiment, laboratoř, který testuje náladu veřejnosti, jakým způsobem bude veřejnost reagovat, když to začne u nich takzvaně pouchat. A to je možná taková lehce pozitivní zpráva v té záplavě všech těch negativních proválečných hecovacích událostí v Evropě, že lidé v podstatě reagují naprosto opačně, protože oni si mysleli, zákulisní hráči, že Rumuni začnou svorně hecovat a nadávat na Rusko, které k ním poslal ten dron, což víme tedy, že to bylo v rámci rušivých radarů z Ukrajiny, kde se povedlo odklonit ten dron na Rumunsko, blízko té Oděsy, že? A v podstatě oni si střelili gól do vlastní brány, protože Rumuni reagují přesně opačně, ale tam ta v podstatě nálada byla, řekněme, specifická, protože už ten kotel tam hrozil výbuchem i předtím v rámci instalace toho nepravého prezidenta, ale oni přilili olej do ohně a v podstatě se střelili do vlastní nohy, protože veřejnost se reaguje úplně opačně, než oni očekávali, že?
0: Já to vysvětlím. Hele, ono nejde v podstatě ani o to, že tam dopadl ten dron, protože to není ten důvod, proč tam vypukly takové ty protesty teď v pátek večer. To ne. Tam jde o to, že generál z generálního štábu, který vystoupil na rumunské televizi svým stupidním vysvětlením de facto odhalil, že oni nechali ten dron, jakožto vojáci, jakožto letectvo, nechali schválně narazit do té bytovky. To je ten důvod. Jo, to znamená, aby získali casus belli pro válku s Ruskem. To znamená, kdyby to bylo lépe zmanažováno ze strany ministerstva obrany, v tom televizním vystoupení by řekli, že třeba, já nevím, dron nebyl na radarech, dron nám unikl, byl pod radarem, my jsme ho neviděli. Kdyby to lépe zmanažovali, tak by možná ty protesty nevypukly, ale...
1: Generál jim to podělal, nedostane si fričku navíc.
0: On jim to podělal, on jim prostě... Chápeš, úplně podělal, protože jako takhle, já se nechci jako někoho dotknout, byly takové různé vtipy prostě o takzvaných lampasácích, že jo, ještě před rokem 89.
1: Jo, to mě teď napadlo prostě tak, no.
0: Takové nekorektní prostě vtipy já nebudu říkat, protože určitě nás poslouchají někteří bývalí vojáci, kteří jsou úplně normální, že jo, nejsou to nějací blázni, ale je pravda, že prostě když nějaký prostě takovej několika frčkový generál z generální štábu začne prostě něco vysvětlovat, tak většinou je lepší, když to vysvětluje třeba tisková mluvčí, jo, než generál. A on tam právě odhalil, že oni měli ten dron na radarech, oni ho viděli, že letí. Oni měli stíhačky F-16 ve vzduchu, mohli dron sestřelit, ale nesestřelili ho, protože generál to vysvětlil tím způsobem, že na to neměli čas, protože systémy a způsoby vedení v armádě jsou tak komplikované, že než došlo k rozkazu, než došlo k zhodnocení a vyhodnocení, tak ten dron tam prostě narazil a zranil ženu a dítě. To znamená, on to všechno v podstatě vyblil, že věděli jsme o dronu, letí dron, měli jsme stíhačky a měli jsme ho na radarech. Nechali jsme ho, aby tam narazil. To je hotový. Proto...
1: Měl dostat cenu za míra, možná ten generál.
0: Možná by měl dostat cenu za míra, ale ten bude... teď velký problém. Zkrátka, Rumuni už tam prostě vyšli večer prostě do ulic a má to tam video v tom článku samozřejmě. Takže špatné vysvětlení toho, co se vlastně stalo. A je to jenom ukázka prostě toho, že mnoho lidí vlastně i v té armádě, i v tom Rumunsku zkrátka neví, jak v té situaci mají našlapovat, neví, co mají říkat, neví, jestli v televizi mají lhát nebo říkat pravdu, protože nikdo jim nedal instrukce, jak by měli vlastně tu celou věc prostě formulovat. Jestli to měli zapřít, že měli dron na radarech, jestli měli zapřít, že měli stíhačky ve vzduchu. Zkrátka, ti vojáci jsou tak nastaveni, že když jim někdo něco řekne, oni řeknou prostě natvrdo, jak to je, a něco většinou takzvaně vyblijou. To znamená, řeknou tu pravdu, jaká tam je. Je potom z toho velký prostě průser mezi veřejností. Mohlo by to být trochu úsměvné, kdyby v tom nebyly lidské nebo nebyly nasazené lidské životy a nehrálo se zkrátka o casus belli. Kdyby se nehrálo o to, jak získat první mrtvolu zabitou ruským dronem na území Severoatlantické aliance. Protože o to se jedná. O to se usiluje. To je ten zásadní koncept. Proto z tohohle, co se odehrálo dneska, v Rumunsku musí někomu opravdu zatrnout. Takže takhle bych to uzavřel, tady to první téma, bylo další, no a asi se pustíme do zbytku našeho pořadu, do toho druhého.
1: Ano, pustíme se do zbytku a jenom doplním, že my jsme se ještě před vysíláním bavili, možná jsme to měli taky natočit, to bylo docela zajímavá debata před tím vysíláním, ta spontánní, která vyplynula z těch všech věcí ohledně pojišťoven, že v podstatě se hraje přetahovaná mezi vlastníky nemovitostí, to jsme my, běžní lidé, a potom pojišťovnami, které spupují v podstatě, nebo respektive takto důchodovými fondy a realitkami, developery, které skupují ještě před kopnutím krtbáčem do země při kreslení map, tak skupují v podstatě nemovitosti ještě předtím, než se začnou stavět. A k tomu se chci právě, ano. Se nadechuješ, říká, já to chci doplnit, tak k tomu se právě chci dostat, že Tam jde o to, jestli tihle všichni nebudou řvát, protože ano, když to začne bouchat, paradoxně my se tady bavíme o tom, jako u skleničky vína, jako bude válka, když to začne bouchat, to doufám, že nikdy nenastane, jo. Ale hypoteticky, když by to začalo bouchat, tak ano, oni by mohli být rádi, nebo bylo by jim jedno pojišťovnám, že lidé přijdou o nemovitosti a tak dále. Ale všechny ty důchodové fondy, které jsou obrovsky bohaté, mají obrovskou lobby a pojišťovny a tak dále, které taky pojišťují těm důchodovým fondům ty jejich nemovitosti, ne těm nám obyčejným lidem, ale důchodovým fondům a developerům a realitkám, ty jejich nemovitosti, které spekulativně skupují jako investiční trvalé nemovitosti, že? Tak těm to taky pojišťují, tak všichni tihle lidé by vlastně mohli vyvíjet obrovský tlak a oni mají velmi jako rozvětvenou lobby na vlády, aby opravdu brzdili, aby tu válku nějakým způsobem neakcelerovali, ne? Že by tam měli vlastně protipol proti té válce. To je obrovská lobby.
0: Tak Vítku, díváš se na to logicky, ale nedíváš se na to z pohledu developera. Pro developera je válka a to, co přijde po válce, takzvaný Klondike. Zlatý Klondike. Ve srovnání s tím výstavba bytů v rozvinuté společnosti je nic. To jsou drobné. Naprosto drobné. To, co se staví dneska, byty, které se staví dneska, to velmi komplikovaně, obtížně, dlouhé stavební řízení, kde všude se musí řešit nějaká EIA, AIA, GAIA, že jo, všechny ty prostě, jestli někde nějaký brouček nebo nějaký datel někde neklove do nějakého stromu a že jo, jestli někde neskáče nějaká žabka někde nebo neskáče někde nějaký druh nějakého lučního koníka, jestli se tam může stavět, protože tam prostě naběhnou zelení, že jo, jako teroristy a začnou tam něco blokovat a řetězama se přivazovat ke stromům a podobně. Tak tohleto všechno po skončení války se ruší. Po skončení války žádná EIA nebude. Po skončení války budou vydány dekrety, které zjednoduší a zrychlí výstavbu, bude se stavět úplně všude. Všude budou volné pozemky, všude budou demoliční výměry, všude se bude stavět, všude bude Klondike. A všechno to bude platit nadnárodní kapitál, budou nové Marshallovy plány, že jo, zase, protože vždycky ta konjunktura začíná a HDP roste vždycky nejlépe po válce. Po každé skončené válce rostou HDP v desítkách procent. Přesně to oni potřebují. To znamená, díváš se na to správně, ale díváš se bohužel na to jenom jako z optiky majitelů těch nemovitostí. Ano, ti zařvou všichni, ale ne developeři. A pokud se ti na tom vydělají nejvíc developeři na válečném stavu, to mimochodem nejlépe ti potvrdí BlackRock, který investuje
1: ale který už taky odešel z Ukrajiny, to je zajímavý.
0: Ale stále odešel, stále, ale čeká se na mír. Čeká se na mír na Ukrajině samozřejmě. Teď oni tam chtěli stavět, minulý rok chtěli začít stavět. 2025 mysleli, v roce 2024, v 2025 dojde k podpisu míru a už minulý rok se mělo začít stavět. No mír není, takže samozřejmě oni tam teď odešli. Ale ve chvíli, kdy tam bude někde něco dojednáno, tak samozřejmě první, kdo tam bude, bude BlackRock a budou tam developeři. Ale největší problém samozřejmě budou mít důchodové fondy. A tohle to můžeme teď probrat velice rychle, stejně to nestihneme, ale je to důležité, protože to, co je, pokud budeme mluvit teď o důchodácích tady v Německu, takzvaná liabilita nebo zodpovědnost za výplaty důchodových fondů jsou tak obrovské, tak mohutné, že po té hypoteční krizi rok 2008 a po takzvaném ustanovení eurovalu, po takzvaném bailoutu Řecka, kdy Řecko zkrachovalo, dostalo se do defaultu potom se zachraňovalo z evropských peněz. Kvůli komu? No kvůli německým důchodovým fondům. Protože kdyby byl řecký default, takzvaně natvrdo, takzvaně všechno by bylo odepsáno, byly by odepsány, zkrachovaly by v podstatě všechny tady místní německý důchodový fondy úplně všechny vyklekly. Úplně všechny. Protože utopili svoje dluhopisy nebo svoje finance, utopili od roku 2000 všechno, pumpovali do nejvýnosnějších v uvozovkách, tehdy nejvýnosnějších řeckých dluhopisů, které vynášely 5,3% ročně. Pokud si pamatuju, 5,3 nejvíc vůbec v celé Evropě a to nikde široko daleko, to prostě takhle nebylo. A nadspali tam prostě úplně všechno, nebo vlastně ne, to bylo dokonce potom v roce 2005, myslím, dokonce už bylo 7,3, dokonce 7,3 roční úročení dluhopisu řeckého, bylo to obrovský. To znamená, že ty důchodějáky zkrátka byly zachraňovány z eurovalu, z peněz daňových poplatníků, proto vznikl euroval. A ve chvíli, kdyby vznikla válka mezi Evropou, mezi Evropskou unií a mezi Ruskem, tak k čemu by došlo? No, zničené nemovitosti by teď v této chvíli vedly ke zničení investic především německých důchodových fondů. Protože proč? Protože po té katastrofě s řeckými dluhopisy se všechny německé důchodové fondy přeorientovaly na investování do nemovitostí na bydlení. Německé důchodové fondy skupují po celé Evropě nové byty, ale nové. Jak jsem ti říkal před začátkem našeho pořadu, ty byty se prodávají na papíře. Ještě předtím, než je povoleno stavební řízení. Ještě není hotový ani realizační plán, ještě se teprve rýsuje. Ty důchodáky většinou dostanou informaci od developerů, jenom obrysové informace, kolik tam bude bytů, jejich počet, kolik tam bude podlaží a jaké budou rozměry jednotlivých bytových jednotek, rozměry, plocha. To je všechno, co vědí. Oni už to kupují dopředu. A potom si, pozor, a kde skupují? No, jednak tady, samozřejmě v Německu, ale tady je to hodně regulovaný. Já jsem ti říkal, že Berlín na to skočil, že jo, na důchodáky, že obrovsky se zdaňují prázdné byty důchodových fondů, že jo, takže tady je to, začíná to být regulovaný, ale jinak po celé Evropě skupují tam u vás. U vás skupují nemovitosti skrze izraelské realitky. Skupují v Polsku prázdné byty, nové postavené byty. Skupují v celé Evropě. Ve Španělsku skupují, ve Francii skupují. Zkrátka, a k čemu to vede? No, vede to k umělému nárůstu ceny. Proto ceny bytu neustále rostou. Lidé si je nemohou dovolit. Ceny rostou takovým způsobem, že banky musí zpřísňovat hypotéky, protože jejich cena už roste tak vysoko, že hrozilo by, že lidé to neuplatí takzvaně, že na to nebudou mít příjmy. Proto nemovitosti jsou dneska novými dluhopisy v uvozovkách pro důchodové fondy. A ve chvíli, když by přišel válečný stav a Rusové by v Evropě rozmlátili objekty k bydlení, tak budou vymazány důchodové fondy. A lidé by byli závislí, stali by se závislí ti, kteří přijdou do důchodu, že jo? Stali by se závislým na čem? No, stali by se závislí na státním přerozdělování někde něčeho, nějakých dávek, nějakých sociálních benefitů, nějakých nepodmíněných příjmů. Že? Něčeho. Protože krize by byla využita k nějakému plánu. Když je nějaká krize, vytvoříme krizi a nabídneme řešení. Krachnou důchodové fondy, řeklo by se, kvůli válce, protože fondy všechno nainvestovaly do nemovitostí k bydlení, Rusové to rozbombardovali, není vůbec nic jako na Ukrajině. Mimochodem, to je ty důchodové fondy samozřejmě investovaly i do Ukrajiny, mimochodem. To znamená to, co teď dělá Merz a před ním Olaf Scholz, to znamená takové to pro Ukrajinu, to je mimochodem způsobené i obrovským lobbingem místních důchodových fondů, kterým schořily některé, pozor, ne všechny, ale některé investice na Ukrajině. Teď už neexistují. Rusové je vypařili. pomocí geránů a dalších nástrojů války. Proto je v tom i motivace ze strany německé vlády podporovat Ukrajinu právě kvůli důchodovým fondům, protože ten tlak, ten lobbystický tlak je obrovský. A jak jsem už ti říkal před začátkem našeho pořadu, největším bolehlavem v podstatě pro celou Evropu se jednoho dne opravdu stanou německé důchodové fondy. Největším bolehlavem. Protože snaha o záchranu německých důchodáků už jednou stála peníze celou Evropskou unii. To bylo ve chvíli, kde Evropa natvrdo i za pomoci vyhrožování některým politikům, kteří to nechtěli, vyhrožováním v zákulisí protlačili takzvaný euroval, takzvaný záchranný garanční mechanismus Evropské unie. Tam tenkrát byly výhrušky. Německo vyhrožovalo, že přestane přispívat do společné euro.

0: To znamená, že to naprosto si nedovedeme představit. A samozřejmě vydělali by na tom realitky, protože bydlení by se stalo tak drahým, to, které nebylo rozbito, mimochodem. Jo? To, které, tam by ty ceny vyletěly úplně někam do nebes, takže i realitky by na tom vydělali. Ale kdo by na tom prodělal, by samozřejmě byly důchodové fondy. Především tady ty naše německé. To znamená, takhle bych to asi ukončil, to druhé téma, no a to už je asi všechno, Vítku, že jo? Máme 21.01.
1: Není to všechno, ještě možná zvládneme, tak my jsme začali zhruba ve 20.10, jenom pro účely záznamu, tak ještě bychom mohli zvládnout rychlosti. Ještě jedno téma, které bych rád tady nastolil a komentoval, protože to si myslím, že je velmi důležité, je to událost týdne, která by měla alarmovat všechny tady v Evropě, protože mainstreamová média jako vždy o tom vůbec neinformují. Kyjevská chunta uspořádala totiž státní pohřeb ostatků šéfa vyhlazovacích jednotek a zakladatele SS Halič, nebo respektive Galicien, Andreje Melnika. Židé a Poláci jsou v naprostém šoku. Je to důsledek revanšismu, revizionismu a anachronismu v Evropě. Po sjezdu sudeťáků v Brně a po výkřicích nového maďarského premiéra o Benešových dekretech je tohle další důkaz rozvalu míru a demokracie v Evropě po 80 letech od druhé světové války. Takže celé to dává dohromady jednotný a naprosto čitelný vzorec, rukopis zákulisního kříšení nacismu, ale oni si s tím už ani netají. Mě tak napadá, ano, jestli Ukrajina měla spíš posloužit nejen jako líheň nebo laboratoř, ale také jako beranidlo pro akceleraci těch procesů. Protože těžko by u nás třeba, kdyby se něco podobného stalo u nás, tak těžko by u nás mohl někdo vystartovat s úctěním třeba Emanuela Moravce nebo nějakého českého kolaboranta nebo na Slovensku Hlinky třeba. Jo? Ale přes Ukrajinu tyto procesy mohou patřičně urychlit. Tak jestli Ukrajina byla naplánovaná jako beranidlo, oni vědí, že si to přes Evropu nemůžou lajsnout. To by tady byl šílený řev ještě stále, jo. Ale přes tu Ukrajinu, jo, tak to evidentně funguje, ta akcelerace těch procesů. Takže tak to, jak oni to rozjedou, jo.
0: Takhle. Ukrajina je samozřejmě nástupní platforma pro válku Evropy proti Rusku. A schválně a úmyslně neříkám pro válku Ukrajiny proti Rusku, to je pouze ten počáteční stav. Ne. Ukrajina je a byla připravována jako nástupní platforma pro další tažení, pro další operaci Barbarossa, pro další Drangnach Osten, pro další společný evropský útok proti Rusku. Stejně jako jedna toho, pamatujete si určitě, jak se mluvilo o tom, že musíme pomáhat Ukrajině až do úplného vítězství a nic než strategická porážka Ruska nepřipadá vůbec v úvahu a tak dále a tak dále. Ale všechno je to o tom, že oni chtějí v podstatě použít nejprve ruce Ukrajinců, ruce Ukrajiny k porážce Ruska. Pokud se ukáže, že všechny ty sankce, které byly přijaty proti Rusku, společně s rukama Ukrajinců nedokážou Rusko porazit a nedokážou povalit režim, jak oni říkají, ten Putinův režim, který je v Kremlu. Pokud nedokážou, tak nastane situace, kdy dojde k realizaci plánu B, a to je nastoupení celé evropské fronty pro válku s Ruskem. Proto všechno, co teď vidíme momentálně okolo sebe, já vím, lidé to nevidí, lidé mají oči, nevidí to, nebo nedávají si ty souvislosti dohromady, takzvaně do sebe, ale musí, všichni konceptuálně gramotní to musí vidět, co se zkrátka děje. Ve chvíli, kdy jsou převezeny z Lucemburska ostatky zakladatele SS Galicien, jehož jednotky, které založil Own M, se podíleli na vyhlazení a vyvraždění více než 33 tisíc Židů v Babim Jaru. Že to byl ten holokaust, který tam byl spuštěný v Babim Jaru. Tak to byly jednotky Andrie Melnika, které udělali ten masakr. A teď si představte to chucpe, kdy židovský prezident nebo bývalý prezident, nebo já už mu neříkám prezident, on je vůdce. On nemusí být prezident, on je vůdce, Zelenský. Tak židovský vůdce si poklekává u hrobu pohřbených ostatků Andrie Melnika na hřbitově v Panteonu v Kyjevě.

0: chápete. Je to nepopsatelný proces. Naprosto nepochopitelný. Obrovské protesty v izraelském tisku. Izrael kritizuje, Izrael úplně v šoku. Poláci úplně v šoku, protože samozřejmě Melnikovy jednotky vyvražďovali na Volyni, samozřejmě nejenom Židy, ale vyvražďovali Poláky, že ženy a děti a tohle to všechno. To znamená, ani Poláci tomu nerozumí, ale podívejte se, ten proces je dovolen, je povoleno. A proto já vám říkám, teďka oni přivezli ostatky z Lucemburska, přivezli ostatky Andreje Melníka do Kyjeva a je jenom otázkou času, kdy do toho Kyjeva přivezou i ostatky Stěpana Bandery z Mnichova. Vezmou, protože on je v Mnichově pohřbený, takže oni přivezou, to je jenom otázka času, kdy převezou jeho ostatky do Kyjeva. To je otázka času. Ten proces reemancipace fašismu a zároveň nacismu je všude přítomný. V dnešní Evropě je úplně všude přítomný. Výroky Kai Kalašový, výroky Uršuly Lejenový, šílené výroky rozvědčíka na Pražském hradě, vítání sudeťáků, záštita prezidenta Berntu Posseltovi a jeho sjezdu sudeťáků v Brně, respektive tomu festivalu, který v jehož rámci sudeťáci přijeli na svůj týden, že jo, svých slavností do Brna. To všechno se najednou děje, najednou je povoleno. Najednou je povoleno. Chápete? Naprosté šílenství. Já jsem o tom hovořil minule, nikdo by nevěřil v roce 89, kdyby někdo říkal, uběhne nějakých těch zhruba 37 let zhruba a český prezident bude vítat, nebo když nebude vítat, tak bude poskytovat záštitu sjezdu sudeťáků v Brně. Nikdo by tomu nevěřil. A podívejte se, ona je to pravda. Uběhlo nějakých těch 37 let a je to realita, byla to realita. To je naprosto jakoby všeříkající lidem, kteří vidí tyhle ty události, jednotlivé události jako mozaiku kompletního obrazu renacifikace celé Evropy. A je to kompletní obraz samozřejmě revanšismu, revizionismu a anachronismu. To jsem psal také v tom článku, jsem vysvětloval, jaké to má souvislosti. Ten anachronismus popírá kauzalitu, snaží se obracet a popřít kauzalitu, znamená takzvanou časovou souslednost, že někde je nějaká příčina jako první a pak následuje po příčině důsledek. A ta kauzalita v případě sudetských Němců je popřená. Je to anachronismus. To znamená, oni o sobě říkají, jako, že byli vyháněni, že se dočkali újmy a že musí přijít směřování a všichni, kdo se nechtějí směřovat, tak jsou špatní a všechny české neziskovky jim najednou pomáhají a český prezident jim najednou pomáhá. No jo, ano, byli vyhnáni na základě postupimských dekretů. Na základě postupy, ne, že český prezident nebo československý prezident tehdy Edvard Beneš se rozhodl, že takhle se ráno probudil a řekl si, jak to vyřešíme, jak vyřešíme německou otázku, že jo, v českých a moravských zemích, jak ji vyřešíme. No, vyřešíme ji tak, že odsuneme Němce. Ne, tak to nebylo odsunu Němců a také Maďarů z Československa. O tom rozhodla postupimská konference vítězů války. Vítězové o tom rozhodli. To znamená, to, co dneska sudetoněmecký Landsmannschaft v podstatě tlačí, ten narrativ, že vyhánění Němců, ne, to byl odsun na základě postupimských dohod. A kdokoliv tohleto zpochybňuje, kdokoliv zavádí tenhle ten anachronismus, tak zpochybňuje českou státnost, protože na základě Benešových dekretů jsou narýsovány hranice celé České republiky, ale pozor, dokonce i Slovenska, protože na to se nesmí zapomínat. To znamená, kdokoliv zpochybňuje postupem, tak zpochybňuje státní hranice a státní útvary dvou nezávislých republik. Česká a Slovenska. Takže to je třeba si uvědomit. Ten proces vychází samozřejmě z Ukrajiny. Ukrajina urychluje renacifikaci celé Evropy. Ale je třeba říct, že ta renacifikace je do značné míry tady u nás v Evropě samonosný proces, který už vychází z médií hlavního proudu, z mainstreamu. Je to proces, který vychází z jednotlivých politik vlád, že pro Ukrajinu, pro Ukrajinu, pro Ukrajinu. Je to systém, který vychází z Evropské unie, z jednotlivých byrokratických aparátů Evropské unie vychází, z Bruselu. To znamená, to už není Ukrajina. Ne. Ten proces toho euronacismu a eurofašismu už vychází samonosně přímo ze struktur Evropské unie. To znamená, ta Ukrajina je nástupní platforma připravovaná pro válku Evropy s Ruskem. Ta platforma je tam připravovaná, je nacifikovaná, je fašizovaná, už tam mají ostatky zakladatele SS, divize SS, už tam mají zakladatele toho, jehož jednotky vyhlasovaly Židy v Babim Jaru, to znamená, už tam mají ostatky Andreje Melníka, už je tam mají, brzy tam budou mít ostatky Stěpana Bandery, to znamená, budou tam mít všechny ty nácky, které oni historicky měli Ukrajinci, a ta společnost bude v podstatě připravená stát se vůdcem a lídrem, vojenským vůdcem celé Evropy do úderu proti Rusku. Protože bojové zkušenosti z evropských zemí nikdo nemá. Ani jedna armáda. Jediná armáda, která má zkušenosti války s Rusy, je ukrajinská armáda a její generálové. A proto všichni ti Evropčiky chtějí Ukrajinu do EU, protože oni vědí, že na to končí kvůli Spojeným státům, které mají jiné zájmy někde v jihovýchodní Asii, někde v Číně. A celá Evropská unie má být transformována do takzvaného EAF, to znamená Evropské ozbrojené síly. A Ukrajina, ukrajinští generálové a ukrajinská armáda má být novou vedoucí silou uvnitř tohoto evropského bojového aparátu. To je ten hlavní cíl, ten hlavní nástroj. Proto je asi jasné, že ten nacifikační proces je sice důležitý, ale není to tak, že by vycházel z Ukrajiny. V dnešní době už je v podstatě ten nacifikační a eurofašizační proces tak silný v Evropě a tak ukotvený v Bruselu a v jednotlivých médiích hlavního proudu, že Ukrajina je pouze už jenom jakýsi dodatek, jakýsi obrázek z východu, který ukazuje, že dneska už je dovoleno všechno. Je dovoleno oživovat vzpomínky na nacisty, jako byl Bandera, jako byl Andrej Melník, kteří vyhlazovali Židy. Je dovoleno v České republice, aby český prezident vítal sudeťáky v Brně. Je dovoleno. Chápete? To znamená, v roce 2026 je nejenom dovoleno, ono je vymalováno do značné míry v mnoha oblastech procesu řízení. Ještě ne všude, ale v mnoha oblastech již je vymalováno. A nám by mělo zatrnout ve chvíli, kdy na bytovku někde v Rumunsku letí ruský dron, ukrajinští operátoři dron odklonili, ruský dron letí a ve vzduchu jsou rumunské stíhačky. Dron je na radarech, ale nikdo nezasáhne, protože se čeká, jestli ten dron konečně, oni říkají, konečně někoho zabije, abychom mohli mít své evropské casus belli pro válku s Ruskem. To je celý. Takže takhle bych na to odpověděl. No, Vítku, máme 21. 15. Já myslím, že jsme to dneska všechno zvládli, že i když to bylo v podstatě dneska jenom takhle do záznamu a bez těch následujících živých interakcí, tak i tak jsme to zvládli. Já doufám teda, že až to uslyšíte všichni ze záznamu, takže se vám to bude líbit, no a že si najdete čas a poslechnete si nás, už doufám teda, naživo příští pátek od 19.45. Opět přineseme již naživo aktuální témata z domova i ze světa, takže já vám přeji všem samozřejmě krásný příští týden, ale hlavně si užijte víkend, to je nejdůležitější. No a s tebou se loučím, Vítku, díky za průvod, že za provázení tady tím pořadem, no a uslyšíme se zase za týden. Takže pro tuto chvíli přeji krásný večer a nebo dobrou noc.
1: Já taky doufám, že příště pojedeme na živo stejně tak jako další pátky, když bude čas dovolený během léta, ale i minulé sezóny jsme to zvládli naprosto bravurně, takže myslím, že by neměl být problém. Teď bohužel ta konstelace se opravdu ukázala, takže ani jedno z těch tří studií, to je velmi, velmi vzácná kombinace, jak si, že opravdu nemělo čas, ale snad to bude už příště v pohodě a ty další pátky taktéž. Takže VK, já ti moc děkuju za vysílání, že jsme to spolu zvládli až do konce, zhruba přes tu hodinu, hodinu a čtvrt cirka, a já se s tebou tedy loučím, stejně tak jako s vámi, milí posluchači, mějte se moc hezky, děkujeme vám za přízeň, ještě jednou se omlouváme za způsobené komplikace, jste přece jenom zvyklí na pana VK každý pátek večer na život, teď to bude poněkud jinak, ale budete ho mít v záznamu, takže si můžete poslechnout k ranní kávě třeba v sobotu naše informace z celého týdne sumarizované, takto shrnuté v rámci událostí, které se přihodily. Takže to je všechno. Mějte se moc hezky, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači na kanále Odyssey. Dobrý večer a taky případně dobrou noc.
2: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

bohužel. A stejně budu krvácet a brečet pro ní ještě hodně let. Bang, bang, pojď, sejmu tě. Bang, bang, stůj, nehnu tě. Bang, bang, tvář u země. Bang, bang, miláčku, zastřel.

zažením můdí seň. Tvůj anděl je krásný, tvůj půvab mě zkouší, jestli vím, co je láska a jak srdcích se spouští.

jsem, že na dno jsem kles. Kde jsou tvý vlasy, kde je tvá kůže, kde je tvá láska, kde já jsem dnes. Je nás tu hodně, stýskání bolí, je nás tu hodně, přece jsem sám. Hlásím se číslem, teď nemám jméno, a ty jsi jediná, kterou snad mám.

že nad nosem kles. Kde jsou tvý vlasy, kde je tvá kůže, kde je tvá láska a kde já jsem dnes. Teď každej tvůj dopis voní tou lípou, co na dvoře máme, kde mohl jsem tě řád. Přiznám se, žárlím, i když mi píšeš, že budeš mi věrná, že nemám se bát. Když soudce mi říkal, vy zabil jste muže, já pochopil rázem, že na dno jsem kles. Kde jsou tvý vlasy, kde je tvá kůže, kde je tvá láska, kde já jsem dnes.

stokrát hladil tvý vlasy, jak koňskou hřívu, a v náručí mojí pak zase.

Nikdy nemám člověka radši, než když mu navlékám na krk svůj škrtivý límec, abych ho pasoval na rytíře svatého Šibenikuse.

má přání. Bělostné pohlednice posílám do tmy, snad se v tom dešti neutopí, je podzim, symfonie šedi. Na duši chladno, pláči se jenom těžko brání, je podzim, ty si odpovědí na všechny otázky, na všechna moje přání.

sebe listí zežloutlo, ale tvá krása neuvadá, skryju tě do dlaní. Jak mraky noční nebe, si podzim, si jako čistá voda. A čas se zase neúprosně krátí, si podzim, co mi ruku podá. A já se navždy do podzimu.

vyprávění dar. Co vám teď říkám, let už je pár. Můj táta hříbe černá mi dal. Znal dobrák ten, co už dávno jsem si přál. Zřídete záhy, kůň krásný byl. Já za něj, on za mne, by život položil. Ať stín v horách pálil, ať sníh stopy kryl. My táhli jsme spolu, snad tisíce mil. Proč za světlem musí ležet stín? Proč vedle růží růst může blín? Proč přátelství skončí jen pro dívčí klín? Nenávist se změní, věru sám nevím. Můj druhý přítel snad náhle zešílel, když krutou a podlou si pomstu vymyslel. Snad zraněn sám mě víc hranit chtěl, já svého koní.

tam louky zelená, pro dobré koně jsou. Tam na mne čeká můj Denego, spolu

vítr jsem růži. Na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce. Proč právě tuto růži? Teď držím ve své dlani okvětní lístky. Rozložím na polštář a přitisknu si k tváři růži, co

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím. Když zvítězím, tak nevyhraj. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji.

Je to jen bolest, nebo je to vlastní štěstí? Jediná noc, víc nemůžete dát. Tak skládám zbraně, podmínky příměří, já nekladu si žádné. Když růži spoutáš, její květ do rána zvadne. Zavírám oči, jste volná.

solitude of strength.

bolest zády, když obrala, skončil by to hned. Potom říkával ta Franci.

jeho trailer už na dálnici hnal. A bylo po půl osmí a za ním 300 mil. V tuhle chvíli šálkem kávy příchuť prachu fůste.

mohl snést. Jeho malá se svou mámou byli dávno někde pryč. Co jsem mu měl tenkrát radit, tak tu nadávej jak syč. Pak tu těžkou práci zapíj a nevěděl jak dál. Tohle nemůže být důvod, abys v životě to

Go, že jsem se až dejchat bál. A v těch písních bylo smutku, že jsem se až dejchat bál.

0: Afganistánu.
1: Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak tady máme páteční odpoledne a to znamená, že startuje pochopitelně Studio Midgard, startujeme svůj pravidelný pořad od 17 hodin, trošku se nám to tady zpozdilo, ale naštěstí to všechno dobře dopadlo, takže jsme už v éteru a jsme tady s vámi, pochopitelně říkám jsme, tak to znamená, že na to nejsem sám, protože mám svého hosta připojeného dálkovým internetem. A tak mi dovolte, abych přivítal nového hosta Jiřího. Jirko, zdravím tě, čau, ahoj.
1: Čau, ahoj, zdravím tě z dalekého internetu. Nebo jak se u nás říká interfernet.
0: Interfernet funguje, tak je to dobré.
1: Je to tak.
0: Jsme spaseni, jsme zachráněni. Nedá se nic dělat, když jde internet, musíme vysílat. Tak, jdeme na to. Kdo dneska slaví svůj svátek 29. května 2026? Maximilian a Maximilian. Říkali u nás jednomu Maximilian. No nic. Takže...
1: Co si to úplně představil? Maxim Turbulent.
0: Jsem tě nechtěl odbourat. Maximilian je honosným jménem, které se hodí pro velké muže. Také zkrácené verze jména Maxim nebo Max v sobě nesou ty nejvyšší možné hodnoty, ať již v oblasti prestiže, síly, bohatství, vzletných myšlenek nebo krásy. Tak, jméno Maximilian patří k římským císařům. Jde o Maximiliana I. Habsburského a Maximiliana II. Habsburského. Jméno nosil i český malíř, grafik a rytec Max Švabinský, vlastním jménem Maximilian Švabinský. Jméno ve zkrácené formě Max v současnosti náleží k prvnímu synovi české top modelky Simony Krajinové a jejího manžela Karla Wagnera. Svého syna jako Max pojmenovala i americká kráska Jennifer Lopez. To je to, jak má pojištěnou prdelku, ne? Se svým posledním manželem, zpěvákem Markem Antonym, má dvojčata Emmu a Maxe. Původ a význam jména. Mužské křestní jméno Maximilian vzniklo uměle. Údajně ho vytvořil německý císař Friedrich III. Pro svého syna. Vzorem mu měli být slavní Římané Fabius Maximus. Maximus se z latiny přikládá jako největší. A Scipio Aemilian, latinské Aemulus, znamená prchlivý, horlivý nebo také následovník. Stejný původ je přisuzován i variacím jména Maximilian či Maximilian. Další výkladová teorie jménu přisuzuje původ latinský. Bylo by odvozeno od římského rodového jména Maximinianus. Jméno by se pak překládalo patřící k rodu Maximinů. Tak jméno Maximilian, 119 nositelů, 335, co se týká pořadí, včetnosti užití tohoto jména. Jenomže to není všechno. Takže to je Maximilian. Úplně stejně, tedy bavíme se jak o dlouhé verzi, tak krátké verzi, tak těch je 119. A pozor, Maximilian, to je jméno, které nosí 106 chlapců, teenagerů, pánů a kmetů. Je to 523. příčka včetnosti užití jména. A tedy píšou, že je odvozeno od jména Maximilian a že všechno platí jako předtím. Takže, milí Maxíci, Maximilianové a Maximilianové, my vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, pochopitelně dobré promořování, no a skvělou oslavu. to nezapomeňte pořádně oslavit. Taková věc, že máte svátek, ještě když se takhle jmenujete, tak to chce oslavit prostě. To si žádá opravdový mejdan. Takže jsme popřáli, no a vy, co znáte Maximiliana, tak jim popřejte a tím nadělíte zdraví, protože jim prodloužíte život tím, že jim uděláte radost. Se jim nastartuje ten imunitní potenciál. Na vyšší úroveň a na vyšší stupeň. No a dnes je Mezinárodní den mírových jednotek OSN. Zde píšou. Mezinárodní den mírových jednotek OSN si rozhodně zaslouží mít svůj vlastní den, který byl ustanoven na 29. května a vznikl roku 2002. Mírové jednotky OSN jsou vysílány na mise k udržení míru do různých zemí světa, kde je tyto jednotky potřeba. V misích jsou nasazeni vojáci, policisté, civilní pracovníci, jak z cizích, tak tamních zemí, neboť právě domácí lidé znají prostředí nejlépe a mohou cizincům pomoci. Já se k tomu asi radši nebudu vyjadřovat. Mírové jednotky OSN. Snažím se nějak zpamatovat a rozpamatovat se, jestli vůbec kdy, někdy ty mírové jednotky OSN někde ten, k tomu míru přispěly, jako, protože víme, jak to chodí, že jsou spíš ty jednotky zneužívané k udržení nějakého nastoleného režimu. Tak nevím, co si o tom myslíš, Jiří, ty?
1: No, já to vidím stejně, za mě je to taková patronáž. Napadá mě jedna spojitost, existuje, podle mě je to takový patronát toho zavedeného režimu, nebo já mám totiž kolegu bývalýho z bývalé práce, který byl, on je Němec a byl řidič tanku a byli v Srbsku a tam byli jako mírové jednotky v tancích, takže takže mi o tom něco vykládal a rozhodně to není. On když něco říkal, tak to bylo vždycky všecko v uvozovkách, jo, takže bylo to dost takový jako obskurní, jo, takže něco se říká, ale ve výsledku to úplně není pravda a bylo to spíš na dohlížení nad zaváděním nových pravidel. No a napadla mě jedna spojitost s tím, taková filmová série, je to několik dílů a jmenuje se to, si nemůžu vzpomenout, jmenuje se to, hlavní role je tam nějaká Katniss Everdeen, je to taková, je to film, který je, je tam nějakých 12 nebo 13 okresů a je tam vidět, a hlavní okres se jmenuje Panem, tak nějak. A
0: je plný Panen.
1: V tom, ne, ale je tam, tam jsou takový vojáci v bílých vozech a v bílých uniformách a to jsou takový, má to nacistický podtext těch vojáků v tom filmu. A
0: to je docela hodně reálný.
1: A má to navíc, určitě doporučuji zhlédnutí, já to tady dohledám, jestli teďka nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Mám Katniss Everdeen, fiktivní postava a je to, jo, Hladové hry se to jmenuje. Hunger Games, Hunger Games, neboli Hladové hry. A má to tři hlavní díly. A když se na to člověk podívá, tak tam jde vidět, jakým způsobem vlastně, je to jiným způsobem ukázaný to, jak se, jsou tam takové novodobé hry, jako na formát antických her, takový ten režim chleba hry, kdy z těch okresů jsou vybíráni každý rok děti od nějakého věku, od třeba 13 do 18 a musí bojovat spolu v aréně a tomu se říká Hladové hry. A
0: nebylo to i v lese někde, že spolu
1: ano, ano,
0: bojovali?
1: ano, ano, ano, ano, ano.
0: Dodávali nedávno, mám takový pocit, že jsem to někde viděl, jak tam dali to
1: Tam.
0: jídlo nahromadu a ty jejich věci a
1: Ano,
0: zaminovali
1: ano,
0: to.
1: ano,
0: Je to
1: ano,
0: ono?
1: ano, ano, ano.
0: A ona
1: Je to
0: měla ten
1: ono, ano,
0: luk
1: je to ono.
0: a
1: Jo.
0: ty jabka tam rozstřelila a ono to vybouchlo, ty
1: Jo,
0: věci.
1: jo, jo,
0: Tak to jsem kousek viděl, no.
1: jo. Je to dobrý se podívat na celou tu sérii těch Hunger Games a tam jde vidět i ten režim, jak je ovládaný ten, jsou tam prostě schémata té dnešní doby, jo, je tam vidět ten explicitní jako fašismus na pozadí, nacismus, to, že je tam nějaká militantní vůdkyně, která chce, jako poznáš tam konkrétní charaktery, poznáš tam ty modus operandi, co používá ten systém a tak dál, jo. A je tam nějaká touha toho lidu svrhnout ten režim a samozřejmě ono to nakonec jako v uvozovkách dobře dopadne, jo, ale je tam takový to vydírání, oni tam vezmou jednoho hlavního hrdinu a chcou tu hlavní hrdinku díky tomu borcovi dostat a toho vydírají vydírají ho a mučí ho a všechno je tam ukázané, takový ty Guantanamo pravidla, co prosákli, taky to waterboarding a tady tyto věci všechny. Jo, takže je to zajímavé se na to podívat, protože já se tady na ty moderní filmy dívám z toho důvodu jako na studijní materiál, protože systém tam ukazuje, s čím vším pracuje, tam to jde vidět. Takže proto je to zajímavé, jo.
0: Jo, tak jsem rád, že jsi to takhle připomněl. Já teďko připomenu určité události, které se aktuálně dějí a také to, co se stalo, dejme tomu, nějakého tedy 29. května. Jo? Tak,
1: Ano.
0: Kongres Spojených států může projednat návrh zákona prosazovaný demokratickou stranou o vojenské pomoci Kyjevu ve výši 1,3 miliardy dolarů, informovalo Politico. Polské ozbrojené síly vyslaly do vzduchu stíhačky kvůli ruskému letounu Il-20 nad Baltským mořem, uvedl šéf polského ministerstva obrany. Americké ozbrojené síly zrušily rozhodnutí o vyslání více než 4 000 svých vojáků do Polska, uvedl portál Defense News. Bratislava věří v brzký konec konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, prohlásil místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Norsko plánuje jednání s Ruskem o bezpečnosti v Arktidě, uvedly noviny Izvestia. V Izraeli předložila vládní koalice návrh zákona o rozpuštění parlamentu, uvedla veřejnoprávní televizní stanice Kan. Slovensko zavedlo trestní odpovědnost za znesvěcování sovětských pomníků, uvedl místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Země Evropské unie prochází změnami, které se vyznačují ztrátou konkurenceschopnosti jejich ekonomik, prohlásil místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Setkání lídrů Číny a USA v kontextu globálních změn přilákalo pozornost celého světa, prohlásil Sitting. A Sitting navrhl USA, aby překonali Fukidovu past a vytvořili novou paradigmu vzájemných vztahů. Slovensko se nevzdá práva veta v Evropské unii. Jeho ztráta by znamenala vážné omezení suverenity země, uvedl místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Nesprávný přístup k tajvanské otázce může vést ke konfliktu nebo střetu mezi Čínou a USA, prohlásil Sitting. Zblížení pozic v rámci BRICS nabývá stále většího významu v současné globální situaci, prohlásil indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar na setkání ministrů zahraničí BRICS. Korupční případ proti nejbližšímu spolupracovníkovi

0: Nová oznámila svou rezignaci, uvedla LSM. Během sankcí se ruskému strojírenství podařilo získat nové pozice, jak na domácích, tak i na zahraničních trzích. Průmysl jako celek vzrostl o 12% oproti situaci před sankcemi, uvedl Putin. EU je nyní účastníkem války s Ruskem na straně Ukrajiny, uvedl Peskov. Tak, a teď, co se stalo 15. května? To nám tady, to už je docela dlouho. Tak, to asi tak to nebudeme číst, když je to z 15. května. Blani, blani, co se nám to poslala? My bychom radši něco s dnešním datem. Ale je to v podstatě 2 roky, co byl spáchán atentát na slovenského premiéra Roberta Fica.
1: Asi 2 roky to je?
0: 2 roky už to je, no. To není tak jednoduchý. No. Asi toho necháme. Tak jsme probrali všechno. Asi skoro, bych řekl. Doufám. Tak to máme tady. Tak, můžeme to odložit. A obligátní otázka, Jiří.
1: Ano.
0: Co jsi tvořil a co jsi dělal ten týden, co jsme se neviděli?
1: No, ten týden, co jsme se neviděli, bylo to takový pondělí pátek, poslední dobou mě to tak ubíhá.
0: Takhle, co jsme se neslyšeli, prosím tě, tak.
1: Co jsme se neslyšeli. No, byl jsem v úterý pracovně v Komárně na Slovensku. Byli jsme se podívat na Dunaj a byli jsme i na maďarské straně, vlastně v Komárom, tak myslím, že se to jmenuje. A já jsem v Komárně nikdy nebyl, takže byli jsme tam s zákazníkem něco řešit. Tak jsme jeli, dlouho jsem nejel přes Bratislavu, takže jsem viděl, co v Bratislavě, jaký je tam provoz a tak dál, tak dál. A tak jsme s kolegou probírali, co u nich a co u nás, a on má takový podobný názory, tak jsme to probrali. A říkal mi, že ho rozštěluje náš prezident, že je totálna, hovoril, že je totálna guma, hej, jaká vojenská, takže...
0: Plecho jako pobyty, jasně.
1: ozaj, takže nemůžeme to všechno do vysílání, ještě není 10, ale musíme volit měkčí výrazivo. A potom jsem pracoval z domu, měl jsem hodně takového toho dopisování nějakých jako návodů, manuálů a tak dál pro zákazníka, takže tomu jsem se věnoval a samozřejmě okolo zahrady, spousta práce a tak dále, dneska nějaká půda, takže jsem buď jsem pracoval, nebo jsem pracoval, takže tak.
0: To vypadá, že jsi se nenudil.
1: Nenudil, no, a každý večer zalívám zahradu, protože už je hodně teplo, takže jsme tady vysazovali nějaký nový trávníky a podobně, takže už se to ujalo, ty nový trávníky, ještě nějaký terénní úpravy, ještě musím natáhnout elektriku k bazénu a vodu k bazénu a pak už snad bude stavba bazénu, takže... A mám, zajel jsem si pro elektromateriál, díky tobě, takže mám už cajky doma na nový rozvaděč, takže už se těším, až ho...
0: Tak budeš drátovat.
1: Až budu, ježišmarja, to je taková fajn prácička, totiž to není jak s lopatou.
0: To není jako s motikou.
1: No.
0: To víš,
1: takže na to se těším a tak no, takže to bylo z práce do práce. Přijel jsem z práce monterky a už jsem zase šel. Takže tak.
0: Já bych, jednu věc bych tady ještě vypíchl z toho, co se odehrálo. V roku 1323 7letý Karel IV. Lucemburský a Blanka z Valois, to teda asi 7letí, oni nebyli stejně staří, já si myslím, že tam byl nějaký věkový rozdíl, ne? Tady píšou, že byli 7letí oba. Byli

0: oddání v pařížské Saint-Chapelle po svolení papeže Jana 22. Představ si to, v 7 letech už do Chomoutu. Tak si některý stěžují, no, když se ženějí ve 25.
1: Jak se píše z Valois? Valois? Blanka z Valois?
0: Valois, jako Alois, tak Valois.
1: Valois. Valois. Uh-huh. Valois. Prosím tě, 1316, oba.
0: No?
1: Blanka z Valois se narodila taky roku 1316, takže jo?
0: Taky bylo taky opravdu 7, člověče.
1: Byli to takový jako mezi první a druhou třídou, no? To už děcka mají rozum, to už je v cajku.
0: To by se Eliška za rok vdávala, ty.
1: No, to už by zvedl Goltáři, takzvaně.
0: Viď? Dokud ještě můžu, ty.
1: Víš? A to bys nemohla.
0: Abych nemusel na káře potom.
1: No, to nějak zařídíme.
0: Jo,
1: 1316, ano, je to tak. Nekecal.
0: Ale to si nemůžu nějak ani představit.
1: Já to je jako...
0: Ale třeba 1867 skončila vláda Maximiliána, pozor, prvého mexického v Mexiku. Mm-hmm. Taky Maximilián.
1: Taky. A ty jsi přece četl tu knížku o Karlovi a o Blance, ne?
0: Jo, já jsem si myslel, že jemu bylo třeba 10 a víš.
1: Ale tam to bylo, ne? Tady ta svatba, nebo nebyla?
0: Jo, byla, byla.
1: Bylo to tam zmíněno.
0: A tak to byla jeho největší láska, že jo? Tak byli děti, no pak někde ve 12 letech už je hlídali, aby... Protože ve 12 letech už byl legální sňatek, jo. Uh-huh. To už jako ve 12 letech, jako kdyby dneska plnoletost. A tak to je hodně hlídali. No a potom, když byl na těch studiích a pobýval u toho strička, že jo, Karla, uh-huh. Sličného, tak utíkal, pak když byl dán otcem, do Itálie pro Sichr, jako ještě hodně daleko, tak jezdil na tajňačku, a to nebyly silnice tenkrát. Aha. Dokonce nebyly ani motocykly, dokonce ani jízdní kola, elektrokola, nic takového nebylo. Na Koníkovi jezdil na tajňačku za Blanche.
1: Za Blanche.
0: Přes půl Evropy jezdil.
1: Při osedlám Šimlika a zajedu za tebou, uvidíš Blanche, počkej, až doroste měsíc úplňku a budu u tebe.
0: No.
1: To bylo romantický, rozumíš?
0: No, tak to bylo, že jo, oni se byli asi souzeni, tam to jako probíhalo, hodně na duchovní úrovni. Jsem si nikdy nekývil, jestli to třeba nebyla jeho buď plamenej, anebo párový partner. To jsem nikdy nekýval. Třeba to někdo kejvne. Tak dobře, jdeme od toho. Mě tady tak zaujalo, víš. No.
1: Ale jo, člověče, vychází mě, že jo?
0: Jo, víš to. Mm-hmm. Říkám, že nikomu řekneme. Tak.
1: Já to tady mám po ruce, takže...
0: Jo, kývadlo.
1: Furt ve střehu, rozumíš?
0: Jasně, furt ve střehu. Tak, pojďme jedno téma. Já už jsem tady o něm mluvil, ale dneska si ho připomeneme jedním svědectvím. Jo. Mluvil jsem tady nedávno o tom, že spousta lidí tady prostě začíná plít po Babišovi, spousta lidí na Slovensku plije po Ficovi, protože čekali rychlé změny, čekali prostě změnu o 180 stupňů a tak dál, někdo o 360. Jenomže já jsem vysvětloval, že ta ministerstva jsou prolezlá příznivcema těch předchozích vlád, současné opozice. A že to jsou lidé, kteří to bojkotují, kteří se starají o to, aby někdy vylezl i paskvil z toho ministerstva, když se to hodí, aby se to hned zveřejnilo. Prostě jsou to záškodníci. Filip Turek to nazval parazitama. Víme, jak na něj útočili potom. Ale měl úplnou pravdu. Úplnou pravdu. Já bych tady pustil asi 12 minut Láju Zemánka, protože ten se trošku na to jako zaměřil. Čověče, já ty nemám ty příspěvky, já to musím počkej. Što slučilo? Neznáju. Što takové?
1: Ty to někde potratilo?
0: No, tak jsem tady dával nějaké příspěvky a musím to asi znovu načíst, aby se mi tam objevili, víš?
1: Tak. Nemáš tam ten pomalý prout?
0: Blázníš? Ten je právě rychle a divoký. No, asi tak. Ataka na objekty. To taky proberem. No, tak pojďme se podívat na Ladislava Zemánka. Už jsem o něm mluvil, že kdysi s Adamem B. Bartošem vedli stranu sociálně národní, myslím, bylo tak nějak se to jmenovalo. Nebo sociálně demokratické, takhle národně národně sociální demokracie, něco takového, tak nějak to nepojmenovaný. No a mluvil jsem tady o něm, že ho znám a že má zajímavé názory momentálně teď, že probíhá od něho řada zajímavých zpráv, které tady máme k dispozici. No tak prosím, to je YouTube?
1: Yes.
0: Oh yes, YouTube není rabuté. Neznají už to slučilost tady. Abych mě nepotrestali, že dělám propagandu ruskou.
1: No, člověče, Ladislav Zemánek, dívám se, že on je 92. ročník. No, to je mladý borec.
0: To je mladý borec.
1: Ten je ještě mladší jak já?
0: Tak. Ono těch, co jsou mladší než my, je hodně docela, víš?
1: Já to začínám pozorom.
0: No tak, teď mě přestal makat, to je Firefox, neodpovídá. Mě rabota, što?
1: Jak tě na dědině začnou děcka zdraví, dobrý den, tak víš, že jsi starý už.
0: Ale no tak, to si budem povídat, no.
1: No, co neděláš?
0: Máš roky.
1: Co neděláš? Roky jsou tu, jak se říká. Prosím tě, já se dívám, že Ladislav Zemánek je český historik, rusista, politický analytik a novinář. Rusista, to mě zaujalo.
0: No jasně. Magdalenka je taky rusista. Víš, kdo je rusista? Víš, kdo to je rusista?
1: No, to je odborník na Rusko, ne?
0: Ano, přesně tak.
1: Chápu to správně, ne? No jak je někdo, je vidět, jak je někdo že třeba, jak jsou takoví ti odborníci třeba na fotovoltaiku, tak je fotovoltaikista, tak to je rusista.
0: Normálně se mi brutálně kousnul ten člověče. Tak co s tím? My to prostě dáme z jiného počítače.
1: Tak to.
0: Já ti řeknu, ještě žije člověk nachystaný.
1: Ještě, že tam máš tam ty tři počítače. Vehikly.
0: To jsou vehikly. Hlavně ten Firefox, to je ten, já ti řeknu. To je vynález.
1: No prosím tě, já na svým pracovním počítači mám nainstalovaný takový špízový software, než když něco pustím, tak to se dvakrát otočí země koule, než se mi něco spustí. To je úplná katastrofa. Jo, takže půjdu úplně v klidu.
0: Mě tady normálně spadly. Jaký jsou bohaté. Hele, já ti řeknu. Není to tak jednoduché, jak se to zpočátku jako jevilo, jo? Nuž.
1: Ty ten...
0: Co? Jak vypadáváš? Jiři? Jiří mě do srandu. Jiří ozvy se. Jiří mě do srandu. Jsi tam?
1: Člověk, je špatná kvalita sítě.
0: No jo, a u koho? U tebe? To?
1: Nikdo nám dneska nepřeje asi.
0: Hele,
1: nějaké složky sdělovací asi.
0: Já mám tady signálu dost, člověk, to je zajímavý.
1: Já si tady vysunu víc fifinu. Tady fifinku si víc vysunu a snad to bude lepčejší.
0: Vysun se, no.
1: Půjč mi, půjč, malá gelo. Débore, už má dobrý signál, 4 čárky z 5, dobrý. Podal.
0: To se to děje, člověče.
1: Takže...
0: Věci.
1: Já mám pocit, že nám někdo dělá tak hodně, když jsme byli v té Francii, to zážo. Někdo nám nepřeje to vysílání dneska. Bez tak. Nedivil bych se tomu.
0: Pozor, teď úplně přestal zase pro jistotu mi tady fungovat ten, jo. Telegram, ty jo. Druhý počítač.
1: Takže to jde, dneska to jde hladce.
0: Druhý počítač.
1: No ale já to
0: nemám lištičku.
1: Od starýma.
0: Páni, já nemám lištičku. Co mám dělat? Už jsem našel.
1: Liška.
0: Lištičku.
1: Kryška.
0: Jo, to je jednoduchý. Ono se řekne jako jo, zpravodajství. Teď nám usilují o tu demokracii. No mi chtějí sebrat. To víš, že nám chtějí sebrat demokracii? Jiři?
1: Zase?
0: Jiři, nerob
1: srandu.
0: Slyšíme
1: se?
0: Já tě slyším, ale...
1: Já tě taky slyším celou dobu, já poslouchám.
0: No, tak. No tak já doufám, že už...
1: Počuji,
0: že se to podaří. Ty neslyšíš?
1: Já tě...
0: Okay.
1: Už pušťáš?
0: Bych chtěl pušťat. Ale hele, to je normální. Šup. YouTube se nechce nahrát. Ještě by to tak blokli. No vidím, že jsme měli dokonce problém tady s internetem. Před 3 minutama. Jo, jo.
1: Tak to bude asi vončo, protože ono to asi přeskočilo i ke mně, protože já jsem měl taky problém s internetem. Špatná kvalita sítě.
0: Špatná kvalita, to je jediný, když nám to tady pouští tyhle ty. Nemůžu to člověče, to nemůžu to nastavit, nemůžu se mi to rozjet na tom YouTube. Půjď se to načítám. Nějaký pomalej, jako přeplněná tahle tam, přeplněná.
1: A jaký máš prohlížeč?
0: No, teď jsem na YouTube, Firefox.
1: Mě ty pakety jdou hladně po cestě. Kdyby se do jiného prohlížeče, myslíš, že by to hrálo?
0: Že by to. No ne, tak to úplně, když je ucpaný internet. Nebo Šprajclava z Hlína tady.
1: Malo namazaný.
0: Kdo je málo mazaný? Ty neděle, moje teta, ta je mazaná. Všema maskma, říkala paní na úřadě. No natáčí se, ale jako nechce se.
1: Paní, máte květy? Ne, ale nemáme, kupte si život. Ne, ty si mém život.
0: Ty didlino.
1: Já už něco slyším. Něco čuju.
0: Já už tedy.
2: Vítejte u rozhovoru Parlamentních listů, mé jméno je Radim Panenka a dnes trošku speciální díl. Naším hostem je náš redakční kolega Ladislav Zemánek. Čau.
3: Ahoj Radim, díky za pozvání.
2: No, nemáš zač, protože já si myslím, že je docela dobrý, abychom si tady sedli, protože ty jsi zaznamenal docela úspěch v posledních dnech. V uplynulých týdnech jsi dost intenzivně pracoval a věnoval se, jak se tomu říká, investigativní práci. Hlavně na úřadě vlády a v tom směru, co všechno tam Andreji Babišovi zůstalo jako dědictví po Fialově vládě. Tak mnozí diváci určitě ty tvoje články četli, ale někteří asi taky ne, tak kdybys na začátek jenom připomněl, co jsi tam vlastně našel.
3: Tak jedná se o to, že vlastně na úřadu vlády funguje taková poměrně rozsáhlá chobotnice, která, jejíž součástí jsou jednak úředníci, část úředníků, část úřednického aparátu, který tam pracuje, potom nejrůznější poradci, respektive členové těch poradních orgánů při úřadu vlády, no a v neposlední řadě neziskovky, ty politické neziskovky zejména, jejichž představitelé vlastně v těch jednotlivých orgánech zasedají, a nebo zároveň ti úředníci, kteří na úřadu vlády pracují, se z nich přímo rekrutují. Takže tam vlastně existuje takový jako ekosystém, který, dlužno podotknout, funguje velice efektivně a dobře. Pro ně, ne pro daňové poplatníky.
2: Tak on funguje docela dlouho, že jo? Je asi dost hluboce zakořeněn.
3: Je to tak.
2: A kdyby jsi jenom malinko rozvedl to, asi víme, kam ti míříš, ale kdyby jsi tam trošku rozvedl, že funguje dobře pro ně samotné a poněkud nedobře pro daňové poplatníky.
3: No ono jde o to, a to si myslím, že je úplně nejzávažnější, že tam vlastně funguje systémový a strukturální a dlouhodobý střet zájmu, který spočívá v tom, že stejná skupina lidí, a není úplně nezbytně nutné, aby se jednalo o jednu a tutéž osobu, jako fyzickou, ale v podstatě nějakou jako kolektivní osobnost, když to takhle, pokud bychom to takhle řekli, prostě lidé, kteří hájí stejné zájmy, uvažují podobným nebo stejným způsobem a jde jim o tutéž věc, tak ti jednak formují a ovlivňují státní politiku, jednak rozhodují a nebo při nejmenším nastavují pravidla pro fungování třeba nejrůznějších grantových programů, dotačního biznesu a tak dále. V některých případech, a k tomu se asi dostaneme, přímo peníze rozdělují a to ve prospěch neziskovek, ve kterých oni sami působí. A nebo ve kterých působí jejich kamarádi. A tenhle ten ekosystém, tahle ta jedna velká skupina lidí tam tak vlastně jako žije poměrně spokojeně a nikoho to moc nevzrušuje. Teď už teda vzrušuje.
2: Začalo vzrušovat, no ale ano, tak ono v tom minulém období to nikoho nevzrušovalo, protože tam spíš to bylo tak nějak ve vzájemné asi shodě, že jo, fungovali, ale to, co popisuješ, tak to je jako snad není lepší učebnicový příklad střetu zájmu.
3: Přesně to.
2: Kdy na jednu stranu tady část médií, která asi je možné, kterou je možné označit za protivládní, prohradní, nevím jak ještě, která téměř den co den chrlí nějaké články, které si myslím ani téměř nikoho nezajímají o údajném střetu zájmu premiéra. Ale to, že na úřadě vlády, a asi úřad vlády bych očekával, že nebude úplně posledním místem, že jo, kde se tohle děje, se na denní bázi a dlouhodobě děje něco takového a vlastně to ta média nezajímá. Což ano, tak pro nás, pro tebe, tvoji práci to je dobře, protože jsi měl jako exkluzivní příležitost a asi jsi neměl úplně, nebyl to závod s časem, protože půjde si novým představit jiná média, která by do toho chtěla šťourat.
3: Ano, jako musím říct, že skutečně tímhletím problémem se jako málo kdo zabývá, ale já bych byl rád, kdyby se tím zabýval někdo jiný a nemuseli bychom se tím zabývat my. Já bych třeba řekl, že tenhle ten problém, nebo tenhle ten fenomén, který se zdaleka netýká jenom úřadu vlády, protože to, co jsem zjistil, že se děje na úřadu vlády, to je spíš jako slabý odvar toho, co se děje na jiných ministerstvech, podle toho, co jsem zjistil. No je. Tohle to je začátek jenom.
2: A tak to se čtenáři můžou ještě těšit, no.
3: Určitě se tomu budeme věnovat.
2: No ale dobře, tak zůstaneme u toho úřadu vlády. V rámci jakých orgánů nebo různých rad nebo poradních, nevím, týmů, komisí, tam tenhle systém funguje?
3: No asi by bylo dobré, protože ne každý se tomu, nebo ne každý z diváků nebo čtenářů asi úplně bedlivě sleduje, co přesně se na jednotlivých úřadech děje, tak asi by bylo na místě trochu je uvést do té struktury, do té organizace, která tam je a to, jak a tak, jak funguje. Protože je potřeba říct, že celá ta struktura není úplně přehledná. Jo. Takže když pokud premiér Andrej Babiš říká, že existuje dvoukolejnost a neefektivita, no tak já bych řekl, že možná funguje tak pětikolejnost, nejenom dvoukolejnost, protože ty agendy se skutečně dublují, překrývají a tyhle ty orgány navzdory tomu, co říká drtivá většina těch členů, tak mně přijde naprosto naddimenzovaná. Nebo naddimenzovaná v tom smyslu, že tam zasedají lidé, kteří mají stejné zájmy a stejné názory. Tak já nevidím důvod, proč by například v jednom orgánu, který se nebo v Radě vlády pro rovnost žen a mužů například, proč by tam měli zasedat tři členové, nebo asi bychom měli říci členky ženské lobby. Jedné organizace. A takových příkladů bychom našli víc, že nejenom, že ty neziskovky mají své zástupce napříč těmi jednotlivými radami, ale mají jich tam nezřídka hned několik. Takže v tomto ohledu bychom mohli mluvit o tom předimenzování. Jiná situace by byla ve chvíli, pokud by složení těch jednotlivých orgánů bylo vyváženější, přinejmenším v tom ideologickém nebo politickém smyslu, protože je potřeba zdůraznit, že složení těch jednotlivých rád, a my se k ním za chvilku dostaneme konkrétně, vůbec nereflektuje názorové jako složení v české společnosti a vůbec nereflektuje výsledky voleb, takže bez ohledu na to, jak volby dopadají, tak tam v podstatě sedí jedna a táž skupina, která si vlastně monopolizovala tu agendu jako takovou. Takže není vlastně divu, že se proti tomu rozhodnutí z minulého týdne, kdy premiér přišel s určitými změnami organizačními, takže to vyvolalo takovou bouři, můžeme říct. Ale měli bychom zmínit to, jak to tam vlastně vypadá, aby diváci přesně věděli, o čem se vůbec bavíme. Protože je potřeba si úřad vlády, tu strukturu představit tak, že tam na jedné straně sedí ti úředníci v jednotlivých odborech a odděleních, ale vedle toho tam působí nebo existuje celá řada poradních orgánů, které vlastně jejich smyslem z podstaty věci by mělo být, že mají sloužit jako servis, servisní organizace pro ten vládnoucí kabinet. A ve chvíli, kdy prostě aktuální vláda řekne, tak my jsme svým voličům slíbili, že budeme prosazovat něco, XY, tak by ten poradní orgán měl být nápomocen vládě no, v té realizaci, ano. V přípravě toho plánu a tak dále.
2: Tak to nebylo. No,
3: ne, bylo to přesně naopak. V tom je ten problém, protože ty jednotlivé poradní orgány, a nejenom oni, ale i ti jednotliví úředníci na těch odborech vlastně nezřídka aktivně vystupují proti politice té stávající vlády. Jo, můžeme si to představit na příkladu toho návrhu nebo toho znění předběžné té pracovní verze toho zákona o větší transparentnosti neziskových organizací, kdy při nejmenším dva poradní orgány se sešly a společně přijali usnesení, ve kterém tenhle ten návrh nebo vůbec ten záměr větší transparentnosti financování neziskovek ze zahraničí kritizuje jako nezákonné a nebezpečné. Jo? A těch příkladů bychom jenom v těch uplynulých měsících od nástupu současné vlády mohli najít několik. Jo? Že prostě místo toho, aby pomáhali vládě realizovat její program a její cíle, její politiku, tak to sabotují.
2: Mně původně napadlo takové přirovnání jako z přírodní říše, ale ho používat nebudu, protože to stejné slovo použil jistý vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, Filip Turek, nedávno a schytal za to strašnou bídu, takže to neřeknu, to slovo, ale to je jako záškodnictví vlastně, ne? Tohle to není jako... Oni jsou to, ty to si to řekl, je to zřejmé, jsou to vlastně poradní servisní orgány vlády, respektive premiéra, předsedy vlády, ale místo toho, aby mu tedy byly kruce a řekněme rozváděli, uvažovali o tom, co jim ten premiér zadá, co chce, tak koordinovaně se snaží bojkotovat politiku, kterou chce premiér realizovat.
3: A to jsou ty jejich dlouhodobé zájmy, které vyplývají z těch vazeb, které tam existují. Na ty neziskovky, Člověk v tísni. No, nemusíme tady asi rozebírat všechny ty neziskovky, kterých se to týká do detailů, ale přesně tohle to je ten typ prostě neziskových organizací, jejich zástupci tam zasedají, ředitel Pánek tam přímo v jedné radě sedí, a přesně takhle to tam funguje. Jo, je to orientace na tenhle ten typ neziskových organizací a kromě toho vlastně tyhle ty neziskovky, jejich zástupci tam zasedají a ty rady ve prospěch z některých konají, tak nezřídka jsou financovány a já jsem to vlastně rozebíral i v jiných článcích za těch uplynulých několik měsíců, jsou často prostě spojeny s domácími biznismeny, kteří jsou významnými sponzory prezidenta Petra Pavla.
2: Na hodička.
3: No, přesně tak. No. Takže jako pan Vohánka, pan Winkler, pan Barta, přesně tohleto.
2: To jsou, promiň, zároveň lidi, kteří jsou spojeni třeba s deníkem N, ne?
3: Přesně tak.
2: A nejen s ním.
3: Tak, a nejenom, že tyhle ti aktéři z úřadu vlády a jejich poradních orgánů mají vazby na tyhle ty neziskovky v první řadě a jejich sponzory, ale zároveň i na novináře, například.
2: No na mě ne, se... na mě neukazuje.
3: Ano, tak tebe se to netýká, to je pravda. Ale je to přesně typově deník N, který je zase nějak spojený prostě s tím pořád, s tím jedním podhoubím, s tím jedním ekosystémem, plus jsou tam potom i samozřejmě vazby zahraniční. Možná to bude znít jako konspirace, ale žádná konspirace to není. Jedná se prostě v řadě případů o NET, americký NET, tu americkou nadaci, která financuje kde co a financovala, i když teď už to tak
2: Trump
3: není,
2: zarazil,
3: protože ano. Trump to zarazil. A, takže to je jeden subjekt zahraniční. No a potom jsou to ty nadace z toho impéria rodinného George Soroše. Zase to může znít jako nějaké spiknutí nebo konspirační uvažování. Ale je to prostě dohledatelné a není to nic jako tajuplného. Stačí se prostě na to podívat. ty materiály jsou ve veřejných zdrojích často k dispozici. Hmm. Takže si prostě stačí udělat na to čas a projít si tím, no a potom vlastně jako si člověk uvědomí, co znamená ten deep state. Protože to taky není žádná konspirace, to je prostě popis těch struktur, které se dlouhodobě po několik, v tomto případě, nebo v případě České republiky, několik málo desetiletí vytvářely a které prostě blokují aktivně jakékoliv jako smysluplné změny ve směřování téhle země. Já nemluvím tady o nějakém směřování východ-západ, to je úplně se myslím jako překonané vidění světa, ale pokud chce prostě, a vidíme to i na případě téhle vlády, prostě prosazovat nějaké výraznější změny, tak naráží na odpor a naráží na odpor právě těle těch struktur, které jsou pevně zakořeněné nejenom na úřadu vlády, jak jsme naznačovali, to je spíš slabý odvar toho, co funguje jinde.
0: Tak, takhle nějak to vypadá. S tímhle materiálem do Evropy asi to je těžký. Jo.
1: To je překvapení, že to tak je, že?
0: No to je překvapující, kdo by to byl řekl. Oni to říkali, ty konspirátoři, jako jo, to oni jo, ale že se to takhle jako nakonec ukázalo, že to takhle opravdu je.
1: Jejda, to je náhoda. A jak ti novináři s těma biznismenama a s těma majitelama těch neziskovek, to neziskovky jsou velmi ziskové. To je takový oxymoron jenom pouze. No ne, to je bordel nad bordel. Představ si, jako kdyby jsme se měli, tam tečou obrovský peníze, jednak, a představ si, kdyby jsme se měli s nima vypořádat, aby každý teda vrátil, co ukradli ze státního rozpočtu, tak by jsme byli za vodou zase. Zase. Ten stát krvácí ze spoustu stran a toto je jedna ta perspektiva toho, jak ten stát jako dojí.
0: No to je, ano. Ale hlavně, víš to, na jedné straně jsou ty peníze, ty nekoneční toky peněz a financí, a na druhé straně pochopitelně je to ta pátá kolona, která je velmi dobře vyživovaná. A pak lidi řeknou, no oni slibovali, že udělají, a oni neudělali, jo, a to byly tam takový keci prostě. To je to, na co já prostě jsem upozorňoval. Umíš si představit, že by volby vyhráli nějací národovci, kteří v životě nebyli v politice?
1: No, představit si to jako dokážu, ale nemělo by to žádného valného znění, protože tady ta banda by si jela svoje, jo, by si jela svoje agendu.
0: Ano. Babiš
1: a to si myslím, že Babiš jim šlape hodně na paty, podle mě, jo, a dělá, co může. Ale ví, že stojí proti nekonečné chobotnici, jako
0: jo. A teďko, co se stalo? No, stalo se to, že začaly tyhle ty různé poradní systémy nebo poradní orgány začaly přestrukturalizovávat, aby byl důvod ty lidi potom tady dostat, rozumíš? Proto oni tak strašně řvou teďko a oni budou stávkovat, protože tomu nikdo tam nerozumí a oni to budou dávat pod jiný ministerstvo a budou pochopitelně přeobsazovat, že? To je to, co jim vadí. Něco zrušej. Jo, a když o tom mluvil Filip Turek, nazval to parazitama, který prostě jsou přisátý na penězovody, tak jak si to mohl dovolit o někomu říct, že jsou to paraziti? Já bych řekl, že jsou to zloději, jako boha pustí. To ještě paraziti je docela dobrý, jo. Takže takhle se ty věci mají.
1: Já bych to řekl ještě jinak, jo.
0: Jo, tak to řekni.
1: To je PZ-ka. On je to zprostý, takže za to nemůžu říct. Řekl bych to expresivněji takzvaně, ale souhlasím, paraziti je slabý odvar, zlodějí je takový víc, ale ještě bych to trošku připepřil.
0: Ještě bych se trošku přesadil, jako.
1: Jo.
0: No jo. Dvě dávky.
1: No. No a já, když jsem se nad tím zamýšlel, kdy to vlastně mohlo vzniknout, tak já si myslím, že už jako, že jsou to ty havloidní praktiky, to zavádění tady těch struktur od Havla, ne?
0: Podívej, čím větší pijavice a šmejd, tím pochopitelně urputněji brání svůj post, jo. Já tady mám třeba taky jednoho takového. Ondřej Vetchý, herec, jenž se našel v roli tvrdého chlapíka, rozeného vůdce svého lidu. Jde cílevědomě za svým snem o vlastní velikosti. Ráz zdůrazňuje svůj smysl pro spravedlnost a odvahu. Viz vystoupení v pořadu Všechno party před několika lety. Co o něm prozrazuje Wikipedie? Je držitelem modré knížky Na hlavu a žaludek. Kvůli jejímu získání přestal na čas judem. Uvádí, že v 17 letech si opatřil vojenskou pušku a vážně uvažoval, že něco udělá, například zavraždí prezidenta Husáka. Od tohoto úmyslu však upustil. Tady odkaz na tu Wikipedii. To je taky jeden z nich, jo, z těch havloidů a z té lumpen kavárny. Jo. No a oni teďko pochopitelně hrozně řvou, protože Lišák Babiš vymyslel, že kdyby je začal vyhazovat, tak oni budou řvát, jo. Tak udělají přestrukturalizaci, provětraj to, co vlastně je potřeba a co není. Takže oni jako poradní orgány navrhují ministerským úředníkům, že musí podporovat tyhle ty a tyhle ty směry a ty jsou zastoupený těma neziskovkama, jejíž oni jsou vlastně členy. Takže oni si z toho udělali prostě, to je část té chobotnice, jo. To je část té chobotnice. Tak takhle se to dělá.
1: No a pak se div, když máš takovou věž v kožichu, jako, že můžeš něco
0: že
1: jako
0: to nejde.
1: Rozhodovat, nebo vládnout, nebo jakože chceš, protože kdybys neměl takový limity, to by se děli věci, jo? Ale když tady máš takovou bandu všiváků, kteří ti prostě rozhazují furt karty a furt něco bojkutují a tak dál, tak to prostě,
0: no, tak je
1: to chci si dělat, to je prostě...
0: No a to je právě to, co já se tady snažím lidem vysvětlit, že prostě je potřeba podporovat Babiše, podporovat Fica, oni občas něco řeknou, důležitý je, co dělají, protože občas něco musí říct, aby to nebylo takový jako že jsou moc úplně vyhraněný, jo, tak občas teda říct něco musí. No, tak lidi jsou nedočkaví a chtěli by všechno hned, rozumíš?
1: Ano. No, prosím tě, to totiž je jedna věc. Probírali jsme minulé prodej, když Babiš byl teďka na obhlídce terénu, tak byl v té firmě v pardubickém státní výrobce střelnoprachu v té expozii.
0: No.
1: A prohlásil, že po návštěvě firmy uvažuje stát o jejím prodeji a sám je pro. Zájem projevila Francie prostřednictvím Macrona. Jako francouzská státní firma. Mm-hmm. Na mě to dělá dojem, že on, aby garantoval Rusku nějaký bezpečnostní záruky a nešlo to napřímo, tak chce udělat takový krok, že vlastně státní firmu, která vyrábí výbušniny a dokážu si představit, že ty výbušniny jsou na té Ukrajině a že tam vyvážíme ty výbušniny. Takže je to takový krok k tomu, aby dal najevo, že my tady tu firmu jako už nevlastníme a nemáme zájem na tom, aby se ty vybušniny od nás vyvážely. Jak to vidíš ty? Bavili jsme se o tom, nebavili?
0: Nebavili jsme se o tom ještě.
1: Víte, pane inženýre,
0: já ještě na to nemám názor.
1: Nemám na to noty. Mě ještě nic z Bruslu mě nic neposlali. Žádný notičky, takže tomu já se nemohu vyjádřit, prosím.
0: No právě.
1: Mě to dost zaujalo, ta zpráva, a já jsem totiž to viděl někde na Facebooku a pod tím jela jenom vlna jako, že je Babiš prostě kretén a že prodat Agrofert a toto a kde si co si a všichni mu nadávali. Já říkám, ale tady je potřeba číst mezi řádky, jako to není o tom, že ta firma je v zisku a jako, to, jako dodává zajímavý peníze do státního rozpočtu, ale tady jde úplně jako o něco jiného. Tady podle mě jde o nějakou bezpečnostní politiku státu a je to nějaký gesto a příprava na nějaké uspořádání Evropy po válce na Ukrajině. No, po speciální vojenské operaci. Já to tak jako vidím, jo?
0: Já tady ještě pustím, že jsem mluvil o...
4: Na to rozšiřovalo.
0: Teď pustím něco, co se k tomu váže. To je tady takový nějaký přebuzený, nevím. Tak, aby jsme tady...
5: Ne. Ukrajina nemá koncesionářský poplatky. Když to prozradíte na milionu chvilek, tak si myslím, že normálně to tam rozpustějí. Máte pocit, že Švédsko není demokratická země? Máte pocit, že Nizozemsko chtělo zničit demokracii ve své zemi? Máte pocit, že Dánsko, supersocialistická demokracie, chtěla zrušit demokracii? Norsko, superdemokratická země, v roce 2020 poplatek zrušen. Austrálie a Nový Zéland. Já mám pocit, že ti herci, ti umělci, ti hysterici v těch televizích, na těch náměstích, oni kvičí, protože se jim mají zkrátit penězovody. Máte pocit, že někdo, kdo má peníze od státu, zná nějaký soudce, nebo nějaký jako nejvyšší kontrolní úřad, nebo někdo takový, že není objektivní, jenom protože není placen z veřejnoprávních poplatků? A víte co?
0: No jo, na Ukrajině, to je náš vzor přeci, že jo? To teďko frčí, tak oni tam, člověče, představ si, oni tam nemají ty koncesionářské poplatky, ale ještě v dalších asi 17 zemích, jo, Evropské unie nejsou. A protože zase někomu se šláplo na rozkrádání peněz, tak jsou z toho divživí, že prostě najednou jsou tady bez peněz. To nebude fungovat bez peněz, to nemůže fungovat, jo. Všichni řvou, že to nebude fungovat, když nemají peníze.
1: A je ohrožena demokracie, to zapomněl.
0: Takhle, ano, to, ježiš, to jsem zapomněl říct. To je nejdůležitější, to úplně... jsem neřekl vlastně.
1: To jsi neřekl, protože ta demokracie visí na tom, jestli my si budeme platit nebo nebudeme přece.
0: No ano, my si to musíme předplatit, my si dokonce musíme předplatit ve veřejnoprávní televizi.
1: No, aby vůbec byla příští rok, rozumíš, no. Protože to letí, to nebude.
0: My platíme zálohu na demokracii.
1: Přesně tak, to je pronájem, jakmile to vypočí, musí to být nová mohli, smlouva.
0: Počkej, Jiří, ale to bychom měli
1: navrhnout. To ti vnukl nápad, že?
0: No ne, daň z demokracie. To už vlastně daň platíme, to jsem zapomněl. No, tak.
1: No, ono se to jmenuje jinak, ale platíme to.
0: Platíme to. To je pravda. To o tom ani potom. No tak jsme probrali Vetchýho, chlapčička. Vetchýho. A já bych trošku ještě brnknul o to smíření, jo, s těma, v tom Brně, jak probíhalo to smíření u toho dlouhého stolu s těma. Jak tam byli ty kolaboranti, kteří se smířovali?
1: No já jsem tam, viděl tu... No prosím tě, víš koho? Ne, ale já jsem... Víš koho jsem tam viděl? Viděl jsem tam tu bývalou primátorka, ta bývalá primátorka za ODS, já jsem viděl na nějaké debatě, Vaňková se jmenuje. Tu jsem viděl na nějaké veřejné debatě ještě s Hladíkem v Brně, ještě když jsem byl, bavili se o nějakých obecním bydlení. To je taky kukuru kuku, to nemůžu ani říct slušně, jaká je to Jo, ale tu jsem tam viděl samozřejmě, takže to je neofašistka jak vyšitá, ale kdo mě překvapil a kdo tam byl a vlastně mě to, vlastně jsem se nad tím potom tak jako zamyslel a vlastně mě to vůbec nepřekvapilo, tak tam byla ta farářská husitské církve Kopecká.
0: Jo, no to je posená. To je ta feministka.
1: To je ta feministka profilesba, která bydlí doma asi se 150-kilovou ženskou, kterou bych nechtěl potkat jako ve tmě, jo, a mají dva hafáčky, takže asi spokojený jako vztah, ale ona byla samozřejmě u papeže, že jo, na instruktáži. Jo, to se dá dohledat, jo, takže to já pozoruju už delší dobu, já už upozoruju několik let a ta je hrozně protěžovaná a ta je, a víš, s kým je jeden papyrus, tady ta Minda s tím Lustigem, ten konec prokrastinace, ten Lustig, ten, co je taky placený ze SOR, to je vlastně ta Sorošova banda, jak se oni jmenujou. Takový to, ten institut, takový ten máme hole v ruce, jak oni se jmenují, já si můžu, Aspen institut.
0: Jo, Aspeni,
1: To jsou děcka z Aspenu. Musí být všichni vylagrovaní horem spodem, protože to není možný, jako jo. Tam je to samý debil, blbeček, akorát tamhle vzadu, tam je jediná výjimka, tam sedí
0: Lustig vedle.
1: No, to je prostě... To je fakt katastrofe, no. Takže já jsem to nestihl úplně ani vyhodnotit, tím, že tady pořád běhám okolo Třeboně a něco tady zařizuju a udělám, ale povídej. Nebudu ti brát slovo, povídej.
0: No, jak se denacifikovala ta Evropa, jo?
1: Ano.
0: Tam zejména Claire sehrál svoji roli, víme, hodně těch klíčových lidí, nacistů, SSáků, různý verbeže, tak bylo velice bezpečně dopraveno a do bezpečí. A pak je nejhorší, že třeba jeden z těch vrcholných nácků už v roce 1952 byl velvyslancem v Sovětském svazu, jo. Což asi těm veteránům bylo strašně příjemný. A já tady mám jednoho jiného, kat Čechů za protektorátu Hans Ulrich Geschke. Narodil se v roce 1907 v německém Frankfurtu nad Odrou. V roce 1932 v 25 letech vstupuje do NSDAP. V roce 1934 v 27 letech se stal příslušníkem gestapa. V roce 1939 ve 32 letech byl povýšen a převolen do Prahy, kde se stal šéfem řídící úřadovny gestapa. Na jeho rozkaz byly zatýkány, vyšetřovány a vražděny stovky lidí. Figuruje na československé listině válečných zločinců. Odpovídal za zavraždění českých vysokoškoláků 17. listopadu 1939. Po napadení Sovětského svazu řídil operace proti komunistickým buňkám v Praze a okolí. Podílel se na teroru při prvním a druhém starém právu. Dokonce osobně zatýkal bývalého předsedu protektorátní vlády generála Aloise Eliáše, na kterého později vypracovával žalobu, na základě které byl generál Eliáš popraven. Nesl také hlavní podíl viny a odpovědnosti za vypálení obce Lidice. U zničení obce byl osobně přítomen. Dne 18. června 1942 velel Geschke gestapu při dobývání krypty kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici, kde byli českoslovenští parašutisté. Geschke předsedal soudu, který dne 28. září 1941 v Pečkově paláci na svém prvním zasedání odsoudil k smrti řadu vysokých činitelů obrany národa. Jako první byli odsouzeni generál Josef Bílý a divizní generál Hugo Vojta. Odsouzení byli odvezeni do ruzínských kasáren, kde byli popraveni. Od 27. května 1942 zasedal v Pečkově paláci další staný soud. Vynesl celkem 1072 trestů smrti. Tento soud odsoudil i členy rodin parašutistů a jejich pomocníků. Soudu předsedal Hans Ulrich Geschke. Dne 3. září 1942 v Pečkově paláci proběhl soudní proces staného soudu s představiteli pravoslavné církve. Předsedou soudu byl Geschke. Všichni obžalovaní byli odsouzeni k trestu smrti, zastřelením a k zabavení veškerého majetku. Dne 29. září 1942 odsoudil Hans Ulrich Geschke jako předseda staného soudu v Pečkově paláci k smrti všechny ubytovatele parašutistů a většinu rodinných příslušníků. Celkem se jednalo o 252 osob. V říjnu roku 1942 opustil pražské gestapo a území protektorátu. Poté páchal další zločiny v Polsku a v Maďarsku. Během roku 1944 byl za zásluhy povýšen na SS Oberführera. V únoru roku 1945 po něm končí všechny stopy. Naposledy byl viděn koncem války v rychlíku z Drážďan do Saské Kamenice. Je velmi pravděpodobné, že si změnil identitu a uprchl. V roce 1959 byl prohlášen vrchním státním zastupitelstvím ve Frankfurtu nad Mohanem za mrtvého. Pro jistotu. Takhle se denacifikovala Evropa, takhle se to řešilo. A ještě další jiné způsoby, které už jsem tady popisoval. A takhle se prý Západ vypořádal s nacistickými pohlaváry a s těma největšíma zrůdama světa.
1: Ano. Akorát je rozmístili na jiné lokace a dali jim jiný úkoly k té celi.
0: Přesně. A když jsme u těch nácků, tak pochopitelně teď momentálně náckové mají poplach, protože Kyjev je pravidelně ostřelován Ruskou federací. A jak se vyvíjí, přes den se vyvinula, velice zvláštním způsobem se vyvinula informace o tom dronu, který spadl těsně za rumunskýma hranicema na činžovní dům. Jo. To je taky příběh, to nevymyslíš. Takže ráno jsem četl, že prostě to byl dron, ruský dron, který spadl po tom, co PVO ukrajinská jaksi zafungovala, tak ten dron spadl za ukrajinskou hranicí, spadl prostě na obytný činžovní dům. Nevím, jestli tam zahynuli dva lidé, ale dron měl nějakou výbušninu a protože se stal asi neovladatelným, tak tam prostě havaroval. Během dne se ta situace jaksi vyvíjela a teď někdy asi odpoledne v 16 hodin už hlásila média, že potom, co ruský dron napadl rumunskou civilní, jako civilní cíl, takže Rumuni to nenechají jen tak, protože Rumuni jsou členové NATO a Rumuni připravují odvetu. Jo, přitom ještě ráno to bylo potvrzené jako prostě záležitost, která se stala díky té havárii, jo. Mm-hmm. A to je přeci jedno.
1: Mělo to málo šťávy. Ale v Rumunsku jako hrozí, že padne vláda, protože ta tamní dosazená vláda, která je teďka aktuálně v rámci progresivistů, tak se pod něma ti stehoupe židle, takže tam je potřeba taky odvést pozornost od něčeho dalšího a já si myslím, že ta vláda v tom Rumunsku definitivně padne, jo, protože to tam jako neustojí. Takže ten pracující lid se s nimi poradí, jak se říká.
0: No.
1: Jo, takže to jsou takový pohádky ovčí babičky a takový keci. Ono je to tak, jak bych to řekl, ono je to tak jako průhledný, že to je lež střídá neuvěřitelnější lež. A já mám pocit, že ti jako novináři jsou asi svetovaní, protože to jako není možné, to za střízlivýho stavu toto nevymyslíš. Jako.
0: No, tak když jsi dobrý novinář.
1: No, tak když jsi dobrý novinář. Když jsi novinář z Aspen Institutu, tak jo, to máš školení politické na to. To dokážeš písat.
0: Péšem.
1: Takže.
0: Máš péšem. To,
1: to, jo.
0: To pak může zafungovat. Zůstaneme ještě teda na domácí půl.

0: vlastně to musí užít. Tak se na to pojďme podívat. Bylo to na Prima CNN News v nějakém pořadu, tak mu to tam vysvětloval Fialovi.
1: Vy jste poukazovali na to, že jste zde 4 roky lhali. Že jste zde lhali o příčinách inflace, že jste zde lhali o energii, že jste zde lhali o rozpočtu, že jste tady švindlovali doslova do písmen jako sňatkový podvodníci. A já jsem tady s vámi ukazoval stovky různých grafů, kde jsem prezentoval, že jsme poslední, předposlední v mnoha a v mnoha oblastech. Já to nebudu teď znovu činit, protože já jsem...
2: Nebyla ta země zdevastovaná.
1: Nechte mě jenom o tom domluvit. Já jsem poukazoval na to, že firmy díky tomu přestávaly investovat, byly v nejistotě, zhoršovala se situace domácností, chudí chudly ještě více. Ale já jsem slíbil, že nebudeme stavět naše kroky na neúspěchu nebo neschopnosti té vlády minulé. Konečně vizitku, nebo respektive vysvědčení, tu vám dali voliči a přesvědčovat je o tom, co mohlo být lepší nebo horší, je už dneska věc jiná. Každého dneska zajímá to, co bude. Jinými slovy, já na ty ukážu 2 grafy a na tom budu demonstrovat ten současný stav, který já myslím, že to ty lidi zajímá úplně
2: nejvíc. Určitě to probereme i v detailu.
1: Určitě, ale tady to je. V posledních hodinách vyšla čísla z Eurostatu a tady vidíte, že po mnoha a mnoha měsících, 4 letech, když jsme měli nejhorší ceny energii, tak Česká republika je druhá nejlepší po Dánsku ve smyslu meziměsíčního vývoje cen energii. Jinými slovy poklesly. Když se to podíváme s ohledem na elektřinu, tak jsme 3. nejlepší v tuto chvíli v Evropě o 10% díky krokům, které jsme udělali. To má samozřejmě okamžitě vliv na inflaci. Určitě víte, že máme jednu z nejnižších. A má to vliv, a to je dobrá zpráva, na podniky, které se nadechují, jsou připraveny investovat. Má to pozitivní vliv na domácnosti, jejich spotřebitelská nálada se skokově zvýšila a to je v tuto chvíli to nejpodstatnější. My jsme poukazovali na to, že jste zde 4 roky lhali.
0: Tak, ať toho nemáme tolik. Vymetá se chlív. Slyšeli jsme, jak Zemánek přinesl ty informace z těch ministerstev, kde víceméně asi ta politická garnitura tím, jak ta Fialova vláda byla opravdu jako jeden vedle druhýho, jo? Jeden větší expert než druhý, tak pravděpodobně se vyvinul ten systém tak, že úředníci konali společně s těma orgánama poradníma a udělali si prostě nějaký schéma fungování. Na teď pochopitelně přichází ten zlý Babiš a boří jim to, protože to chce dělat jinak. Chce mít třeba věci pod kontrolou. Jo. A to se pochopitelně, že se to nehodí. Jo. Prostě oni jsou z toho naprosto šílení. Takže jim to bere peníze, jim to bere vliv, jim to jako spoustu věcí jim to hatí. A tak oni by rádi, aby ten Babiš pokud možno vypad a aby neprudil aby ho tam prostě nejlépe zastřelit jako třeba Fica, jo. Takže to je fakt jako verbež, to nedáš jako.
3: Haló, slyšíme se?
0: No já tě slyším.
3: Slyšel jsem naposledy spoustu věcí, jim to hatí, a pak jsem slyšel jenom tup, tup, tup, tup.
0: No, tak já nevím, tak asi se vytáčel. No, spadl, dokonce jsme spadli asi z vysílání, koukám, 8.29.
3: Já jsem si vzpomněl na Fialu, jak jsem se úplně vytočil znovu.
0: Jsem se úplně roztřás, ne?
3: Přesně.
0: Jsi ztratil kontrolu nad sebou. Nestratil jsi nad sebou kontrolu.
3: Úplně.
0: To jsou věci prostě. No. Chtěl jsi něco říct?
3: Mě zajímalo. No, jenom by mě zajímala ta reakce po tom, co ten Havlíček mu naložil.
0: No, co mu naložil? Já upřímně úplně nevím, jako jak hodně jí dostal. Jo, ale zasloužil si, no, tak co?

0: Jaký pak
1: jak to bylo v té přesně, jak to bylo v té pohádce, a ztrátu majetku. Spravedlnost je spravedlnost.
0: Jo, přesně tak. No, takže Robert Fico to taky nemá jednoduchý, to už jsme se bavili xkrát. No a ten zase řešil s těma rádoby hlídačema toho si té demokracie a všech těch věcí. Protože to víš, že demokracie by ti mohla zdrhnout, ne?
1: No to je jasný, no. Ta má vrtkavou povahu. Mohla by se vznést a odletět.
0: No.
1: Jak motýl a už se nikdy nevrátí.
0: Tak on jako vysvětoval Robert Fico těm novinářům nějaký věci a oni normálně mu začali vysvětlovat, že teda jako je nekompetentní a tak. Že si nestratil kompetenci vůbec. Jako. K tomu dělat, vykonávat funkci. No a pak takový novináři napíšou článek, teď se podíváme na druhou stranu té barikády, jak to píšou na té druhé straně o tom Brně, jo? Jak si to pochválili. Tak, v neděli 25. května 2026 se v Brně stalo něco, co mnozí považovali za nemožné. Na brněnském výstavišti se sešly 3000 lidí na 76. sudetoněmeckém sněmu. Poprvé v historii na české půdě. Bavorský ministerský předseda Markus Schöder přijel přes varování vlastních politiků. Šéf sudetoněmeckého krajanského sdružení, Bernd Posselt, se znovu omluvil za zločiny nacismu. Zástupce předsedy Stefan Hertler sklidil potlesk ve stoje a řekl: děkujeme našim českým přátelům. Sudečtí Němci 80 let od odsunu nežádají nic nazpět. Přinášíme však něco nazpět. Naši hlubokou lásku k této zemi. Všimni si ta formulace, jo? Oni si nic nechtějí odmíst, ale přinášíme však něco nazpět. Hlubokou lásku k této zemi. Nemůžete se nám divit, že tu chceme být zpátky. Primátorka Brna Markéta Vaňková řekla: smíření není slabost, ale síla. Schöder varoval před tím, o čem píšu dlouhodobě. Máme tady síly, které jsou z části řízené zvenčí. Nesmíme se dostat tam, kde už jsme jednou byli. Toto byl historický moment. 80 let bolesti a nakonec podaná ruka. A kdo proti tomu bojoval? Kdo? Vládní koalice ANO, SPD a motoristů nechala sněmovnou přijmout usnesení vyzývající organizátory, aby sjezd zrušili. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. Na místech lidoveckých poslanců zůstala cedule. Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte. A pak přišel protest na Dominikánském náměstí. 3000 lidí. Husický chorál, rudé vlajky, transparenty posílající sudetské Němce domů a Miloš Zeman označující sněm za obludnost. Dav skandoval: ať žije Zeman. Kdo je Miloš Zeman v tomto kontextu? Jako prezident navštěvoval sjezdy KSČM a vyzýval komunisty k pokání, ale sám si notoval s Putinem a prohlásil: novinářů je tu mnoho, novináře je třeba likvidovat. Jako prezident se bratřičkoval s Putinem a Xi Jinpingem, obhajoval proruské pozice a nyní stojí na pódiu s rudými vlajkami a skandujícím davem a označuje historické smíření za obludnost. Tato linie od sympatie k východním autoritám po odpor k evropskému dialogu není náhoda. Je to konzistentní politická filozofie. Posl to pojmenoval výmluvně. Upřímně řečeno si myslím, že jsem více Čech než Okamura. Okamura spolupracuje s německými a rakouskými nacionalisty, kteří mě označují za zrádce sloužícího Čechům. A pak je tu detail, který říká vše o společnosti, ve které se Zeman v Brně pohyboval. Jeho projev na náměstí narušoval Miroslav Sládek, bývalý předseda republikánů, symbol české xenofobie 90. let. Schytal několik šťouchanců a protestující mu poničili megafon. Zemanovi tleskají stejní lidé, kteří mají ve svých řadách Sládka. Šédr řekl v Brně, pro mě od počátku bylo jasné, že podaná ruka se neodmítá. De Gaulle a Adenauer si podali ruce v roce 1963. Změnili Evropu. Pavel a Šédr si podali ruce v Brně v roce 2026. Navzdory vládě, která hlasovala proti. Dějiny si zapamatují, kdo byl na správné straně a kdo stál s rudými vlajkami, husitským kazatelem a Miroslavem Sládkem a křičel na lidi, kteří přišli s omluvou. A teď si dáme tu o pejskovi a o kočičce.
1: Ne, to je prostě, mám na tebe mám jeden takový postřeh, no. Takový jako názor. Všichni, kdo se účastnili toho té podpory, tak by měli prostě být souzeni za vlastizradu. A ty jedna, natvrdo, bez milosti, bez pardonu. A pro vás, zdár, hotovo, vyřízený. To je první věc. Druhá věc. Všichni, kdo... No, ještě by mě zajímalo teda, jestli proč vláda udělala takový jako malý ústupek. Myslím, že měli jako málo politické moci na toto nějakým způsobem, nebo že tam byly nějaký tlaky zvenčí. To jako...
0: Víš co? Já ti odpovím takovou souhrnou... takový odstavcem, kde něco zhrnu, jo. Psala, nebo my jsme měli s Išou pořád a Iša říkala, že prostě jako nikdo proti tomu moc neprotestoval a že v podstatě jako oni měli návrh. Tak oni tam měli 3000 sudeťáků, jo. Plus pochopitelně kolaboranti z Čech. A Slovenska, pardon, z Čech a odpůrci přijeli z Čech, nebo řeknu z České republiky spíš, a odpůrci byli ze Slovenska i z České republiky. Psala posluchačka, že to není pravda, že se konala velká protestní akce, na které bylo cirka 6 tisíc lidí a že byl i pochod jako a tak dál. A tady na tom je přesně vidět, proč vláda a parlament, ministerstvo vnitra a tak dál, proč se chovali tak, jak se chovali. A já k tomu ještě použiju něco jiného. Já jsem tady říkal, že kdysi jsem byl na takové akci v parlamentu, kde byl ještě Rajko Doleček a bylo to ohledně Jugoslávie, bývalý. Pochopitelně bylo to pod záštitou některých poslanců. A byl to velký seminář, velká debata o té válce v Jugoslávii a o tom, jak, myslím, že to byl režisér Dvořák, natočil takový film, který pustili na druhém programu v televizi a pak už ho nikdy Dvořáka do televize nepustili. Jo. A já jsem se ptal Foldiny, poslance. Říkám, řekněte mi, tak vy tady, když s náma mluvíte, tak vystupujete absolutně rozumně. Prostě máte ty samý názory, co my. Ale když jste v té sněmovně, tak takhle nemluvíte. Berme to, že to bylo, dejme tomu, já nevím, před 8 lety, jo. Možná před 8 lety asi to bylo. Dneska už taky Foldina mluví jinak. A on mi říká, no, a čí názory mám prezentovat? svoje, ale já zastupuju lidi. Kolik mailů mi přišlo, když se probírali církevní restituce? 3 maily mi přišly. 3 maily od voličů, kteří požadovali, aby jsme to shodili ze stolu. Kdyby v Itálii přijímali, nebo ve Francii, kdyby se přijímal takovýhle zákon, tak sněmovní ulice je vypálená, tady bivakujou ve stanech prostě lidi, kteří proti tomu protestujou. Jsme tady v obležení, nikdo se nedostane z budovy a budou požadovat, aby se ten zákon nepřijal. Ale mně přišly 3 maily. A teď to střihnu, jo? Co on tím vyjadřoval? On tím vyjadřoval, že ten politik musí taky brát ohled na to, jestli zastupuje svoje zájmy, svoje postoje, anebo jestli má nabito těma voličema. Když byl Volný blok, tak jsme tenkrát tady vyzývali, aby lidi psali poslancům maily. Tenkrát se mělo přijímat vlastně povinné očkování. A my jsme opravdu lidé zahltili poslaneckou sněmovnu tolika mailama, že ten bod vůbec neprojednával. A ještě byla venku demonstrace, pochopitelně. Ale o tom to je, jo. Jestli většina národa si myslí, že je potřeba zachovat Benešovy dekrety, že je sudetoněmecký landsmannschaft tady není vítán, tak tam v tom Brně mělo být 100 000 lidí, odpůrců. Protože když zavelí milionový chlívek na podporu vlasti zráce a kolaboranta z Hradu, tak je na tý letní 200 tisíc lidí. Jak je to možné? A teď se nebavím o té technice, jak tam ty lidi dostanou, jo? Že jim platí, že to jsou nějaké organizace ukrajinský, ty lidi tam jdou za peníze, většina těch lidí tam jde za peníze, to komparzisti a tak dále. Nechám to stranou. Ale jak to vypadá, když to někdo neví a kouká se na to zvenku? Kdo mluví za ten národ víc? Jako? No tak se tam sešlo 6 tisíc lidí a tam kolaborovalo s těma 3000 sudetoněmeckých německých landsmannschaftů, tak tam kolaborovalo 10 tisíc Brňáků. Možná 20 tisíc Brňáků. Se tam honili trika. Takže vadí to lidem, nebo to nevadí lidem? Otázka. A kdyby to policie začala řešit, jak by se vyvíjely komentáře a jak by se to celé komentovalo, když v podstatě nikomu to nevadilo? V úvozovkách. Protože do toho Brna nepřijel. Bylo tam 6 tisíc lidí. Kolik? A bacha, to si myslím, že tam 5 tisíc lidí přijelo, jo? A Brňákům je to úplně šumák. Ty spíš se byli nažrat na tom náměstí, kde byl ten dlouhý stůl s těma klobásama, s tím bavorským ňam-ňam.
1: Myslíš, tam byly nějaký klobásy?
0: No, jasně. To je stav té Myslíš, společnosti.
1: Tam byl jako stůl, kde
0: no to bylo to pořadatelé... smíření, oni udělali dlouhý stůl, že jo, a tam prostě každý přines něco a společně to žrali, že jo.
1: Aha, tak to vůbec nevím.
0: Ty nevíš, jak se usměřujou sudeťáci s Moravákama?
1: Ne. Bavoři. Já bych byl s nimi vyřízený ein, zwei, drei.
0: Rozumíš, takže jako já vím, že my bychom chtěli, aby ministerstvo to zrušilo, mluvili jsme tady o tom, aby vláda nařídila Brnu, že ty peníze ne, že to jsou veřejné prostředky a musí se šetřit, takže se to škrtne. Ať si to aspoň zaplatí, když už jako. A že to zakážou, protože to je bezpečnostní riziko a tak dál. Měli na to fousy, ale na základě čeho by to dělali? Na základě čeho by byla ten vysoký stupeň oprávněnosti do toho takhle šlápnout? Takže,
1: jo, takže to dává to smysl, co říkáš.
0: Víš, takže to proběhlo a já se v tom pokusím najít něco pozitivního, to říkal Martin, že od Míši, to už jsem tady říkal. Martin říkal, víš co, to, že se to rozjitřilo, je taky k něčemu dobrý. Aspoň se lidi o to začali zajímat a oživilo se to. Oni vlastně udělali tomu psí službu. Protože to zvedlo zase nějaký téma, aby se to téma nezapomnělo, tak se zvedlo k tomu tématu spousta jakoby opozičních těch argumentů, myšleno opozičních jako proti tomu konání a proti sudeťákům, jak se tady chovali, pouštěli jsme tady ten film a tak dál. Čili připomnělo se to. Kdyby nebyli takhle, kdyby si nemysleli, že už mají navrch, aby nám to dali najevo, protože mají tady na hradě kolaboranty, na radnicích mají kolaboranty a je tady spousta jiných, kteří kolaborují s tím nacismem, tak kdyby si nebyli tak jistí a nechtěli prezentovat tu svoji sílu a to svoje vítězství na dosah, tak to nechali ještě 10 let spát. A pak už by nikdo si nevzpomněl na nějaký sudeťáctví a tohleto. Takže jo, dobře, zvedlo se to jako téma. Ukázalo se, že spousta lidí říká, že to není dobrý. A já si myslím, že z hlediska vlády, takhle, vláda vytvořila podmínky na to, aby dejme tomu se vytvořil velký tlak, aby to tu nebylo. Parlament k tomu zaujal nějaké stanovisko a možná budou dozvuky, jo? Možná, že tam pak přijde kontrola na ty finance a tak dále, já nevím. Ale znova se vraťme k tomu, co tady bylo na začátku. To, že parlament něco přijmul, tak tady vidíš, že brněnská radnice, přestože tam byli občani a tak dále, tak brněnská radnice policajtama nechala řešit ty odpůrce, a sami tam naplno kolaborujou s těma náckama. Mm-hmm. A za peníze daňových poplatníků. Ano. Tak otázka zní, co si máš o té garnituře v Brně, co si máš myslet?
1: No, to je jasná věc.
0: A pozor, Jihomoravský kraj taky, jo? Protože ty taky na to dali peníze.
1: No, samozřejmě. To je tam takzvaně kameně becihlu, to je jako jedna pakáž, že jo, tak Don Pablo pochází z Brna, že jo, tak to netřeba dalších komentářů, že jo. Vaňková, Fiala, jo, jo, ještě taková jako zajímavá zajímavost. Paní Vaňková, předsedkyně, ta primátorka brněnská, co nevěděl, že ještě úřadující, tak před 2 dny řekla, že nebude dál kandidovat v dalších volbách. Takže oni zametají stopy. Default, jako všichni. A všichni 3 hlavní lídři z Brna v brněnské ODS odchází.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Včetně samozřejmě s Blažkem. A Blažek byl obžalován. Nevím, jestli jsi to zaregistroval.
0: Nezaregistroval.
1: Byl obžalován, ale já jsem teda nestihl pozjišťovat co a jak v bitcoinové kauze. A řeší se to, ale jsem to nestihl tady to. No takže Vaňková je samozřejmě spojená s Blažkem, její rodina je celá právnická, dokonce mají podle mě nějaký ústavního soudce v rodině, takže to je, a jsou napojení na Rychetskýho, to je prostě brněnská banda, no.
0: Mafie, to je brněnská mafie.
1: Mafie, ano, brněnská mafie, přesně tak, jo. A já jsem ho viděl naživo, to je kukuru kuku.
0: To by ti šlo? Prostě,
1: to, no, asi se mi zvracet. No takže to a měli jasnou zelenou jako z brněnské radnice, takže tak, no.
0: Se mi zvracet.
1: Bylo by dobré, kdyby jsme nějakým způsobem vyzvali lidi, aby prostě do toho, nebo co udělat, přemýšlím nad tím, co teda udělat v rámci občanské iniciativy, aby jsme do toho řízli nějakým způsobem a teda chtěli po těch politicích, aby teda se z toho vyvodila nějaká zodpovědnost tady z tohoto, nebo co?
0: No ne, tak chtěla by se vyvodit zodpovědnost za to, že nedodržujou usnesení parlamentu, že jo? Jo, to je jako, to je podstatné a důležité.
1: Nerozumíš, oni by tady měli, když přijedou do republiky, tak by měli být v předklonu a měli by se klanět a líbat ruce lidem až do Brna, a ne, že my se tady s někým budeme jako usmířovat nebo smířovat. Oni by měli zaplatit veškerý váleční reparace a měli by se akorát klanět a líbat nám ruce. To by měli udělat.
0: Ale tak to já od nich nechci, protože by nás nakazili, ale...
1: Ne, tak jako, já myslím jako v uvozovkách.
0: Obrazně.
1: Jo, ale prostě...
0: No ne, tak až zaplatí. Až zaplatí reparace, jo, tak můžou začít mluvit o usmiřování třeba. No, ale pak je tady jeden další aspekt. Jana Zvěrtek Hamplová, jo, píše na Facebooku, já jsem tady čet, má tady paragrafy, podle kterých se dá postupovat, uvádí je tady, nebudu to dneska číst, Klára Samková uvádí tady paragrafy a to je všechno. Přeci Jana Zvěrtek Hamplová je veřejný činitel, ne?
1: Ano, tak ona je senátorka.
0: Má oznamovací povinnost?
1: Jana Zvěrtek.
0: Má oznamovací povinnost? Má, ne?
1: Já si myslím, že jo.
0: Každý ji má. A ona jako erudovaný právník, advokát, tady vypisuje paragrafy, který porušuje prezident a který porušují ty organizátoři. A já se ptám, a podala trestní oznámení? A Klára Samková podala trestní oznámení? Nepodali. Nebo podali?
1: Počkej, já už to dávám do stroje.
0: A pokud ne?
1: Ona je... kontextu. Ohlašovací povinnost mě se ptá bez kontextu, že jsem mu neuvěděl kontext.
0: A to se nemusíš ptát, to máš ze zákona, ne? Pokud někdo páchá trestnou činnost, tak máš povinnost, oznamovací povinnost. Je-li ti 18+. To nehledej, to vyplývá ze zákona.
1: Já teda zkusím, to znamená...
0: Bonzáctví je něco jiného, jo. Bonzáctví je, že někdo někde provokuje nebo poslouchá a pak to jde udat. Já se bavím o trestné činnosti. Jako. Pokud někdo páchá trestnou činnost.
1: Podala trestní oznámení na...
0: Tady běhala petice. Tady běhala petice k petici k velezradě prezidenta. Velezrada prezidenta, výzva občanů Senátu parlamentu na vyhlášení veřejného slyšení podle paragrafu 144 jednacího řádu Senátu k návrhu na přijetí usnesení k podání ústavní žaloby na prezidenta. Tak to byla petice, že? Ta byla pro Senát. Bude Senát konat? Pepek Vyskoč bude něco dělat?
1: Prosím tě, napsalo mi to jen, že Hamplová se vyjádřila kriticky. To prostě komentář, ne, žádná oficiální zpráva tady, že podali trestní oznámení, mě to nenašlo.
0: Jo. Tak se pojďme podívat na pár věcí ještě. První dobrá zpráva.
1: Prosím tě, ještě ti do toho skočím v rychlosti. Taková vyběhla tady zpráva z Německa, ještě když jsme u toho Německa, že v Německu od 17 do 45 jsou vlastně, mají zakázáno vycestovat ze země bez potvrzení kvůli novým pravidlům v rámci armády. A že tady to pravidlo se už zvažuje i v Anglii. Jo, když jsme jenom toho. Takže v Německu se navíc buduje, zbrojí se a buduje se armáda, že uh-huh. Jo. Jo, takže to jenom tak jako na doplnění.
0: Jenom tak na, jako na...
1: Jenom tak okrajově.
0: Jenom tak okrajově. Čtyřletá čekací fronta na koupi superjachet se skládá výhradně z ukrajinských úředníků. Toto prozradil Stephen Kuhn, zakladatel společnosti Take America Back Inc. Právě jsem telefonoval s výrobcem superjachet a ukrajinští úředníci a jejich rodiny mají rezervované objednávky na příští 4 roky. Superjachty v hodnotě stovek milionů dolarů, všechny z jedné země. Mezitím to financují západní daňoví poplatníci v Kanadě, Velké Británii, Evropě, Americe a Austrálii, řekl. Berou lidi z ulic a posílají na frontu. Odvádějí je do armády a lidé páchají sebevraždy, aby se vyhnuli válce. A úředníci kupují superjachty. Je to největší operace praní špinavých peněz v moderní historii, dodal Kuhn. Nepřekvapuje nás to, že ne?
1: No to jsou teda jako v šoku. Dívej, ti Ukrajinci jsou pracovití a vydělali si na to určitě poctivě, takže to mě jako nepřekvapuje vůbec.
0: Ale teď si vím, že oni si na to vydělali, přestože tam zuří válka.
1: No, ti říkám, to jsou šikovní lidi, jo?
0: Takže kdyby Rusko kdyby to Rusko proti té Ukrajině tam nebojovalo, tak by ty Ukrajinci, ty Rusy brzy spolkli. I s Evropou.
1: Ano. A navíc by si nevydělali ani.
0: Pojď, dáme si ještě frťana. Dneska je to na mě. Prostě...
1: jak to chci slušně okomentovat, jo? Já si myslím, že by se měli vysílání posunout až začínat v 10, jo? Aby se k tomu pak pregnantně vyjádřil, protože to je jako, to je do nebe volající, jo? A vidíš, že nikomu nic nevadí, jak máš penízky, tak jde všecko, aj super jachta. Tož, a kolik těch palub potřebujete? Já nevím, já nejsou náročný, 3-4, něco, co má, jak má Bezos a Musk, prostě takovou jachtičku 300 metrů, nic velkého. Jo,
0: ať se s tím dokážu otočit v černé poři.
1: No, jasně, přesně. Ať jsou tam dva bazény ve vnitřku, nic velkého a domácí kino, jo. Ale jinak všecko v pohodě, jo.
0: Bill Gates prohlásil, že většina lidí už v éře umělé inteligence nebude potřebná. Říká, my rozhodneme, kdo přežije. Globalistický miliardář Bill Gates otevřeně prohlásil, že díky rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence se většina lidí stane zbytečnou a bez obalu uvedl, že my, elita, budeme rozhodovat o budoucnosti lidstva ve světě, kde už lidé nebudou pro většinu úkolů potřební.
1: To je zajímavá kontradikce s tím, že v Xi Jinping prohlásil, že uzákonili, že nikdo nemůže pomocí umělé inteligence vlastně vydírat zaměstnance a zároveň nahrazovat umělou inteligenci. A je to uzákoněno v jejich systému. A zajímavý je, že jak ta škaredá Čína, která má ten sociální kredity a tak dál, jak nakládá s lidma. Prostě ta umělá inteligence je na jedné straně země koule, je to nástroj pro vykořisťování lidí a na druhé straně je to příležitost pro zlepšení toho, toho a toho.
0: No je to, kdybych to řekl.
1: Rozumíš, jak on si vůbec
0: dvě...
1: dovoluje, že oni od...
0: No, povídej.
1: Strany. Všechno no, jak, má, jenom jsem chtěl říct, jak on si jako dovoluje, prostě, že, jako, že bude o něčem rozhodovat.
0: No tak ne, tak řekl, když
1: týbíle, on přeci,
0: já se tenkrát, že s ním se bude jednat jako se státem, jakože on má tuhle pozici. Poslouchej, musíme se trošku vrátit ještě do té historie a
1: ano.
0: Trošku se podívat na to. Já jsem rád, že Zaorálek se k tomu vrátil tady v jednom vyjádření, protože se trošku zapomíná, že SVO na Ukrajině nezačalo v roce 2022. Jo. To je velký omyl. Takže pojďme si tady pustit Zaorálka. Teda až nám to bude chtít říct.
1: Zase se nechce načítat, že? Dacan.
0: Ne, čoviče, on mi to tady nechce gavarit. No jo, tak chviličku. Já to tady musím skrotit, abych tak řekl. Vlastně nikdy nemyslel, že budu tady krotitel. To slučilo se. On říkal, Pavel, jestli takhle budeš vytahovat ty, jo, tak ti to nebude, tak se ti to rozladí celý, jako. No, tak je to možné, tak jsme dohráli, nazdar, babi.
2: Tady vlastně jsme úplně selhali, takže neříkejme, jak tady děláme dobrou práci, ne. My jsme selhali ve chvíli, kdy se to celé dalo zastavit a dokonce jsme připustili, že se ta válka spustila. A to byla naše role. Jako, takže neříkejme si tady, jak jsme skvělí. My jsme připustili 100 tisíce mrtvých, my jsme připustili úplnou devastaci Ukrajiny, my jsme připustili to, co John Mersheimer prorokoval před 12 lety na přednášce v Chicagu, kdy řekl, Západ vede Ukrajinu na cestě do záhuby a výsledkem bude, že bude Ukrajina úplně zničena. On tam řekl 4 klíčové body už před 12 lety, taky tím se stal slavný. On řekl, Ukrajina nikdy nepřijde do NATO, Západ nebude nikdy za ní skutečně bojovat, Západ ji ale bude ponoutat k tomu, aby jako bojovala s Ruskem, bude v tomhle roli své hraje a výsledkem bude úplně zdevastovaná Ukrajina. Tohle proroctví mu prostě vyšlo a my Evropané jsme s tím neudělali nic.
3: Ďakujem pekne.
2: Tady vlastně jsme...
0: Je to právě o té diplomacii, jo? Že když se nemluví, tak se pak nakonec bojuje.
1: Mm-hmm. Je to tak?
0: Diplomacie přeci je od toho, aby se předešlo tomu řešení vojenskému.
1: Mm-hmm. Dívej, ale ti západní diplomati samozřejmě nechcou, to víme, že jo, jak oni pracují, nebo ty západní složky prostě, oni pořád to Rusko chcou porazit a teď i tu Čínu a všechny, jenomže budou sami poraženi, prostě tak to je.
0: No, to je těžký, jo. A já
1: tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se dojde pro pivo.
0: Já jsem tady chtěl ještě dát ještě Roberta Fica, který si myslím docela dobře vychmát tam v té diskuzi s nějakými novináři, tak to je naprosto jasný. Jo. Oni do něj jeli a normálně zprostě zprostě mu jako začal tam vykládat nějaký pablb, že určitě nemá na to, aby vykonával tu funkci. Jo.
1: Jo.
0: Je drzej.
1: A kde ho zakopali, prosím tě? Že pri tomu borcovi by tak slušilo 5 metráku hliny na hrudi a vápno.
0: Víš, ale to je, to ti jako hlava nebere, kde nějaký smrad tamhle, který je buchví, kde je odkať a to.
1: Nemáš
0: kde bere ten, tu drzost, jako, rozumíš?
1: A nemáš tu informace k tomu Roberto Fico.
0: Čekám, až to budu moct pustit.
1: Dobře, já teda zkusím zjistit, který novinář to byl. Nemáme jeho jméno, ne? Asi nemáme, že?
0: No, tam možná, že mu to řekne, uvidíme.
1: Já ho tady proženu strojem, zkusíme na něho najít nějakou šepínu.
4: Lebo to je přesně, rozumíte tomu, to je přesně ta opoziční politika.
0: Ježiš, se to teď úplně zhroutilo.
4: Bavit iba o tejto múdrosti sveta. Lebo to je presne, rozumiete tomu, to je presne tá opozičná politika. Dobre, počúvajte. Slovensko ťahá konkurencieschopnosť Európskej únie. On pôjde na tribúnu, on to bude vykrikovať celému Slovensku. Malé 5,5 miliónové Slovensko, malé 5,5 miliónové Slovensko ťahá konkurencieschopnosť Európskej únie. Je tu najhoršie na svete. Nič horšie na svete neexistuje, ako je Slovensko. Nič to ne... Pani poslankyňa. Ja sa navážem do vás, takisto, ako je to neho. Ja som úplne, vy ste opozícia, takže...
5: Ja rozumiem, ale toto
4: je... My sme si, ale vy musíte... My sme v politickom súboji, pani poslankyňa. My sme v politickom súboji, v takom politickom súboji sme. My sme v takom politickom súboji, pani poslankyňa, v takom. Že kvôli mojim názorom ľudia, ktorí sú blízki opozície, ma chceli zastrliť. My sme v takom súboji. Ak mi teda dovolte, ale to počkajte ešte raz, akože nie je. To je ak, nechajte ma dokončiť, ja to dokončím. Politický aktivista, blízky demokratom, politickej strane, ma chcel zavraždiť za moje názory. Tak dovolte, aby ma chcel niekto zabiť za moje názory, aby som ja mohol prísť na zasadnutie výboru, mali ste možnosť postaviť otázky, a dovolte mi, aby som ja si povedal svoj názor na veci, ako sú tu. Ale takéto blbosti, že Slovensko ťahá dole konkurencie schopnosť Európskej únie, nebudem tolerovať. Rozumiete to? Ja nie som trojročný chlapec, aby som tu počúval pred médiami a ľudmi, ktorí vedia, koľko je 2x2, ktorí majú IQ vyššie ako drevený vláčik, aby tu niekto rozprával, že slovenská ekonomika, Slovensko, my vlastne likvidujeme Európsku úniu a my ničím neprispievame. Prepáčte, ďakujem, toto je asi najlepší záver.
5: Vladimír Putin patrí do Hágu a nie do Budapešti a my by sme nemali vítať, že Maďarsko, náš partner, náš sused, sa rozhodlo vedome ignorovať rozhodnutie Medzinárodného súdu a zatýkač, ktorý bol na prezidenta Putina vydaný.
4: Ja neviem, tak chcete mier alebo nechcete mier? Čo chcete? Je vašim prvoradným cieľom zatvoriť Putina? Asi áno. Keď vás počúvam, tak prvoradným cieľom slovenskej opozície nie je mier, ale zatvoriť Putina. A hovoríte, že na čo vlastne, akože, jaký summit, že to vlastne pomáha Trump teraz Orbánovi vo voľbách? To si fakt myslíte, že Trump nemá nič na robote, len chodí do Budapešti podporať Viktora Orbána pri jeho voľbách, ktoré má v apríli 2026? Nebláznite. Trump si veľmi dobre uvedomuje, čo sa deje. A opäť, hovorili ste s Vladimírom Putinom? Nehovorili. Hovorili ste so Sitipinom? Preboha. Vy ste odpadli. No normálne by ste umreli, keby ste sa porozprávali s ruským prezidentom. Dostali by ste koprivku normálne, nie? Dostali by ste infekciu, keby ste sa s ním bavili. Však snáď sa dá o miery rozprávať len vtedy, ak sa budeme o miery normálne z ľudí baviť. Ja sa teda dostanem k nej téme, ak dovolíte. Americká delegácia došla do Moskvy a ponúkla Putinovi tento deal. Deal spočíval v tom celý Donbas, celý Luhansk, Krym, a Záporoží a Kersone zostanú tam tie línie, ako sú. Keď došiel Putin na Aliešku, tak sa spýtal Trumpa, je naozaj na stole tento deal? Na to povedal Putin, beriem, lebo Trump to potvrdil. Čo sa potom udialo? Trump povedal, ale teraz potrebujem čas. A išiel presvedčať Zelenského a Európsku úniu, ktorí povedali nie. A znovu sme tu, oni pochopili. Pochopil aj Trump, aj Putin, že ak do toho nechajú, aby do toho im lietávali ďalšie prvky, tak to budú vždy vidli hodené do dohody. Vždy to tak jednoducho bolo. Dnes si musíme priznať jednu vec, Môžete tu teoretizovať a robiť mierové semináre, koľko chcete. Mier bez odozdania území, časti území, ktoré sú dnes na Ukrajine, nie je možné. Alebo máte iný nápad? Máte iný nápad? Ideme naházať atomové zbrane na seba? Dnes to tak je jednoducho. To je realita. A túto realitu si uvedomuje už aj ukrajinský prezident, túto realitu si už uvedomuje americký prezident a ďalší a ďalší. Preto ten summit, pretože pochopil americký prezident Trump, že si nemôže nechať hovoriť do vecí, na ktoré má vplyv, pretože má stokrát viacej rozumu, ako majú Briti a Francúzi. Napriek tomu, že má podstatne väčší jadrový potenciál ako Briti a Francúzi, tak má podstatne viacej rozumu.
6: Tak Slovensko ťahá Európsku úniu.
0: Tak to sú, to je opozice na Slovensku, společne s novinářema.
1: Samé lumen. Zvracel. To je, ne, to je,
0: jeden lumen vedle druhýho.
1: Přesně, no. Tam bylo tolik lumenů, že tam svítilo
0: bylo
1: i do rána.
0: Světlo, bylo to světlo.
1: Tolko lumenou. Nevím, nenapadá mě vhodná slovenská nadávka. Somárou, takých somárou. Takých chujou, chumajou z prostých. No, potovka.
0: No, tak se ještě koukneme jednou na Slovensko. Co se nám to tady ukáže. A pustíme si velmi, velmi zajímavou rozpravu s političkou tady ze Slovenska. Teď máme taky nějaké ženy tady zastoupené. Aby nás genderově neplísnili.
7: Rozprávať o ukrajinskej vojne, tak mňa fascinovalo, čo dnes alebo včera povedal minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Teda nefascinovalo ma to, len už konečne som uvítala, že to povedal nahlas, že od roku 2021 vyzbrojovali Ukrajinu. Ak tu niekto ide polemizovať s tým, že minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických nevie, o čom rozpráva, tak to bude, to môžeme potom preložiť debatu na niekedy inokedy. Takže týmto pádom padá aj tá tzv. Formula ničím nevyprovokovaná vojna. To je prvoradé. Druhoradé, tranzit plynu je o tom, že Ruská federácia napriek tomu, že dodáva určitú surovinu, tie peniaze ona nevidí hneď okamžite. Jeden z prvých krokov, ktoré urobila Európska únia smerom voči Rusku, bolo to, že zrušila smerom k ním SWIFT a teda neprebiehajú platby. My keď sa tu bavíme o tom, že existujú určité ruské aktíva, ktoré sú v veľmi skrátene to poviem, takže poprosím všetkých ekonomov, aby to nebrali teraz úplne doslovne. Ten plyn je vyplatený, ale tie peniaze sú v aktívach v Európe a o tom sme aj hlasovali v Európskej únii, respektíve v Európskom parlamente, že jednoducho tieto aktíva majú byť použité na rekonštrukciu Ukrajiny. My sme boli proti, mali sme na to naše dôvody a tentokrát už aj banka, ktorá to spravuje, Európska banka, ktorá spravuje tieto aktíva, tvrdí jednoducho to, čo sme tvrdili my, ako náhle vy siahnete bez akéhokoľvek súdneho procesu na niekoho aktíva, robíte tým precedens aj pre všetkých ostatných. To znamená, že každý jeden partner európsky, bavíme sa o Číne, bavíme sa aj o Spojených štátoch amerických, má výhrady voči tomu, že ide siahať na kohokoľvek majetok bez súdu. Ale čo ja nechápem, je to, že Vladimír Zelenský povedal Robertovi Ficovi, že však on mu 500 miliónov dá za ten tranzit, teda tie peniaze, o ktoré vlastne Slovenská republika, že nebudeme dostávať peniaze za tranzit, že nám to Ukrajina bude kompenzovať. Ja sa pýtam, z čoho? Z tých ruských aktív? Pretože ak je to z tých ruských aktív, tak ešte stále k tomu nie je prístup. To je prvá vec. Druhá vec. Ukrajina už dnes vie, že Spojené štáty americké po inaugurácii prezidenta Donalda Trumpa nebudú dostávať takú...
8: Prebačte, že vám do toho skočím, iba diváci, aby rozumeli, že my prijímame ten plyn aj pre seba, ale zároveň sme teda tranzitnou krajinou, respektíve krajinou, ktorá ďalej posúva.
7: Do Rakúska,
8: ďalej, aby teda rozumeli,
7: do Rakúska, do Čiech. A z toho my za tú prepravu, nie je to v kamionoch, ale jednoducho to tečie cez naše územie, takže my dostávame 500 miliónov eur. Spojené štáty americké už avizovali, že nebudú pomáhať Ukrajine v takej miere, ako jej pomáhali doteraz. Takže celková tá pomoc Ukrajine bude spočívať na pleciach Európskej únie. Len si treba spočítať, že my keď sme dostávali Slovenská republika 500 miliónov každý rok za tranzit, my sme neboli jediní, ktorí dostali za tranzit. Dostávala aj Ukrajina a dostávala 800 miliónov eur za ten tranzit. Čiže ak z Ukrajiny neprúdi plyn k nám a my prichádzame o 500 miliónov, Ukrajina prichádza o 800 miliónov ročne. To znamená, že my nielenže prídeme o 500 miliónov, ktoré nám budú chýbať zo štátneho rozpočtu, ale Ukrajina sa pripravila o 800 miliónov, o to slabšia bude a o to väčšia podpora a pomoc bude požadovaná od ostatných štátov. Slovenská republika nejakým zázračným spôsobom alebo aj niektoré iné členské štáty idú nakupovať plyn z Kataru. Ja neviem, ale ja nemám pocit, že Katar je kvitnúcou demokraciou a že tam nie sú porušované ľudské práva. Rovnako tak Saudská Arábia, a neviem, či sme to nespomínali aj naposledy, keď sme tu boli s kolegyňou, v Saudskej Arábii za rok je popravených, teda vykonaných 110 trestov smrti. Tak mi prosím vás, povedzte, od koho máme nakupovať, kto podľa vás z Progresívneho Slovenska spĺňa tú fantastickú métu toho, že je dokonalou demokraciou, od ktorej nákup nepoškvrní čistú dušu Slovenskej republiky.
9: Ja samozrejme súhlasím s tým, že je úlohou vlády, vláda má zodpovednosť za to, aby dodala občanom a občiankám plyn za čo najlepšiu cenu. Práve preto je potrebné diverzifikovať tých dodávateľov a neobracať sa k takým krajinám, ako ste aj vymenovali. Ja viem, že napríklad za minulej vlády sa nakupoval či už norský plyn, alebo plyn z USA. Váš priateľ Trump, ktorého teda Smer vo veľkom podporoval počas kampane, tak sa vyjadril.
7: K tej diverzifikácii nákupu plynu. My sa tu ideme teraz tváriť, že ideme, veľmi jednoduchý príklad. Povieme si, že budeme nakupovať iné minerálky, ale my budeme nakupovať tú istú minerálku, len namiesto toho, aby sme ju kupovali rovno z prameňa, my ju budeme kupovať z rôznych obchodných reťazcov, čiže my budeme platiť za tú istú minerálku od rôznych dodávateľov, namiesto toho, aby sme diverzifikovali nákup, to znamená, že kupovali iné minerálky. Do Európskej únie prúdi ruský plyn.
0: Judita Lašáková. Dobrá ženská logika, no. Já si myslím, že to bylo pěkně vysvětlené. Je to teda přes dva roky stará debata. A já jsem ji použil, protože mě přijde logická a přesně odráží a vysvětluje to, o čem my už se tady dlouho bavíme. Že v podstatě Zelenský svýma rozhodnutíma silně poškozuje zájmy mnoha evropských zemí a je potřeba, aby za to dostal nějakým způsobem za uši. A když odmítá 800 tisíc za tranzit, který by mohla mít Ukrajina, no tak od těch 800 milionů eur bych mu prostě dal méně. Když už bych mu dával nějaký peníze, jakože bych mu nedal. Jo. No, ale nic.
1: No. A dívej, tak to je 800 milionů, to je 800 tisíc euro, to je na jachtičku, ne?
0: To je možná,
1: tak no, to tak vychází, ne?
0: Malou jachtičku, malou.
1: Tako, jenom 8 kajut, nic velkýho.
0: A jenom dvě paluby a jenom
1: jeden. To je 19 milionů, no. Jo, no. Přesně, jenom jeden bazén, přesně.
0: No to moc nekoupí za 19
1: milionů. Jenom holky do středy,
0: to je dopad, takový možná, víš co? Za 19 milionů to bys, to je blbost, počkej, 8, jsi nějak špatně počítal, ne?
1: A to je
0: 800 milionů.
1: Ale to je půl.
0: 800 milionů.
1: A to bylo 800 tisíc euro, nebo?
0: 800 milionů, já jsem se poprvé
1: přečetl. 800 milionů eur.
0: No, jsem se poprvé
1: přečetl. Jo, tak prosím tě, tak to je úplně jiná písnička.
0: To by bylo
1: za 2 miliardy loď, to už by šlo.
0: No, tak, taky
1: to by bylo nevětší. To už by bylo holky i do pátku, by tam mohli do...
0: No...
1: To je ničík, ne velká helikoptéra.
0: Ale máme ten signál, no, nic moc, teda ti řeknu.
1: Prosím tě, poslal...
0: Sekaný. Neblbnou ti sluchátka, prosím tě.
1: Co? Píš nic. Prosím tě, ne...
0: No, vydechávaj ti.
1: Jsou nabitý, nabíjel jsem poctivo.
0: Prostě neslyšíme.
1: Jsem je plný stav, jsem je nabíjel ještě. Chválně kvůli Zase máš, ne, jo?
0: Máš nějaký energeticky náročný uši prostě.
1: Počkej.
0: Slyšíme, neslyšíme.
1: Tak, já jsem zkusil zapojit. Co teď?
0: No, snad to bude lepší.
1: Haló?
0: No, slyšíme tě.
1: Haló?
0: No, já tě slyším.
1: Slyšíme mě.
0: Haló?
1: Nevím, to je ty sluchátka, to je... Asi nejsou...
0: Hele, to je každý druhý slovo.
1: Haló?
0: To je každý druhý slovo. Kde jsi to koupil, ty sluchátka?
1: Jak to? Ale já mám plný... To jsou drahý sluchátka z toho.
0: Jeho.
1: To jsou drahý sluchátka, co mám jako firmní. Jo, ty by mi...
0: Hele, Jiří, jako...
1: Myslím, že mikrofony používám, jako abych...
0: No jo, ale každý druhý slovo tě slyšíme. Každý druhý slovo tě slyšíme.
1: Nebo by slyšíte.
0: My tě blbě slyšíme. Víš?
1: Fakt, jo.
0: Jo.
1: No. Tak počkej, já to zkusím restartovat.
0: Počkej, teď už to zase funguje jo? Chvíli. Tak jo, dobrý. 18.29. I my jsme tady měli nějaký...
1: No, dneska nám někdo nepřeje, rozumíš?
0: To je před hodinou. Hele, dobrý, mám tady.
1: Aha. Poslal jsem ti článek do chatu.
0: No, viděl jsem Evropský soud. A já mám tady teď zajímavou informaci, tak bych si ji chtěl pověnovat.
1: Je sám?
0: Ruský prezident Vladimír Putin vystoupil 28. mája 2026 s prejavom na plenárnom zasadnutí Eurázijského ekonomického fóra. Poukázal na prechod od unipolárného světa vedeného USA a Západom k multipolárnému usporiadaniu. Vážení priatelia, dámy a páni, predtým, ako sa k tejto téme vyjadrím, by som rád privítal účastníkov plenárneho zasadnutia najnovšieho Eurázijského ekonomického fóra a samozrejme poďakoval Kasimovi, Žomartovi, Kemelevičovi za zorganizovanie tohto užitočného a zmysluplného podiatia a za užitočnú a podnetnú diskúziu. Dôležité je, že fórum umožňuje predstaviteľom vlád, podnikov a verejnosti spoločne rozvíjať nové kľúčové iniciatívy pre rozvoj a prehlbenie integrácie, integrácie, ktorá prináša skutočné výhody každému členskému štátu Eurázijskej únie, podporuje hospodársky rast a zvyšuje blahobyt obyvateľstva. Tento raz sa zamieriavame na špičkové technológie, digitalizáciu a umelú inteligenciu. V týchto oblastiach sa už v rámci EAEU, to neviem, v čem to je asi tá Eurázijská únie.
1: Uh-huh, áno, áno, to je ono.
0: Myslíš, že to je Eurázijská únie, Európskej únie? Že to až príde potom, to spojím. Tak v rámci EAEU dosahuje velký pokrok. Únia uplatňuje společné standardy pre výmenu obchodných údajů, má jednotné pravidla pre digitální obchod, používá elektronické navigačné pečatě a má integrované informačné systémy trhu práce. Co se týká umělé inteligencie, jde o úplně novou, ale velmi perspektivní oblast integračné spolupráce. Hovoríme o strategických technológiách, ktoré sa stávajú dôležitým faktorom pri zabezpečovaní globálnej konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu a pokroku. Poprvé, dobre si uvedomujeme dôležitosť týchto vedomostí a chápeme ich základnú povahu a základ týchto nástrojov. Podruhé, chápeme príležitosti a rizika implementácie príslušných technológií. Po tretie, máme intelektuálny potenciál. Tento proces sa v oblasti vzdelávania týchto rýchlo rozvíja. A naša akademická veda je pripravená riešiť výzvy tohto druhu a rozsahu. Inými slovami, Rusko má potrebné ľudské zdroje na riešenie týchto výziev. Napokon, rozvoj umelej inteligencie si vyžaduje obrovskú spotrebu.

v této místnosti vůbec vzpomínat konkurenčné výhody. Napokon, vývoj nástrojů umělé inteligencie si vyžaduje značné financování. Ukazuje se, že Rusko je schopné soustředit potřebné finančné zdroje v těchto oblastech. A v tomto smysle je Ruská federácia možná jednou z mála krajín, které jsou schopné vytvořit a dokonce vytvárají vlastné suverénné platformy pro vývoj umělé inteligencie. Chápeme? A plně si uvědomujeme, že spolupráce s našimi přáteli a partnermi má obrovský význam. Spojení síl může přinést kolosální výsledky a vytvořit společný prospěch v této oblasti. To vytváří vážné výzvy pro krajiny Eurázijské ekonomické unie, EAEU. A našu integraci, ale aj, jako jsem už poznamenal, příležitosti. Jsme svědkami transformace politického života, jako právě vzpomenul a poznamenal prezident Kyrgyzska. V skutečnosti se mění technologie politického života a přenosu informací vzniká zásadně nová průmyslná struktura, transformuje se vzdělávání, zdravotnictvo a sociální sféra jako celok. A to se netýká jen registrace a směrování pacientů. Ne, týká se to samotných metod rozhodování v boji proti týmto chorobám. Trh práce se restrukturalizuje. Scénár, v kterém miliony lidí přijdou o prácu alebo budou nutěné změnit svoje povolání, je úplně možný. Celé profesie by mohly zaniknout kvůli vzniku počítačové inteligence jako náhrady za lidskou prácu. V mnohých oblastech souvisiacích s automatizací procesů, přípravu a analýzou dokumentácie a vývojem softwaru umělá inteligencia už nahrádza zaměstnanců na nižší úrovni a v dohledné do budoucnosti může nahradit aj zaměstnanců na střední úrovni. Takéto procesy jsou nezvratné a nevyhnutné. Pokrok nikdy nestojí na městě. Musíme být připraveni na změny, které ještě len přijdu, a ještě lepší využít jich jako hnací silu zrychleného hospodářského rastu. Rusko přijalo a implementuje národné a odvetvové programy zamerané na zavedení umělé inteligencie do široké škály společenských sfér. Například jsem vzpomenul zdravotnictví, ale víte, někdy se zdá, že ještě nedávno by to bylo absolutně nemožné, nemyslitelné. Například v Moskve se tyto nástroje aktivně implementují v zdravotnictví. Přijde sanitka, pacienta vezmu do sanitky a počas cesty se zostaví jeho celý profil, který zahrňá všechny aspekty vrátaně toho, kde a kedy se nachádza, akou léčbu dostal, jaké nástroje byly použité, které byly účinné a které nie. V čase, keď pacient přijde do nemocnice, je o něm už všetko známe a rozhodnutí o dalších krocích příslušných specialistů je prakticky už připravené. To v tomto případě zásadně mení samotné zdravotnictvo. Ale rovnako intenzivná práce probíhá nejen v této oblasti, ale i v jiných oblastech. A opakujem, je klíčové spojit úsilie, implementovat osvědčené postupy a replikovat ich. Z naší iniciativy byla vytvorená Mezinárodná aliancia pro umělou inteligenciu a Mezinárodná konferencia o výpočtové optimalizaci. Tyto organizace spojily obchodné, vědecké a akademické kruhy z mnohých zainteresovaných krajín. Navrhujeme tiež usporiadať v budúcnom roku v Rusku stretnutie na vysokej úrovni o umelej inteligencii, na ktorom by sa prediskutovala spolupráca pri vývoji suverénnych modelov umelej inteligencie, vytváraní prepojenej infraštruktúry výpočtovej sily a energetických zariadení a prispôsobovaní technológií miestnym potrebám. Len stručně jsem načrtol naše přístupy k rozvoju umělé inteligencie. Je to samozřejmě velmi mnohostranná otázka, která si vyžaduje komplexné zvážení, a to aj na mezinárodních fórach, jako jsem už vzpomenul. Tak je tady

0: tady celý ten projev, ale já si myslím, že toto úplně stačí zatím.
1: Ano, ano.
0: Aby jsme si mohli říct k tomuto podstatné. Já jsem... tady mám ještě několik článků a vytáhl jsem a připravil jsem, jak se rozvíjí ten svět BRICSu. Jo? Zatímco kolektivní západ dělá vynucené zoufalé kroky k nějaké záchraně, řekněme si, málo efektivní, chaotické a víceméně
1: nesystémové vlastně
0: a neúčinné, tak na druhé straně, v druhé civilizaci existuje mnoho těch různých projektů, na kterých se vyšívá, jak se říká, a toto bude ten veliký rozdíl zanedlouho mezi těmi dvěmi civilizacemi. Zatímco jedna upadne v zapomnění, zatímco jedna je úpadková, tak ta druhá o to rychleji roste. A to je velice důležité. To je asi takové nastínění tedy tam. Povídej, co tebe napadlo, nebo co ty k tomu ještě máš?
1: No, já pořád vidím, když se podívám na uskupení BRICSu, tak pořád vidím, že samozřejmě čelí různým výzvám, co se týká jako hospodářského nakládání s čímkoliv, nějakým geopolitickým tlakům a tak dále, tak dále. Ale uvnitř energetika se hodně jako skloňuje. Energetika i v souvislosti vlastně s tou umělou inteligencí. A já na tom BRICSu vidím obrovský kreativní přístup jednak k řešení problému, ale tam jde o to, že ty země plánujou. Tam existuje na úrovni té země existuje nebo zemí BRICS existuje nějaká společná strategie a pak individuální strategie, kam by se ta země měla odvíjet, co by měla dělat, jak by se měla chovat. A jde o to, že my třeba jako Česká republika žádnou takovou strategii jako nemáme. Nebo aspoň jako oni jako nevím, že by tady někdo dlouhodobě, já vím, že třeba nová vláda chce nějakým způsobem tady tu strategii jako vytvářet, ale na těch zemích BRICSu vidíš, že ten tah obrovský dopředu, vidíme to v té Číně, jo, vidíme to, jak se zvedá Indie, jo, vidíme to na tom Rusku, vidíme to i vlastně v té Brazílii, jo, Jihoafrická republika. Je tam obrovská orientace na samofinancování v rámci toho bankovního systému, tím pádem vytváření to hrubého domácího produktu doma, nevyvázání se mimo, jako do cizích bankovních sektorů a zároveň je tam kreativní přístup pro řešení těch hospodářských. Jako když si najedeš třeba na stránky BRICSu, tak vidíš, že nějaká země má problém, že třeba nemá soju nebo nemá pšenici nebo něco to. V rámci toho BRICSu se vždycky někde najde nějaká iniciativa, která nějaké řešení, jo? Že ta, není to o tom, že někde se pošle pšenice a Západ to ukradne, jako jo. Ne, prostě ty země jsou v nějakém dialogu. Samozřejmě jsou tam nezhody, nemůžeme si to úplně jako idealizovat, jo, ale obec, protože všude ty země mají ještě vši v košilích, že jo, ale eliminují je nějakým způsobem. Jo. Ale prostě vidíš tam ten kreativní přístup té spolupráce. Ta spolupráce je vlastně synonymum toho multipolárního světa. To bych řekl, že je zásadní, absolutně.
0: Já bych dal takový příklad. Jo. Evropské automobilky bojují o přežití. To znamená, že Green Deal je de facto úplně zdevastoval. Oni na tom nebyli, ty automobilky, nějak extra předtím, ale Green Deal a zelená ta linka a ta ideologie, ta demagogie zelená a elektromobilita, na ty se zabily. BYD, tedy čínský výrobce, asi technologicky nejvyspělejší výrobce vůbec elektroaut a plug-in hybridů,
1: baterií
0: pro celý průmysl a tak, přichází s marketingovou pobídkou pro lidi, aby si kupovali jejich elektroauta. Jo? Takže u některých modelů nabízí doživotní servis gratis. To znamená, že ty prohlídky, které jsou tam předepsané, tak zákazník neplatí. Zákazník platí pouze nějakou výměnu dílů, pokud si to jako věc vyžaduje. To znamená, garanční prohlídky, ty jsou zdarma, pokud se něco rozbije, tak zákazník si to prostě zaplatí. To je první pobídka. Druhá pobídka, u některých modelů, a někde je to obojí dohromady, jo? Některý modely to mají tak, některý mají tak, a některý mají tyhle ty dvě pobídky dohromady najednou, nabízí nabíjecí kredit ve výši 25 tisíc korun. To znamená, že mají spočteno...
1: Jako ročně nebo?
0: Ne. Že mají spočteno, že zákazníci v podstatě, to je zhruba běžný zákazník, že asi to projezdí za jeden rok. Takže na jeden rok nabíjení gratis. Jo. Teď si vím, s čím se ještě vytasej. Jako. Takže na jedné straně, a to je ten úpadek a na druhé straně ten rozvoj. Jo. Zatímco oni mají ty auta levnější, lépe zpracovaná, lépe vybavená, nebo respektive rozhodně tam, kde třeba do vyšší střední vrstvy VW, cpe plasty, tak oni všechno mají obšitý kůží. Tak to jsou ty velký rozdíly. Ale ještě furt tahají trumfy. Jo? Ještě nevyčerpali své možnosti, které spočívají v tom, že oni to prostě vyrobí levnějc. A nacpou do toho věci, které si jinde musíš kupovat. Připlácet si za ně. A vedle toho jsou ty automobilky, které běžej a sotva dejchaj, a teď třeba to BYD ještě zařadí další stupeň a ještě se rozjede rychlejc. Jo. A oni už mu prostě nebudou moc stačit. Jako já bych se nedivil, kdyby prostě během 10 let neexistovala evropská automobilka. Ono už v některých skrytě jsou Číňani, ten Seantis, nebo jak se to jmenuje, Seantis, jo, ten...
1: Jo, vím, co myslíš, no, Seantis, myslím, to je, no.
0: Seantis, tak tam už je čínský, tam už je jako čínská účast majetková, takže...
1: No, skoupí ten trh normálně.
0: A pak je na nich, jestli je...
1: Nemilosrdně.
0: Tak, jestli v nich budou vyrábět ty čínský auta, protože ono stejně brzy bude, i to evropský auto bude napěchovaný čínskou technologií.
1: Přesně tak. Takový ty vlhký sny o tom evropském trhu, autařským, to už dávno není pravda. A navíc, já teda shodou okolností, když mluvíš o tom BYDčku, tak já začínám vidět na silnicích, čím sem tam už potkám BYDčko. Normálně no, auto. Jeho někdo má?
0: Hodně. Pamatuješ si, když jsem tady říkal, že Ukrajinu zaplavují migrantama, že mají na to projekt?
1: Jasně.
0: Na Ukrajině brzy bude více migrantů než Ukrajinců a začnou se rodit míšenci. Rozhořčení nad touto perspektivou označil investiční bankéř Furza za vliv ruské propagandy. Budeme mít více cizinců než Ukrajinců, dokonce i s jiným náboženstvím a jinou barvou pleti. A v tom není žádný problém, pokud to není nafukováno ruskou propagandou. Na Ukrajině se budou rodit míšenci. Podívejte se na Londýn, kde se už dávno všechno smíchalo, prohlásil a tvrdil, že příliv migrantů je nezbytný kvůli nedostatku pracovní síly. Stejný názor nedávno vyjádřil i šéf Úřadu pro migrační politiku Vosko Bojnik. Takže Všimni si, na jedné straně prostě tady máme umělou inteligenci, která nahradí spoustu jakoby práce. To
1: Ano.
0: znamená, že bude se snižovat nabídka pracovních sil. Ale na druhou stranu potřebujeme migranty, protože vlastně je potřebujeme kvůli tomu pracovnímu trhu, protože tady nemá kdo pracovat, jo, v Evropě. Oni si tak trochu protiřečej, ne? Nebo se mi to zdá?
1: A to není náhoda. Ne, to se ti nezdá. To je PPP.
0: A co to přináší? Co to přináší, mám v dalším tady, jo. Obohacování kultury klanmi. Poberají sociální dávky a jazdí v Rolls Roycech. Prepadají obchody a muzea, ničí německé kulturné dědictvo, podvádzají starých lidí, napadají policistou a pohrdají liberálnou německou společnosťou, do které se přistěhovali. Arabské, kurdské a romské klany. Nie sú to predsudky, sú to fakty z policajných a mediálnych správ. Neuplyne snad ani týždeň, aby sa v Nemecku neobjavili správy o tzv. Klanovej kriminalite. Táto forma zločinnosti narastá. Jdeš tam?
1: Ano, poslouchám.
0: No, a...
1: To je náhodička, že? Nenadarmo jsem o tom mluvil. Kurdský kebab.
0: No jo. Tak a poslední zprávu, kterou ještě asi stihneme, která ano. vyšla.
1: Já tady mám malýho moderátora a už se dožaduje krtečka.
0: Jo, tak ještě chviličku.
1: Pojď si.
0: Předseda ruského parlamentu říká, srovnáme Kyjev se zemí zbraní, která za sebou nenechá po nikom žádnou stopu. Šokující varování ruského státního představitele. V prohlášení, které vyvolává vážné obavy a zároveň naznačuje, že Moskvě dochází trpělivost s kyjevským režimem, vydal předseda ruského parlamentu Vyacheslav Volodin otevřené varování a položil na stůl možnost sáhnout po nejsmrtonosnějším arzenálu Moskvy. Volodin přímo pohrozil, že Rusko je připraveno použít proti Kyjevu zbraně hromadného ničení. Jak upřesnil, Moskva aktivuje tuto krajní možnost v případě úderů namířených na civilisty na ruském území. Jak se stalo po nedávném ukrajinském útoku na studentskou kolej v Luhansku, který si vyžádal 18 obětí, převážně mladých lidí a dětí. To vše by nás mohlo přivést k použití zbraně, která za sebou nenechá žádnou stopu, řekl Volodin podle tiskového prohlášení, které dnes vydala státní Duma, dolní komora parlamentu. Zároveň varoval, aby situace k takovému kroku vůbec nedospěla. Nová hrozba vzešla z dronového útoku na studentskou kolej ve městě Starobylsk v Luhanské oblasti. Okupační úřady uvedly, že při útoku minulý týden zahynulo 21 civilistů. Generální štáb ukrajinské armády prohlásil, že cílem útoku byla ruská vojenská dronová jednotka, místo ní však střely zasáhly kolej. Ruský prezident Vladimír Putin následně nařídil odvetu a v neděli ruská armáda použila své nové střely středního doletu Orešník při rozsáhlém útoku na Ukrajinu. Obzvláště tvrdě bylo zasaženo hlavní město Kyjev. Ruské ministerstvo zahraničí zopakovalo, že jde o odvetu za smrt civilistů ve Starobylsku a dalo jasně najevo, že nové útoky na Kyjev jsou jen otázkou času. Ruský minister zahraničí Sergej Lavrov rovněž podle ruského záznamu rozhovoru informoval amerického ministra zahraničí Marka Rubia o možných připravovaných útocích, uvádí agentura AP. No, toť vše. Jiří, okomentuj.
1: Rukavice jsou dole, držte si klobouky. Konec hlášení.
0: Ano, přesně to vystih. Rukavičky jsou dole a teď už jenom někteří budou s hubou do kořán sledovat, do čeho se to vlastně dali.
1: Ano.
0: A pozor, v Kyjevě to začíná, jo? Teprve.
1: Ano.
0: To ostatní ještě přijde.
1: To bude taky úvodní čajček pro Batolata. A pak to pojede ve velkým.
0: Asi
1: tak. Umprávk.
0: Není se co divit, protože ta hydra už příliš zase roztáhla chapadla a je potřeba chapadlo po chapadle to všecko usekat a zničit. protože jinak se toho nedá zbavit.
1: To bude poslední fáze renacifikace prostě.
0: No, víš co, to je složité.
1: Jo, toto je poslední varování, si myslím, jo.
0: No tak já si myslím, že to rozsekají na padrť a bude klid. A propo, víš o tom, že v Číně jsou bankomaty na zlato?
1: Vím to a dokonce jsem slyšel, že, nebo viděl jsem nějaký takový, že ti dokonce můžeš, jako že ti udělá slitek. Že si můžeš, jako že si tam hodíš peníze a udělá ti slitek normálně. Ale to nevím, jestli je pravda teda.
0: Já tady mám k tomu nějaké info. Takže bychom se na to mohli ještě, protože se mi nehlásí zatím. Aha. Nikdo, Helenka.
1: Máme to posunutý dneska.
0: Vidím, že Helenka jako dneska nebude, asi bude Martin, tak je to takové trochu jiné. Tak já najdu ten čínský bankomat, doufám.
1: Mhm. Najdi ho. A pošli nějaký zlato.
0: Nějaký zlato. Já to nenajdu, tady to vždycky skočí někam, bože můj. Buď dopředu, nebo dozadu to skočí. Ty zase na mě vykouk ten blbec Hašan.
1: Specialista.
0: Specialista, ne. Ruský
1: ještě
0: specialista.
1: Větší blb, než jsme čekali.
0: Ruský specialista operátor.
1: Ano.
0: No, takže chviličku ještě, tady trošku projedu. No, takže na světě je spousta zajímavých věcí a nejzajímavější věci bohužel nejsou už na evropském kontinentě, ale odehrávají se někde úplně jinde. Evropa už, tady mám třeba největší město na světě, které nikdo nepozná, a to je prostě kdysi nějaký zastaralý město, jo. Ale důležitá informace. Tvrdý úder dostala Christine Lagardová, šéfka Evropské centrální banky. Švýcarsko schválilo v referendu zajištění stálého používání hotovosti. 73% voličů podpořilo trvalou dostupnost hotovosti v zemi, která nesmí být nahrazena digitální měnou. Mm-hmm. Ono to někde prostě začít musí, že jo.
1: Že zrovna v tom svobodném Švýcarsku to začíná.
0: No právě protože je svobodné, jo.
1: To je náhodička.
0: kdo by to byl řek?
1: No jo.
0: To se nezdá, viď?
1: Mhm.
0: Hele, mě to tady vždycky někam skočí, já se z toho vypnem.
1: Se z toho obtáhnu, tady.
0: Normálně mi z toho tady hrábne, hele. Ty to jako. Nějaký nepokojný to tady mám. Mám to dneska nějaký nepokojný.
1: Máš tam nepokoje, jo? Jestli ty tam nemáš málo demokracie.
0: Nevím. Možná, že tu demokracii někdo ukradl.
1: To je taky možný.
0: Jak to nehlídají ty novináři? Tak je to v ohrožení.
1: To je velké ohrožení.
0: Tak je to ve velkém ohrožení. No nic, tak budeme končit. Jiří, pojď se rozloučit.
1: Děkuji za pozornost, mějte se krásně, užijte si hezký víkend a budu se těšit zase na slyšenou.
0: Já pochopitelně ti děkuju za to, že jsi tady se mnou byl, že jsi nám nadělil spoustu informací zajímavých, no a budu se těšit zase za týden a pozor, my se uslyšíme zítra s posluchačima, takže už se na vás na všechny těším. To je přátelé všechno, my si zahrajeme písničku a poté už vás předám do něčí péče, abyste mohli poslouchat další pořad. Takže to je ze studia Mediál všechno. Společně s Jiřím se s vámi loučí a zase se na vás těší. Jak jinak než Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, jak jste si jistě všimli, dnes jedeme v takovém nouzovém režimu, výjimečném režimu, který se čas od času někdy přihodí, a stalo se to, že konstelace je taková, že ani jedno ze tří studií, které vysílá, odbavuje, supportuje náš pořad, páteční pořad, což je to společný projekt Svobodného vysílače všech studií, které jsou zapojené, angažované, tak ani jedno studio nemohlo bohužel vysílat, jsou lidé zaneprázdnění, takže bohužel musíme jít nouzovým režimem off record přetáčení. Nicméně samozřejmě my jsme se rozhodli, že samozřejmě o svou porci a dávku informací, já jsem chtěl říct dávku něčeho jiného, ale to berou politici, my ty dávky nebereme, ani sociální, ani povzbuzující, ale vy samozřejmě svou informační dávku dostanete ji po 9. hodině, kdy musíme okřesat náš pořad, že vlastně po 9. hodině nebudou k dispozici logicky z důvodu přetáčení vaše otázky telefonické, takže pořad bude tím pádem dříve umístěný na kanál Odyssey, takže tu hořkou pilulku, kterou musíte spolknout v podobě absence pátečního vysílání v živém přenosu, tak vám lehce osledíme tím, že tento pořad umístíme dříve na kanál Odyssey a samozřejmě do archivu Svobodného vysílače. Takže to jenom na závěr, jako u Cimrmana, kdy začínali, co říct si závěrem. To jenom na začátek, ale samozřejmě máte to i uvedené na kanále Odyssey v popisu tohoto pořadu. Já už tady tedy přivítám pana VK, šéf redaktora Ironet News. VK, ahoj.
1: No, ahoj Vítko, já tě zdravím. Dneska teda naživo nezdravíme žádné posluchače, ani čtenáře, ani Helenku, ani Martina, ani nikoho dalšího, ale samozřejmě takto ze záznamu samozřejmě všechny pozdravíme, přejeme krásné dovolené a samozřejmě těm, kteří nás poslouchají, krásný poslech, takže ty to uvedeš, Vítku, a pustíme se do prvního tématu.
0: My hned pojedeme první téma, které samozřejmě nebylo zahrnuté do toho avíza upoutávky, kterou vždycky publikujeme pátek několik hodin před vysíláním, zhruba dopoledne nebo ráno v pátek na kanále Odyssey fanpage a samozřejmě klubu Svobodného vysílače na sociálních sítích, a ta dvě témata samozřejmě také probereme, pokud zbyde čas, ale samozřejmě je důležité probrat Rumunsko a dron, který spadl na panelák právě v Rumunsku. VK, samozřejmě tu kostru těch informací myslím, že většina zná, ty to samozřejmě taky zrekapituluješ, ale zeptám se tě už rovnou na začátek, není právě tohle, protože lidé samozřejmě chtějí svrhnout toho aktuálně zvoleného proevropského prezidenta, který tam byl násilně jaksi vňat po zrušení těch předchozích voleb. V podstatě nedostal ten předchozí prezident ani možnost kandidovat po druhé a násilně tam byl vlámán, instalován s orchestrovanými volbami. Ten současný prezident a Rumuni ho chtějí svrhnout, protože nechtějí nějakým způsobem se dostat do konfliktu. A není právě tohle ta krásná laboratoř? My jsme se o tom bavili před vysílání. Laboratoř, kde lidé, pokud dostanou jenom lísnout tu medicínku války, tak najednou procitnou, úplně přepnou na opačný pól 180 stupňů a najednou si uvědomí, vlastně ne, my nechceme tu válku, my se chceme dohodnout a v podstatě zvolí úplně protichudný postup než dříve.
1: No ano, je to přesně tak, protože je to, k čemu došlo vlastně v noci ze čtvrtka na pátek, tak byl úder dronu, který byl údajně ruský. Podle těch trosek to vypadá, že to je ruský dron Geráň 2, je to ten nový modernizovaný model, takže ukázalo se během vyšetřování a během posledních hodin, teď v pátek, kdy vystoupili ministr obrany a náčelník generálního štábu rumunské armády v televizi a velice nešťastným způsobem to komentovali tím, že rumunská armáda sice měla ve vzduchu stíhačky F-16, na radarech sice ten dron viděli, ale nezasáhli, a ministr, respektive generál, to vysvětlil způsobem, že oni neměli čas zasáhnout, protože rozhodovací procesy v rumunské armádě jsou nastavené tak, že někdo to musí odsouhlasit, někdo to musí schválit a někdo musí vlastně dát povel k sestřelení toho dronu. Tohle to, když slyšeli Rumuni, tak vypukly nepokoje, demonstrace. Teď jsou v Galaty ve městě, kde tedy došlo k tomu úderu. Jsou tam demonstrace příznivci onoho odsunutého prezidentského kandidáta Kalina Georgescu, který byl vlastně odsunut z těch prezidentských voleb, tak vlastně vyšli do ulic a protestují proti Danu Nikosuru, což je vlastně ten proevropský prezident, který tam je instalovaný v Rumunsku, a dávají to za vinu právě jemu, ten úder toho dronu, protože ho obvinují z toho, mají podezření, že rumunská armáda o tom dronu věděla, že ten dron letí, kam letí, ale úmyslně nezasáhli, protože chtěli, aby ten dron udělal škody, aby napáchal škody, aby vrazil do bytovky, a tam došlo ke zranění jedné ženy a jednoho dítěte. Jsou prý v nemocnici, jsou teda mimo ohrožení života, je tam nějaké drobné zranění od nějakého rozbitého skla, které rozbila tlaková vlna, nějak byly pořezáni a tak dále, a tak dále. To znamená, ukazuje se, že Rumunsko je opravdu laboratoří jakýchsi nálad v Evropě, které samozřejmě budou dále a dále v následujících týdnech, měsících více a více testovány. Evropská unie se rozhodla pro válku s Ruskem, protože to vidíte ve všech procesech řízení. Já o tom píšu v posledních článcích, máte to na Aeronetu, podívejte se na to, máte tam videa z té exploze toho dronu v Galaty, máte tam i výroky ministerstva obrany. Zkrátka se ukazuje, že spolu s tím, jak Evropská unie namísto toho, aby posílala na Ukrajinu diplomaty, kteří by tam jednali o ukončení války, tak místo toho Evropská unie tam posílá dalších 90 miliard na pokračování války. To je ten zásadní problém. To je ten koncept, který by měli řešit všichni politici, všichni ti promíroví. Viktor Orbán už je pryč, zůstal asi v celé Evropě nebo v Evropské unii už jenom Robert Fico. Andreje Babiše nepočítáme, ten se do toho nepočítá. Někdo by měl skutečně z těch politiků říct, že je třeba zastavit posílání peněz na válku na Ukrajinu a je třeba tam začít posílat diplomaty, kteří by začali tlačit na Kyjev, aby dojednal, aby byl ochoten, aby vůbec uvažoval o začátku jednání s Rusy o ukončení války. Nikde v Evropě není takový politik, který by byl schopen tohleto nejenom říct, ale i prosadit na Evropské radě. A tím se dostáváme k tomu zásadnímu, k tomu klíčovému. Víte, že politici slovo nic nestojí. Papír snese všechno. Slovo steče jako po stěně a nic z toho se nepočítá. Jediné, co se počítá, je, jak se hlasuje na Evropské radě. A víte, že jsou politici, kteří mluví o potřebě ukončení války, o míru a tak dále. Když potom přijdou do té Evropské rady, kde se hlasuje o těch 90 miliardách, tak oni hlasují pro. Oni to nechají projít. A co je důležité? Potom přijdou a řeknou, my jsme to nezablokovali, protože my se na těch 90 miliardách nepodílíme. A tohle to je přesně ten argument, který používal jak Viktor Orbán, tak i Robert Fico, tak i Andrej Babiš. Maďarsko, Slovensko a Česká republika se na těch 90 miliardách nepodílí. Problém je jinde. Že je úplně jedno, jestli se podílí nebo nepodílí, ale nezablokovali tu dávku válečné péče v objemu 90 miliard. To znamená, jsou to peníze na válku, které jdou z Evropské unie, a ve chvíli, kdy padají drony už na paneláky a bytovky v Rumunsku, tak jenom otázkou času, kdy dojde, jak já píšu právě v tom posledním článku, v parafrázi, jak, je to jenom o té jediné otázce. Takové to je trošku vtipné, jste určitě viděli film Vrchní prchni, jak tam říká, a polívčička byla. A tady v parafrázi bychom se zeptali, a mrtvola po úderu ruským dronem byla? To je totiž ta zásadní otázka. V tom Rumunsku ještě žádná mrtvola, žádná polívčička nebyla. Tam ještě nikdo neumřel, tam ještě nikdo nezařval. A to je to štěstí, které v Evropě máme. Protože kdyby tam někdo zemřel, kdyby tam zemřela matka, nedej bože s dítětem, v tom okamžiku by evropská štětka, jak se, jak Rumuni přezdívají tomu jejich současnému prezidentovi Danu Nikosorovi, okamžitě by tahle ta štětka vyhlásila válečný stav. A pokud by jedna země vyhlásila válečný stav, tak by válečný stav vyhlásilo všech zbývajících 25 zemí Evropské unie v tom okamžiku. Celá Evropa by byla ve válce. Protože hledá se jenom jedna jediná věc, a to je casus belli, to znamená záminka války. Záminka války je to, co se momentálně hledá. Oni na to čekají. A tím dostáváte odpověď na to, proč oni nechali ten dron narazit do té bytovky, přestože stíhačky byly ve vzduchu, přestože byly na radarech, ten dron byl na radaru, radary viděli, ale nebylo zasaženo. A generál ze štábu to potom na televizi vysvětlil takovým tím nejtrapnějším způsobem, že to bylo kvůli tomu, že oni to nestihli, neměli na to čas a tak dále. Samozřejmě teď obrovský výbuch Rumunů, kteří nejsou hlupáci, kteří vědí, o co se jedná. Je to snaha zkrátka vyvolat casus belli a zatažení do války s Ruskem. To je celý. K tomu došlo. Dneska v pátek, dámy a pánové. A my máme všichni obrovské štěstí, že tam není polívčička. Že tam není mrtvola. Protože ve chvíli, kdyby tam byla, jsme v téhleté chvíli úplně někde jinde. No, a my jsme se s Vítkem samozřejmě bavili před začátkem našeho pořadu ještě o situaci a různě o věcech, které se týkají dostupnosti bydlení a podobně v celé Evropě. A já musím zdůraznit jednu zásadní věc. Určitě všichni, nebo kdo z vás je vlastníkem nějaké nemovitosti, tak předpokládám, že většina z vás má pojistku, pojištění, že jo, nemovitosti, že jo, například na nějaké škody a tak dále, a tak dále. Ale dobře si všimněte v ustanoveních těch svých pojistek a podívejte se na takzvané výluky, kdy se pojišťovna dopředu vzdává své povinnosti vám pojistku vyplatit za jakých podmínek. A jedna z prvních podmínek výlok většinou je uvedená na prvním místě, někdy na druhém, na třetím, ale většinou někde hodně nahoře, obvykle na prvním nebo druhém místě uvedeno. Výluka se vztahuje na škody způsobené ve válečném stavu anebo válce. Válečný stav anebo válka. A co to znamená? No v okamžiku, kdy, a teď mě dobře poslouchejte, protože to je zásadní, většina lidí to neví. Politici, když plánují válku, první, co udělají, je vyhlášení válečného stavu. Proč? Ze dvou důvodů. Jednak, aby dostali obrovské řídící pravomoci nad obyčejnými občany. Aby bylo zakázáno právo shromažďovací. Aby byly pozastaveny volby. Aby byla pozastavena výběrová řízení. Ve válečném stavu se všechny zakázky přidělují takzvaně ruka na ruku, obálka na obálku. To znamená, žádná výběrová řízení se neprovádí. To je jeden důvod. Ale druhý důvod je ochrana zájmu pojišťoven a velkých pojišťovacích nadnárodních ústavů. Ve válečném stavu totiž se na škody způsobené ve válečném stavu stahují výluky. A tím se dostáváme k Ukrajině. Na Ukrajině je vyhlášený válečný stav a samozřejmě, že i na Ukrajině lidé mají nemovitosti, mají tam baráky, nebo měli tam baráky, už je nemají. A teď je otázka, jako až skončí válka, tak co, jak oni budou nahrazeni, jak budou odškodněni. No, to je právě ta otázka. Pojistky jim nic řešit nebudou, protože v době válečného stavu se pojistky na škody způsobené na nemovitostech nevztahují. To znamená, všichni ti, kteří přijdou o nemovitosti v době válečného stavu nebo probíhající války, tak po jejich skončení nebo po skončení války budou muset žádat o náhradu buď stát, anebo v rámci mezinárodních reparací na státu, který tu válku prohraje. A chápete, ten systém je proto tak nastavený od samotného počátku, že v Evropě se dělají všechny procesy, které mají vést v podstatě k zatažení Evropské unie a jednotlivých států Evropy do války s Ruskem. Než oni tak udělají, oni potřebují casus belli, záminku války. A tou záminkou bude nějaká smrt, nějaká polivčička. Někde, co se něco semele a budou tam mrtvoly. Mrtvoly, budou tam oběti. To oni potřebují. Zatím naštěstí, zaplať vám Bůh, k tomu nedošlo. Ani dneska v tom Rumunsku. Ale ve chvíli, kdy bude někde nějaká mrtvola, upřímně řečeno, bude asi každý, kdo je vlastníkem nějaké nemovitosti, asi mu zatrne. Asi opravdu hodně. Všichni, proto z principu logiky věci, by všichni konceptuálně gramotní, kdo nás poslouchají, a což ti ne, ale ti, co nás vlastně nikdy ani nebudou poslouchat, by si měli uvědomit, že pokud jsou vlastníky nemovitosti a ty nemovitosti jsou umístěné na území kolektivního západu, na území Evropské unie, měli by být všichni z nich takzvaní chcimírové. Všichni z nich by měli být chcimíři. Nikdo z nich by neměl být pro válku, pro podporu války na Ukrajině. Nikdo by z nich neměl mít postoje pro pokračování války. Všichni by měli být pro ukončení války. A ono to tak není. Z těch průzkumů to tak vyplývá. Většina lidí je pro Ukrajinu nebo je pro nějaké pokračování někde něčeho. A hodně z těch lidí mají nemovitosti. Oni si neuvědomují, že v podstatě se vedou nebo jsou nastoupeni na cestu ke zničení svých vlastních sociálních jistot. Nejlépe tohleto popisoval Jung, Carl Jung, psycholog, který měl o tom povídání takový článek, referát. Mluvil o tom, že lidé si často něco přejí a neuvědomují si, že když se jim to splní, že jim to způsobí obrovské škody. Dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. To je právě citát, který pochází od Karla Junga. Určitě jste ho někde slyšeli. A přesně tohleto platí na ty lidi, kteří v podstatě jako jsou pro válku, jsou pro Ukrajinu, ale byli by první, kteří by v podstatě v případě jakéhokoliv konfliktu byli takzvaně na úbytě, protože ve chvíli, kdy jim ruský geráň rozmlátí jejich nemovitost a já upozorňuji, že možná o tom víte, to sledujete, nesledujete ty nové ruské drony, vylepšené šahídy, tedy nová verze Geráni 2, tak jsou vybaveny obrovskou mohutnou hlavicí, 250-kilogramovou hlavicí dělostřeleckou, která vám roztrhá barák. Jedna jediná hlavice. Stačí, že vletí dovnitř objektu, kde tlaková vlna roztrhá stěny. Jeden jediný šahid, jeden jediný geráň dokáže vyhodit do povětří rodinný domek běžného evropského typu. To znamená, ty, které se staví dneska, ty domky, určitě všichni znáte, jak se dneska staví domy, typický Itong, že jo, Itongové stavby. Na Ukrajině se podívejte, jak vypadají Itongové stavby. Jeden jediný šahid rozmetá Itongovou stavbu na kusy, sbíráte je v okruhu půl kilometru. Nebo mohli by, nezbíráte, jsou rozmlácený, že jo, ty cihly, ale nebo ty tvárnice, že jo. Zkrátka, na to nejsou dnešní domy vůbec stavěné, na moderní válku. A mnoho lidí de facto dneska, když podporuje válečné procesy, tak vlastně přesně popisují ten stav, který popisoval Carl Jung. To znamená, lidé si něco přejí a nevědí, že to, co si přejí, je k jejich úbytu nebo úbytě. To znamená, že jim to bude škodit. Dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Zkrátka, tohle to vidíme u velké části populace, u mnoha lidí, a neuvědomují si, že v podstatě takovéto přání války je samozničující proces. Doslova samolikvidační, samozničující. A proto i v tom Rumunsku, v tom městě Galaty, tam prostě propukly ty protesty a máte tam to video v tom článku, že jo, a oni tam vyzývají prezidenta, aby odstoupil, že prostě je to jeho vina, je to jeho chyba, že nechává, že dělá z Rumunska střelnici, že se snaží prostě o zatažení Rumunska do války, že schválně nechává, aby prostě drony narážely do paneláku a tak dále. To, co proběhlo v Rumunsku v roce 2024 na konci a počátkem 2025, jak tam zrušili výsledek prvního kola voleb, jak odstavili Kalina Georgeska. Já jsem o tom měl několik článků, víte, že jsme to tady řešili tady v našich pořadech. To byla tragédie, to byla rumunská národní tragédie. Bylo dovoleno, bylo dopuštěno a je jasné, proč Evropčiky o to usilovali, protože oni skutečně potřebují Rumunsko na jižní frontu. Po rozpoutání války s Ruskem přes Rumunsko půjde takzvaný jižní front. Proto tam budují tu obrovskou v Konstanci, tu obrovskou spojeneckou základnou, že jo? To je naprosto logické. Vidí to všichni. Co je zásadní, je, že oni budou v podstatě doufat, že některý z těch dronů, protože vždycky to se to udělá tak, že ukrajinská rozvědka pomocí rušiče, signálu GPS a GLONASS odkloní nějaké ruské drony, to znamená pomocí falešných signálů, a odkloní několik letících dronů, které letí na Oděsu, tak je odkloní, aby doletěli do Rumunska. Jo, dělají to i Rusové, mimochodem, že odkloní signály, to je standard ve válce. A v nějaké chvíli se jim to opravdu povede a odkloní ruský dron a ten třískne někde v Rumunsku a někde někoho zabije. V tom okamžiku oni budou mít, Evropčiky, euronacisté, budou mít svoje casus belli. V tom okamžiku, v té chvíli. Proto je do značné míry jenom vidět, že v Evropě, až teda s výjimkou toho Maďarska, kde Péter Maďar, přestože kandidoval proti Orbánovi, tak de facto si nechal ten svůj étos, tu svoji retoriku, zrovna dneska oznámil, že na tom jednání s šéfem Severoatlantické aliance s generálním tajemníkem s Rutem hovořil a řekl mu, že Maďarsko se nebude podílet na vyzbrojování Ukrajiny a nebude posílat žádnou munici, žádné zbraně a žádné peníze na válku. Přestože Rutte ho přemlouval, jako aby tady to nějaké prostě rumunské zbrojovky tam prostě něco začaly posílat, ale on řekl ne, nebudeme se na tom podílet. Proto ti Maďaři mají v podstatě štěstí, že oni mají sice opozičního kádra teď za premiéra, ale on se v těch tady těch zásadních věcech, v ostatních se samozřejmě liší od Orbána, ale v těchto těch zásadních věcech se od Orbána prakticky neliší. A my ve zbytku Evropy v podstatě tohleto nemůžeme říct o opozičních stranách, opozičních politicích, že? Nemůžeme. Protože když se opoziční strana třeba, že jo, v Česku dostane k moci, tak ona si dá za ministra obrany člověka, který na své první tiskové konferenci řekne, my podporujeme vyzbrojování Ukrajiny a podporu Ukrajiny ve válce proti Rusku. Víte, kam mířím, samozřejmě. Tušíte. To znamená, není vůbec žádná opozice. Není varianta. Není žádný variant. Nic. V podstatě, to samé v podstatě platí jakoby všude. A teď můžeme mít otázku, jestli tady v Německu AfD se, až se dostane k moci, jestli se opravdu zasadí o tu změnu, a nebo se z ní zase stane prostě další, prostě jenom nějaká fiatová alternativa, která zase prostě se odkope a zase se odhalí a zase to bude pro ukrajinské a zase to bude pro válečné a zase to bude takové jakoby jalové, takové nějaké, anebo nějaké to bude, ale to, co bude nějaké, bude pro Brusel více, než to bude pro národní zájmy. To se teprve ukáže, to se uvidí. Ale minimálně tam, kde volby dopadly a tam, kde jako opozice se dostala k moci, tak je jasně vidět, že žádné zásadní změny pro nějaký mír neprobíhají. To znamená, je to postavené do té pozice, kdy máte nějakou tezi a máte někde nějakou antitezi a teze a antiteze, když se spojí a sloučí, vytvoří nějakou syntézu, a ta syntéza se neodlišuje od původní řídící teze. Jinými slovy, jedná se o něco, čemu se říká téměř nulová vektorová deviace. To znamená nulová odchylka od původního vektoru. To znamená, politika šla směrem k Evropské unii, přijde k moci opozice a politika jde zase směrem k Evropské unii, jenom s kosmetickými deviačními odchylkami směru kurzu. Jenom opravdu velice lehonce, lehonce, že byste to ani nepoznali. A to je ta tragédie. To je změna. Není změna. Paradoxně to platí i v tom Maďarsku. Ta deviace, to znamená ta odchylka od toho vektoru politického, od Orbána, sice nějaká nastala, ale zase ne úplně radikální. To znamená, v tom Rumunsku paradoxně je to jako dobrý pro ně, že to není až tak moc, ta odchylka, jako se očekávalo. Ale znovu platí to samé, to znamená, došlo ke změně, je tam opozice, ale znovu nedošlo k žádnému obrovskému, velkému, mohutnému odchýlení. A víte, tohleto je asi ten zásadní kámen úrazu, že všechno to, co je k dispozici takzvaně v nabídce politických stran a v nabídce jednotlivých hnutí, tak ve skutečnosti nepředstavuje vůbec žádnou alternativu, jenom různé variace na společné téma. To znamená pro Evropu, pro Severoatlantickou alianci a pro Izrael. A liší se to třeba v intenzitě podpory Ukrajiny, že třeba to bude více ukrajinské, nebo to bude méně ukrajinské, že jo, nezrušíme muniční iniciativu, jenom se jí nebudeme účastnit, ale ona poběží dál, ostatní země se jí budou účastnit, i když polovina těch zemí, teď jak jsem četl článek z té iniciativy, odešla, bylo tam 18 zemí, 9 jich odešlo, zůstalo jich jenom 9, to byl ten článek z poloviny týdne, takže ono to ukazuje na něco, což je trošku pozitivní. Je to jedna z mála pozitivních zpráv, že 9 zemí opustilo Fialovu muniční iniciativu, zůstalo jich tam jenom 9 z původních 18. Něco to ukazuje. A na co to ukazuje? No, ukazuje to na to, že

0: kdyby mohli a kdyby měli, pokračovali by. To je ta tragédie. Proto já si myslím, že tohleto, co se odehrálo v Rumunsku, je jenom takové varování, v podstatě vztyčený ukazovák, varování toho smyslu, že pokud oni to budou takhle zkoušet, jakože, hele, letí dron, musíme ho nechat, uvidíme, kam narazí, uvidíme, uvidíme. A stíhačky jsou ve vzduchu a stíhačky hlídají. Prosím vás, kontrolní otázka. Proč byly ty stíhačky ve vzduchu? No, protože oni kontrolovali, jestli ten dron nepoletí na nějaký státní objekt, na ministerstvo vnitra Rumunska, na budovu vlády, jestli nepoletí na prezidentský palác. To by museli ty stíhačky zasáhnout, okamžitě by se střelili. Chápete, rozumíte? To je ten princip. Ve chvíli, kdy viděli, že ten dron letí na paneláky v Galaty, tak nechali ten dron dopadnout. To je celý. To jsou bestie. Nemají s obyčejnými lidmi naprosto žádné slitování. Mají stíhačky ve vzduchu, mají ten dron na radarech a nesestřelí ho. Čekají, až narazí do paneláku a tam zraní matku s dítětem. To znamená, pro Rumuny to znamená jedna věc. To není jejich vláda, to je vláda nepřítele. Rumunům vládne okupant. Okupant dosazený z Bruselu, Evropčiky, poté, co na pokyn Evropské unie rumunský ústavní soud zrušil tehdy v prosinci 2024 výsledek prvního kola voleb, kde zvítězil nepohodlný promírový a protiválce a protiukrajinský kandidát Kalin Georgescu. Nebylo dovoleno, muselo být odstraněno. A podívejte se, uběhly 2 roky nebo rok a půl a už drony nechávají, aby padaly na bytovky, nezasahují a čekají, až někoho zabije. Potřebují mrtvolu. To je celý. Ve chvíli, kdy budou mít mrtvolu, kterou zabije odkloněný ruský dron, v tom okamžiku budou mít své kasus belli. V tom okamžiku budou mít záminku vyhlásit válečný stav a všichni ti tupelos, kteří byli pro válku, si až později uvědomí, že ve válečném stavu nefungují a neplatí pojistky na pojištění nemovitosti. Neboť tam mají výluku. Teprve až poté si to uvědomí. Možná si to neuvědomí. Možná si to uvědomí až ve chvíli, kdy budou tu pojistku chtít uplatnit a uvědomí si, že tam přijdou a řeknou, ne, ne, ne, my vám to nezaplatíme, ta škoda vznikla v době válečného stavu. Musíte žádat o stát, o pomoc. My vám to nevyplatíme. Poškození nastalo v době válečného stavu. Sorry. To znamená, je to důležité takhle se na to dívat, takhle to zhodnotit, protože nejde jenom zdaleka jenom o nějaký dron, že někam prostě dopadne, ale jde o to, co je zatím. To znamená, co je sledováno tím, že ho nechali proletět, že stíhačky nezasáhly, o co usiluje Evropa. Evropa potřebuje svoje casus belli, potřebuje svoji polívčičku. To je realita.
1: Já ještě navážu na to Rumunsko, takovou mám pro tebe takovou drobnou podotázečku, kratoučkou. My jsme se bavili ještě před vysíláním, já na to právě navážu, rozvedu to, že v podstatě, a my jsme to zmínili v rámci toho pilotního prvního tématu, ohledně toho Rumunska, že je v podstatě jakýsi experiment, laboratoř, který testuje náladu veřejnosti, jakým způsobem bude veřejnost reagovat, když to začne u nich takzvaně pouchat. A to je možná taková lehce pozitivní zpráva v té záplavě všech těch negativních proválečných hecovacích událostí v Evropě, že lidé v podstatě reagují naprosto opačně, protože oni si mysleli, zákulisní hráči, že Rumuni začnou svorně hecovat a nadávat na Rusko, které k ním poslal ten dron, což víme tedy, že to bylo v rámci rušivých radarů z Ukrajiny, kde se povedlo odklonit ten dron na Rumunsko, blízko té Oděsy, že? A v podstatě oni si střelili gól do vlastní brány.

0: Ano, protože Rumuni reagují přesně opačně, ale tam ta v podstatě nálada byla, řekněme, specifická, protože už
1: Ano,
0: ten
1: ano.
0: kotel tam hrozil výbuchem i předtím v rámci instalace toho nepravého prezidenta, ale oni přilili olej do ohně a v podstatě se střelili do vlastní nohy, protože
1: Ano.
0: veřejnost reaguje úplně opačně, než oni očekávali, že?
1: Já to vysvětlím. Já to vysvětlím. Hele, ono nejde v podstatě ani o to, že tam dopadl ten dron, protože to není ten důvod, proč tam vypukly takové ty protesty teď v pátek večer. To ne. Tam jde o to, že generál z generálního štábu, který vystoupil na rumunské televizi svým stupidním vysvětlením de facto odhalil, že oni nechali ten dron, jakožto vojáci, jakožto letectvo, nechali schválně narazit do té bytovky. To je ten důvod. Jo, to znamená, aby získali casus belli pro válku s Ruskem. To znamená, kdyby to bylo lépe zmanažováno ze strany ministerstva obrany v tom televizním vystoupení, by řekli, že třeba, já nevím, dron nebyl na radarech, dron nám unikl, byl pod radarem, my jsme ho neviděli. Kdyby to lépe zmanažovali, tak by možná ty protesty nevypukly,
0: Ten
1: ale
0: generál jim to podělal, nedostane si fríčku
1: on
0: navíc,
1: jim
0: si
1: to
0: myslím, je
1: podělal,
0: nepovýší.
1: on jim prostě, chápeš, úplně podělal, protože jako takhle, já se nechci jako někoho dotknout, byly takové různé vtipy prostě o takzvaných lampasácích, že jo, ještě před rokem 89,
0: Jo, to mě teď
1: takové
0: napadlo přesně
1: nekorektní,
0: tak, no.
1: takové nekorektní prostě vtipy já nebudu říkat, protože určitě nás poslouchají někteří bývalí vojáci, kteří jsou úplně normální, že jo, nejsou to nějací blázni, ale je pravda, že prostě, když nějaký prostě takovej několika frčkový generál z generální štábu začne prostě něco vysvětlovat, tak většinou je lepší, když to vysvětluje třeba tisková mluvčí, jo, než generál. A on tam právě odhalil, že oni měli ten dron na radarech. Oni ho viděli, že letí. Oni měli stíhačky F-16 ve vzduchu, mohli dron sestřelit, ale nesestřelili ho, protože generál to vysvětlil tím způsobem, že na to neměli čas, protože systémy a způsoby vedení v armádě jsou tak komplikované, že než došlo k rozkazu, než došlo k zhodnocení a vyhodnocení, tak ten dron tam prostě narazil a zranil ženu a dítě. To znamená, on to všechno v podstatě vyblil, že věděli jsme o dronu, letí dron, měli jsme stíhačky a měli jsme ho na radarech. Nechali jsme ho, aby tam narazil. To je hotový. Proto
0: By měl dostat cenu
1: někdy
0: za mír,
1: tyhle ty...
0: možná ten generál, jo. Paradoxně.
1: Možná by měl dostat se cenu za mír, ale ten bude, teď
0: Asi
1: velký
0: dostal kapky,
1: problémy
0: jako si
1: prostě.
0: myslím, sodu dostal, spíš jako za kulisy.
1: Zkrátka, Rumuni už tam prostě vyšli večer prostě do ulic a má to tam video v tom článku samozřejmě. Takže špatné vysvětlení toho, co se vlastně stalo. A je to jenom ukázka prostě toho, že mnoho lidí vlastně i v té armádě, i v tom Rumunsku zkrátka neví, jak v té situaci mají našlapovat, neví, co mají říkat, neví, jestli v televizi mají lhát nebo říkat pravdu, protože nikdo jim nedal instrukce, jak by měli vlastně tu celou věc prostě formulovat. Jestli to měli zapřít, že měli dron na radarech, jestli měli zapřít, že měli stíhačky ve vzduchu. Zkrátka, ti vojáci jsou tak nastavení, že když jim někdo něco řekne, oni řeknou prostě natvrdo, jak to je, a něco většinou takzvaně vyblijou. To znamená, řeknou tu pravdu, jaká tam je. A je potom z toho velký prostě průser mezi veřejností. Mohlo by to být trochu úsměvné, kdyby v tom nebyly lidské nebo nebyly nasazené lidské životy a nehrálo se zkrátka o casus belli, kdyby se nehrálo o to, jak získat první mrtvolu zabitou ruským dronem na území Severoatlantické aliance. Protože o to se jedná. O to se usiluje, to je ten zásadní koncept. Proto z tohohle, co se odehrálo dneska v Rumunsku, musí někomu opravdu zatrnout. Takže takhle bych to uzavřel, tady to první téma, bylo další, no a asi se pustíme do zbytku našeho pořadu, do toho druhého.
0: Ano, pustíme se do zbytku a jenom doplním, že my jsme se ještě před vysíláním bavili, možná jsme to měli taky natočit, to bylo docela zajímavá debata před tím vysíláním, ta spontánní, která vyplynula z těch všech věcí ohledně pojišťoven, že v podstatě se hraje přetahovaná mezi vlastníky nemovitostí, to jsme my, běžní lidé, a potom pojišťovnami, které spupují v podstatě, nebo respektive takto důchodovými fondy a realitkami, developery, které skupují ještě před kopnutím krtbáčem do země při kreslení map, tak skupují v podstatě nemovitosti ještě předtím, než to začnou stavět. A k tomu se chci právě, teď se nadechuješ, věka, já to chci doplnit, tak tomu se právě chci dostat, že tam jde o to, jestli tihle všichni nebudou řvát, protože ano, když to začne bouchat, paradoxně se tady bavíme o tom jako u skleničky vína, jako bude válka, jako začne bouchat, to doufám, že nikdy nenastane, jo. Ale hypoteticky, když by to začalo bouchat, tak ano, oni by mohli být rádi, nebo bylo by jim jedno pojišťovnám, že lidé přijdou o nemovitosti a tak dále. Ale všechny ty důchodové fondy, které jsou obrovsky bohaté, mají obrovskou lobby a pojišťovny a tak dále, které taky pojišťují těm důchodovým fondům ty jejich nemovitosti, ne těm nám obyčejným lidem, ale důchodovým fondům a developerům, realitkám, ty jejich nemovitosti, které spekulativně skupují jako investiční trvalé nemovitosti, že, tak těm to taky pojišťují, tak všichni tihle lidé by vlastně mohli vyvíjet obrovský tlak a oni mají velmi jako rozvětvenou lobby na vlády, aby opravdu brzdili, aby tu válku nějakým způsobem neakcelerovali, ne? Že by tam měli vlastně protipol proti té válce. To je obrovská lobby.
1: Vítku, díváš se na to logicky, ale nedíváš se na to z pohledu developera. Pro developera je válka a to, co přijde po válce, takzvaný Klondike, zlatý Klondike. Ve srovnání s tím výstavba bytů v rozvinuté společnosti je nic, to jsou drobné. Naprosto drobné. To, co se staví dneska, byty, které se staví dneska, to velmi komplikovaně, obtížně, dlouhé stavební řízení, kde všude se musí řešit nějaká EIA, AIA, GAIA, že jo, všechny ty prostě, že jestli někde nějaký brouček nebo nějaký datel někde neklove do nějakého stromu a že jo, jestli někde neskáče nějaká žabka někde nebo neskáče někde nějaký druh nějakého lučního koníka, jestli se tam může stavět, protože tam prostě naběhnou zelení, že jo, jako teroristé a začnou tam něco blokovat a řetězama se přivazovat ke stromům a podobně. Tak tohle to všechno po skončení války se ruší. Po skončení války žádná EIA nebude. Po skončení války budou vydány dekrety, které zjednoduší a zrychlí výstavbu, bude se stavět úplně všude. Všude budou volné pozemky, všude budou demoliční výměry, všude se bude stavět, všude bude Klondike. A všechno to bude platit nadnárodní kapitál, budou nové Marshallovy plány, že jo, zase, protože vždycky ta konjunktura začíná a HDP roste vždycky nejlépe po válce, po každé skončené válce rostou HDP v desítkách procent, přesně to oni potřebují. To znamená, díváš se na to správně, ale díváš se bohužel na to jenom jako z optiky majitelů těch nemovitostí. Ano, ti zařvou všichni, ale ne developeři. A pokud se ti na tom vydělají nejvíc developeři na válečném stavu, to mimochodem nejlépe ti potvrdí BlackRock, který investuje...
0: Ale který už taky odešel z Ukrajiny, to je zajímavý.
1: Ale stále odešel, stále, ale čeká se na mír. Čeká se na mír na Ukrajině samozřejmě. Teď oni tam chtěli stavět, minulý rok chtěli začít stavět. V 2025 mysleli, v roce 2024, v 2025 dojde k podpisu míru a už minulý rok se mělo začít stavět. No mír není, takže samozřejmě oni tam teď odešli. Ale ve chvíli, kdy tam bude někde něco dojednáno, tak samozřejmě první, kdo tam bude, bude BlackRock a budou tam developeři. Ale největší problém samozřejmě budou mít důchodové fondy. A tohle to můžeme teď probrat velice rychle, stejně to nestihneme, ale je to důležité, protože to, co je, pokud budeme mluvit teď o důchodácích tady v Německu, Takzvaná liabilita nebo zodpovědnost za výplaty důchodových fondů jsou tak obrovské, tak mohutné, že po té hypoteční krizi rok 2008 a po takzvaném ustanovení eurovalu, po takzvaném bailoutu Řecka, kdy Řecko zkrachovalo, dostalo se do defaultu a potom se zachraňovalo z evropských peněz kvůli komu? No kvůli německým důchodovým fondům. Protože kdyby byl řecký default takzvaně natvrdo, takzvaně všechno by bylo odepsáno, byly by odepsány, zkrachovaly by v podstatě všechny tady místní německý důchodový fondy, úplně všechny by klekly, úplně všechny, protože utopily svoje dluhopisy nebo svoje finance, utopily od roku 2000, všechno pumpovaly do nejvýnosnějších v uvozovkách, tehdy nejvýnosnějších řeckých dluhopisů, které vynášely 5,3% ročně. Pokud si pamatuju, 5,3 nejvíc vůbec v celé Evropě a to nikde široko daleko, to prostě takhle nebylo. A nacpali tam prostě úplně všechno, nebo vlastně ne, to bylo dokonce potom v roce 2005, myslím, dokonce už bylo 7,3, dokonce 7,3 roční úročení dluhopisu řeckého, bylo to obrovský. To znamená, že ty důchodějáky zkrátka byly zachraňovány z eurovalu, z peněz daňových poplatníků, proto vznikl euroval. A ve chvíli, kdyby vznikla válka mezi Evropou, mezi Evropskou unií a mezi Ruskem, tak k čemu by došlo? No, zničené nemovitosti by teď v této chvíli vedly ke zničení investic především německých důchodových fondů. Protože proč? Protože po té katastrofě s řeckými dluhopisy se všechny německé důchodové fondy přeorientovaly na investování do nemovitostí na bydlení. Německé důchodové fondy skupují po celé Evropě nové byty, ale nové. Jak jsem ti říkal před začátkem našeho pořadu, ty byty se prodávají na papíře, ještě předtím, než je povoleno stavební řízení. Ještě není hotový ani realizační plán, ještě se teprve rýsuje. Ty důchodňáky většinou dostanou informaci od developerů, jenom obrysové informace, kolik tam bude bytů, jejich počet, kolik tam bude podlaží a jaké budou rozměry jednotlivých bytových jednotek, rozměry, plocha. To je všechno, co vědí. A oni už to kupují dopředu. A potom si, a pozor, a kde skupují? No, jednak tady samozřejmě v Německu, ale tady je to hodně regulovaný. Já jsem ti říkal, že Berlín na to skočil, že jo, na důchodňáky, že obrovsky se zdaňují prázdné byty důchodových fondů, že jo, takže tady je to, začíná to být regulovaný, ale jinak po celé Evropě skupují tam u vás. U vás skupují nemovitosti skrze izraelské realitky. Skupují v Polsku prázdné byty, nové postavené byty. Skupují v celé Evropě. Ve Španělsku skupují, ve Francii skupují. Zkrátka, a k čemu to vede? No, vede to k umělému nárůstu ceny. Proto ceny bytů neustále rostou. Lidé si je nemohou dovolit. Ceny rostou takovým způsobem, že banky musí zpřísňovat hypotéky, protože jejich cena už roste tak vysoko, že hrozilo by, že lidé to neuplatí takzvaně, že na to nebudou mít příjmy. Proto nemovitosti jsou dneska novými dluhopisy v uvozovkách pro důchodové fondy. A ve chvíli, když by přišel válečný stav a Rusové by v Evropě rozmlátili objekty k bydlení, tak budou vymazány důchodové fondy. A lidé by byli závislí, stali by se závislí ti, kteří přijdou do důchodu, že jo? Stali by se závislým na čem? No, stali by se závislí na státním přerozdělování někde něčeho, nějakých dávek, nějakých sociálních benefitů, nějakých nepodmíněných příjmů. Že? Něčeho. Protože krize by byla využita k nějakému plánu. Když je nějaká krize, vytvoříme krizi a nabídneme řešení. krachnou důchodové fondy, řeklo by se, kvůli válce, protože fondy všechno nainvestovaly do nemovitostí k bydlení, Rusové to rozbombardovali, není vůbec nic jako na Ukrajině. Mimochodem, to je, ty důchodové fondy samozřejmě investovaly i do Ukrajiny, mimochodem. To znamená, to, co teď dělá Merz a před ním Olaf Scholz, to znamená takové to pro Ukrajinu, to je mimochodem způsobené i obrovským lobbingem místních důchodových fondů, kterým schořily některé, pozor, ne všechny, ale některé investice na Ukrajině. Teď už neexistují. Rusové je vypařili pomocí geránů a dalších nástrojů války. Proto je v tom i motivace ze strany německé vlády podporovat tu Ukrajinu právě kvůli důchodovým fondům, protože ten tlak, ten lobbystický tlak je obrovský. A jak jsem už ti říkal před začátkem našeho pořadu, největším bolehlavem v podstatě pro celou Evropu se jednoho dne opravdu stanou německé důchodové fondy. Největším bolehlavem. Protože snaha o záchranu německých důchodáků už jednou stála peníze celou Evropskou unii. To bylo ve chvíli, kdy Evropa natvrdo i za pomoci vyhrožování některým politikům, kteří to nechtěli, vyhrožováním v zákulisí protlačili takzvaný euroval, takzvaný záchranný garanční mechanismus Evropské unie. Tam tenkrát byly výhrušky. Německo vyhrožovalo, že přestane přispívat do společné eurokasy. To tenkrát ještě Merkelová tam tenkrát rozhazovala rukama, že se to udělí. Pokud se to neudělá, tak Německo prostě končí se všema sociálníma benefitama pro evropské země a tak dále a tak dále. To znamená na základě vydírání, tenkrát to bylo prosazeno, ten euroval, ale to je nic ve srovnání s tím, co by nastalo ve chvíli, kdy Evropa by byla zničená v jakémkoliv konfliktu s Ruskou federací. Naprosto nic. Vydělali by samozřejmě na obnově Evropy developeři. To by byl Klondike, který si nedokážeme představit. To znamená, že naprosto si nedovedeme představit. A samozřejmě vydělali by na tom realitky, protože bydlení by se stalo tak drahým, to, které nebylo rozbito, mimochodem. Jo? To, které, tam by ty ceny vyletěly úplně někam do nebes, takže i realitky by na tom vydělali. Ale kdo by na tom prodělal, by samozřejmě byly důchodové fondy. Především tady ty naše německé. To znamená, takhle bych to asi ukončil, to druhé téma, no a to už je asi všechno, Vítku, že jo? Máme 21.01.
0: Není to všechno, ještě možná zvládneme, tak my jsme začali zhruba ve 20.10, jenom pro účel záznamu, tak ještě bychom mohli zvládnout rychlosti. Ještě jedno téma, které bych rád tady nastolil a komentoval, protože to si myslím, že je velmi důležité, je to událost týdne, která by měla alarmovat všechny tady v Evropě, protože mainstreamová média jako vždy o tom vůbec neinformují. Kyjevská chunta uspořádala totiž státní pohřeb ostatků šéfa vyhlazovacích jednotek a zakladatele SS Halič, nebo respektive Galicien, Andreje Melnika. Židé a Poláci jsou v naprostém šoku. Je to důsledek revanšismu, revizionismu a anachronismu v Evropě. Po sjezdu sudeťáků v Brně a po výkřicích nového maďarského premiéra o Benešových dekretech je tohle další důkaz rozvalu míru a demokracie v Evropě po 80 letech od druhé světové války. Takže celé to dává dohromady jednotný a naprosto čitelný vzorec, rukopis zákulisního kříšení nacismu, ale oni si s tím už ani netají. Mě tak napadá, ano, jestli Ukrajina měla spíš posloužit nejen jako líheň nebo laboratoř, ale také jako beranidlo pro akceleraci těch procesů. Protože těžko by u nás, třeba kdyby se nezapomněl stalo u nás, tak těžko by u nás mohl někdo vystartovat s úctěním třeba Emanuela Moravce nebo nějakého českého kolaboranta nebo na Slovensku Hlinky třeba. Jo? Ale přes Ukrajinu tyto procesy mohou patřičně urychlit. Tak jestli Ukrajina byla naplánovaná jako beranidlo, oni vidí, že si to přes Evropu nemůžou lajsnout. To by tady byl šílený řev ještě stále, jo. Ale přes tu Ukrajinu, jo, tak to evidentně funguje, ta akcelerace těch procesů. Takže tak to jako oni to rozjedou, jo.
1: Takhle. Ukrajina je samozřejmě nástupní platforma pro válku Evropy proti Rusku. A schválně a úmyslně neříkám pro válku Ukrajiny proti Rusku, to je pouze ten počáteční stav. Ne. Ukrajina je a byla připravována jako nástupní platforma pro další tažení, pro další operaci Barbarossa, pro další Dragnach Osten, pro další společný evropský útok proti Rusku. Stejně jako jedna toho, pamatujete si určitě, jak se mluvilo o tom, že musíme pomáhat Ukrajině až do úplného vítězství a nic než strategická porážka Ruska nepřipadá vůbec v úvahu a tak dále a tak dále. Ale všechno je to o tom, že oni chtějí v podstatě použít nejprve ruce Ukrajinců, ruce Ukrajiny k porážce Ruska. Pokud se ukáže, že všechny ty sankce, které byly přijaty proti Rusku, společně s rukama Ukrajinců nedokážou Rusko porazit a nedokážou povalit režim, jak oni říkají, ten Putinův režim, který je v Kremlu. Pokud nedokážou, tak nastane situace, kdy dojde k realizaci plánu B, a to je nastoupení celé evropské fronty pro válku s Ruskem. Proto všechno, co teď vidíme momentálně okolo sebe, já vím, lidé to nevidí, lidé mají oči, nevidí to, nebo nedávají si ty souvislosti dohromady, takzvaně do sebe, ale musí, všichni konceptuálně gramotní to musí vidět, co se zkrátka děje. Ve chvíli, kdy jsou převezeny z Lucemburska ostatky zakladatele SS Galicien, jehož jednotky, které založil Own M, se podíleli na vyhlazení a vyvraždění více než 33 tisíc Židů v Babim Jaru. Že to byl ten holokaust, který tam byl spuštěný v Babim Jaru. Tak to byly jednotky Andrie Melnika, které udělali ten masakr. A teď si představte to chucpe, kdy židovský prezident nebo bývalý prezident, nebo já už mu neříkám prezident, on je vůdce. On nemusí být prezident, on je vůdce, Zelenský. Tak židovský vůdce si poklekává u hrobu pohřbených ostatků Andrie Melnika na hřbitově v Panteonu v Kyjevě. Chápete? Je to nepopsatelný proces. Je naprosto nepochopitelný. Obrovské protesty v izraelském tisku. Izrael kritizuje, Izrael úplně v šoku. Poláci úplně v šoku, protože samozřejmě Melnikovy jednotky vyvražďovali na Volyni, samozřejmě nejenom Židy, ale vyvražďovali Poláky, že ženy a děti a tohle to všechno. To znamená, ani Poláci tomu nerozumí, ale podívejte se, ten proces je dovolen, je povoleno. A proto já vám říkám, teďka oni přivezli ostatky z Lucemburska, přivezli ostatky Andrie Melnika do Kyjeva a je jenom otázkou času, kdy do toho Kyjeva přivezou i ostatky Stěpana Bandery z Mnichova. Vezmou, protože on je v Mnichově pohřbenej, takže oni přivezou, to je jenom otázka času, kdy převezou jeho ostatky do Kyjeva. To je otázka času. Ten proces reemancipace fašismu a zároveň nacismu je všudy přítomný. V dnešní Evropě je úplně všudy přítomný. Výroky Kai Kalašový, výroky Uršuly Lejenový, šílené výroky rozvědčíka na Pražském hradě, vítání sudeťáků, záštita prezidenta Berndu Posseltovi a jeho sjezdu sudeťáků v Brně, respektive tomu festivalu, který v jehož rámci sudeťáci přijeli na svůj týden, že jo, svých slavností do Brna. To všechno se najednou děje, najednou je povoleno. Najednou je povoleno. Chápete? Naprosté šílenství. Já jsem o tom hovořil minule. Nikdo by nevěřil v roce 89, kdyby někdo říkal, uběhne nějakých těch zhruba 37 let zhruba a český prezident bude vítat, nebo když nebude vítat, tak bude poskytovat záštitu sjezdu sudeťáků v Brně. Nikdo by tomu nevěřil. Podívejte se, ona je to pravda. Uběhlo nějakých těch 37 let a je to realita, byla to realita. To je naprosto jakoby všeříkající lidem, kteří vidí tyhle ty události, jednotlivé události jako mozaiku kompletního obrazu renacifikace celé Evropy. A je to kompletní obraz samozřejmě revanšismu, revizionismu a anachronismu. To jsem psal také v tom článku, jsem vysvětloval, jaké to má souvislosti. Ten anachronismus popírá kauzalitu. Snaží se obracet a popřít kauzalitu, znamená takzvanou časovou souslednost. Že někde je nějaká příčina jako první a pak následuje po příčině důsledek. A ta kauzalita v případě sudetských Němců je popřená. Je to anachronismus. To znamená, oni o sobě říkají, jako, že byli vyháněni, že se dočkali újmy a že musí přijít směřování a všichni, kdo se nechtějí směřovat, tak jsou špatní a všechny české neziskovky jim najednou pomáhají a český prezident jim najednou pomáhá. No jo, ano, byli vyhnáni na základě postupimských dekretů. Na základě postupy mi. Ne, že český prezident nebo československý prezident tehdy Edvard Beneš se rozhodl, že takhle se ráno probudil a řekl si, jak to vyřešíme, jak vyřešíme německou otázku, že jo, v českých a moravských zemích, jak ji vyřešíme. No, vyřešíme ji tak, že odsuneme Němce. Ne, tak to nebylo odsunu Němců a také Maďarů z Československa. O tom rozhodla postupimská konference vítězů války. Vítězové o tom rozhodli. To znamená, to, co dneska sudetoněmecký Landsmannschaft v podstatě tlačí, ten narrativ, že vyhánění Němců, ne, to byl odsun na základě postupimských dohod. A kdokoliv tohleto zpochybňuje, kdokoliv zavádí tenhle ten anachronismus, tak zpochybňuje českou státnost, protože na základě Benešových dekretů jsou narýsovány hranice celé České republiky, ale pozor, dokonce i Slovenska, protože na to se nesmí zapomínat. To znamená, kdokoliv zpochybňuje postupem, tak zpochybňuje státní hranice a státní útvary dvou nezávislých republik, Česká a Slovenska. Takže to je třeba si uvědomit. Ten proces vychází samozřejmě z Ukrajiny. Ukrajina urychluje renacifikaci celé Evropy, ale je třeba říct, že ta renacifikace je do značné míry tady u nás v Evropě samonosný proces, který už vychází z médií hlavního proudu, z mainstreamu. Je to proces, který vychází z jednotlivých politik vlád, že pro Ukrajinu. Je to systém, který vychází z Evropské unie, z jednotlivých byrokratických aparátů Evropské unie vychází, z Bruselu. To znamená, to už není Ukrajina. Ne. Ten proces toho euronacismu a eurofašismu už vychází samonosně přímo ze struktur Evropské unie. To znamená, ta Ukrajina je nástupní platforma připravovaná pro válku Evropy s Ruskem. Ta platforma je tam připravovaná, je nacifikovaná, je fašizovaná, už tam mají ostatky zakladatele SS, divize SS, už tam mají zakladatele toho, jehož jednotky vyhlasovali Židy v Babím Jaru. To znamená, už tam mají ostatky Andreje Melníka, už je tam mají. Brzy tam budou mít ostatky Stěpana Bandery. To znamená, budou tam mít všechny ty nácky, které oni historicky měli Ukrajinci. A ta společnost bude v podstatě připravena stát se vůdcem a lídrem, vojenským vůdcem celé Evropy do úderu proti Rusku. Protože bojové zkušenosti z evropských zemí nikdo nemá. Ani jedna armáda. Jediná armáda, která má zkušenosti války s Rusy, je ukrajinská armáda a její generálové. A proto všichni ti Evropčiky chtějí Ukrajinu do EU, protože oni vědí, že NATO končí kvůli Spojeným státům, které mají jiné zájmy někde v jihovýchodní Asii, někde v Číně. A celá Evropská unie má být transformována do takzvaného EAF, to znamená Evropské ozbrojené síly. A Ukrajina, ukrajinští generálové a ukrajinská armáda má být novou vedoucí silou uvnitř tohoto evropského bojového aparátu. To je ten hlavní cíl, ten hlavní nástroj. Proto je asi jasné, že ten nacifikační proces je sice důležitý, ale není to tak, že by vycházel z Ukrajiny. V dnešní době už je v podstatě ten nacifikační a eurofašizační proces tak silný v Evropě a tak ukotvený v Bruselu a v jednotlivých médiích hlavního proudu, že Ukrajina je pouze už jenom jakýsi dodatek, jakýsi obrázek z východu, který ukazuje, že dneska už je dovoleno všechno. Je dovoleno oživovat vzpomínky na nacisty, jako byl Bandera, jako byl Andrej Melnik, kteří vyhlazovali Židy. Je dovoleno v České republice, aby český prezident vítal sudeťáky v Brně. Je dovoleno. Chápete? To znamená, v roce 2026 je nejenom dovoleno, ono je vymalováno do značné míry. V mnoha oblastech procesu řízení. Ještě ne všude, ale v mnoha oblastech již je vymalováno. A nám by mělo zatrnout ve chvíli, kdy na bytovku někde v Rumunsku letí ruský dron, ukrajinští operátoři dron odklonili, ruský dron letí a ve vzduchu jsou rumunské stíhačky. Dron je na radarech, ale nikdo nezasáhne, protože se čeká, jestli ten dron konečně, oni říkají, konečně někoho zabije, abychom mohli mít své evropské casus belli pro válku s Ruskem. To je celý. Takže takhle by na to odpověděl. No, Vítku, máme 21:15. Já myslím, že jsme to dneska všechno zvládli, že i když to bylo v podstatě dneska jenom takhle do záznamu a bez těch následujících živých interakcí, tak i tak jsme to zvládli. Já doufám teda, že až to uslyšíte všichni ze záznamu, takže se vám to bude líbit, no a že si najdete čas a poslechnete si nás, už doufám teda, naživo příští pátek od 19:45 opět přeneseme již naživo aktuální témata z domova i ze světa, takže já vám přeji všem samozřejmě krásný příští týden, ale hlavně si užijte víkend, to je nejdůležitější. No a s tebou se loučím, Vítku, díky za průvod, že jo, za provázení tady tím pořadem, no a uslyšíme se zase za týden, takže pro tuto chvíli přeji krásný večer a nebo dobrou noc.
0: Já taky doufám, že příště pojedeme na živo stejně tak jako další pátky, když bude čas dovolených během léta, ale i minulé sezóny jsme to zvládli naprosto bravurně, takže myslím, že by neměl být problém. Teď bohužel ta konstelace se opravdu ukázala, takže ani jedno z těch tří studií, to je velmi, velmi vzácná kombinace, jak se, že opravdu nemělo čas, ale snad to bude už příště v pohodě a ty další pátky taktéž. Takže VK, já ti moc děkuju za vysílání, že jsme to spolu zvládli až do konce, zhruba přes tu hodinu, hodinu a čtvrt cirka, a já se s tebou tedy loučím, stejně tak jako s vámi, milí posluchači, mějte se moc hezky, děkujeme vám za přízeň, ještě jednou se omlouváme za způsobené komplikace, jste přece jenom zvyklí na pana VK každý pátek večer na život, teď to bude poněkud jinak, ale budete ho mít v záznamu, takže si můžete poslechnout k ranní kávě třeba v sobotu naše informace z celého týdne sumarizované, takto shrnuté v rámci událostí, které se přihodily. Takže to je všechno. Mějte se moc hezky, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači na kanále Odysee. Dobrý večer a taky případně dobrou noc. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Vy ještě pořád podezíráte naši pacientku? Že zavinila výbuch v laboratořích ústavu?
1: Proč se ptáte, doktore?
0: Protože ji navštěvujete každý druhý den. Jestli to není nutné, pane komisaři, nechte ji teď odpoledne trochu v klidu. Prosím vás o to. Nasadili jsme naposledy novou kompozici léků. Potřebuje hodně spát.
1: Samozřejmě, já jenom...
0: Smím vás pozvat k sobě na čaj? Prosím. To je můj inspekční pokoj. Udělejte si pohodlí, za 2 hodiny se půjdeme společně na paní Anne-Marie podívat. Zítra ji propustíme. To je Eva? Sestří jsem na 20. A prosím, čaj. Nejlepší, co máme. Pro vzácného hosta. Díky. Ostatně, máte na ně dobrý vliv, pane komisaři? Vážně? Poslední dobou je veselá a hovorná. Na jméno Anne-Marie slyší, ale svoje jméno, příjmení si vybavit nedokáže. Určitě nic nepředstírá.
1: Už dávno ji nepodezříváme, buďte klidný. Myslíte, že se jí paměť někdy vrátí?
0: Doufejme. Je to zvláštní případ. Víte sám, kolik lidí na následky ozáření a požáru zahynulo. Vždyť například váš pan bratr, který v té chvíli v ústavu pro jaderný výzkum také byl, beze stopy zmizel. Doslova zmizel. Promiňte, že to připomínám. A tahle neznámá žena vůbec nebyla radioaktivitou zasažena. Ačkoliv ji našli jen několik metrů od laboratoře. Je to nepochopitelné.
1: Otázka je, jak se tam vůbec dostala. Bezpečnostní systém neselhal, to bylo prokázáno. A z těch zaměstnanců, co přežili, ji nikdo neznal.
0: Chápu, že vás, kriminalisty, musí záhada té ženy vyloženě trýznit, ale nás, lékaře, taky. Možná ještě víc. Hluboká rána, kterou ta žena měla na pravé straně obličeje, se perfektně vyhojila. A několik kolegů nezávisle na sobě potvrdilo, že nevznikla při požáru ústavu. Byla staršího data.
1: Kdyby to nevypadalo tak fantasticky.
0: Je to fantastické. Byla přece pod troskami několik hodin. Imunita proti silné radioaktivitě v žádném případě neexistuje. Něco jí muselo ochránit. Ale co? Ona se nepamatuje ani na to, že přežila nějaký výbuch.
1: Euridika.
0: Prosím?
1: Tak tedy, kdyby to nevypadalo tak fantasticky, tak bych vám řekl... Ale ne, myslel byste si, že jsem blázen.
0: Vy, policejní komisař? Nikdy bych se neodvážil. Dále.
2: Dobrý den. Nejlepší čaj na klinice, pane primáři.
0: Děkujeme. Nalejeme si sami, Evičko.
2: Prosím.
0: Poslouchám.
1: A kdybyste mě chtěl dát zavřít na psychiatrii za to, co vám teď budou vypravovat, tak všecko zapřu.
0: Zapírání nepomůže. Ale nechme toho. Těším se na nejnovější kriminální případ. Vypravujte. Máme čas?
1: Kriminální historie to ani moc není. A je spíš staršího data. Týká se právě toho katastrofálního výbuchu ve výzkumném ústavu.
0: To mě obrovsky zajímá.
1: Začnu trošku zdaleka. Asi rok po požáru Ray Falls jsem se nastěhoval do vily po bratrovi. Bydlel až nahoře u jezera, dost daleko od města. Bernie byl svobodný jako já, žil sám. Vždycky jsme si dobře rozuměli.
0: Vím, že patřil ke špičkovému týmu jaderných vědců.
1: Tehdy už byla známá odborná expertíza příčin katastrofy. V podstatě šlo, jak jistě víte, o to, že při neopatrné manipulaci s jednou lehčí bombou vznikla mohutná exploze, která zničila celý ústav a polovinu města. Odborníci, ani my u nás u policie jsme žádnou jinou příčinu výbuchu nenašli. Ale mě někdy tak nějak v podvědomí vytanula otázka, jestli s tím třeba neměl něco společného můj bratr.
0: Váš bratr?
1: Znovu připomínám, že všecko zapřu. Když jsem se stěhoval do jeho domu a vešel do obývacího pokoje, kde celý rok nikdo nebydlel, říkejte si tomu třeba intuice nebo detektivní čich vypěstovaný dlouhou praxí v tomhle povolání. Zazdálo se mi, že se k té otázce musím vrátit. Viděl jsem a pak jsem si dodatečně vzpomněl na některé poslední rozhovory s bratrem. Viděl jsem, že můj bratr před tou událostí mimořádně pilně psal a část papírů pálil v krbu. Zůstala tam spousta popela a některé ohárky zůstaly čitelné. Podařilo se mi například rozluštit sdělení: zítra ve 13:15. Miluji vás. Chápete?
0: Vůbec ne.
1: Ten výbuch se přece stal ve 13:16. Návyk z profese mě přiměl k tomu, že jsem ta slova naklepal na bratrově psacím stroji. Ale i bez toho jsem tušil, že autorem je on.
0: Napínáte mě.
1: Při stěhování jsem objevil další záhady. Především na televizoru byl zapojený mikrofon. Otázka je, proč byl zapojený do televizoru? Proč to udělal? A dále, v hromádce technických výpočtů pro laboratoř byly 4 listy papíru a na každém bylo uprostřed napsáno pár slov nebo vět. 3 z nich s jakous takou pravděpodobností spolu souvisely. Ale bylo tam i sdělení: jste šťastná? Představte si, doktore, nic víc než jste šťastná? Nad tím jsem zůstal bezradně stát.
0: Ale komisaři, to přece nic neznamená. A na těch ostatních byly nějaké důkazy?
1: Jak se to vezme? Byla tam třeba věta: za předpokladu, že vám věřím, co chcete, abych udělal?
0: Ale ani to snad není důkaz.
1: Já vím, že ne. Přece bych nechtěl ublížit vlastnímu bratrovi. Ale něco mě pořád nutilo. Nakonec jsem kousek po kousku přeci jen našel odpověď. Na stopu mě přivedla vaše pacientka. Vypravovala mi, co se jí zdálo. Měla sen, že jede lodí do nějakého města a podle obrázku v novinách poznala, že to město byl Singapur.
0: Já vím, ano. Nám ten sen líčila také.
1: Mě to okamžitě připomnělo Bernieho cestu do Singapuru. Ověřil jsem si některá fakta. Výchozí byl pro mě rozhovor s jedním inženýrem z vysílacího pracoviště zdejší televize. Zkrátka a dobře, kdybych o tom pátrání napsal úřední zprávu, nikdo by mi nevěřil.
0: Já třeba ano. Já mám rád, když vypravujete.
1: Tak tedy, myslím si, že s mým bratrem to bylo asi takhle.

0: Já odpočívám. Můj sporák a moje pračka myslí a pracuje za mě.
1: Člověče, takhle si rozvrtat zvuk i obraz.
2: Vždyť jsem s tím zas tak moc nedělal.
1: No, teď to máš v pořádku. Všecky kanály. A radši na to už nesahej.
2: Už několik dní je obraz jakoby rozpadlý a neostrý. Myslel jsem si, že je to u vás, že zkoušíte nějaký nový způsob retranslace, proto jsem tě zavolal.
1: Ne, Bernie, neskoušíme nic. A v kolik hodin byla ta porucha?
2: Každý den mezi jednou a druhou v noci. Předevčírem o něco dřív.
1: A který kanál?
2: Druhý. Viděl jsem třeba ruku, pak zas hlavu nějakého starého chlapa, pak ta hlava odplula, jako rybička v akváriu nebo co. A pořád nějaké nezřetelné hlasy.
1: Tak to nevím. Druhý kanál jsme přece my. Leda, že si chytil, a to je možné, nějaké vzdálené vysílání odražené od ionosféry, to se někdy stává.
2: No, bylo to hrozně zvláštní, člověče. Mimořádně sugestivní. Odkud to mohlo být? Z Ruska nebo z Austrálie?
1: Ah, z takové vzdálenosti asi ne, ale možné je všechno. Nepoznal jsi, jakou řečí mluvili?
2: Ne, ne. Mně se zdálo, John, ale nesmí se, že mluví o mně. Ten dědek, ta hlava toho dětka. Ten se mi díval přímo do očí.
1: Co spil?
2: Já?
1: Ty. Hele, teď máš televizor v pořádku a jestli ti můžu radit, neseď u psacího stolu do rána, pak máš z únavy halucinace.
2: No, ne,
1: ale dneska si určitě pusť náš večerní program Návštěva ve studiu Ray Falls, moderátor Dick Rollins, fantastická legrace.
0: Jménem stanice Ray Falls vám děkuji za vaši pozornost a přeji vám dobrou noc.

0: Nahalo?
1: Nebudím.
0: Ne, ještě píšu. Elaborát pro našeho profesora.
1: Díval ses na ten kabaret? Dobrý, co?
0: Jo.
1: Ale proč tě volám? Platí, že zítra, respektive dnes, zajdeš ke mně na večeři, abych nerozvíjel svůj kuchařský talent zbytečně.
0: Jo, platí, brácho. Přijdu.
1: Takže dobrou noc.
0: Dobrou.
2: Šichu tam nějaký můžeš hroka.
0: To jsou určitě nějaké pokusy. Na regulaci zvuku to reaguje? Jo, reaguje. To bude japonština tohle. A krásný obraz. Já si přinesl nějaké diskuse.
3: Oj, omae, kike.
0: No to nevypadá, jako by mě viděl.
3: Oj,
0: to je pocit. Na mou duši. Jako by na mě ukazoval. Na růz spát. Už toho dneska bylo dost.

0: Poseď ještě, nespěchej, času dost.
1: Neříkej, že chodíš spát v 11.
2: Nechodím, protože píšu. Máme strašně zajímavý úkol, člověče.
1: Vy se v tom vašem ústavu všichni sedřete jenom proto, aby nám schořela zem pod nohama.
2: Ne, naopak. Máme ve vývoji nukleární zbraně malého kalibru. Mini zbraně. Ničí všecko v okruhu pouze několika metrů.
1: Pouze několika metrů. My jsme teď, člověče, vyšetřovali vraždu. Ženská zabila manžela, který v ožralství ohrožoval její děti. Fůra času na to vyšetřování padla. Spousta lidí to zapisovala a přepisovala a rozebírala. Spousta lidí to četla, zdůvodňovala. Fůra času a energie na to ještě padne. Bernie. Jedna ženská zabila jednoho chlapa a nic jiného v okruhu několika metrů nezničila. Chápeš?
2: Chápu. Kdyby byla jiná doba. Kdyby byla jiná doba, dali by se v tom mém řemesle dělat zázraky.
1: Nepochopil jsi mě.
2: Ale jo. Jenže my dva to nezměníme, brácho. Vážený, večeře byla perfektní. No já už musím jít. Já ten televizor ti brzo vrátím. Představ si, že na té mé obrazovce...
0: To bylo jen jednou jedinkrát, co mi bratr líčil, že chytil jakési záhadné televizní vysílání.
3: Při určitých meteorologických podmínkách se to stává.
0: Ano, ale jak jsem později pochopil, tady to bylo jinak. Vzpomněl jsem si, že bratr tenkrát každý den spěchal před půlnocí domů. Ať byl kdekoliv.

0: Tak a teď jsem zvědav. No, ukažte se, pánové. Jste tady zás? Na mou duši.
1: A na Niatinu.
0: A na obou obrazovkách. Odkud to asi je? Ty grmolíš, vousáči, že ti asi není rozumět v žádném jazyce. Tohle přece není normální.
1: Mirka?
0: Koukáš na mě, chlape, jako bys mě viděl.
1: Mirka?
0: No jasně. Opičí se. Dělá stejné pohyby jako já. Co? Co chceš ty, záhado? Co na mě máváš? Oni mě fakticky pozorují. Chtějí komunikovat. Slyšíte mě? Slyšíte mě? Ptám se, jestli mě slyšíte.
2: Co to máte?
3: Mluvit anglicky?
0: Ano. Slyšíte mě?
3: Rozuměl. Málo čekat, prosím.
0: Já mám čekat?
4: Mluvíte anglicky, prosím.
0: Ano. Kdo jste? Kde jste? Odkud vysíláte?
4: Zdá se, že nás slyšíte, ale my vás neslyšíme. Rozuměl jste?
0: Ano. Moment. Můžete přečíst, co vám píšu?
4: Ne.
0: A takhle?
4: Ano.
0: Kdo jste?
4: Můžeme to přečíst velmi dobře. Děkujeme. Říkají, že na vaše otázky ve vhodný čas odpovíme. Nejdřív chceme vědět, kdo jste vy a kde jste.
0: Dobře. Mé jméno je Bernard Marsden. Jsem ve svém bytě v městě Ray Falls. A vy jste kdo? Odkud vysíláte?
4: Ano, čtu, jak píšete. Okamžik. Na nivoki keba indeska?
5: Co čravá? Ray Falls?
4: Ano. Mám se zeptat, je to město Ray Falls, kde se nalézá známý ústav pro jaderný výzkum? Jste doktor profesor Marsden? Neumí vyslovit Marsden.
0: Ano, a pracuji ve výzkumu. Ptal jsem se. Čtěte, prosím. Kdo jste? Kde jste?
4: Pane Marsdene, ti dva muži, které vidíte na obrazovce vedle mě, jsou vědci. Jejich zásluhou jsme mohli s vámi navázat spojení. Jsme nyní na větším shromáždění, které z určitých důvodů nemůžete vidět. Je pro mě těžké vysvětlit vám, kde jsme, protože ve skutečnosti, pane Marsdene, nejsme nikde.
0: Jsem ochoten věřit, že děláte fantastický pokus. Ale nehodlám trpět, aby si někdo dělal ze mě legraci. Vyřiďte laskavě těm chlapíkům, ať vyloží karty na stůl, jestli jim záleží na mé spolupráci. Opakuji naposledy, kde a kdo jste.
4: Vatak ušiva darede dokony i ruka toki temas.
5: Matomata.
4: Musí se dohodnout, jak vám mají odpovědět. Zatím se mám představit. Jmenuji se Mary Seymourová, povolání ošetřovatelka. Narodila jsem se v Halu v Yorkshire. Pánové, které vidíte na obrazovce nebo slyšíte z našeho shromáždění, jsou vědci graduovaní ve stejném oboru jako vy. Většina z nich jsou Japonci. Promiňte, okamžik. Ano. Především vás, pánové, chtějí ujistit, že naše jednání na obrazovce vašeho televizoru není žert. Vysvětlí vám to, ale není to snadné. My už nepatříme do vašeho světa. Z vašeho hlediska jsme mrtvi. Ne, nejsme žádní duchové.
0: Není už těch srandiček dost.
4: Mějte trpělivost, prosím.
0: A jděte do háje.
4: Pane Marsdene, říkají, že jestli nás nechcete vyslechnout až do konce, zmizíme z vaší obrazovky a zkusíme to u někoho jiného.
0: Dobře, poslouchám.
4: Přísahám, že mluvím pravdu. Muži, které vidíte vedle mě, byli mezi těmi lidmi, kteří byli zabiti přímo v ohnisku atomové bomby v Nagasaki. Já jsem tam byla také a byla jsem, řečeno ve vašich pojmech, zabita za stejných okolností.
0: Lžete, nechte toho!
4: Prosím vás, počkejte ještě. Profesor Kizoki vám to vysvětlí sám.
5: Mazuha, setsumitashimasu.
4: Nejdříve by vám profesor rád vysvětlil, že jsme nebyli usmrceni, protože jsme byli přímo ve středu rozpadu molekul a atomů. Řetězová reakce, která tento rozpad vyvolala, svou rychlostí předběhla čas. Říkám doslova předběhla čas, to je výraz profesorův. Ostatně prý víte, co má na mysli. Proběhlo to daleko rychleji, promiňte, opravuji, daleko větší rychlostí, než je rychlost světla.
2: Stop! A jakou rychlostí to tedy proběhlo?
4: Hanomo sakudava dorigurai de atakato kitemas. Abyste si udělal představu, profesor navrhuje toto. Předpokládejme, že se to odehrálo takovou rychlostí, že i podle teorie relativity a podle vašich časových pojmů došlo k úplnému rozpadu atomů ještě dřív, respektive téměř dřív, než reakce započala.
2: Ano, ano. Pokračujte.
4: Z trojrozměrného stavu ve čtyřrozměrném vesmíru jsme byli přeneseni do čtyřrozměrného stavu v pětirozměrném vesmíru. A nebo stali jsme se jednou z forem antihmoty, což je v zásadě totéž, říká profesor.
2: Teoreticky je to možné, ale nevěřím vám. Prosím, důkazy.
4: Profesor říká, že si například můžete ověřit totožnost nejméně dvou odborníků, kteří jsou tady. Najdete jejich fotografie v odborných publikacích v Tokiu. A on sám byl uveden na seznamu obětí.

0: známé známé osobnosti v Nagasaki. Jistě najdete jejich portréty. S atomovými vědci zatím do styku přijít nemůžete. Zdejší odborníci jim ve vstupu na tuto obrazovku brání. Profesor se loučí.
1: A co vy, Miss Seymour? Kde získám vaši fotografii a informace o vašem životě?
0: U mé tety a u mé přítelkyně v halu. Zjistíte, že jsem byla poslána do Singapuru s dvěma dalšími ošetřovatelkami.
1: Co když vaše teta už nežije?
0: Žije. Jmenuje se N. Seymourová. Najdete ji v telefonním seznamu hned na prvním místě Seymourových. Často ji vídám. Zapomněla jsem vám říct, že se můžeme pohybovat snadno na jakoukoliv vzdálenost.
1: Ukázala jste se jí na obrazovce?
0: Ne. Tohle je vůbec poprvé. Oni už předtím vyzkoušeli velké spousty televizorů, ale nebyly příznivé podmínky. Můžeme získat svou původní podobu v proudu elektronů při zapnutém, ale jinak neobsazeném přijímači. Kdybychom se střetli s normálním televizním obrazem, hrozilo by nám vážné nebezpečí.
1: Kdybych vám věřil. Co ode mě chcete? Co chcete, abych pro vás udělal?
0: Abyste nám zprostředkoval styk s vědci, s kterými by naše shromáždění konzultovalo některé vědecké problémy. Musíme končit.
1: Ne!
0: Prosím vás, abyste zkusil příště hovořit do mikrofonu zapojeného na televizní přijímač. Je pravděpodobné, že vás budeme slyšet. Musím končit.
1: Počkejte! Řekněte mi ještě přece! Mary! Jste šťastná!

0: Jsem vám velice vděčný za příjemné odpoledne a promiňte, že jsem vás tolik zdržel, paní Sejmurová.
1: Vezměte si ještě trochu čaje.
0: Myslím, že už ani.
1: Jenom maličko.
0: Děkuji.
1: Jsem tak ráda, že jsem si mohla s vámi popovídat. Mary byla moje nejmilejší neteř. A měl byste se, pane profesore, ještě stavit v naší pobočce Ivky. Tajemnice jí měla moc ráda. Jakmile uslyší, že si ověřujete seznam Angličanů, kteří na začátku války odjeli do Singapuru, bude šťastná, že se na Mary nezapomnělo.
0: Zajdu do Ivky, určitě. A chystám se do Singapuru po stopách té výpravy.
1: Tuhle fotografii Mary vám daruju. Na památku. A ještě mám...
0: Děkuju.
1: Ještě mám obrázek pomníku obětí světové války z našeho města. Jméno Mary je tadyhle. Podívejte.
0: Ano.
1: Tu si taky vezměte.
0: Jste hrozně hodná.
1: Naši Mary měli pacienti moc rádi. Ona byla nejen hezká, však ji vidíte na té fotce, ale milá a veselá. A já mám do dneška pocit, že ani neumřela. Jakoby tady byla, jakoby se mi třeba smála, že pořád pěstuju lilie a nosím je k tomu pomníku. Jednou se mi dokonce zdálo, že jde se mnou.
2: A jak jste si ověřil, že váš bratr byl v halu?
3: Jednoduše, telefonicky. A že byl na dovolené v Singapuru, řekl sám. Mm-hmm.
2: A fotografie ošetřovatelky Mary Sejmurové byla v bratrově pozůstalosti?
3: Nebyla, bohužel, nebyla. Možná, že ji měl v kritický den u sebe.
2: Škoda. To by byl jedinečný důkaz. Ale co tetička? Má přece fotografie...

0: Další. A v halu by se jich jistě našlo víc.
1: Nepochybuju o tom. Ale poslouchejte dál. Bernie si ověřil existenci osob, které na obrazovce viděl, a rozhodl se, že bude informovat ředitele ústavu o zvláštní situaci, kterou zažil. Připravil si už náčrt jakéhosi plánu, jak zdokonalit spojení s antisvětem. Koncept dopisu jsem našel na bratrově stole. Zamontoval mikrofon do televizoru. Pamatuju se, že v tu dobu se mi nepodařilo Bernieho vylákat ani na večeři, ani na karty. Myslím, že tuším, na čem pracoval.
2: To je můj konec.
3: Dobrodružným filmem Smrt náčelníka uzavírá vysílač Ray Falls dnešní vysílání. Přejeme dobrou noc.

0: Vážený pane profesore, obracím se na vás jako na ústředního ředitele Ústavu pro jaderný výzkum. S touto žádostí prosím, abyste přečetl zprávu, kterou přikládám a umožnil...
1: Snažně prosíme...
0: Mary!
1: Snažně vás prosíme, abyste od toho dopisu ustoupil.
0: Mary! Promiňte, nevěděl jsem, že už je tolik hodin.
1: Báječně vás slyším.
0: Raz, dva, tři, mikrofon v pořádku?
1: Ano, teď je to naprosto v pořádku. Pane Marsdene, mám za úkol říct vám výsledek porady našeho shromáždění. Přejeme si, abyste o našem spojení mlčel.
0: Ale proč? Ověřil jsem si, že je všecko pravda. Kde jsou ostatní? Kde je profesor Kizoki?
1: Už se na vaší obrazovce nechtějí objevit. Je to totiž trochu bolestivé. Posledně byli dokonce dva naši přátelé zničeni, protože se zdrželi až do začátku vašeho televizního programu a zasáhnul je proud elektronu.
0: Vám to neudělalo nic?
1: Ne. Musíte mi slíbit, že tu zprávu profesorovi nepodáte.
0: Proč?
1: Oni tak rozhodli. Většina hlasovala proti jakémukoliv spojení s lidmi na Zemi. Nechceme se vrátit na Zem ani kdybychom mohli.
0: A proč?
1: Lidé na Zemi... Protože lidé jsou bez rozumu, bez chápání světa. Jsou zlí.
0: Já jsem taky zlý na vás. Poslední dobou si připadám jako studentík. Myslím na vás a přitom vám ani nemohu podat ruku. Mám vaši fotografii, podívejte.
1: Ano, já vím. Byla jsem na tom setkání s tetičkou.
0: Mary? Vy jste byla se mnou? To je dobře. Chtěl bych... Sákra, ani ruku vám políbit nemůžu. Slyšíte mě?
1: Slyším.
0: Tak... Vy jste byla se mnou. Vy můžete být kdekoliv na světě, když chcete?
1: Můžeme se přemístit, kam chceme. A byla jsem zrovna v hálu, když jste tam přijel.
0: Jste šťastná, Mary?
1: Tady je všecko tak jiné.
0: Nejste?
1: Ano, jsem. Ale to je štěstí, které vy nemůžete pochopit.
0: Jak žijete? Co děláte?
1: To se nedá vysvětlit. Víte, všechny ty nejjednodušší věci a všechno, co má pro vás nějaký smysl, tady neexistuje. Nemáme žádný tvar. Prostě jsme.
0: A tak jak se můžete navzájem vidět?
1: My se nevidíme, my o sobě prostě víme. Když se setkáme a nemusíme se ani setkat, nevidíme zevnějšek těch druhých ani jejich duši. My je prostě známe.
0: Můžete číst myšlenky druhých?
1: Ne, to jsem neřekla. I když my nepotřebujeme myšlenky druhých číst, my je prostě známe. My víme... ale to je marné, to vám nedovedu vysvětlit.
0: Můžete podobným způsobem vidět i nás a číst v našich myšlenkách?
1: Ne, protože vy jste trojrozměrní. Ale můžeme se mezi vámi pohybovat, dívat se na vás a poslouchat vás. Ale abyste mohl vidět a slyšet vy mě, musím se vpravit... Ne, lépe řečeno, musím vpravit svoje atomy do katodové trubice vaší obrazovky. Doufám aspoň, že se tomu tak říká.
0: Co víte o mně, Mary?
1: Myslím, že o vás vím všechno, Bernie.
0: Mary.
1: Jsem ve vaší blízkosti už dlouho. Hlavně od té doby, co jste navštívil mou tetu v halu. A když jste jel do Singapuru, abyste si ověřil, že...
0: Tak tedy víte... Že jsem se do vás zamiloval.
1: Ano. A abych řekla pravdu, věděla jsem to, myslím, ještě dřív než vy.
0: A znáte také budoucnost?
1: Ne tak, jak ji znáte vy. Jinak.
0: Záleží vám na mě, Mary.
1: Ano. Ale docela jiným způsobem.
0: Ale to je přece možné jen jedním způsobem.
1: Ach, ne. Bernie. To byste také nedovedl pochopit.
0: Ale přece jenom vám tedy na mě záleží.
1: Ano. Podle vašich... podle vašich kritérií, myslím... Myslím, že vás také miluju, Bernie.
0: Chtěl bych se nějak dostat tam za vámi.
1: To by pro vás nemělo žádný smysl, Bernie.
0: Nikdy vás nepolíbím?
1: Ne. Nemám hmotnou podobu.
2: Marisa, jak jste? Marisa.
1: Oni mě volají.
0: Mary.
1: Musíme se rozloučit.
0: Počkejte, Mary.
1: Dobrou noc, Bernie.
0: Neodcházejte. Zítra. Budu čekat.

0: Ještě čaj?
1: Ne, děkuju.
0: Prosím vás, pokračujte.
1: Představte si, že on té ženě psal. Pořád jí psal. Mluvili spolu zřejmě každý večer, nebo skoro každý večer, ale tomu nestačilo. Nechával dopisy na stole nebo kdekoliv a věřil, že je Mary čte. Našel jsem jich v jeho bytě několik.
0: To je fantastická historka.
1: Ty dopisy, to bylo většinou jen takové zamilované povídání mládence z prvních tanečních. Ale pak jsem objevil poznámky a stopy.
2: Miluju vás, Mary. Dneska jsem celý den na vás myslel, psal vám dopis a opisoval verše.
3: Já vím. Jsem pořád s vámi a vidím všechno, co děláte.
2: Díváte se mi přes rameno, když píšu?
3: Ne, ale jsem zároveň ve vašich prstech i v papíru, na který jste psal. Jak vám to mám vysvětlit?
2: Chápu jenom jedno, že mě milujete a že se máme rádi a že musíme najít řešení.
3: Jaké?
2: Vy přece, moje milá, nejste žádný přelud. Jste živá. Dokonce velmi živá. Důkaz toho je, že se můžete objevovat na televizní obrazovce, rozumně mluvit a diskutovat. A když jste živá, je tu pro nás nějaká naděje.
3: Jaká naděje, Bernie?
2: Jestliže vás atomová bomba mohla dopravit tam, kde teď jste, a dopravit vás tam neporušenou, musíme přece najít způsob, jak provést stejnou operaci v opačném směru. Když budu publikovat to, co jste mi pověděli, sestavíme v našem ústavu tým nejschopnějších vědců a začneme na problému pracovat.
3: Bernie.
2: Já věřím, že se setkáme, miláčku.
3: Bernie, to je naprosto nemožné.
2: Neplačte, Mary. Ne, to nesmíte. Vidíte, ani slzu vám nemohu osušit. Vypracovávám zprávu pro ředitele ústavu. Věřte mi, najdu cestu. Určitě existuje nějaký způsob, jak vás zachránit.
3: My nepotřebujeme zachránit, Bernie. Nikdo zde rozhodně už ani nechce zpátky na zemi. Bernie, jestli se o spojení s námi někomu zmíníte, nikdy se už neuvidíme.
2: Jak můžete něco takového říct, Mary?
3: To záleží jen na vás, Bernie. Zítra večer přijdu zas, jestliže naše tajemství neprozradíte. Jinak, ale už nikdy.
2: Ne, neodcházejte.
3: Budete zapínat televizor marně.
2: Neodcházejte ještě.
4: Dobré jítro, pane Marně.
0: Dobré jítro.
4: Ředitel chce s vámi mluvit. Přepojím.
0: Děkuju.
5: Haló, Holmes.
0: Dobré jítro, Marsden.
5: Co je s vámi, doktore? Máte problémy? Dlouho jsem vás neviděl. A slíbil jste nám nějaké podklady pro unikátní experiment.
0: Totiž. Ano, pracuji na určité zprávě, pane profesore, něco naprosto nového, ale zatím bych...
5: No, dobře, dobře, dobře. Dejte vědět, až budete hotov. A přijďte dnes na kolegium. Kolega Brandon připravuje pokus. Hmm? Bude nás informovat. Však víte. Na viděnou.
0: Přijdu. Dík.
6: Stanice Ray Falls končí své dnešní vysílání.
2: Mary! Slyšíte mě, Mary? Kde jste? Objevte se přece, vždyť víte, že každý večer čekám. Mary! Mary, kde jste? Mary? Mary? Obraz je nejasný. Co se stalo? Proč si zakrýváte tvář? Podívejte se na mě, no tak, miláčku.
3: Bernie, začínají se u mě objevovat následky pobytu na vaší obrazovce. Odborníci tady se obávají, že by u mě nastal pomalý rozklad, kdybych se dál u vás objevovala.
2: Ukažte mi obličej.
3: Ne.
2: Kde vás to postihlo?
3: Ne, ne. Radši si mě pamatujte takovou, jaká jsem na fotografii. Bernie, musím odejít. A připomeňte si vždycky, že jsem s vámi, protože alespoň v pozemském smyslu toho slova vás miluju.
2: Mary,
7: vypočkejte. Jak se budeme stýkat?
3: Budu pořád s vámi.
7: Mary.
3: Nezapomínejte, nejsem mrtvá.
7: Profesor Brandon vynalezl hluční granát.
3: Nashledanou, Bernie.
7: Miniaturní jaderný výbuch.
3: Už musím.
7: Je tu pravděpodobně nějaké řešení. Informujte tam u vás. Mary, slyšíte mě?

0: Okamžik. Sestři, ještě jednou čaj, prosím vás. Bude? Dík. To jsem zvědav, jak to dopadne. Povídejte dál, komisaři. Máte báječnou fantazii.
1: Myslíte? Konec konců každého chvála jen potěší. Ale nezapomeňte, že jako bezpečnostní obředník mám už více jak 2 roky přístup ke všem protokolům o katastrofě v Ray Falls a jak víte, vyšetřování bylo uzavřeno s jasným rezimé. A že strkám nos do soukromí svého tragicky zemřelého bratra, je jednak moje závislost na mé profesi, jednak jakési bratrské pouto. Víte, doktore, obávám se, že fantazii jsem ani tolik nepotřeboval. A tak tedy dále. Myslím, že se nemýlím, když teď tvrdím, že spojení s antisvětem bylo na několik týdnů přerušeno. Vzpomínám si, že Bernie chodil jako mátoha, jako by nic nevnímal. Smál jsem se mu, že je zamilovaný. Říkal jen, že má v ústavu moc práce, že dokončují nějaký výzkum.
0: To jste si také ověřil.
1: Ovšem. Ředitel profesor Holmes potvrdil, že Bernie spolupracoval s profesorem Brandnem a že ho dokonce v jeho vynálezu jaderného ručního granátu Bernie předčil. Miniaturizoval jadernou nálož do obyčejného náboje do pušky. Nevím, to mi říkal profesor.
0: Ale co se dělo dál? Jak to dopadlo s Mary?
1: Když s ní zřejmě nedostal televizní spojení, napsal dopis a nechal ho ležet v bytě na velmi nápadný.

0: Mary, pokusím se dostat vás zpátky na zemi. Abych to dokázal, potřebuji spolupráci zdejších špičkových vědců. Jistě víte, že jsem sestavil velmi podrobnou zprávu o tom, co se přihodilo. Vím, že se mnou nesouhlasíte, ale jsem přesvědčen, že mě pochopíte a že mi možná budete vděčná. Líbám vás. Jestli jste tady někde a já vás nevidím, jestli víte, že na vás pořád myslím a že hledám úsilovně řešení pro nás oba, ozvěte se nějak. Dejte mi znamení, Mary. Někdy je mi z toho hrozně úzko. Mám z něčeho strach. Pomozte mi. Ano?
1: Profesor Marsden?
0: Ano, u telefonu.
1: Jmenuji se Perkins, pane profesore. Našel jsem vaše číslo v seznamu. Poslouchal jste před chvilkou rádio?
0: Ne, neposlouchal. Promiňte, já nemám čas.
1: Nedělám si legraci. Slyšel jsem, jak pro vás hlásili zprávu.
0: Jakou zprávu?
1: Naléhavé hlášení. Říkali, že profesor Marsden z Ray Falls má dnes večer určitě zavolat Mary Seymourovou.
0: A kdo tu zprávu vysílal?
1: Rádio. Bylo to mezi sportovními zprávami a koncertem. Před chvílí. Můžete si do rozhlasu zavolat, já jsem vám chtěl jen prokázat službu.
0: Ano, ano, promiňte, jsem trochu roztržitý. Mnohokrát vám děkuji.
1: Prosím.
0: Ano?
2: To je profesor Marsden.
0: Ano.
2: Před 5 minutami pro vás vysílali v rozhlase důležité hlášení.
0: Já už vím, děkuji vám, děkuji.

0: Přejete si?
1: Dostali jsme k nám na policii několik hlášení, že rozhlas pro vás vysílal důležitou zprávu, pane profesore.
0: Děkuji, už o tom vím.
1: Potřebujete naši pomoc? Můžeme vás někam zavést?
0: Ne, děkuji vám. Tak naléhavé to zas není.
1: Dobrou noc.
0: Ještě jednou dík.
2: Mary! Slyšíte mě, Mary?
3: Zprávami o počasí jsme skončili dnešní vysílání stanice Ray Falls. Vážení diváci, přeji dobrou noc.

0: Kde jste?
1: Čekám, že vás uvidím. Dostal jsem vaši výzvu. Mary!
2: Marzen?
3: Já věděl, že budeš ještě vzhůru. Tady Johnny, ahoj.
1: Ahoj.
3: Díval ses na náš kabaret? Perfektní, co?
1: Ne, ne. Já mám nějakou důležitou práci.
3: Fajn, prima, proto tě volám. Tady mládenci chtěli, protože se spolu známe, jestli bys nemohl přijít někdy příští týden k nám do studia na menší interview. Co říkáš, otázky nukleární války?
1: Já teď nevím, ale na to je dost času.
3: Jestli dovolíš, abych ti to vysvětlil. Samozřejmě žádné tajemství vašeho ústavu nechceme, ale první otázka by například mohla být...
1: Johnny to počká, řekneš mi to jindy.
3: Fajn, prima, ozvu se. A co televizor, v pořádku? Žádné stíny, žádné hlasy?
1: Ne, nic. Zřejmě to bylo něco v atmosféře, jak jsi říkal.
3: Takže dobrou noc, zavolám.
1: No, zavolej.

0: jste tady? Mary? Mary?
1: Miss Seymour nepřijde.
0: Jak
1: pane
0: to?
1: Profesore, přihlásil jsem se jako dobrovolník, abych se vám dnes večer objevil a byl jsem na naší poradě přijat, protože mluvím anglicky. Promiňte, že se nepředstavím jménem.
0: Kde je Mary? Proč nepřišla? Dostal jsem přece vzkaz.
1: Ano, víme. Ale pro Miss Seymour by bylo zobrazení tady u vás krajně nebezpečné.
0: Pro vás nebezpečné není?
1: Samozřejmě, že je. Zvlášť, kdybych tu zůstal dlouho. A nebo kdybych se sem vracel častěji. Pro nás je to stejně nebezpečné jako pro vás radioaktivita, i když se zde o radioaktivitu už nejedná. Mám tedy málo času a prosím vás, abyste pozorně sledoval, co vám mám sdělit.
0: Jak se daří Miss Seymourové?
1: Dobře. Ovšem za předpokladu, že už se nebude vystavovat...
0: Mohl bych s ním mluvit? I kdybych ji třeba neviděl.
1: Ne. A nepřerušujte, prosím. To, co vám mám říct, je velmi důležité a doba, která je mi povolena, je téměř u konce.
0: Dobře. Mluvte.
1: Miss Seymour nám řekla o vašich záměrech. Ostatně věděli jsme o nich a nesouhlasíme. Nesouhlasíme ze dvou důvodů. Za prvé si nepřejeme nabít své dřívější formy. Za druhé, pokusy, které byste případně podnikl vy s vaším vědeckým týmem, by pro nás mohly mít osudné následky. Zásadně nechceme v experimentech pokračovat. Nechceme se zemí spolupracovat.
0: A jaký je názor Miss Seymourové na tu záležitost?
1: Nepřerušujte, prosím. Ano, Miss Seymourová s námi souhlasí. Víme, že se vám nemůže podařit dostat Miss Seymour zpátky na zemi a varujeme vás předtím. A z pokusu, které zamýšlíte, máme strach. Rozhodli jsme se, že vám nabídneme jiné řešení. Výměnou za to, že budete mlčet.
0: Jaké řešení?
1: Přejete-li si, můžete se dostat bez velkých obtíží za námi. Miss Seymour mě požádala, abych vám vyřídil, že by si sice raději přála, abyste si zachoval svou dosavadní podobu, ale když se rozhodnete přejít za námi, nebude vám v tom bránit.
0: A provdá se za mě?
1: Ano, když budete chtít. Ale tady to nemá smysl, to nemůžete pochopit.
0: Co mám tedy udělat?
1: Nebude to pro vás pravděpodobně nic těžkého. Musíte se octnout přímo ve středu atomového výbuchu.
0: Cože?
1: Víme, že nejste zaměstnán u nukleárních pokusů, ale jistě můžete v ústavě zařídit, abyste u příštího výbuchu byl. Záleží jen na vás.
0: To je směšné.
1: Možná.
0: Nejsem přece sebevrah.
1: Nejde o sebevraždu, jde o proměnu, která nemá nic společného se smrtí. Omluvte mě, musím vás opustit, pane profesore. Dosáhl jsem krajní mezebezpečnosti. Dejte vědět Miss Seymour, jak jste se rozhodl. A my pak uděláme potřebná opatření, aby se s vámi setkala.
0: Jak jí to mám dát vědět?
1: Dopisem, položte jej na svůj psací stůl.
0: Počkejte, ještě okamžik. Počkejte! Mary? Jste tady? Jak mám poznat, že jste tady? Bojím se s vámi hovořit, i když vás nevidím. Bojím se i myslet na vás, co když mě poslouchá nebo vnímá někdo jiný, někdo od vás. Věříte jim? Mám jim věřit? Co jste myslela tím vzkazem, že byste si přála, že byste si raději přála, abych si zachoval svou dosavadní podobu?
2: Čaj, jak jste si přál, pane primáři. Mám přinést něco k jídlu?
3: Mně? Ne, děkuji. Až později. Je pacientka na jedničce, ještě spí?
2: Myslím, že ano.
3: Ať mě přijdou upozornit, až se probudí.
2: Ano, pane primáři.
4: Hezká holka. Zdravá?
3: Myslíte důsledky ozáření zdravá? Ale její rodiče... Otec zemřel před rokem a matku máme v ošetřování na pavilonu 3. Tam zemřel před 2 lety také ředitel Ústavu pro jaderný výzkum, profesor Holmes, o kterém jste se zmínil.
4: Já vím, právě on mi ještě před smrtí vykládal, že můj bratr vypracoval návrh na miniaturní jadernou nálož, která by vyvolala výbuch o velmi malém rozsahu. Předčil prý vynález ručního granátu profesora Brandna.
3: Brandn už taky nežije.
4: Byl by nebezpečný jen v okruhu několika desítek centimetrů.

0: Mary, opakuji. Zítra ve 13:15. Musím respektovat předpisy ústavu, abych se neprozradil. A nemohu se proto zdržovat v objektu v noci. Mám k dispozici jeden ruční granát nové výroby. Jehož ničivá síla se omezuje na několik metrů. Chci maximálně šetřit bezpečnostní opatření. Nechci uvést v nebezpečí kteroukoliv živou bytost. Granát odnesu do ústavního objektu 17A, uzavřu pancéřové dveře a hodím si granát pod nohy. Pošlete mi zprávu, jestli moje informace byla u vás projednána. Těším se na vás. Miluji vás.
1: Miss Seymourová vás znovu žádá, abyste od pokusu ustoupil.
0: Ne.
1: V případě, že byste se přesto rozhodl pokus uskutečnit.
0: No, rozhodl jsem se.
1: Pak vás mám ujistit, že na vás bude čekat na stanoveném místě.
0: Mary, já vím, že jste u mě. Že jste pořád na blízku. Vy víte, jak jsem rád, že jsem vás našel. Že vás mám rád.

0: Když připustíme, pane komisaři, že to bylo tak, jak líčíte, který motiv byl u profesora silnější? Láska k Mary? Nebo perspektiva eventuální další vědecké činnosti kdesi v antisvětě?
1: Těžko říct. Možnost zkoumání účinků jaderné energie z neobvyklého hlediska ho určitě lákala, ale láska k Mary byla, myslím, rozhodující faktor. Že zavení katastrofu tak obrovského rozsahu ovšem Berny netušil. Nikdy by neobětoval tolik lidských životů pro svůj osobní zájem. Byla to tragédie a otázka je, jestli mám pravdu. Jestli to opravdu zavinil bratr. Jestli ta druhá strana, víte, myslím, ty pány vědce, odkud si z antisvěta, jestli se sami nerozhodli zničit všechny stopy k možnému spojení se Zemí a zničili radši víc než míň. Některé vzkazy od Miss Mary nebyly, myslím si, jednoznačné. A vůbec ten její případ, no, uvidíme. Snad.
0: Ještě se chci zeptat. Úřední zpráva hovořila o nešťastné náhodě při manipulaci s lehkou nukleární bombou ve vojenském podzemním skladu, kam neměl žádný civilista přístup, ani váš bratr ne. Dodnes zemřelo 6083 osob. Jednak přímo na místě při požáru města, jednak na následky ozáření. Z dalších 122 tisíc má jen 8% lidí naději normálně dožít. Vy jste ale vydedukoval, že profesor Marsden použil k výbuchu jen malý granát, který má působnost v okruhu několika metrů, takže tady je nějaký rozpor.
1: Naštěstí, přesvědčivé důkazy nemám. Je to štěstí, že je nemám. Představte si, kdybych tu svou hypotézu zveřejnil. Nechci. A ani nemohu. Je to jen fantazie. Mimochodem, ten podzemní sklad byl přesně pod tím pancéřovým bunkrem, kde podle mého soudu chtěl Berny, abych tak řekl, startovat za Mary. Pochopitelně, že o supertajném skladišti nevěděl, a tak se mohlo stát, že bomba, která ležela nejblíž, byla automaticky odpálena explozí Bernyho granátu.
0: Ne, nechme toho. Přijel jsem do zdejšího kraje rok po neštěstí, ale řeknu vám, už nikdy bych nechtěl podobnou katastrofu zažít. Ať by vznikla kdekoliv na světě. Je to hrozné.
1: Chápu. Byl jsem tenkrát na dovolené a když jsem se vrátil, nebylo kam se vrátit.
0: A to byl jenom zlomek Nagasaki. No, budeme muset končit. Děkuji za hezké odpoledne, pane komisaři. Už bude pomalu čas zajít za naší pacientkou.
1: Naposled.
0: Ano, zítra ji propustíme. Ale je pro nás pořád otazník. Proč nemá ani stopu ozáření? Použila před tou explozí nějaký kosmetický přípravek, třeba krém, nebo snědla nějaký lék, nebo nějakou zvláštní potravinu. Pořád doufám, že se jí paměť přece jen bude vracet. A že nám pomůže něco osvětlit.
1: Snad. Věřím tomu. Jak jsem slečnu během těch 4 let poznal, má k vám a k medicíně vůbec pěkný vztah a určitě by vám pomohla.
0: Takže žádná špionka. Ani podezřela.
1: Ne, už se jí ani na nic nevyptávám. Ostatně, vzal jsem si delší dovolenou a odjíždíme s Mary na druhý konec kontinentu. Možná, že se tam pak přestěhujeme. Chceme být co nejdál odtud a hlavně od Ray Falls. Zítra se s vámi tedy rozloučíme oba.
0: Prosím? Počkat. Teď jsem nerozuměl.
1: Odjíždíme. Jakmile se vyřeší všechny formality vzhledem k tomu, že dosud nebyla zjištěna Maryna totožnost, vezmeme se.
0: Naše pacientka si vzpomněla, že se jmenuje Mary?
1: Ne, ale jméno Mary je jí prý sympatické a moje příjmení Marsden povědomé. Během těch 5 let jsme si na sebe zvykli. Rozumíme si. Co tomu říkáte?
0: Nechte mě, ať se vzpamatuju. Co bych měl říkat? Oceňuju krásný konec vaší detektivní historie, pane komisaři. Pozvete mě na svatbu?

Vážení posluchači, čeká nás první díl kalendária číslo 164, věnovaný možná nejžádanějšímu basovému kytaristovi, je to Američan, jmenuje se Leland Bruce Sklar a 28. května oslavil 79 let.

0: The drums, you know, like that part of it really is the foundation of it. And you're the liaison to what's going to come above that in terms of the rest of the construction.
1: Základem všeho jsou bubny, až po nich následuje basa a další vrstvy nástrojové. Pravý oslavenec, jehož se pokusíme přiblížit prostřednictvím kalendária, chlapík s dlouhým plnovousem, delším než mají ZZ Top, jenž podle rockové Bible, jenom co se nahrávání týče, tak spolupracoval s 52 umělci. To je jako by nahrával celý rok, každý týden s někým jiným. A to prozatím nehovoříme o živém hraní. Jeho rodiče měli kořeny v Polsku a na Ukrajině, takže u nás by jeho jméno znělo Sklář. Právě teď ho posloucháme z nahrávky, kterou napsal Billy Cobham, bubeník, a kromě něj v ní slyšíme též našeho Jana Hamra, kytaristu Tommy Bolina a na basu pochopitelně Lee Sklar. Skladba se jmenuje Red Baron.

0: Lee se v 5 letech začal učit na piano a jeho prvním vzorem a inspirací byl Liberace. Jehož kořeny po matčině straně pocházely též z Polska. A kdo byl Liberace? Možná si pamatujete na film, kde ho stvárnil Michael Douglas. A Liberace byl velkou hvězdou, jenž obdaroval prvním třpitivým oblekem nikoho jiného než Elvise Presleyho.
1: I'm going to open my program tonight with a little number that's quite a favorite with all my friends back in my hometown, Milwaukee. If you haven't guessed it already, it's the Beer Barrel Polka.

0: Vida. Liberáčimu se také říkalo Lee a oba se narodili v Milwaukee, i když Lee Sklar se brzy přestěhoval do Kalifornie. Leland, jak znělo jeho jméno technicky spisovně, velmi rád vzpomíná na svoji bohatou kariéru a pochopitelně též na její začátky.
1: In the late 60s, I was in this band called Wolfgang, and we were managed by Bill Graham, whose real name was Wolfgang, so there's nothing better than naming your band after your manager for sucking up to the manager. It was a great band. I love this band so much.
2: Na konci 60. let jsme měli takovou kapelu, která se jmenovala Wolfgang. Naším manažérem byl Bill Graham, jehož skutečné jméno bylo Wolfgang. Ono není nic lepšího, než když si jako kapela dáte jméno svého manažera, aby vám pak vycházel vstříc, že ano. Ale zkoušeli jsme houževnatě a on nám dohodil ve Winterlandu jako první gig otevření pro Led Zeppelin. No a naštěstí jsme to zvládli. Bylo to skvělý. Potom se objevil z Anglie jeden člověk, který tam nahrával u Apple Records. A my jsme hráli tvrdý rock, nicméně on si nás vybral co by doprovodnou skupinu. A my jsme tušili, že to bude skvělý, protože jeho písničky měly velké kouzlo. Byl to Američan a jmenoval se James Taylor.
1: He was hanging out with us and we really dug him as a writer and stuff. We were really a heavy hard rock band and his music wasn't really what we were thinking about or anything, but it, we recognized brilliance when we heard it.

0: téhle písničce jsme basu sotva slyšeli. Jinde popisuje Lise Clark, že James Taylor hrál palcem, neustále vlastně vybrnkával basové linky, takže on si tam musel vymýšlet nové melodie, být kreativní. A při těchto nahráváních se sešel s Rossem Kunkelem, bubeníkem, a Danny Korčmárem, kytaristou, se kterými pak strávil mnoho let ve studiích i na pódiích. A na tomhle albu s Jamesem Taylorem si zahrála na piano též Carole King. Leeho kariéra byla tak masivní, že se mi ani nepodaří jít přímo chronologicky, takže to bude tak přibližně podle vývoje a přibližně podle abecedního pořádku. Další kapelou, jednou z dalších, byla skupina American Flyer, pro kterou Lee nahrával ve studiu. A jak říká, bylo mu to velkým potěšením, protože ty písničky aranžoval bývalý producent Beatles George Martin.
1: Project that I worked on, I was part of back in 1976 with a band called American Flyer. Now the thing that really excited me about playing with these guys on this album was the fact that it was engineered and produced and arranged by George Martin, the Beatles' George Martin. It was the first time I ever got to work with George and meet him. Woman.

To byla písnička Let Me Down Easy od American Flyer. Zůstáváme v 70. V roce 78 Lee Sklar nahrál basu pro Russe Ballarda. Russ Ballard byl zpěvák a kytarista kapely Argent. Složil veleznámou God Gave Rock and Roll to You, kterou později zpívali Kiss. Zde to byla písnička s názvem Helpless.

Ke spolupráci s Philem Collinsem například se dostaneme v příštích dílech, zatím jsme stále v letech 70., kdy vznikla skupina The Section s již zmiňovaným Ross Conkelem na bicí a Danny Korčmarem na kytaru. To byli oba dva Leeho kolegové a blízcí přátelé, muzikantsky si sedli, na jejich první desce hraje na saxofon Michael Brecker, brzy jej uslyšíme. The Section nastoupili v době, kdy se rozpouštěla a usínala činnost Los Angeleských The Wrecking Crew, kde hrála na basu Carol Kaye, které jsme věnovali jedno z minulých kalendárií. A právě The Section tak trochu převzala jejich žezlo a doprovázela spoustu interpretů. Tímto se též loučíme s prvním dílem kalendária číslo 164. Za týden se těšíme na slyšenou. Skladba této sekce se jmenuje Doing the Meatball. Pořadem provázel Michal Kyselka.

pane předsedající, za slovo. Chtěl bych pozdravit vážené kolegyně a vážené kolegy, kteří dnes přišli sem a věnují svůj čas právě tomuto tématu, protože já skutečně se domnívám, že se jedná o téma důležité. Že jsme stále ještě zastupitelskou demokracií a my tady, nás 200 poslanců, zastupujeme různá názorová spektra v České republice. A jsem také přesvědčen, že tento hlas lidí, kteří se právem cítí zraněni konáním sjezdu

myslím v tuto chvíli, považuji zejména ohledně tohoto tématu za zbytečné. Rád bych dnes přednesl krátký projev a chtěl bych poukázat, že je by to projev, který je věcný, který není žádným způsobem nenávistný, můžete posoudit sami, a který možná nabízí i nějaké neotřelé nové pohledy, jež ještě nebyly v dané věci zmíněny. Takže pojďme strukturovaně. Mně nesmírně vadí, když se tady bavíme o nějakém smíření a o vzájemné omluvě. Víte, vždycky platí to, že existuje příčina a následek, takzvaně kauzální nexus. Některé excesy, ke kterým docházelo po skončení druhé světové války v roce 1945 vůči sudetoněmeckému obyvatelstvu, skutečně nebyly chvályhodné a neměli bychom za ně tleskat. Nicméně byly pochopitelné. Děli se v celé Evropě. Já bych chtěl poukázat na to, že v České republice nebo z České republiky bylo tehdy vysídleno 300 až 350 tisíc občanů německé národnosti. V Polsku to byly 3 až 3,5 milionu. V Polsku byly internační tábory a probíhal tam ten odsun ještě mnohem horším způsobem než v České republice. Znovu říkám, není to asi nic, za co bychom měli tleskat, ale rozhodně myslím, že je to věc, která v daném historickém kontextu byla pochopitelná. Zkusme se alespoň na okamžik vcítit do situace těch lidí, kteří prožívali 6 let nezměrného utrpení, kteří přicházeli o členy své rodiny, kteří se vraceli z koncentračních táborů. V dané situaci, ruku na srdce, kdo z nás by dokázal zachovat chladnou hlavu. Tudíž pokud někdo způsobil a ten divoký odsun, pokud někdo nese vinu za ty excesy, které se tady udály, pak je to nacistická strana NSDAP Adolfa Hitlera. Kdyby oni nezahájili druhou světovou válku, kdyby oni nevyháněli naše předky z jejich domovů, kdyby je oni neposílali do koncentračních táborů, nikdy by k žádnému odsunu nedošlo a nikdy by nedošlo ani k těm excesům vůči jednotlivým obyvatelům, kteří v některých případech skutečně tu vinu za to nenesli. Ale prosím, zkusme se alespoň na okamžik přenést do té situace a uvědomme si, jak se ti lidé v tu danou chvíli cítili. A já skutečně opakuji, pokud někde hledají sudetští Němci viníka za ten daný odsun, ať ho prosím nehledají v Edvardu Benešovi, ať ho nehledají v našich předcích, ať ho hledají na svém území v NSDAP, která byla prostě a jednoduše původcem celých těch hrůz. Existuje na to celá řada krásných děl, existuje na to celá řada skvělých filmů. Doporučuji film Čas zabíjet se Samuelem L. Jacksonem a Matthew McConaughey v hlavních rolích, kdy prostě není zločin jako zločin. Ten zločin, který byl páchán ze strany nacistického Německa a sudetoněmecké strany Konráda Henleina, která v podstatě byla následně včleněna do NSDAP, byl zločinem s tou nejhorší možnou motivací. Byl to zločin rasové nenávisti, rasové nadřazenosti, zhoubné ideologie o čistotě rasy a o vytvoření životního prostoru právě pro tuto rasu na úkor jiných národností. Nedovedu si představit horší motiv. Naopak těm excesům docházelo velmi často z těch důvodů, že lidé byli prostě a jednoduše zoufalí a měli za sebou neskutečné utrpení, které prostě zažívali oni i jejich rodiny. Proto prosím, nesrovnávejme ty dvě viny. Nejsou totožné. Nikdy nebyly. Rád bych se zde krátce vyjádřil i k povaze Benešových dekretů. Byl bych rád, abychom si uvědomili několik základních náležitostí. Ty Benešovy dekrety nevznikly sami o sobě. Moderním slovem se jednalo o transpozici dohod vítězných mocností, které se tehdy rozhodly, že bude lepší pro poválečné uspořádání Evropy odsunout německé obyvatelstvo z území Československa, Polska a dalších zemí. Edvard Beneš skutečně ty dekrety nenapsal někde v pracovně, protože se mu zrovna chtělo, ale fakticky jenom přenášel do českého právního řádu dohodu vítězných velmocí, která byla uzavřena na konferencích v Jaltě a v Postupim.

To je přeci základní fakt. Druhá věc, druhý základní fakt, k těm divokým odsunům, které skutečně přinášely ty excesy, docházelo v drtivé většině případů před vydáním těch Benešových dekretů. Stejně tak jako v Polsku, opravdu je to tam naprosto, naprosto totožné. A z tohoto důvodu nemůžeme vinit Benešovy dekrety za to, že docházelo k nějakým násilnostem při odsunu německého obyvatelstva. Opravdu ne. Ty Benešovy dekrety pouze nastavovaly určitý právní rámec a šlo v nich zejména o vznik titulu na přechod vlastnictví majetku v českém pohraničí z německého obyvatelstva na české. Tudíž pokud dnes někdo nesouhlasí s Benešovými dekrety a poukazuje na takzvané uplatnění kolektivní viny, tak prostě a jednoduše nemluví pravdu, protože nejde o excesy, jde čistě o majetkově právní spory, o nic jiného. A já se divím, když to právě srovnám s tím Polskem, protože Polsko nejenom, že získalo zpátky své území a také vysídlilo Němce, jak už jsem říkal, 3 až 3,5 milionů s mnohem větším počtem obětí, ale dokonce získalo 100 000 km čtverečních německého území. Bratislav, dříve Breslau, to byly Štětín, to byly německá města. To je stejné, jako kdyby nám poválečné dohody přiskry Regensburg a Norimberg. Naprosto to samé. A vidíme, že by se Německo jakýmkoliv způsobem vyhrazovalo vůči Polsku, že by chtěli na polském území konat tyto sjezdy, že by chtěli zpět to území, které jim v podstatě po druhé světové válce bylo odejmuto. To není kolektivní vina, když se sebere 100 000 km čtverečních území a v podstatě je přiřazeno, asignováno jiné zemi, tedy Polsku. Proč se to tam neděje? Proč tyto spory tam nevidíme? Protože Poláci nejsou v této otázce rozdělení. Opozice, koalice, všichni to vnímají jako téma národního zájmu, o kterém prostě a jednoduše není debata. To není nenávist vůči Německu. Ani v Polsku, ani v České republice není nenávist vůči německým obyvatelům. Dokonce tady není žádná nenávist vůči sudetoněmeckým občanům nebo lidem, kteří jsou potomci právě těch sudetoněmeckých občanů, kteří žili v našem pohraničí. Není. Ti lidé sem kdykoliv můžou přijít, určitě nikdo z nás neodmítne podat jim ruku, určitě nikdo z nás neodmítne si s nimi popovídat. Ten problém je v politické organizaci, v sudetoněmeckém Landsmannschaftu, která prostě a jednoduše prosazuje program, který je založen na relativizaci historické viny a na zpochybňování Benešových dekretů. To je ten hlavní moment a jakákoliv snaha dělat z toho zádrhel v česko-německých vztazích je prostě jenom snahou spolitizovat to téma a posunout ho na rovinu, ve které prostě a jednoduše nemá co dělat. Takže z mého pohledu skutečně já se domnívám, že není možné jakkoliv marginalizovat snahy o prolamování Benešových dekretů. To není mrtvé téma. Peter Maďar hovoří o tom jako o prioritě při vyjednávání se Slovenskem. Máme tady stále soudní spory, které tady probíhají. A i Bernd Posselt se opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že prostě s těmi dekrety nikdy nebude souhlasit. Dříve o nich hovořil jako o viru, který je třeba vymítit, o zombí, které je třeba pohřbít. Dnes zmírnil retoriku a říká, že s nimi nesouhlasí. To ale stále znamená, že je neuznává. A to je, dámy a pánové, za mě ten nejzásadnější problém. Třetí věc, které bych se chtěl zmínit, je věc, která mě leží na srdci asi nejvíce, a to je právě to, jakým způsobem to dopadá na česko-německé vztahy. Víte, já už jsem to četl v televizi, ale myslím, že je zcela na místě, aby na půdě této ctěné sněmovny zazněla slova, respektive text prohlášení spolku Lidice Memory. Tento spolek sdružuje přeživší a pozůstalé právě z této vesnice, která byla brutálním způsobem nacisty vypálena. Dovolte mi prosím, aby tato slova tady zazněla, abych to prohlášení přečetl, protože je považuji za naprosto výstižné a všeobsažné k té současné situaci. Prohlášení Lidice Memory ke sjezdu Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e.V. v Brně.
Spolek Lidice Memory, který sdružuje přeživší lidické děti a potomky obětí nacistického teroru v Lidicích, předkládá k plánovanému sjezdu následující prohlášení. Zásadně odmítáme, aby se tato akce konala na území České republiky. Respektujeme česko-německou deklaraci z roku 1997 i kroky směřující ke smíření, včetně omluvy, která zazněla při návštěvě německého prezidenta Gauka v roce 2012 v Lidicích. Již řadu let spolupracujeme s podobnými německými organizacemi, jako je ta naše. Neboli předsudky se u nás nekonají. Smíření však nemůže znamenat zapomnění ani přepisování historické skutečnosti. Paměť vyhlazení Lidic není abstraktní pojem. Je to konkrétní, bolestná zkušenost našich rodin. Právě proto nelze přijmout akci, která tuto paměť zlehčuje. Plánovaný sjezd nepovažujeme za projev smíření, nýbrž za demonstraci necitlivosti a neúcty. V kontextu českých dějin jde o krok, který neuznává minulost, ale naopak znovu otevírá již téměř zahojené rány. Odmítáme, aby Česká republika poskytovala prostor akcím, které mohou vést k relativizaci odpovědnosti za válečné zločiny a k otevírání již uzavřených historických otázek. Důrazně žádáme ty, kteří o této akci rozhodují, aby své stanovisko změnili a bez odkladu využili všechny dostupné právní, politické i diplomatické prostředky k odvrácení konání tohoto sjezdu v České republice. Já myslím, že nic dalšího není třeba dodávat. Tady je opravdu řečeno vše. Cítíte z tohoto textu nenávist, neochotu ke smíření, snahu rozbít česko-německé vztahy? Cítíte z nich nějakou nahnědlost? Nazvali byste autory tohoto textu nahnědlými nácky? Přeživší z Lidic? Asi těžko. Škoda, že zde tady teď zástupci opozice nejsou, protože přesně na tohle bych se jich zeptal. Na jednu jedinou otázku. Jestli by přeživší a pozůstalé z Lidic nazvali nahnědlými nácky. Protože fakticky to usnesení, které zde máme dnes předloženo, velmi kopíruje a je téměř podobné, obsahuje, bych řekl, naprosto stejné, jako právě toto prohlášení spolku Lidice Memory. A to je důvod, proč dnes stojím já. A věřím, že i většina z vás. Mně tito lidé prostě nejsou lidově řečeno ukradení. Mně tito lidé nejsou hostejní. Já budu chtít, aby její hlas vždy zazníval a aby nebyl zapomenut. Závěrem bych chtěl říct, že v České republice evidentně existují v tuto chvíli dvě skupiny. Jedna, která konání tohoto sjezdu podporuje, druhá, která si jej nepřeje a u které to vyvolává bolest a rozítření jejich citů. Otázka je, které z těch skupin dáme přednost. Naprosto jednoduchá věcná otázka. A já jsem přesvědčen, že kdyby se ten sjezd konal v Německu, tak budou spokojeny obě dvě ty skupiny. Ta, která chce se nadále zbratřovat, zbližovat se sudetoněmeckým landsmanšaftem, pořádat mši, pořádat kulturní akce, by si jistě ráda na území Německa na tuto akci dojela. A v tu chvíli by tu druhou skupinu, která se cítí zraňována, žádným způsobem netrápilo. Právě proto se domnívám, že je správné vyhovět té druhé skupině, nikoli v té první. Sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu se měl konat na území Spolkové republiky Německo. Myslím, že by to bylo úctyhodné a myslím si, jsem o tom přesvědčen, že by to jak politici, tak občané Spolkové republiky Německo tento náš požadavek beze zbytku pochopili. Alespoň ti, kteří mají ve svém srdci dostatek empatie a znají naši vzájemnou historii. Děkuji vám za pozornost.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Vás všechny zdravím, všechny vás vítám u pátečního pravidelného pořadu Hovory při víně. Tak mám tady kafíčko a mám tady sifon se šťávou. Tak naprosto ideální, protože jsem dneska nějaký ušlej. Byli jsme se Liškou v Losinách, v termálech, trošku se vyplavat, no a trošku se vymáčet. A upřímně to je fakt náročný, to únavné, ale nevadí, bylo to příjemné, tak doufám, že to všechno zvládneme. Nakonec ještě je potřeba říct, dnes tady nemám svého hosta Jirku, protože Jirka má nějaké povinnosti. A tak jsem na to tady zůstal sám pro dnešek. Ale nevadí, já si myslím, že to prostě dáme. Ne, budeme odvážní, budeme se snažit a budeme úspěšní. Tak bys to dalo nazvat. Proč? Protože dnes má svátek Dobroslav. 5.6. pátek Dobroslavové slaví svůj svátek. Muž jménem Dobroslav je jistě dobrotivý a laskavý. Dobroslav může být dle významu svého jména i slavný, a pokud ne, svoji dobrotu oslavuje raději neveřejně. Mezi nositeli jména Dobroslav patřil český malíř, grafik, ilustrátor a karikaturista Dobroslav Fall. Jméno nosil i slovenský spisovatel, kulturní publicista a literární kritik Dobroslav Chrobák. Mužské křestní jméno Dobroslav má slovanský původ. Jeho význam je skutečně dobro, oslavující či slavný svojí dobrotou, nebo proslavený svojí dobrotou. Tak, jak je to zejména patrné na první pohled, jméno se často vyskytuje u jižních a východních Slovanů. V Česku se vyskytuje více ve své domácí variantě Slávek. Dneska slaví, přátelé, 567 Dobroslavů. No a je to 243. příčka mezi těmi všemi jmény, co do četnosti užívání. No tak, milí Dobroslavové, já vám přeji pevné zdraví, přeji vám spoustu dárků, obdarování, laskavostí, spoustu, řeknu, zajímavých lidí, kteří vás navštíví nebo vám popřejí. No a nezapomeňte se také promořovat. Pěkně to oslavte, protože je pátek, a když je pátek, tak startuje v podstatě víkend, už je v plném proudu. Pršelo, teď už vylezlo sluníčko, roztrhali se mraky, aspoň tady u nás, a je to naprostá paráda. Oteplilo se, to je důležité, oteplilo se, protože ráno ještě bylo, večer bylo teplo, v noci bylo teplo, ráno bylo teplo a potom se to zhouplo do strašné zimy. Bylo asi 11 stupňů, no ale už to zase vysoko, je tam teďko 19,5 stupňů, takže už je to zase zpátky. Pokud znáte nějakého Dobroslava, tak prosím mu popřejte, protože tím přáním mu způsobíte radost a radost mu nadělí posílení imunitního systému, takže bude déle žít. Tak to, aby jsme nezapomněli na Dobroslavy, a k tomu ještě je Světový den životního prostředí. Je jeden z nejdůležitějších faktorů pro život celé planety, tudíž i život nás, lidí. Proto je dnešní den jedním z nejvýznamnějších světových dnů a je věnováván problematice a otázkám pro zlepšení životního prostředí na celém světě. Další svátky. Den rozvoje vzdělání dospělých, takže andragogika. Vzdělání je důležité v každém věku. Dnes jsou možnosti, jaké dříve nebyly, zlepšování kvalifikace nebo doplnění studia třeba o vysokou školu. Existují i univerzity třetího věku, právě různým akcím. Právě den rozvoje a vzdělávání dospělých je na většině škol a vzdělávacích institutů věnován různým akcím pro představení dané školy, ukázky kurzů a podobně. Tak, pak máme Den životního prostředí. To bude asi to. Tak životní prostředí je jeden z nejdůležitějších faktorů pro život celé planety, tudíž i život. Počkej, to už jsem tady byl, to už jsem asi tady říkal. To asi, tady jsem to nějak poplat. Chviličku. Takže Den rozvoje vzdělávání, třetího věku, kurzy a tak dál, no a Mezinárodní den ptačího zpěvu. Takhle to je. Ptačí zpěv. Mezinárodní den ptačího zpěvu se slaví vždy první neděli v květnu. Jedná se o oslavu příležitosti příchodu jara. Jsou všichni stěhovaví ptáci zpět ve svých letních domovech a můžeme slyšet jejich zpěv. No, tak to paráda, ne? My víme, ptáci zpívají a je to moc krásný koncert. Moc překrásně zpívají. Tak já tohle to už dám na stranu, protože mám tady pro vás tiskovou konferenci pojednání vlády České republiky. A to bychom si neměli nechat ujít, protože tam se dozvíme mrak důležitých informací. Aspoň tak, jak jsem slyšel ty všechny zprávy o tom, no tak bych si vsadil na to, že to vůbec nebude špatná věc.
1: A já myslím, že je dobře, že to ministři slyšeli, aby viděli, jak se vynakládají peněžní prostředky daňových poplatníků a že si z toho, a samozřejmě většina je to za minulé vlády, ale to není podstatné. Podstatné je, aby viděli, je prostor šetření peněz daňových poplatníků, hlavně v situaci, kdy měl díru. Takže to byl hlavní program, bylo to několik bodů a z těch dalších věcí minister dopravy Bednárik předložil vládě materiál ohledně mýtného systému, který končí v roce 2029, končí platnost stávajícího systému a celý systém chceme ještě zlevnit. Pamatuju si, jak jsme to dělali poprvé, kdy jsme ušetřili miliardu korun ročně. A to bylo vlastně to nejdůležitější, aby jsme to stihli, tak je potřeba začít legislativní proces. Pan minister Macinka vás určitě bude informovat o hledně Expo 2025. To je takové promo, pro bych to nazval, jak se plýtvají peníze daňových poplatníků a ohledně DPH paní ministryně Schillerová. Takže za mě všechno.
2: Děkuji, pane premiére. Nyní požádám vicepremiérku a ministryni financí paní Alenu Schillerovou. Děkuji.
3: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem dnes předložila na vládu návrh zákona, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty. Je to důvodem této novely je zejména především z velké části transpozice první části směrnice, evropské směrnice VIDA, známé také jako DPH pro digitální věk. Novela přináší několik technických zlepšení v oblasti DPH, upravuje další povinnosti, které má Česká republika vůči EU. Transpoziční část návrhu, což je převažující, zpřesňuje pravidla pro využívání systému jednoho správního místa. Jejím cílem je zjednodušit odvody DPH u vybraných přeshraničních služeb a prodejů v rámci Evropské unie. Zároveň má jasněji stanovit, kde a kdy vzniká povinnost DPH přiznat a odvést. Návrh dále upravuje, počítají s tím, že takové dary nemají být zatíženy DPH. Ono to trošku mělo zpoždění, nejdřív se nevědělo, zda to má být osvobozeno, zdanilo se to. Samozřejmě netýká se to jenom České republiky, ale protože České republiky se týká část, se navrhuje vrácení již odvedené

0: daně ve výši zhruba 1,2 milionu korun, aby byl naplněn původní účel této evropské úpravy. Výdaje budou hrazeny z běžného rozpočtu ministerstva financí bez dodatečných nároků na státní rozpočet. Rozpočet s tím počítá. Návrh také určuje, který český orgán bude potvrzovat nárok na osvobození od DPH u dovozu a dodávek obranných produktů podle evropského nařízení SAFE. Touto institucí bude ministerstvo obrany, stejně jako je tomu dnes u obnových případů týkajících se ozbrojených sil. Nabytí účinnosti návrhu zákona jako celku předpokládáme od 1. ledna 2027, u vybraných ustanovení pak od 1. července 2028. Děkuji vám za pozornost.
1: Také děkuji, paní vicepremiérko, a nyní požádám vicepremiéra a ministra zahraničních věcí, pana Petra Macinku.
2: Děkuji, dobrý den. Já jsem dnes považoval za důležité informovat vládu o jednom problému, který se týká výstavy Expo 2025 v Osace, zejména jeho financování. My tady celou tuto v podstatě tragickou situaci teď rozkrýváme a vzhledem k tomu, že se stále častěji hovoří do veřejného prostoru, se vnáší téma takzvaných českých center, která jsou tady s tou výstavou propojena organizačně, tak a neustále slyšíme, pan premiér je interpelován, já také panem Lipavským na základě toho, že jsou tady demonstrace, petice o tom, že se bude zavírat nějaké české centrum v Sofii nebo v Gruzii nebo v Madridu nebo já nevím kde, tak jsem považoval za důležité informovat vládu o tom nezdaru právě Expa 2025 v Osace. My jsme zjistili, že z původního rozpočtu asi 290 milionů, který byl předchozí vládou schválen tady na tuto výstavu pro ten pavilon, tak to nestačilo, protože byl vybrán generálním komisařem pan Soška, který zřejmě tu koncepci, kterou naplánoval, tak nebyl schopen dodržet. Takže už v minulém volebním období vláda schvalovala dodatečných 120 milionů rozpočtu a my teď nyní jsme v situaci, kdy ten pavilon je potřeba zlikvidovat, deinstalovat, už tam stojí poslední, je to absolutně nevypořádané a začínají na povrch a na světlo prosakovat různé kostlivci ze skříně pana Sošky a pana Lipavského. Pan Lipavský učinil sérii opravdu mimořádně stupidních rozhodnutí. Jedním z nich bylo například to, že k 1. lednu sloučil příspěvkovou organizaci Česká centra s kanceláří generálního komisaře, tedy česká centra nesou odpovědnost za tu vzniklou ztrátu. No a na to, abych odpověděl na otázku, která z těch českých center musí být uzavřena, protože se krátí rozpočty a musíme šetřit, tak tedy sděluji, že jsme se dostali do situace, že v důsledku tady těchto rozhodnutí pana Lipavského a šíleného výkonu pana generálního komisaře Sošky, který byl kryt ministerstvem zahraničních věcí panem Lipavským a celou předchozí vládou, tak se dostává do situace, že česká centra pravděpodobně jim hrozí, že skončí v takovém mínusu, že budou muset být zrušena úplně všechna. Protože podle zákona, pokud 2 roky po sobě příspěvková organizace vykáže ztrátu, tak musí být zrušena. My samozřejmě nechceme likvidovat celou síť těchto českých center, my chceme zachránit, budou to tedy znamenat jisté nemalé nároky na rozpočet, protože sledujeme v současné chvíli nebo evidujeme minimálně 2 probíhající soudní spory mezi dodavateli a českými centry, dále asi 12 předžalobních výzev, 3 nároky uplatněné bez předžalobní výzvy a neustále se objevují další. Jedná se o desítky a desítky milionů korun, které česká centra dluží a pan Soška s panem Lipavským to nějak neřešili. Takže tak já jsem dnes o tom informoval vládu trošku obsáhlejším způsobem, my to budeme ještě samozřejmě dále řešit, je na to velký tlak i ze strany Japonska, ale tedy jenom říkám, že my jsme na základě toho poslali v důsledku těch rostoucích finančních problémů iniciovali jsme 2 audity, procesní a forenzní, probíhá tam rozsáhlá veřejnosprávní kontrola a tady ty audity konstatují samozřejmě závažné nedostatky ekonomického, procesního, finančního plánování i řízení Expo 2025 generálním komisařem. Takže jsme

0: v uplynulých dnech podali už dvě trestní oznámení na zatím na neznámého pachatele. Já věřím tomu, že on si toho pachatele ten bude nalezen a myslím, že řada dalších trestních oznámení budou následovat. Takže pokud se mě dnes pan Lipavský ptá na to, jak to tedy bude s českými centry, tak možná by měl počítat s tím, že i on sám možná bude muset odpovídat a už to určitě nebudou interpelace ve sněmovně. To je ode mě všechno. Děkuji.
1: Děkuji, pane vicepremiére, a nyní požádám ministra spravedlnosti pana Jeronýma Tejce.
2: Dobrý den. Já bych se vyjádřil k jednomu z poslaneckých návrhů, ke kterému jsme zaujali dnes stanovisko. Jedná se o návrh z pera opozičních poslanců, například pana Matěje Ondřeje Havla, a který má za cíl snížit volební věk, tedy věk, kdy lidé mohou jít volit v komunálních volbách. V komunálních volbách tedy nikoli těch, co se konají na podzim, ale až v roce 2030 z 18 na 16 let. My jsme ten návrh projednali, zaujali jsme k němu nesouhlasné stanovisko. Řeknu jeden z těch vážných důvodů. Myslíme si, že za prvé je velmi zvláštní předkládat toto návrhem zákona bez nějaké širší diskuze, pouze a bez odůvodnění, proč se to má týkat pouze komunálních voleb, proč se to nemá týkat voleb jiných, senátních, nebo kde je třeba malá účast, kde by to možná bylo zajímavé, co by se stalo s tou účastí v senátních volbách, a má se to týkat pouze komunálních voleb, nikoli voleb krajských nebo parlamentních. Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralosti. Konec konců jakékoliv smlouvy a jednání mohou zavazovat ty třetí osoby, až když je uzavře osoba, která je zletilá, tedy 18 letá. A z těchto všech důvodů jsme tedy přijali nesouhlasné stanovisko. Jak říkám, debatě se určitě nikdo nebrání. Můžeme debatovat těch hranic, o kterých se ty diskutuje, je řada, ať už je to trestní odpovědnost, ať už je to právě třeba možnost volby, ale v tuhle chvíli si myslíme, že není vhodné doporučit sněmovně, aby takový návrh pro komunální volby v roce 2030 přijala. Dovolte mi, abych se ještě vyjádřil k dotazům, které mi dnes chodí nebo chodili v průběhu jednání vlády do mobilu a které se týkaly primárně paní Lastovecké a její rezignace na funkci státní zástupkyně. Já mohu potvrdit, že jsem dnes obdržel její rezignační dopis, to znamená, byl jsem informován v tomto smyslu formálním a strohým dopisem o tom, že se rozhodla rezignovat na funkci státní zástupkyně, a musím říct, že mě to netěší. Chtěl bych jí poděkovat za práci dosavadní a musím říct, že mě to netěší, protože už je to za posledních několik měsíců další rezignace vysoce postaveného státního zástupce v soustavě. Tím prvním byl Adam Bašný a myslím si, že to něco signalizuje o tom, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá. Já jsem zaznamenal i tu veřejnou kritiku, která zaznívala na adresu poměru ve státním zastupitelství, kterou tedy jak pan Bašný, tak paní Lastovecká sdíleli s veřejností, a na základě toho bych rád, a bude-li ona chtít, tak já se s ní rád potkám. Rád bych to učinil co nejdříve, tak abych si poslechl její názor na to, jaká jsou systémová a nebo osobní selhání jednotlivců z jejího pohledu v soustavě státního zastupitelství, a v případě, že tedy o nich budu mít konkrétní povědomost, tak bych na základě toho dále konal. Předpokládám, že po té schůzce, pokud samozřejmě se uskuteční, tedy pokud přijme tu nabídku paní Lastovecká, na kterou si teprve musím sehnat číslo, tak pokud takovou nabídku ona přijme a já si ji vyslechnu, tak samozřejmě poté bych určitě jednal o poměrech ve státním zastupitelství s vedoucími státním zastupiteli, včetně nejvyšší paní státní zástupkyně Bradáčové. Děkuji.
3: Dobře, takže já jsem rád, že jste přišli, vážené média. A já bych začal oslovením Newsroom. Česká televize včera a minulý týden vysílá reportáže. První reportáž byla o tom, že my údajně točíme podcasty, aby jsme se vám vyhýbali, aby jsme vás obcházeli a že nechceme s vámi diskutovat. No a včera byla reportáž, kde se paní Ďuďáková mi napsala: Dobrý den, pane premiére, připravujeme reportáž, ve které se budeme věnovat tomu, že Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu CZIP považuje vaše veřejná vyjádření na adresu novinářů za nepřijatelná. Mluví o opakovaných útocích na žurnalisty ve vašich videích, na sociálních sítích nebo na tiskových konferencích. Tvrdí, že to do slušné společnosti nepatří, chceme vám proto dát prostor k reakci. Jak takovou kritiku vnímáte? Deadline pro odpověď, dostal jsem deadline, máme kvůli uzávěrce dnes, teda v pátek 29. května do 17 hodin, předem děkujeme. Já jsem jí odpověděl, já na novináře neútočím, ale upozorňuji veřejně na jejich očividné lži a manipulace, a to se jim samozřejmě nelíbí. Seznam Zprávy a Novinky o nás lžou dlouhodobě. Měli byste ale vašim divákům hlavně říct, kdo v té organizaci ČSIP je. Že je to právě šéfredaktor Seznam Zpráv pan Čásenský nebo šéfredaktor Hospodářských novin. Takže to jsou ti samí lidé, jejich manipulace jsem kritizoval. No a moje vyjádření, které už Newsroom nezveřejnili, i když řekli, že dostanu prostor, pokračuje, ale to Česká televize nedala. Pan Čásenský by naopak měl říct, jestli mu přijde normální, že jeho redaktoři se ptají někde na vesnici sousedů, paní Ciklerové, jestli se dobře stará o své dítě. Dobře slyšíte. Tak to mi přijde naprosto odporné a nehorázné. A proti tomu by se měla teda ta kvázi zahraniční organizace ohradit. A není to poprvé. Já jsem naposledy s panem Čásenským telefonoval o tom, jak Seznam Zprávy dehonestovali moji dceru. Moji dceru Vivien, která nemá s politikou vůbec nic společného. No a teďka nemluvím o těch mafiánech ze Seznam Zprávy, kteří se vloupali do domu ve Švýcarsku a postavili mého syna proti mně. Takže ta reportáž byla zajímavá, protože samozřejmě tahle organizace, které předsedá pan Čásenský, je podporovaná nadačným fondem nezávislé žurnalistiky. Velice kontroverzní neziskovka. Takže to je ten uzavřený kruh a my samozřejmě o tom budeme rádi diskutovat. Taky tam odznělo, že z oboru odcházejí novináři. Jo, my to víme. A my víme i, proč odcházejí z takového práva a z novinek. Oni nám to totiž říkají, protože někteří už to nevydrží a když vidí ty manipulace a lži, tak zkrátka odejdou. No a já tady přináším takový přehled Novinky a Seznam za minulý týden, titulky. Úřad vlády opouštějí experti. Budeme nahrazeni loajálními, říkají. Co to bylo? Tak to byli experti typu komunistka Michailidu, která byla u Pirátů, nebo pan Holan, který si z toho udělal chráněnou dílnu a nechci se vracet k všemu, co má za sebou. 26. května Novinky. Česká televize a Český rozhlas vyzvali vládu, aby je přestala ohrožovat. To je zase jenom manipulační titulek, že nás vyzývají, že někoho ohrožujeme. Ano, samozřejmě to, celá ta konstrukce toho titulku je samozřejmě manipulativní. 27. května novinky, Babišovi útoky na novináře jsou nepřijatelné, konstatoval Mezinárodní institut. O tom jsem už mluvil a samozřejmě ten Mezinárodní institut má v stanovách toho spolku se píše, že členy, teda jako pan Čásenský, který včera vystupoval ty reportáži, zejména nemohou být osoby, které ať již v současnosti či v minulosti se podílejí na potlačování svobody slova a to v jakékoliv jeho podobě. Zkreslují informace, uvádějí vědomé lživé informace. To by pan Čásenský s tím, co dělá Seznam, měl rezignovat na tu funkci okamžitě, jo. Protože jak v debatách pod Seznam novinkami potlačují tyhle média jako názor lidí a já myslím, že Seznam a novinky se vyrovnají různým ruským dezinformačním webům. No a potom 28. května byl článek největšími šiřiteli dezinformací a bludů jsou vládní politici, říká expert Seznam zprávy. A kdo je prosím vás ten expert? No je to někdejší poradce premiéra Petra Fialy pro boj dezinformací Miloš Gregor, to je ten expert. Jo, vždycky se vyberou ty správní lidi. No, takže a další, 31. května, Babiš se návratu V4 nedočká, startuje a tak dále, takže my přece máme právo, říct, že říkáte nepravdu. A pozdravujte pana Lukačeviče, ať vyjde z té své švýcarské chalupy nebo kyperského úkrytu. Je normální, že Čiroková se ptá mé kolegyně, která není politička, jestli se stará dobře o syna? To je normální? Já chápu, že jsou naštvaní, protože samozřejmě pan Lukačevič si nechal vyplatit z firmy 11,5 miliardy dividend. Jo, akorát se z nás právě neodvedl, ani nemusel. Srážkovou daň, takže to násobit 15%. Takže o tom samozřejmě vy nemluvíte. Takže já bych byl strašně rád, kdybyste byli objektivní. Ano, a lidi už vám to nevěří. Vy jste to dělali systematicky i před volbami. A děláte to kontinuálně. Takže my nemáme problém s vámi debatovat. Vidím, že tady přišli další si natočit nějaké videjko, jak tady už dvakrát DVTV točilo nějaké videjko a my určitě rádi vám budeme odpovídat. Teda já mám čas do, je tady pan ten komisař, takže mám čas, to je 20, no do 14.50. Takže teď máte slovo.
1: Česká televize.
4: Martin Šnejde, Česká televize, dobrý den. Pane premiére, tady možná jenom krátce zareaguji na to, co jste tady říkal o jednom z pořadů České televize, kterou tady reprezentuji. Jenom připomenu, máte kolem sebe řadu zkušených novinářů, že ten vysílací čas vždy není nafukovací a zveřejnili jsme podstatnou část, tedy tu základní informaci.
3: Kterou jedna věta tam nebyla, ne, vy jste to udělali na schvál. Jako jednu větu jste tam nedali, ta obrazovka byla dost velká. Klidně jste tak, prosím se nevymlouvejte, já to vím, jak to je.
4: Pane premiére, ale
3: a když se dívám, koho vy zvete v neděli večer, tak ať si všichni dají na čelo antibabiš. To je garance, ne? Koho ty tam měli, Báru Štěpánovou a ty další, tam nějaký právník, Diak Humena, nevím co. Prosím vás, jako, ale to je váš problém. To je váš problém. Já chci říct České televizi. A už ani není důvod protestovat. Zákony, které platí, se nebudou měnit a změní se jenom forma financování. Takže místo poplatků, které se navýšily od roku 2024 o 1,4 miliardy, tam bude rozpočet. Ano, a lidi nebudou platit ani firmy, takže my jsme pozvali pana generálního ředitele České televize rozhlasu na úterý, takže ty stále jako vaše pořady, že my máme něco proti vám. Nemáme, my nemáme, ale můžeme se přece jenom vyjádřit, že zkrátka se nám něco nelíbí. A já to, co říkáte, vám nevěřím, protože tam chybí jenom jedna věta, která je samozřejmě pro pana Čásenského kontroverzní. Jo, protože vy asi taky máte nějakou etiku. A napadat a naše kolegy a Tünde Bárta už má ochranku, ano, my, vy říkáte, a já to odsuzuju, když lidi napadají novináře, já to zásadně odsuzuju, že to je špatně, ano, ale když vy vlastně děláte kontinuální reportáže a nás vykřeslujete v jakém jako světle a lžete o nás a zatahujete do toho naše rodiny, tak sorry, to skutečně si nenecháme líbit. Klidně o nás píšte, co se děje. Jako škoda, že tu není respekt. Jako mě to strašně baví, zase tam napsali o mě reportáž, jak já se chovám, no normálně si to brutálně vymyslel ten člověk, jo, že já jsem údajně někde přišel a křičel jsem o Deep State. Prosím vás, já když jdu na jednání, vždycky je to stejné. Přijdu, řeknu, kolik je hodin, ano, když, ale dneska jsem byl přesně, vždycky na minutu, chodím, přivítám lidi, jo? Takže pokud vy si vymýšlíte jako ty informace o mně a já chápu a vy se hlavně modlete, vy všichni, tady paní má podcast bez Babiše, nedáte ani ránu v těch vašich podcastech, všude je Babiš, všichni podcasty jdou na Babiše, spoplatněné, my děláme, Karel tu není dneska, my děláme podcast zdarma. Takže vy jste posedli s Babišem, já tomu rozumím, ale já len říkám, že nenecháme tohle si líbit, protože zatahovat děti našich kolegů a čekat před poštou Čiroková a ptát se sousedů, jestli se, tak to je jako vrchol. Ano, moje děti jste napadali opakovaně, jo, pan Čásenský je v pohodě. Já v pohodě nejsem a zkrátka mlčet nebudu.
4: Na to samozřejmě máte právo, pokud se vám něco nelíbí, můžete se obrátit standardní cestou, tak je... tak kdokoliv jiný. Nicméně k tomu...
3: My jsme se obraceli kdysi na tu radu, to tam byla ještě ta antibabiška, teďka myslím, že je v respektu. My psali 18. listopadu, nevím kterého roku, už 2014. Do dnešního dne nepřišla žádná odpověď.
4: Dobrá, teď už k tomu dnešnímu dění.
3: 24, pardon.
4: Teď už k tomu dnešnímu dění. Vedle vaší vlády se koná také ČES má valnou hromadu. Trváte tedy, nebo máte tu ambici tedy vykoupit ty minoritní akcionáře? Máte nějakou představu, kolik to bude stát a kdy třeba vznikne ta dceřiná firma? Zároveň by mě zajímalo, jestli jste řešili i mimořádnou valorizaci plateb za státní pojištěnce, protože pokud si dobře pamatuju, tak po posledním dohodovacím řízení tam bylo řečeno, že tam stále chybí 25 miliard, tak zda už se to třeba odsouhlasili. No a ještě navážu na tu
3: rentu. Já vám hned odpovím. Řešili jsme státní pojištěnce, bude to příští týden na vládě, v pondělí. A ČES je firma, kde máme 70% a platí, že ji vykoupíme.
4: Máte už nějakou představu, kolik to bude stát a kde by měla vzniknout? A poslední věc, ještě se zeptám, navážu na tu ranní tiskovou konferenci, kdy jsem se vás ptal na ty výzvy a na také tu jednodenní stávku odboru agentury pro sociální začleňování. Zda jste se tedy o tom na vládě bavili a co říkáte na ty protesty a jestli tedy platí to, že budete, že se na tom nebude už měnit nic na těch převodech. Díky.
3: O něco jsme říkali, pamatujete si to paní Šilerová? To říkala paní Mrázová na tu agenturu?
5: No, nebylo to lichotivé.
3: Nebylo to lichotivé? No. Co to bylo konkrétně? Vždycky jde jenom o peníze vlastně ve finále.
5: Že jsou tam dost velké problémy a že jde o nějaké jejich výhody a tak dále. Podobně.
3: My řekneme paní Mrázové, aby vám to přišla vysvětlit osobně, to bude lepší.
1: Děkuji, CNN Prima News.
6: Jana Suchá, CNN Prima News, já bych s dovolením zůstal u těch peněz a chtěl bych se zeptat, prezident Petr Pavel dnes na konferenci Revize České opět mluvil o tom, že by Česko mělo přijmout euro, aby bylo blíže rozhodování Evropské unie. Vím, že vy jste v minulosti řekli, že za vaší vlády se euro zavádět nebude, tak jenom jak to vnímáte, protože on vlastně říkal, že úspěšná Česká republika může být pouze v Evropské unii a že by euro zkrátka té ekonomice české tady pomohlo.
3: No pro mě euro je další ztráta zvrchovanosti v rámci Evropské unie. Já jsem chodil na ty eurozóny jako pozorovatel a samozřejmě tam rozhodují ty hlavní státy a ty ostatní jsou tam do počtu. A my samozřejmě potřebujeme českou korunu. Já samozřejmě opakovaně kritizuji Českou národní banku za to, že základní sazba prime rate je v eurozóně 2%, u nás 3,5%, takže o 1,5% víc, nechápu proč, proto jsou dražší hypotéky, proto jsou dražší úvěry, ale v tomhle směru máme s panem guvernérem úplně jiný názor, dokonce teď jsme, myslím, stále jedni z nejlepších z hlediska inflace, poslední číslo, myslím, že druhý nebo třetí, a taky jsme participovali na zrazení té inflace, takže pan prezident má jiné názory, on by chtěl, aby jsme měli to federální uspořádání, že budeme mít nějakého evropského prezidenta, to my nechceme, my chceme, aby Evropská unie byla společenství zvrchovaných členských států, takže za nás platí to, že v eurozóně například většina států ani neplní to základní kritérium a to je zadlužení 60%. A ty, kteří to neplní, tak zkrátka nemá žádný problém. Já si pamatuju, když mi vyprávěl můj přítel, který bohužel zemřel, jeden z nejlepších politiků, které jsem poznal, Wolfgang Schäuble, německý ministr financí, když telefonoval Angele Merkel a řekl, Řecko má takové zadlužení, musí z eurozóny pryč. No Angela řekla ne. A v tom momentě se z ekonomického projektu stal politický a proto my do eurozóny rozhodně nechceme. Pro mě je novinka, že dnes přijde, a za nás to nebylo, a předchozí vláda byla u toho, že přijde viceprezident tady s námi jednat o deficitu. Jo? Když teda my samozřejmě jsme zdědili tu díru 90 miliard a chceme mít investiční díru. Takže ta Evropská unie zasahuje stále víc a víc do našich životů a my si myslíme, že to není dobře.
0: Můžu taky jenom drobnou poznámku tady k tomu. Já taky v duchu toho, že se teď tady hodně diskutuje, že prezident zastupuje navenek zemi a já tedy, když jsem slyšel dneska, nebo četl jsem jeho výrok, že ti, kteří odmítají euro, takže si je zapsal na seznam vlastizrádných hříchů, tak to by mě teda zajímalo, kterou zemi považuje za svoji vlast a jaké velikány by rád viděl na těch eurobankovkách ve své kapse. Tak já jenom připomínám, že dnes jsou tam Karel IV., Jan Amos Komenský, Božena Němcová, František Palacký, Emma Destinová, Tomáš Garrigue Masaryk, tak my určitě bychom to rádi ponechali a opravdu rušit tady tyto osobnosti našich dějin fakt nepovažujeme za vlastizrádný hřích. To fakt jsem nepochopil, takže a nebudu už doplňovat, co říkal pan premiér, jako v eurozóně ručit za problémy ostatních zemí, to je čistě politický projekt, nikoliv ekonomický, takže v tomto tady to dlouhodobé lobby pana prezidenta za euro vláda nesdílí.
1: Děkuji, Echo 24.
7: Dobrý den, Jan Křevák z deníku Echo 24. Já bych se první chtěl zeptat právě na to jednání s panem eurokomisařem Dombrovskisem, jestli můžete říct, s čím do toho jednání jdete, protože vy jste říkala, paní ministrině, že vlastně je tam teda na příští rok nastaveno těch 150 miliard, na další rok 126, tak jestli můžete říct vlastně, jak byste ty hranice chtěla posunout, jestli nějaká konkrétní čísla máte v hlavě, vlastně co od té Evropské komise budete požadovat. Pak mám další dotaz.
3: No, my určitě nechceme říkat ty čísla, on se ani nehodí, jako říkat něco, o čem budeme jednat. Minulá vláda nám připravila samozřejmě past, když jednak

0: A uvidíme, určitě se dotkneme i víceletého finančního rámce, který se bude projednávat, takže uvidíme, jak s čím přijde. Je více zemí, které jsou vlastně přes ty 3%, ale uvidíme, my nevíme, s čím on přijde vlastně jako jednat.
1: A je možné, že příští rok bude vyšší deficit než v letošním roce?
0: No, vyloučit se to nedá, pokud samozřejmě nechceme zastavit veškeré dálnice, nechceme zastavit investice, nechceme nakupovat léky, nechceme důchody, tak samozřejmě jsme zdědili nějakou tu pozici. My se snažíme samozřejmě získat dodatečné příjmy do rozpočtu, to je ten boj proti šedé ekonomice, to je vlastně EET 2. Dnes NKÚ mluvilo o tom, kolik Evropa přichází o peněz z titulu de facto čínských balíků, které bylo jako zajímavé v té zprávě slyšet, že v momentě, když naši celníci začali kontrolovat dovozy těch čínských paketů, tak vlastně ty zásilky byly přesunuty do jiného členského státu. Já jsem o tom mluvil s bývalým náměstkem ministra financí, teda já jsem byl ministr financí Gregorem, 10 miliard euro Evropa údajně přichází na výběru těch daní, ty DPH, různými vlastně operacemi, že se tomu ty dodavatele vyhýbají.
1: Další dotaz bych se rád zeptal, jestli jste si s panem ministrem Macinkou vyjasnili tedy to, kdy vlastně vláda bude hlasovat o tom summitu NATO, o té delegaci, protože pan ministr Macinka k tomu měl nějaké, nebo žádal o odklad, tak jak to je?
0: My o tom ještě budeme jednat, protože přišel pan Zuna, který nás informoval o tom, že bude mít ještě jednání speciální ohledně NATO, myslím 18. a 19. června, tak ještě se k tomu vrátíme, ale zatím vám neumím na to odpovědět.
1: Poslední otázka se týká, ještě se vrátím k tomu financování veřejnoprávních médií. Chtěl bych se zeptat tedy, jestli je to tak, že tedy tu novou variantu vlastně bude nadále připravovat Ministerstvo kultury v čele s panem ministrem Klempířem, respektive jestli vedle toho platí ten návrh té novely, kterou navrhl pan poslanec Nacher a skupina poslanců, a jestli a kdy, poslední vlastně část té otázky, kdy dojde k dovolbě členů Rady České televize. Děkuju.
0: Dovolba netuším. A ohledně platí zákon tak, jak je, ten se nebude měnit, mění se jenom zákon o financování a to připraví Ministerstvo kultury a předpokládám, že vláda by to mohla projednat 15.6., protože 9. máme teda schůzku s řediteli televize a rozhlasu, takže a ten návrh poslanecký, nevím, já samozřejmě sleduju hlavně ten vládní.
2: Pokud to vše, tak portál Novinky.
3: Dobrý den, Petr Svodník z deníku Právo a Novinek. Já jsem chtěl na úvod jenom konstatovat, že Novinky ani Právo žádný soud o tom, že by se měli omlouvat za lži, neprohráli na rozdíl od vás. Vy jste se omlouval opakovaně. Teď přejdu k tomu dotazu.
0: No mohl byste říct, o čem jsem se omlouval, o čem?
3: Například Miroslavu Kalouskovi zabil lidi se spadáky, například o tom, že demonstranti byli zaplacení a podobně.
0: Ano, a to jsem opakoval slova pana Růžičky. A měl byste taky říct, že jsem několik těch soudů vyhrál. A je vždycky zajímavé, že první tři soudy vyhraju a poslední jsem prohrál. Jo? Takže buďte zase objektivní a nemanipulujte. A taky jsem prohrál soud s tím, že tu aktivistickou novinářku Holcovou, která lhala o tom, že jsem měl údajně prát peníze ve Francii, co stále recyklujete, ano, tak to jsem taky prohrál. Tak to je otázka, jak vlastně potom ty soudy rozhodují.
3: Takže myslíte, že nerozhodují nezávisle?
0: No v kauze Čapí hnízdo určitě ne, je to politický proces.
3: Dobře.
0: Tak já jsem považoval za jak? Já jsem neslyšel
3: Petr Svodník, deníku Právo a Novinek.
0: No, výborně, tak jako máte otázku?
3: Chtěl jsem se zeptat ohledně regulace pohybu ruských diplomatů na českém území. Vy už jste na začátku února avizoval k tomu, že
0: tady pan Macinka,
3: že přestoupíte od toho, že by se pouze ohlašovali k tomu, že

0: by ministerstvo zahraničních věcí rozhodovalo o tom, zda je vpustí na své území. A pan premiér tehdy říkal, že k tomuto kroku přistoupíte, nebo respektive, že to dá na vládu, aby jsme o nich nepsali, nebo o vás, aby jsme nepsali, že jste zase proruští. Tak jsem se chtěl zeptat, zda k tomu došlo.
1: Tak my teď v tuto chvíli platí pravidlo, že je potřeba každý pohyb ruského diplomata akreditovaného notifikovat. To znamená, my od 20. tuším 6. ledna máme přehled o tom, kdo to je a kolik takových případů to je. Není to nijak mnoho. My nějakou dobu to vyhodnocujeme a já předpokládám, že tady to možné zpřísnění toho režimu z notifikačního do autorizačního budeme probírat na příští bezpečnostní radě státu.
0: Ještě jestli můžu se zeptat ohledně toho mediálního zákona, jestli už můžete říct nebo garantovat, že se to stihne do konce roku, jak jste avizoval, když to teď bude zcela nový zákon.
2: Mediální zákon?
0: Ten nový, zcela, nebo ta změna, novela, co to bude? Zda se to stihne do konce roku, ta změna?
2: Garantovat můžeme jenom, že zemřem. A pan Tejc předložil 18.2. návrh zákona o tom, že ti, co si nadělají děti a potom odmítají platit výživné, tak zkuste se zeptat opozice, proč blokuje tyhle zákony, například prospěch samoživitelek. Takže dnes je sněmovna zablokovaná, protože opozice zkrátka to blokuje, my dneska máme koalici, budeme to řešit a budeme se snažit, aby jsme to prosadili.
0: Dobře.
3: Děkuji, Markéta Dobiašová. Prosím, stručně bychom pak stihli ještě Deníkem a Noru Fridrichovou například.
4: Markéta Dobiašová, Infakta. Dobrý den, pane premiére, dobrý den, paní ministrině, pánové ministři. Já začnu rovnou čísly v souvislosti s očkovací strategií v roce 2020, která byla připravovaná a realizovaná tehdy v souvislosti s epidemií proti COVID-19. Zajímá mě, zda máte, či pan ministr zdravotnictví Vojtěch, vy k dispozici data ze státních institucí, která ukazují zásahy záchranek bezprostředně v očkovacích centrech, bezprostředně po podání vakcíny. Pro příklad to, co jsme zveřejňovali, 320 zásahů během měsíce června a července v roce 2021, poté, co byla zahájena veliká mediální kampaň na, a politická kampaň na plošnou vakcinaci obyvatel. Zajímá mě, zda ta čísla máte, a kdo vlastně jakoby za tohleto nese odpovědnost, protože v roce 2020 stát převzal odpovědnost za nežádoucí účinky, možná rizika těchto mRNA vakcín, Pfizer-BioNTech zejména, a zdali jste s tím seznámen a co s tím budete dělat? Kdo za to nese vlastně odpovědnost?
2: Ne, tak určitě to nebyla politická kampaň, my jsme zachraňovali životy tady lidí, my jsme se snažili přesvědčovat nemocnice, aby těm, kteří trpěli vyšším tlakem a obezitou, byl podán Bamlanivib na třetí den a ty lidi potom neskončili na jipkách nebo nezemřeli, ale přežili, takže o tom samozřejmě nikdo jako nemluví. Já chápu, vy to investigujete trvalé, já ty data nemám, mě to samozřejmě zajímá. Já můžu vlastně se zeptat SÚKLu nebo můžu se zeptat pana Vojtěcha na to, aby se zeptali, jestli ty data mají nebo nemají. Ale my zkrátka jsme byli v době, kdy celý svět vlastně očkoval, nikdy povinné očkování nebylo prosazeno, i když v Rakousku o tom mluvili. Já jsem byl ten, který bojoval za to, aby byly uznány protilátky, dokonce jsem opakovaně chodil na Státní zdravotní ústav do Ostravy, ano, ale rozhodovali ty epidemiologové. Chlíbek, ten tam je, a Primula. A nikdo z nás na vládě, a paní Šilerová si to pamatuje, nikdy jsme si nedovolili říct něco proti rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Jo, takže to není pravda, že my bychom něco takového jako dělali, ale ano, chodí různé informace a já se na to zeptám.
4: Takže budete se o ta data zajímat, protože jsou tady
2: se,
4: evidentně
2: takové
4: jako desítky zásahů v souvislosti s touto plošnou vakcinací, mRNA vakcín, úmrtí, a to se bavíme v současné době, 320 zásahů je v souvislosti s jedním jediným očkovacím centrem, metropolitním centrem v kongresovém centru v Praze.
2: Myslíte?
4: Ne, já vám teďka říkám konkrétně data z jediného očkovacího centra, 320 zásahů během 2 měsíců v souvislosti s vakcinací. Takže dál by mě zajímalo, jestli jste věděl a ví ministerstvo zdravotnictví, co se vlastně v souvislosti s nákupy a možnými riziky vakcín tehdy podepisovalo. Byl jste seznámen s touhletou smlouvou mezi Českou republikou, nebyl. Ministerstvem zdravotnictvím a Pfizerem?
2: Nebyl jsem, bylo to přísně utajované, dokonce jsem ji ani neměl k dispozici. A pokud si pamatuju, tak jediný, kdo to věděl, tak se jmenovala paní Baťová, nebo tak nějak. Jako na ministerstvu
4: paní Baťová byla úřednice na mezinárodním odboru.
2: Ano, ale ona dojednávala všechno.
4: A s kým to dojednávala, nebo kdo tam
2: s Evropskou komisí.
4: S Evropskou komisí. Čili vy jste neměli, my jsme podepsali tady v souvislosti s nákupy vakcín, s miliardovými nákupy z veřejných peněz jsme podepsali závazky a vlastně se neví jaké. Viděl ty podmínky vůbec někdo?
2: No samozřejmě, my jsme to zrovna viděla, ale prostě na paní redaktorku, vy jste asi zapomněla, jaká to byla situace.
4: Ne, tady jsem teď fakt fakticky nikdo, takže my nevíme, nikdo teda neví, kdo vlastně
2: víme.
4: V souvislosti.
2: Ministerstvo zdravotnictví.
4: A z ministerstva zdravotnictví, jako kdo teda tohle to podepsal? A vy nevíte, co se podepsalo?
2: Pokud mě necháte mluvit chvilku, jaká to byla situace? Byl boj o vakcíny. A jak to ty dodavatelé vlastně nabízeli? Jak to nabízeli? Nabízeli to tak, že řekli, chceš vakcínu v prvním kvartále, tak si objednej vlastně i na celý rok. A kdo si objednal nejvíc? Dánsko, Mette Frederiksen, tam měla nejvíc peněz, tak si objednala pětkrát celé obyvatelstvo Dánska. Jo, pětkrát, aby měla co nejdříve ty vakcíny. Tak já nevím, co jsme podle vás měli dělat, když celý svět říkal, vakcíny zachraňují životy, vakcíny musíme očkovat, hlavně starší lidi, takže já
4: nechápu. To říkal, prosím pěkně, kdo vytvářel tu očkovací strategii, můžete konkrétně uvést teda ty experty a poradce, kteří tvořili očkovací strategii.
2: Byl tam Chlívek, byli tam všichni, Maďar, nevím, jak se všichni jmenovali, já to nepamatuju, ale...
4: A ti to pánové ještě jenom, pardon, teď pracují taky s ministrem zdravotnictví Vojtěchem, pracují na dalších očkovacích strategiích, je to tak?
2: Prosím, očkovací strategie rozhodla minulá vláda 10. prosince minulého roku, když už vlastně neměla o ničem rozhodovat, protože my jsme nastoupili 15. prosince a ta strategie je vlastně navržena de facto opozicí. Já jediné, co jsem udělal, že jsem řekl, tam bylo v plánu dát 100 milionů na marketing, aby zase zpřízněné média dostali peníze, tak to jsem řekl, že nebude ani koruna a jinak ta strategie jako je nezávazná, všechno je dobrovolné, takže není tady žádný nějaký...
4: Jen se ptám, jestli pánové...
3: Mě redaktorka, já se omlouvám, předáme dotaz
4: dál. Úplně jenom poslední věta. Ano, tak, já sem chodím občas. Dobrý, hned vám předám slovo. V těch podmínkách, v těch nákupech, v podmínkách, sem chodíte každé pondělí, v těch nákupech, v těch podmínkách, které tady, v těch vlastně objednávkách, těch vakcín píše šéf legislativy, proto se ptám na to, jestli víte, co se podepsalo. Zúčastněný členský stát bere na vědomí, že dlouhodobá účinnost vakcíny není v současné době známa, že mohou existovat nežádoucí účinky vakcíny, které zatím nejsou známy. Toto podepsal při objednávání vakcín, objednávání pana Radek Policar tehdy pod vedením ministra zdravotnictví Vojtěcha, mimo jiné pak primulí.
2: Ano, já nevím, co podepsal, já řeknu Vojtěchovi, aby vám, alebo pošlete to písemně a Vojtěch vám odpoví, nebo ho sem zavoláme, já jako fakt neumím odpovědět na ty otázky. Bylo to období, kdy jsme vlastně jeli jako bezpřestane, zachraňovali jsme tady životy lidí, bojovali jsme o ty vlastně ochranné prostě všechno možné, tak v tomhle směru si myslím, že ano, pokud bylo to tak, že zkrátka Evropská komise o tom rozhodovala a ještě si pamatuju, jak nás podrazili, když bylo předsednictví Portugalska, že jsme měli dostat víc vakcín a nedostali jsme. Byl boj o vakcíny, celý svět bojoval o vakcíny. Tak nemůžete teďka jako říct, že to bylo asi špatně, ale já nejsem na to odborník. No já nevím, tak to vyšetříme, tak to dáme policii, pokud někdo pochybil, to vyšetří někdo, ale já jako o tom fakt nevím.
3: Děkuji, poslední dotaz, Deník N.
5: Markéta Boubínová, Deník N. Já chci jenom nejprve na vás, pane premiére, ještě apelovat, abyste prosím dlouhodobě neříkal, že média lžou, protože za prvé
2: vybraný novináři lžou, vybraný. I například považuji článek paní Bezděkové za absolutní skandál, absolutní skandál. Vaše redaktorka, bývala moje zaměstnankyně, napsala něco neuvěřitelného. My jsme otevřeli nejmodernější onkologické centrum v Evropě. Tam byli komisař, byli tam všichni, ani Heidelberg to nemá. A ona napíše takovou věc, proti které se ohradil Masarykův onkologický ústav, ohradila se VZP. Proč to děláte? Tady umírají lidi na rakovinu, proč píšete ty jako články?
5: Já chápu, že řešíte jednotlivé články, ohrazujete se vůči nim, tam nepochybně to neříkám, debatě, ale já mluvím obecně.
2: Ne, já neříkám, že všichni novináři manipulují, já říkám konkrétně to, že tady Novinky a Seznam jedou kontinuální kampaň, chápu, jo, máme spolu soud a tak dále, pohoda, ale já říkám jednotlivé jména. A samozřejmě to, co je přes čáru, když teda řešíte děti našich kolegů.
5: Ne, jenom jsem k tomu chtěla říct, že to je důležité, aby si asi i občané uvědomovali, že média jsou ti, kteří ověřují fakta, kteří naopak jako dodávají to, co nejsou názory, takže proto jsem jenom chtěla stručně takto apelovat.
2: Ale vy nemáte, proč vy říkáte, že jenom vy máte pravdu, když my vám opakovaně vyvracíme ty vaše...
5: Já neříkám, že my máme pravdu.
2: No tak vy ne. No, tak co to je za článek, tady hlavní antibabiška z Novinek, že proč politici nebojí dezinformací, vždyť to dělám, já boju s dezinformacemi Novinek, jo, a Seznamu, a Respekt, který si vylže, že já někde přijdu a křičím o Deep Stateu.
5: Nicméně já se chci zeptat ještě...
2: A když se zeptám těch novinářů, takže to řekl nějaký úředník. Jako přineste, my to máme vyzdrojované.
5: Já se chci zeptat konkrétně ještě o tu Klempířovi, když vlastně teď je tedy ten konkrétní návrh zákona spadl pod stůl, vy sám jste řekl, že se už řešit nebude. Jste spokojen s jeho výkonem, je to v pořádku, že ministr kultury tady připravil takový návrh zákona, který ve finále měl snad 400 připomínek a ten návrh vůbec nebude projednáván na vládě. Jak vnímáte výkon o ty Klempíře?
2: Tak to asi nemůže, no, tak jako nikdo netušil, že tam bude 400 připomínek.
1: Jo. Jestli můžu krátce k tomu, že o to Klempíř je ministr za motoristy, tak prvé 400 připomínek, máme stavební zákon, který má 1000 připomínek a nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší, já myslím, že ta cesta, která byla zvolena, prostě je jiná, ale vede k stejnému cíli. Je stejný cíl, to znamená od 1. ledna 2027 nikdo nebude platit koncesionářské poplatky. A pokud jsem dobře informován, myslím, že v průběhu toho legislativního procesu některé věci navrhované třeba ministerstvem kultury mohou být uplatněny třeba v rámci
2: pozměňovacích návrhů. Já nevím, vás to učí ve škole, když děláte tu žurnalistiku, že to negativum, místo toho, abyste řekla, paní Boubínová, to je super vlastně, že žádný zákon se nezmění, ne? Proč ještě lidi protestují? Nic se nemění, je to stejný zákon. Jenom se změní ty peníze. No, tak nás zkuste pochválit za to. My vám děkujeme a těšíme se příště a naschledanou.
3: Naschledanou.
6: Já se musím smát. Tak nás příště pochvalte. Naschledanou. Byla to ukázka spousty věcí. Jako, já jsem tu vládu, tu tiskovku pochopitelně pustil z nějakého důvodu. Jo. Za A. Práce těch novinářů je naprosto, ale naprosto skandální. To je přesně, jak jim to Andrej Babiš řekl. Prostě oni jenom vyzobávají to negativní. Oni nejsou schopni informovat kontinuálně o vývoji věcí a připustit, že věci jsou prostě v nějakém běhu, že to je živý, že to nějakým způsobem se vyvíjí. A oni místo, aby informovali o tom, jak se to vyvíjí, proč se to vyvíjí a třeba naváděli k tomu, že by se to mohlo vyvíjet jinak. Mně se líbilo, jak pracovala ta novinářka s těmi záležitostmi ohledně očkování, protože tady v podstatě jsou články i na Alternativě, když takhle řeknu, že prostě tady bude, že se přijímá povinnost o očkování a toto a toto a tamto. Ono pak řekne premiér něco jiného. Nikdo jsme neviděli do toho, kdo podepsal ten kontrakt, jo, s tou Evropskou komisí. A on to tady říká, tak to vyšetříme, pokud tam nějaké pochybení, nějaký to, tak se budou lidi zodpovídat. Ono asi v určitou chvíli, my to soudíme jako zvenku, pochopitelně to máme hrozně jednoduchý, ale mně se líbilo, jak ta novinářka pracovala. Líbilo se mi to, že se vlastně dopracovala k tomu, že řekl, dejte mi to písemně a my to budeme, zavoláme Vojtěcha, ať nám to vysvětlí, budeme to případně řešit. Takhle by ta novinařina měla fungovat. Ne nálepkovat, plivat, to ne. Prostě ptám se, dozvídám se, okamžitě s tím pracuju, navazuju na to, vyptávám se. Čili to bylo třeba podspěkný a myslím si, že by to mohlo by to být takovým zárodkem určitého typu jakoby vyšetřování věcí, které by se vyšetřit určitě měly. No, z toho potom ale může vzejít opatrnost, aby se už ty věci neopakovaly. Že si to Primula potom a další od Babiše vyžerou, protože ho zmanipulovali do určitých věcí, to si myslím, že je na bílé dni. A to je dobře, aby se ty věci takto dělaly. Ale novináři by neměli být ti, kteří budou dělat soudy a budou odsuzovat, nálepkovat a říkat, kdo co má pravdu, kdo nemá pravdu, kdo je takový, kdo je makovej. To je špatně. No, záležitost jedna. Záležitost dvě. Celý, nebo jak bych to pojmenoval, je to o tom, kdo chce, jakoby o čem, jak sdělovat, rád by tu pravdu, jako kdyby. A máme tady politiky a ty média mají pocit, že zastřešují se tím, že jako oni to dozorují, tu pravdu. A přitom jsou prolhaný, manipulovaný, jsou směrovaný, jsou zaplacený, jsou uplacený a tak dále. Typický prostituti. A ten závěr byl taky právě hodně zajímavý. V tom, jak opravdu ty novináři pasou jenom po určitém typu, jakoby, po určitém typu toho, co se nedaří. Rvou do lidí negace. Rvou do lidí to negativní, negativní, negativní, negativní. Za minulé vlády to nedělali. To bylo zvláštní. To je vidět, jak je to propojené, jak je to spachtované přes ty peníze a přes ty zájmové lobby skupiny. Takže teď si do toho vemte, že těch úředníků, kteří jsou, zase vybavte si, co jsme tady měli minule, když jsme si tady pouštěli vlastně to rozklíčování, jak jsou uzavřený ty okruhy těch různých neziskovek, které jsou zároveň poradními sbory, ať už se jmenují jakkoliv, těch ministerstev. jak tam mají nastavený ty toky peněz a jak si tam z toho všichni dělají živnost, jo. Prostě všichni tam kradou, všichni tam berou prachy a nahrávají si ty peníze, aby to šlo směrem k ním. Teď ty úředníci tam jsou, že jo. Úředníci prostě úsadují a mají tohleto na... A teď jim to vemou tu hračku, protože přeskupí ty, rozhážou ty lidi. No a oni přijdou o ty peníze, o ty zdroje, budou muset budovat znova, nebo se něco, nebo se ukáže a budou padat hlavy, že tam jsou úředníci, kteří tam normálně kradou prachy a vypírají tam ty peníze, prostě Bůh ví komu jaký. to je hodně zajímavý. Ta žumpa je naprosto strašná. Naprosto strašná.

Je tu niekde telefón. Haló. Haló, to som ja, lásko. Je poledne a ja už bych spal. Ten čaj už som vypil. A tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, ja jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

kamaráde, plno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Josef Laufer. Pojďme se podívat do informačního kanálu Marie Zacharovové, mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Tam se objevila velice zajímavá zpráva. Maria Vorontsová je dcerou ruského prezidenta Vladimíra Putina. Kandidátka lékařských věd, talentovaná endokrinoložka a reumatoložka, není jen doktorka, ale skutečná hrdinka naší doby. V zóně SVO zorganizovala mobilní nemocnici, kde se dostalo pomoci více než 10 000 ruských vojáků. V prosinci 2024 byla nemocnice napadena kazetovými bombami. Pod palbou Maria a její tým evakuovali zraněné z hořících aut. Osobně táhla 4 vojáky a když se snažila pomoci pátému, nedaleko explodoval důl, nevím, co to je, důl explodoval. Zraněná sotva stála, pokračovala v zachraňování lidí, dokud měla sílu. Maria po zranění podstoupila léčbu a nyní se zotavuje. Vladimír Putin jako skromný otec a prezident tento čin nezveřejnil. Ale země musí vědět. Jeho dcera byla vychována v duchu skutečného vlastenectví. Ne slovy, ale skutky. Takový doktor je čest Ruska. Taková dcera je pýchou otce. Vědecká díla nejstarší dcery ruského prezidenta Marie Vorontsové nadále vycházejí v amerických a švýcarských časopisech. To se děje i přes pokračující válku Ruska proti Ukrajině. Sankce nebrání Putinově dceři zveřejňovat vědecké články, přestože sankce proti ní formálně uvalily Evropská unie, Velká Británie, USA, Kanada, Švýcarsko a Austrálie. MV Vorontsová vydává vědecké materiály ve spolupráci s kolegy z Moskevské státní univerzity, zejména z Fakulty základního lékařství, kde je od roku 2022 zástupkyní děkanky. Víte, já jsem četl i na Alternativě, tady běhají články o tom, jak děti, dcery Vladimíra Putina si žijou někde v teploučku na tom západě, tam si užívají, jo, a tohle je trošku jiný obrázek, že? Pravděpodobně ta propagandistická mašinerie je velice silná a je na pozvracení. Pokud Vladimír Putin si stoupne před lidi a vykládá jim nebo sdělí jim názor, jak je důležitá rodina, rodiče, tatínek, maminka, výchova a je-li náročný třeba k podávání výkonu svých řídících důstojníků nebo vojáků, pak zcela oprávněně, protože i on prokázal, že jeho dcera je vlastenka, že je řádně a správně vychovaná, že on jako otec neselhal a že i on jako otec nechybělo málo a o svoji dceru přišel. Může se podívat do očí těch, kterým třeba ten konflikt ty děti vzal a ty obětovali své životy pro další bytí Rusů, Rusích. Takže ty sprosťárny, co občas kolují a snaží se být senzační, tak je to stejné, koukám na celém světě, jako tady vyprávěl, nebo respektive nás tím seznamoval. Seznamoval s tím Andrej Babiš. No.
Tak, Zilvera Janouška jsme měli. To víte, jako to zdravotnictví dělá zázraky. Tak. Pojďme si přečíst tady jeden parlamentních listů o tom smíření se. Jo. Bohužel ten článek, já vím, on je zamčený. Jo. Já ho neodemknu. Asi. Ne, neodemknu. Tak. Nevadí, nedá se svítit. Máme tady jiné toho materiálu až tak. Dáme. Je takovou hodinu 20 studii. Nemohlo být.

Děti, které každý den bojují s ADHD, Scottovy alergie mu stěžovaly držet krok s kamarády. Alergické reakce způsobené kontaktem s potravinami, středně těžký až těžký ekzém, lupénka, revmatoidní artritída, alergie, záchvaty, astma, ekzém. Jsme nyní nejnemocnější zemí na světě. Zdraví amerických dětí je v krizi. Došlo k obrovskému nárůstu chronických onemocnění u dětí do 17 let. Více než 40% amerických dětí má nyní alespoň jedno chronické onemocnění. Autoimunitní onemocnění, jako je revmatoidní artritída, lupus, Crohnova choroba, všechny tyto IBS. Měla jsem ekzém, astma, alergie. Tohle je to hlavní, co mě trápí. Ještě před pár desítkami let mělo autismus 1 z 10 000 dětí. Dnes je to 1 z 31. ADD, ADHD, poruchy řeči a jazyka, jako jsou tiky, Tourettův syndrom, narkolepsie, poruchy spánku, ASD, autismus. Není možné, aby tak rychlý nárůst výskytu těchto onemocnění byl genetický. Genetické změny trvají generace, staletí. Co je skutečnou příčinou chronických onemocnění dětí této generace? Co se to sakra děje? Června 2022. Amerika je nejnemocnější národ v industrializovaném světě. V současné době se předpokládá, že více než 54% našich dětí trpí chronickým onemocněním. Buď jde o neurologické poruchy nebo autoimunitní onemocnění. V 80. letech to bylo pouze 12,8%. Za hruba 40 let jsme zaznamenali největší pokles lidského zdraví v historii. Co kdybych vám řekl, že existuje studie, která by mohla vnést světlo do této epidemie chronických onemocnění, ale žádná významná lékařská instituce se k jejímu provedení nehlásí? Co kdybych vám řekl, že existuje jeden vědec, který je dost odvážný na to, aby tuto studii provedl? Co kdybych vám řekl, že když byla studie dokončena, ten vědec se bál ji zveřejnit? Co byste udělali? Možná byste udělali to, co já. Sehnal jsem skryté kamery a nahrávací zařízení a šel jsem se ho zeptat proč. Chci vám ukázat video. Jsem zvědavý, jak na to zareagujete. Stačí kliknout na přehrát? Ano. Co vás nejvíce šokovalo? Protože já vím, co jsem viděl. Ne, myslel jsem, že to bylo důležité. Je to důležitá informace, protože ukázala rozdíl mezi skupinami. Máme vážné problémy. Pokud tuto studii nezveřejním, jaká naděje pak zbývá pro všechny děti v budoucnosti? Nechci říkat, že to není správné. Je to správné, ale prostě to nechci udělat. Jsem z toho samozřejmě velmi rozrušená. Je to nechutné. Kdybych něco takového zveřejnil, mohl bych rovnou odejít do důchodu. Kdo byl ten chlap? Zervos kvůli tomu pravděpodobně přijde o práci. Nepohodlná studie.

Víte, než se pustíme do skrytých kamer studie doktora Zervose a všeho ostatního, co kdybychom se vrátili k tomu, jak to vlastně všechno začalo?

Jsem lékařský novinář už téměř 20 let. Prvních 10 let jsem pracoval pro CBS. A posledních 8 let mám internetový zpravodajský pořad s názvem Highwire. Největší změna v mé kariéře nastala, když jsem produkoval dokument o očkování s názvem Vaxxed. Ústřední postavou tohoto dokumentu byl informátor ze CDC jménem Dr. William Thompson. V roce 2015 vystoupil s tvrzením, že v rámci studií o bezpečnosti vakcín docházelo k vědeckému podvodu. Ten film vyvolal bouřlivou reakci a stal se celosvětovou senzací, hlavně proto, že jsme dostali tolik negativní publicity, počínaje vyloučením z filmového festivalu Tribeca. Rozhodnutí promítat kontroverzní dokument o očkování postavilo Roberta De Nira do centra velkého rozruchu. Dnes byl filmový festival Roberta De Nira zahájen pod palbou kritiky. Kontroverzní film, který mnozí charakterizují jako protivakcinační. Myslím, že ten film by lidé měli vidět. Došlo k negativní reakci, kterou jsem ještě úplně neprozkoumal. Chci znát pravdu a nejsem proti očkování, chci bezpečné vakcíny. Producent Vaxxed Del Bigtree říká, že zrušení promítání je potlačením pravdy. Nedokážu si představit, jaký tlak na ně byl vyvíjen, že stáhli film, který zpočátku zjevně podporovali. Poselství lékařské obce je jasné. Toto je jedna z těch vědeckých otázek, na které věda poskytla odpověď. Film Vaxxed se nakonec stal jedním z nejkontroverznějších dokumentů v historii. A právě proto se všude, kam jsme přišli, tvořily dlouhé fronty. Podívejte se na ten dav za mnou. Hned první den, kdy jsme film promítali v Angelica Film Center v New Yorku, jsem chtěl vědět, proč je před kinem taková obrovská fronta. Mohli by všichni rodiče nebo někdo, kdo má v rodině člena s autismem, prosím vstát? 3/4 sálu vstali. Pamatuji si, že jsem měl pocit, jako by z místnosti vyprchal veškerý vzduch. Netušil jsem, že je tolik lidí, kteří trpí tímto problémem. Nakonec jsem tuto otázku kladl 3x denně, 5 dní v týdnu po celý rok. A pokaždé se zvedly 3/4 lidí v místnosti. Uvědomil jsem si, že jsem narazil na něco naprosto zásadního. Ahoj všichni, tohle je Jamie. Můžete nám říct svá jména? Jsem Stephanie, tohle je Zion. Po promítání se rodiče poškozených dětí rozhodli vyprávět své vlastní příběhy. Nainstalovali jsme kamery a začali jsme zpovídat všechny, kteří chtěli mluvit. A zjistil jsem, že nešlo jen o autismus a nešlo jen o vakcínu MMR. Bylo tam moře poškození způsobených očkováním a nikdo o tom nemluvil. Doktor se zeptal, chcete očkování proti chřipce? Já řekla ano. Podlehla jsem, dali jsme vakcínu proti obrně. Dostala 2měsíční injekci, vakcínu MMR, v 10:30 toho rána se prohýbala v zádech a zatínala pěsti. Té noci jsme byli v nemocnici s horečkou 41 stupňů. Začal prudce zvracet, začal hlasitě křičet. Tehdy začal ten mrazivý křik. 10 měsíců jsem nespala, protože zvracela a dusila se. Zvracela a dusila se, ležela tam, zatímco spala a dusila se tím. Po té vakcíně ztratil veškerou řeč. Prostě přestal mluvit. Nemluvil. Nechtěl sestru. Přestal úplně mluvit. Vyvíjel se opravdu dobře až na motorické dovednosti. Má chronické alergie, ekzém. Syndrom potravinové proteinové enterolitidy. Nemohla jíst nic, co mělo příliš vysoký glykemický index. Začal mít zánět střev, chronické chrápání, spánková apnea, záchvatovité stavy. Probudili jsme se a ona prostě opustila zemi. Zemřela ve vaší náručí? Ano. Pokračovala jsem v očkování a zhoršovala její stav, způsobovala jsem jí další nemoci. Ten pocit viny je tak silný. Zabili mou dceru. Bylo jasné, že jde o větší problém, než si kdokoliv uvědomoval. Ale jeden konkrétní rozhovor, který jsme vedli, navždy změnil můj pohled na věc. Colton byl 13-letý, zdravý a silný chlapec. Miloval všechno, co souviselo s adrenalinem. Jeho vášní byl motocross.

Doktor řekl, je ve věku, kdyby měl dostat vakcínu proti HPV. Souhlasila jsem, tak mu byla vakcína podána. A ten den byl posledním dnem, kdy mohl jezdit na svém velkém motocyklu. A když ten den přišel domů, začalo mu být nevolno. Opravdu ho bolel krk. Pořád nechtěl vstát z postele, myslela jsem si, že je prostě jen slabý a vyčerpaný. A ten večer, když se posadil, aby se napil vody, prostě se svalil zpátky. Jeho hlava dopadla na polštář a já se ptám, Coltone, ty jsi ochrnul? Okamžitě ho odvezli do dětské nemocnice v Salt Lake City. Původní diagnóza byla příčná mielitída. Když se mě lékař zeptal, jestli byl nemocný, odpověděla jsem, že ne, nebyl nemocný. 1. února dostal vakcínu proti HPV a on řekl, aha, no nahlásíme to do Vajersu. Je to napřed, že už nemůžu sportovat. Teď musím sedět na lavičce a jen se dívat na ostatní. Musíte si udělat vlastní průzkum, už nemůžete jen tak věřit doktorovi. Sami si zjistěte, co je pro vás nejlepší. Colton Barrett 2000 až 2018. Bohužel Colton si v roce 2018 vzal život, protože věřil, že se stal příliš velkou zátěží pro svou rodinu. Ale co si pamatuji z toho, jak jsem tam stál a sledoval ten rozhovor, který vedla moje spoluproducentka Polly Tommy? Byla ta krabička, která mu visela na boku a dýchala za něj. Byla propojena trubičkou, která vedla otvorem v jeho krku. A on doslova musel čekat, až se jeho plíce naplní vzduchem, než mohl odpovědět na otázku. Tak to fungovalo a pak začal odpovídat na otázku, dokud mu nedošel vzduch. Přemýšlel jsem o všech lidech, kteří obvinovali tzv. Antivaxery z návratu dětské obrny nebo železných plic. Jakmile klesne míra proočkovanosti, bude spousta lidí nemocná a spousta dětí bude po zbytek života ochrnutá kvůli obrně. Pomyslel jsem si, že on nosí železnou plíci, už neleží v kovové trubce, změnili ji na krabici, která visí na boku a hadičku, která vede do krku. Ale v tomto případě nebyl ochrnutý, protože měl dětskou obrnu, nebyl ochrnutý, protože nebyl očkovaný. Byl ochrnutý kvůli vakcíně Gardasil HPV. Rozhodla jsem se nechat svou dceru očkovat, protože nechci, aby dostala rakovinu děložního čípku. Pak jsem šel domů a začal jsem si prohlížet všechny příbalové letáky, které jsou přiloženy ke všem dětským vakcínám. A většina z nich to uvádí přímo v části závažných nežádoucích účinků. Guillain-Barrův syndrom. To je paralýza nebo příčná mielitída. Paralýza. A uvědomil jsem si, že jsme vakcinačním programem nevyhubili paralytické nemoci. Naším očkovacím programem paralytické nemoci způsobujeme. Takže když cestujeme po zemi, někteří rodiče k nám přijdou a řeknou, čekám dítě, rozhodně nechci očkovat MMR vakcínou, protože váš film ukazuje, že je nebezpečná. Ale co těch dalších 16 vakcín, které jsou podávány v 72 dávkách do doby, než budeme mu dítěti 18 let? A já jsem odpovídal, že mám pouze neoficiální důkazy z tisíců rozhovorů, které jsem vedl, že žádná dětská vakcína není bezpečná. Ale to není vědecké. Chtěl jsem něco lepšího, chtěl jsem se dostat této věci na kloub. Tak jsem založil neziskovou organizaci s názvem Informed Consent Action Network, založenou na právu dobrovolného souhlasu podle Norimberského kodexu. Etický princip, na kterém se celosvětově shodli po hrůzných lidských experimentech nacistických lékařů. Kde se uvádí, že dobrovolný souhlas lidského subjektu je naprosto nezbytný. A nemělo by docházet k žádnému nátlaku, podvodu, klamu, donucení nebo jinému skrytému omezení či donucení. Chtěl jsem prošetřit celý program očkování. Opravdu jsem se soustředil na jednu věc. Slyšíme, že vakcíny jsou bezpečné a účinné. Ale než se vůbec začneme zabývat jejich účinností, jak jsme zjistili, že jsou bezpečné? Začali jsme zkoumat všechny vědecké poznatky z celého světa. Ale narazili jsme na velkou překážku. Výrobce vakcín nelze žalovat. Je to jeden z mála produktů v Americe, který má takzvanou ochranu před odpovědností. Důvodem je zákon, který v roce 1986 přijala americká vláda. Farmaceutický průmysl v podstatě vydíral vládu. Řekl, že kvůli žalobám za úmrtí a poškození způsobená vakcínami přichází o velké peníze.
že nemůžou dosáhnout zisku. Studie prokázaly, že vakcína proti černému kašli způsobuje poškození mozku. Kontroverze se netýká toho, že k tomu dochází, ale toho, jak často k tomu dochází. A řekli, pokud chcete, abychom pokračovali ve výrobě vakcín, budete muset převzít zodpovědnost. A naše vláda s tím souhlasila. Pokud chcete podat žalobu nebo získat jakékoliv informace nad rámec toho, co je veřejně známo, budete muset žalovat vládu. A tehdy jsem si uvědomil, že potřebuji ústavního právníka. A našel jsem člověka jménem Aaron Siri. Pane Siri, vy nejste lékař, že ne? Ne, pane. A nejste ani imunolog, biolog, ani žádný jiný, ani vakcinolog, ne, ale pravidelně vyslýchám, včetně světových odborníků na vakcíny a své tvrzení musím opírat o skutečné důkazy. Když jdu k soudu v souvislosti s vakcínami, nemohu se spoléhat na tituly. Měli jsme geniální plán. Zažalujeme vládní agentury HHS, FDA, NIH a začali jsme vyhrávat. A co jsme v těchto soudních sporech dokázali? Že celá věda o bezpečnosti vakcín nebyla nic jiného než naprostý podvod. Lékaři dříve naslouchali rodičům. Když přišli rodiče a řekli, hele, moje dítě trpí tímto onemocněním, má tento problém, lékaři je poslouchali. Ale když rodiče začali přicházet a říkat, moje dítě dostalo vakcínu a pak začalo mít problém X, tehdy lékaři přestali naslouchat. Máme trojčata, dva chlapce a dívku. Richie, Robbie a Claire. Každý den v našem životě byl jako oslava. Každý den se usmívali, smáli se, dívali se na sebe a bavili se spolu. 25. června 2007 jsme je vzali na očkování proti pneumokokům. Moje dcera má na noze stále jizvu po injekci. Byla první, kdo ji dostal. Křičela a od té doby vlastně nepřestala křičet, ale my jsme to nevěděli, očkovali jsme i kluky. Poledne se Claire úplně uzavřela. Bylo to, jako by byla slepá a hluchá. A v tu chvíli jen zírala na stropní ventilátor. To bylo v poledne. Očkování jsme měli v 10 hodin. Ve 2 hodiny jsme sledovali, jak se Richie odpojil. Ztratili všechny reflexy. Jsem vzdělávací audiolog. Provedla jsem test stapedálního reflexu, což je malý sval ve středním uchu, abych zjistila, zda sval, který nemohou ovládat, stále funguje, a on nefungoval. Stapediální reflex tlumí zvuk, takže uši nebolí od opravdu hlasitého zvuku. A oba ten reflex neměli. Přestali mrkat, přestali zívat, přestali kašlat, přestali kýchat. Nejhorší bylo, když jsme viděli, jak se uzavřel ten poslední. Bylo nám řečeno, že je to genetické a pak nám genetici řekli, že není možné, aby se 3 děti odpojily ve stejný den. Takže všechny 3 děti měly při vstupu do mateřské školy závažnou poruchu autistického spektra. Utratili jsme $100,000, abychom se je pokusili vyléčit. Jediný, koho jsme dostali zpět, je Robbie, ten, který přestal komunikovat jako poslední. Richie dokáže říct jen jedno, možná 2 slova za sebou. Claire stále vůbec nemluví a není naučená na nočník. A Robbie se blíží úrovni své třídy, ale trpí těžkou OCD. Povím vám, jak vypadá náš běžný den. Máte třeba 6-leté, 7-leté nebo 8-leté dítě, které není naučené chodit na nočník. A ve 2, 3 nebo 4 hodiny ráno si naplní plenku. Představte si, jak je to nepříjemné a tak si ji sundá. Brzy je má celé od moči, je to po celé posteli, za chvilku je to i na mě a na ní. Já štěkám na ní, ona štěká na mě, oba štěkáme na dítě, které je v celé situaci jedinou nevinnou stranou. A jediná věc, která v této situaci nápadně chybí, je někdo, kdo vám řekl, že ta vakcína je bezpečná. Všichni spí ve svých postelích, nemají žádný problém. Tento příběh Richieho, Robbieho a Claire ukončuje jakoukoliv diskuzi o tom, že autismus je způsoben pouze genetikou. Neexistuje žádné genetické vysvětlení, které by způsobilo, že se 3 sourozenci stali autisty přesně ve stejný den. Když se objeví rozšířené stížnosti, že nějaký produkt způsobuje určité škody, měli byste ho prozkoumat. Vakcíny by měly být testovány stejně jako jiné léky na bezpečnost.
A bohužel vakcíny nejsou testovány na bezpečnost. Ze 72 dávek vakcín, které jsou nyní povinné, v podstatě povinné byly doporučeny, ale ve skutečnosti jsou povinné pro americké děti, ani jedna z nich nikdy nebyla podrobena předregistračnímu placebem kontrolovanému testování. Ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert Kennedy mladší byl mainstreamovými médii rozcupován za to, že řekl, že se neprovádějí žádné placebové studie vakcín. Ale má pravdu, přesně to jsme zjistili v našich soudních sporech proti vládě. Ani jedna dětská vakcína neprochází před registrací dvojitě zaslepenou, randomizovanou, placebem kontrolovanou studií. To je zlatý standard testování bezpečnosti všech farmaceutických produktů, ale u vakcín se to opomíjí. Pokud jste zapomněli, jak funguje dvojitě zaslepené studie s placebem, o které jsme se učili na střední škole v hodinách přírodopisu, rád vám to připomenu. Rozdělíme skupinu dětí na dvě skupiny. Jedna skupina dostane vakcínu. Druhá skupina dostane placebo, což je produkt, který nemá žádný účinek na lidský organismus. V případě injekcí jako vakcíny se jedná o injekci fyziologického roztoku. Pak se tomu říká dvojitě zaslepená studie, protože ani vědci, ani pacienti nevědí, kterou látku dostali. Dostali vakcínu nebo placebo? Důvodem je, aby vědci nemanipulovali studii ve prospěch farmaceutického průmyslu, který by vydělal spoustu peněz, pokud by se tato vakcína ukázala jako bezpečná. Poté sledujeme tyto dvě skupiny po dobu 2 až 5 let, u mnoha léků někdy až 10 let. Na konci studie odhalíme pacientům i vědcům, co dostali. Podíváme se tedy na obě skupiny, očkovanou i placebovou, a porovnáme jejich zdravotní výsledky. Kdo měl více případů rakoviny, kdo měl více cukrovky, nebo ADD, ADHD, nebo autismu, nebo Tourettova syndromu, nebo lupusu, nebo roztroušené sklerózy. Všechny tyto nemoci v současné době v USA prudce stoupají. A pokud při jejich porovnání zjistíte, že jsou obě skupiny stejné, že ve skupině očkovaných je stejný počet problémů jako ve skupině s placebem, pak víte, že je to bezpečné. Stanovili jste to, čemu říkáme bezpečnostní základna. Pokud však má očkovaná skupina více problémů než skupina s placebem, pak víme, že to není bezpečné a nemělo by se to uvádět na trh. Je tu jen jeden problém. Ani jedna vakcína v dětském očkovacím kalendáři nikdy neprošla dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studií. Proto nelze na základě vědeckých poznatků tvrdit, že jsou vakcíny bezpečné. Jsou všechny klinické studie vakcín placebem kontrolované? Ne, a ani by neměly být. Například, když byla schválena vakcína Prevnar 13, tedy konjugovaná pneumokoková vakcína, musela být testována ve třetí fázi klinického hodnocení. Kontrolní skupina byl tedy přípravek Prevnar 7, u kterého byla prokázána účinnost. Nahradí Prevnar, který byl účinný proti 7 sérotypům. Nemůžete po rodičích žádat, aby vystavovali své děti riziku pneumokokového onemocnění, když v té době existovala na trhu vakcína, která tomu zabraňovala. WHO se k tomuto tématu vyjádřila velmi jasně. To by bylo považováno za neetickou studii. Dr. Paul Offit je jedním z velkých zastánců očkování, pravděpodobně proto, že vyvinul vakcínu a vydělal na ní spoustu peněz. Rotavirové vakcíny. Nezáleží na tom, zda jsem z toho měl finanční prospěch nebo ne. Rád říká, že nemůžeme vždy provádět placebové studie, zejména pokud již existuje vakcína, která danou nemoc pokrývá. Jako příklad uvádí vakcínu Prevnar 13. Prevnar 13 byl v rámci studie bezpečnosti testován proti Prevnaru 7, starší verzi vakcíny. A řekne, že nelze testovat Prevnar 13 proti placebu ve formě fyziologického roztoku, protože by to bylo neetické. Že byste odepřeli dětem přístup k vakcíně, která je již na trhu, a to by vůči nim nebylo fér. Ale opomíjí, že Prevnar 7 nebyl nikdy testován proti placebu s fyziologickým roztokem. Takže nevíme, zda je bezpečný. Testujeme tedy jeden produkt, u kterého neznáme bezpečnostní profil, proti jinému produktu, u kterého také neznáme bezpečnostní profil. A tak funguje celý očkovací plán. Rád tomu říkám whisky studie. Vysvětlím to. Řekněme, že existuje skupina lidí, kteří si stěžují, že whisky způsobuje opilost, lidé pak bourají auty a dochází k úmrtím. Abychom otestovali, zda whisky způsobuje dopravní nehody, provedli bychom dvojitě zaslepenou placebovou studii. Jedna skupina, testovaná skupina, by dostala 10 panáků whisky. Druhá skupina, placebová skupina, by dostala 10 panáků vody. Potom bychom nechali obě skupiny projet se na autodromu a zjistili, která z nich má více nehod. Je to zřejmé. Ale v tomto případě je to whisky společnost, která provádí studii.
A oni říkají, budeme provádět studii založenou na placebu, ale naším placebem nebude voda, bude to vodka.

Taková studie nikdy nebyla provedena, stejně jako nebyla nikdy provedena žádná studie s placebem u vakcín. Stačí zadat do počítače vakcíny schválené FDA a zobrazí se všechny vakcíny, které se podávají dětem v rámci dětského očkovacího plánu. Poté můžete kliknout na kteroukoliv, která vás zajímá. Klikněme na Recombivax HB. Jedná se o jednu z vakcín proti hepatitidě B, kterou dostane vaše dítě první den života. Ahoj, vítej na světě, nadechni se poprvé a tady přichází tvoje první pohlavně přenosná nemoc. Nyní přejděte k příbalové informaci vakcíny. Toto je příbalový leták, který je přiložen k vakcíně, když je dodána vašemu lékaři. Obsahuje všechny druhy informací, jako je složení vakcíny, všechny složky, vedlejší účinky. Chci ale, abyste se zaměřili na oddíl 6.1. Zde se hovoří o klinických studiích, na které se při stanovení bezpečnosti vakcíny spoléhaly. U každé vakcíny je to vždy bod 6.1. V tomto případě však uvidíte, že se celé studie zúčastnilo pouze 147 dětí a po každé dávce byly sledovány pouze 5 dní. Zamyslete se nad tím. Vzali byste si nějaký lék, jehož bezpečnost byla sledována pouze po dobu 5 dnů? Pokud vaše dítě zemře 6. den, tato studie to nezachytí. Řeknou, že nezaznamenali žádné úmrtí. Pokud by dítě o 2 roky později onemocnělo autismem nebo jinými autoimunitními chorobami či neurologickými poruchami, tedy nemocemi, jejíž vývoj trvá roky, řeknou, v naší studii jsme žádné takové případy nezaznamenali. Proto každý lék prochází několik let testováním. Většina vašich problémů se vyvine až za několik let. A pokud vaše studie není tak dlouhá, nikdy je neuvidíte. Měli jsme zajímavou příležitost promluvit si o tom s doktorem Stanleym Plotkinem, který je považován za otce našeho očkovacího programu. Doktor Plotkin, jeho vakcíny se používají prakticky ve všech zemích světa. Jako vakcína proti zarděnkám, rotaviru, vzteklině. Vychoval celou generaci vědců, včetně mě, aby mysleli stejně jako on. V roce 1988 vytvořil standardní učebnici o vakcínách. Bill Gates nazývá jeho knihu Biblí pro vakcinology. Doufám, že je přesnější než Bible. V roce 2018 měl náš právník Aaron Siri příležitost vyslechnout pod přísahou doktora Stanleyho Plotkina a položil mu přesně tuto otázku. Je 5denní bezpečnostní studie dostatečně dlouhá na to, aby zachytila všechny vedlejší účinky, na které si lidé stěžují v souvislosti s vakcínou proti hepatitidě B? Doktore Plotkine, tohle je příbalová informace výrobce pro Recombivax HP, je to tak? Ano. A zkušenosti z klinických studií jsou uvedeny v oddíle 6.1, je to tak? Je to tak? Doktore Plotkine? Ano. V oddíle 6.1, když se podíváte na klinické studie, které byly provedeny před registrací přípravku Recombivax HP, jak dlouho se podle nich sledovala bezpečnost po každé dávce? Podíváme se. Pět dní. Je 5 dní dostatečně dlouhá doba na to, aby se zjistil autoimunitní problém? Ne. Je 5 dní dostatečně dlouhá doba na to, aby se zjistila neurologická porucha, která by se objevila po očkování po 5 dnech? Ne. Neexistuje žádná kontrolní skupina, je to tak? O žádné kontrolní skupině se tu nepíše, ne. Přejdeme k oddílu 6.2. V části věnované poruchám nervového systému se uvádí, že byly hlášeny případy Guillain-Barrého syndromu, je to tak? Ano, stejně jako roztroušená skleróza, exacerbace roztroušené sklerózy, myelitída, včetně transverzální myelitídy, záchvaty, febrilní záchvaty, periferní neuropatie, včetně Bellovy paralýzy, svalová slabost, hypestézie a encefalitída, je to tak? Ano. Než budete pokračovat, tyto zprávy musí být zahrnuty, protože byly nahlášeny orgánům jako případy, ke kterým došlo po očkování. To není důkaz, že tyto reakce způsobila vakcína. Aby bylo možné stanovit, zda existuje příčinná souvislost mezi vakcínou a daným stavem, je třeba provést randomizovanou placebem kontrolovanou studii. Ano, ale to se u této vakcíny proti hepatitidě B neprovedlo, že? Ne. Bez kontrolní skupiny nelze posoudit jev, který

se vyskytuje ve skupině očkovaných, pokud nemáte k dispozici kontrolní skupinu. Není pravda, že by dnes bylo provedení takové studie považováno za neetické? Ano, bylo by to neetické a obtížné. Takto se tedy hraje celá hra. Před schválením vakcíny neprovádějí bezpečnostní placebovou studii. A když se pak lidé začnou hlásit se všemi těmi závažnými vedlejšími účinky, řeknete, no, můžete teď provést studii s placebem? A oni řeknou, ne, to je neetické. Takže to neudělají předem, neudělají to ani po poškození a když nemohou provést studii, váš lékař vám řekne, neviděl jsem žádné studie, které by dokazovaly, že tato poškození jsou způsobena vakcínou, proto předpokládám, že jsou bezpečné. Souhlasíte s doporučením, aby děti dostávaly vakcínu proti hepatitidě B první den života? Ano. Uvedl jste, že hepatitida B nespůsobuje encefalitidu, je to tak? To je můj názor, ano. Ale IOM po provedení přezkumu dospěla k závěru, že nenašla žádné vědecké důkazy, které by podporovaly příčinnou souvislost v tom či onom smyslu. Je to tak? Ano. To ale znamená, že nemají důkazy pro tuto domněnku. Že to buď způsobuje, nebo nespůsobuje. Správně. Nevědí to. Nevědí to, protože nemají dostatek dat. Při nedostatku dat je můj závěr, že neexistuje žádný důkaz o existenci příčinné souvislosti. Takže pokud neexistují data, která by dokazovala, že to způsobuje nebo nespůsobuje, vaše domněnka je, že to nespůsobuje, chápu to správně? Že neexistuje žádný důkaz, že to způsobuje. Dobře, to je něco jiného, než říci, že to nespůsobuje, správně? Správně. Aby bylo jasno, bezpečnost vakcín není založena na vědeckých poznatcích a datech. Je založena na předpokladu bezpečnosti a to je patová situace, ve které se nacházíme. Existuje však jedno řešení. Místo studie založené na placebu můžete provést retrospektivní studii, která se zaměří na lidi, kteří se již rozhodli, zda se nechají očkovat nebo ne. A pak stačí porovnat tyto skupiny, ty, které se nechali očkovat a ty, které se rozhodli neočkovat. Tomu říkáme studie očkovaných versus neočkovaných. Byla provedena několika nezávislými vědci a instituty na malých skupinách dětí, ale nikdy žádnou významnou vládní agenturou nebo významným zdravotnickým zařízením. Důvod, proč je tato studie důležitá, podle mého názoru, ilustruje studie, kterou provedl v africké Guinei-Bissau muž jménem dr. Peter Abi. Je to jeden z předních odborníků, je zastáncem očkování a vyvíjí očkovací programy pro třetí svět. Před 30 lety realizoval program očkování DTP v Guinei-Bissau v Africe a o 30 let později zjistil, že pouze polovina dětí v zemi byla očkována a druhá polovina ne. Mohl provést perfektní srovnávací studii mezi očkovanými a neočkovanými dětmi. A když tuto studii provedl, výsledky ho ohromily. Toto se týká vakcín a myslím, že je důležité si uvědomit, že žádná rutinní vakcína nebyla před zavedením testována v randomizovaných studiích na celkový vliv na úmrtnost. Většina z vás si myslí, že víme, jak naše vakcíny působí. Ne, nevíme. Program očkování, o kterém mluvíme, byl zaveden koncem 70. let po úspěšném vymýcení neštovic. WHO vytvořila jakýsi první imunizační program pro země s nízkými příjmy. Zde se ukazuje, že pokud jste byli očkováni proti DTP, měli jste 2,3× vyšší úmrtnost. A to je nejčastěji používaná vakcína na světě. Očkování proti černému kašli neboli pertusy bylo spojeno s dvojnásobnou úmrtností. Můžete mít vakcínu, která plně chrání před konkrétním onemocněním, ale je spojena s vyšší úmrtností. Jak je to možné? Po prostudování této studie bylo jasné, že vakcína chránila před nemocemi, proti kterým byla podána. Děti nezemřely na záškrt, tetanus nebo černý kašel. Byl tu jen jeden problém. Zjistili, že umírali 5× častěji na všechny ostatní problémy. Bylo tedy jasné, že ačkoliv vakcína chránila před těmito nemocemi, oslabovala jejich imunitní systém vůči všem možným dalším problémům. Jeden z dalších vědců, kteří se na této studii podíleli, o tom přednesl přednášku. Navzdory ochraně před třemi smrtelnými nemocemi bylo zavedení vakcíny proti DTP spojeno se zvýšenou celkovou úmrtností.
Děti, které dostali vakcínu DTP, měly pětkrát vyšší riziko úmrtí než ty, které ji nedostali. A to je jen jeden z mnoha příkladů studií, které byly doposud provedeny na vakcíně DTP a všechny ukazují stejný výsledek. Děti očkované DTP mají vyšší úmrtnost než ty, které DTP nedostali. Zdá se tedy, že vakcína DTP má negativní nespecifické účinky. Ochrana před třemi smrtelnými nemocemi má velmi vysokou cenu, a to zvýšené riziko úmrtí. I při nejlepších úmyslech tedy může použití vakcíny DTP zabít víc dětí, než kolik jich zachrání. Vím, že tyto výsledky jsou velmi nepříjemné a většina lidí, včetně mě, by si přála, aby nebyly pravdivé. Ale to je to, co nám říkají data. To byla pouze studie jedné vakcíny u skupiny dětí. Co kdybychom studovali děti, které nedostali jednu vakcínu, ale mezi 72 a 100 vakcínami do věku 18 let? Mluvím samozřejmě o nejvíce očkované zemi na světě, Spojených státech amerických. Naše federální zdravotnické úřady zaplatily Institutu medicíny, aby prověřil bezpečnost očkovacího plánu jako celku. A Institut medicíny po provedení tohoto přezkumu předložil v roce 2013 zprávu. Zpráva uváděla, že žádné studie neporovnávaly rozdíly ve zdravotních výsledcích mezi zcela neočkovanou populací dětí a plně očkovanými dětmi. Je odpovědností CDC provést tyto studie a byly jim opakovaně nařízeny, ale oni je odmítli. Institut medicíny však posoudil očkovací kalendář a ve své zprávě z roku 2011 uvedl, že existuje více než 150 zdravotních poškození, která jsou pravděpodobně spojena s očkovacími látkami a která nebyla nikdy studována. Co udělalo CDC po vydání této zprávy? Místo toho, aby provedlo studii, nakonec provedlo studii o tom, jak provést studii porovnávající očkované a neočkované děti. Zaplatili spoustu peněz za vydání oficiální zprávy o tom, jak provést studii porovnávající očkované a neočkované děti. Ta zpráva vyšla v roce 2015, nyní je rok 2025, o 10 let později, stále ještě nezveřejnili tu studii. Provedli vůbec někdy tu studii? To vám nedokážu říct. Jedná se o informaci, kterou zastánci bezpečnosti vakcín požadují a žádají již dlouhou dobu a nejsem si jistá, proč nebyla provedena. Tato jednoduchá studie by navždy umlčela všechny odpůrce očkování. Musím věřit, že tuto studii provedli všemi možnými způsoby a zdá se, že nemohou přijít na to, jak dokázat, že očkovaní jsou zdravější. Ale to je jen můj názor. Na základě několika dalších studií, které jsem viděl a které porovnávaly očkované s neočkovanými, ale mainstreamová medicína říká, že skupina byla příliš malá nebo v ní hledají chyby s tím, že nebyla provedena významnou lékařskou institucí. Pokud tedy někdy budeme mít studii o očkovaných versus neočkovaných, které lidé budou věřit, budou jim muset provést vysoce uznávaní vědci z významné lékařské instituce, která má dostatečně velkou databázi, aby mohla provést důkladné a spolehlivé srovnání očkovaných a neočkovaných. Osud tomu chtěl, že Dell potkal vedoucího oddělení infekčních nemocí v Henry Ford Health System, Markuse Zervose. Na to setkání nikdy nezapomenu, protože jste mi řekl, viděl jsem váš film Vax, je zajímavý. Ale řekl jste, sledoval jsem vaše videa, se kterými jsem měl problém. Řekl jste, že nelze tvrdit, že vakcíny jsou bezpečné, protože nikdy nebyly provedeny řádné studie bezpečnosti. A řekl jste mi, že jste to skutečně prozkoumal, protože jste chtěl zjistit, jestli je to pravda. A řekl jste, je mi líto, ale musím vám oznámit, že v tom máte pravdu. Nebyly provedeny žádné bezpečnostní studie. A dodnes nebyly. Stále to tvrdím, že nebyly provedeny. Tak jsem vám řekl, dobře, a vy jste na to, nevím, co tady dělám, nesouhlasím s vámi, věřím ve vakcíny. A já jsem řekl, uvažoval byste někdy o studii porovnávající očkované a neočkované osoby? A vy jste řekl, že byste udělal cokoliv, kdekoliv jsou data. Data jsou data. Když jsem se poprvé setkal s doktorem Zervosem, souhlasil, že provede studii porovnávající očkované a neočkované.
Byl jsem nadšený, byl perfektní. Ford Medical Center je jedno z nejlepších výzkumných center na světě. A doktor Zervoz je právě hrdinou, protože vyřešil celou vodní krizi ve Flintu v Michiganu. Flint, jedno z nejchudších měst v Americe, nakupovalo vodu z Detroitu. Místo toho, aby město zůstalo napojeno na detroitský vodovod během výstavby potrubí, rozhodlo se dočasně odebírat vodu z řeky Flint. Toto rozhodnutí donutilo město zprovoznit starou úpravnu vody. Toto teče z kohoutku. Voda je hnědá a má nepříjemný zápach. Vodu nelze pít. Brzy se stala živnou půdou pro bakterie Legionella a lidé začali být nemocní. Jste na tom kyslíku pořád, nebo si ho někdy můžete sundat? Mám ho neustále. Její lékař Markus Zervoz léčil chronickou kožní infekci, kterou její oslabený imunitní systém nedokázal zvládnout. Daří se jim mnohem lépe. Pokud se mi podaří je vyléčit ještě o trochu víc, domluvím vám schůzku s těmi transplantačními lékaři. V roce a půl po změně zdroje vody bylo potvrzeno 90 případů. 12 lidí zemřelo. Sean McElmurray sestavil tým 23 vědců a odborníků z celého státu. Tým tvrdí, že stát jim nedal povolení zahájit pátrání po zdroji epidemie. Doktor Zervoz byl odborník na infekční choroby a zpoždění ho znepokojovalo. Bylo nutné začít okamžitě, protože do června jsme očekávali další případy nemoci Legionelly a další úmrtí. Což jsme vyjádřili na schůzce, které se zúčastnili nejvyšší představitelé MDHHS. Vzpomínám si, jak mu můj kolega řekl, že pokud to neudělá, lidé mohou zemřít. Bohužel Nick Leon odpověděl, že na něco zemřít musí. Byl jsem v šoku, když to řekl ředitel zdravotního odboru. Doktor Zervoz se zdál být ideální. Postavil se proti celému zdravotnímu systému v Michiganu, takže jsem si myslel, že bude dost statečný na to, aby tuto studii provedl. Ale pak uběhlo pár let a studie stále nebyla hotová. Zavolal jsem Aaronovi a řekl mu, že bychom se měli pokusit ho přesvědčit, aby tu studii konečně provedl. Letěl jsem do Michiganu a šli jsme se osobně setkat s doktorem Zervosem. Řekli jsme mu, podívejte, tady je vaše příležitost. Výsledky by měly být v přímém souladu s ortodoxním názorem. Očkované děti by měly být zdravé, mohl by být oslavován jako hrdina, který konečně umlčel odpůrce očkování. Řekl, že je ochoten to udělat. Studie měla využít data, která již doslova mají na dosah ruky. Data milionů lidí, kteří jsou již v databázi Henry Ford Health System. Včetně stovek, možná tisíců zcela neočkovaných dětí, stejně jako samozřejmě dětí, které jsou očkovány. To by umožnilo vzít tuto databázi z několika miliony osob a oddělit děti, které byly v systému Henry Ford od narození nepřetržitě po několik let. Jelikož se jedná o uzavřené prostředí HMO, což znamená, že poskytuje pojištění a lékařskou péči, má většinu zdravotních záznamů těchto dětí, a to i v případě, že opustí systém Henry Ford Medical System, protože Henry Ford jako pojistitel za ně stále platí. Mají tedy zdravotní kódy pro všechny lékařské služby, které tyto děti dostaly. Pokud tedy tyto děti oddělíte, získáte skupinu dětí od narození po dobu alespoň několika let, o kterých víte vše. Dříve jsem byl programovým ředitelem Henry Ford Hospital, takže to dobře znám. Je to jeden z nejlepších integrovaných zdravotnických systémů pro výzkum. Henry Ford dostává ročně přes 90 milionů dolarů na výzkum a má téměř 700 rezidentů a stážistů v 53 vzdělávacích programech. Myslím si, že Henry Ford, stejně jako jiné instituce, má zaujatý postoj k prospěšnosti vakcín. To nelze přehlédnout, tady je celostránkový dopis od Henryho Forda s 56 podpisy, který tučným písmem říká, že věda je jasná, vakcíny zachraňují životy. Pokud by výsledky prokázaly, že série vakcín souvisí s chronickými onemocněními a že neočkovaní lidé se v průběhu času jevili jako zdraví, byl by takový výsledek obzvláště přesvědčivý.
Jsem pro vakcíny, samozřejmě jsem pro, myslím si, že je to nejlepší způsob, jak kontrolovat infekční nemoci, které jsou smrtelné. Jsem pro povinné očkování, Henry Ford má povinné očkování kvůli mně. Henry Ford je jedním z přibližně 90 zdravotnických systémů v USA, které se snaží co nejrychleji zapojit celkem 30 000 dobrovolníků do studie vakcíny Moderna COV. Toto je nejhorší pandemie za posledních 100 let. A naší největší nadějí, jak se s ní vypořádat, je účinná vakcína. Henry Ford vyžaduje, aby všech 33 000 zaměstnanců bylo do 10. září 2021 plně očkováno. Zdravotnický systém tvrdí, že je to v souladu s jeho stávající vakcinační politikou, která zahrnuje každoroční očkování zaměstnanců proti chřipce a další očkování. Zdálo se mi, že Henry Ford byl pro očkování, ne proti očkování. Musel jsem tedy předpokládat, že jediným způsobem, proč tuto studii provádějí, je dokázat, že se mýlíme. Dell a já jsme si mysleli, že je to skvělá příležitost. Mohou provést srovnání a pravděpodobně by ho mohli publikovat. Měli jsme jen jednu prosbu. Požádali jsme je, aby výsledky zveřejnili bez ohledu na to, jaké budou. Bude se toho držet, i když výsledky ukážou, že neočkované děti jsou zdravější? A když si uvědomil, že pokud to předloží k publikování, bude čelit hněvu celé své profese. To jsme nevěděli. To byla naše největší obava. Vakcíny jsou svatým grálem moderní medicíny. A kdokoliv se rozhodne jakýmkoliv způsobem zpochybnit očkování, je v podstatě považován za kacíře. Vakcíny jsou bezpečné. Vakcíny jsou bezpečné a účinné. Vakcíny jsou bezpečné a vysoce účinné. Bezpečné a vysoce účinné. Vakcíny patří nejúžasnějším úspěchům lidstva, zachránily miliony životů. Dětské vakcíny každoročně zabraňují přibližně 4 milionům úmrtí po celém světě. Drtivá většina pediatrů v této zemi očkování silně podporuje. Zmeškal jste termín očkování. My neočkujeme. Aktuálně doporučený očkovací kalendář je důkladně prověřený. Studovali jsme ho na milionech dětí. Na miliardách lidí, desítky let rozsáhlých vědeckých studií recenzovaných odborníky. Věda je v tomto ohledu poměrně ustálená. Je ustálená již mnoho let. Myšlenka, že dostáváme příliš mnoho vakcín, to není podloženo žádnými vědeckými poznatky. Vědecká komunita publikuje jednu studii za druhou. Není co vidět. Nebudu tu stát a nechat konspirační teorie odvádět pozornost od skutečných řešení. Většina lékařů nesnese, když je někdo nazývá šarlatány nebo ničí jejich reputaci. Přešla jsem od léčby vedoucího laboratoře v mé nemocnici pro hypertenzi k tomu, že jsem se po chvíli stala někým, kdo byl zpochybňován na všech úrovních kvůli jedné věci, kterou jsem řekla, a to, můžeme přestat dávat vakcíny mým nemocným pacientům a dát jim je v den propuštění? Kdyby se mě nepokusili zastrašit, zpochybnit a donutit mě, abych provedla výzkum a dokázala, že to, co jsem viděla, je pravda, stále bych pracovala jako běžný lékař. Ministerstvo zdravotnictví Floridy ve spolupráci s guvernérem bude usilovat o zrušení všech povinných očkování ve floridských zákonech. Všech. Z mé zkušenosti s diskutováním nebo zveřejňováním škod spojených s očkováním vyplývá, že tyto myšlenky a rozhovory nejsou vítány. Tento krok floridského hlavního lékaře, tamnějšího doktora, vyvolal odsudky odborníků na veřejné zdraví. Ať už jde o neznalost, hloupost nebo zlomyslnost, nakonec to lidem ublíží. Neočekávejte, že ho někteří jeho kolegové poctí vřelým přijetím, ale právě o tom je odvaha. Pro jednotlivce, kteří dospějí k závěrům nebo mají názory, které jsou v rozporu s mainstreamovými myšlenkami, je to velmi nepřátelské prostředí, a to jak z vědeckého hlediska, tak v médiích. Každý nezávislý vědec, který se kdy odvážil provést jakoukoliv studii porovnávající očkované a neočkované osoby, je okamžitě terčem útoků. Jednu takovou provedl doktor Anthony Mawson z Mississippi. Provedl studii asi 600 dětí vzdělávaných doma a zjistil alarmující míru alergií, ADD, ADHD, neurologických poruch a čtyřnásobně vyšší riziko autismu u očkovaných dětí. Jakmile studie vyšla, jeho práce byla ohrožena. Vlastně jsem se ho zeptal, jestli by se chtěl zúčastnit tohoto filmu. Odpověděl mi, podívejte, můžete ukázat moje studie, ale já jsem kvůli tomu právě prošel peklem, už to dál nesnesu. Pak je tu ještě doktor Paul Thomas. Na této straně vidím růžové, matné, zizvené ušní bubínky.
Jsem pediatrem už 35 let, teď jsem v důchodu. V prvních 10 letech své praxe jsem si všiml, že děti jsou čím dál tím nemocnější. A v následujícím desetiletí, kdy se stále více pacientů rozhodovalo pro neočkování, jsem zaznamenal rozdíl. Chtěl jsem ale zjistit, zda to mohu dokázat. Zhromáždili jsme tedy všechna data z mé praxe, prohlédli jsme si všechny děti narozené v mé praxi a výsledky jsme publikovali. To, co jsme zjistili, bylo podrobeno odborné recenzi, bylo to spolehlivé. Zjistili jsme masivní nárůst, mluvím o nárůstu o 400 až 500 %. Alergie, autoimunitní onemocnění, poruchy neurologického vývoje a pak jsme měli infekce všeho druhu. U očkovaných osob došlo k masivnímu nárůstu ve srovnání s neočkovanými. Co se stalo, když jsem tuto studii zveřejnil? Staženo. Během několika dní od jejího zveřejnění online mi zavolal můj právník. Nechoďte za žádnými pacienty, nepište žádné recepty, nechoďte do ordinace, vaše licence byla s okamžitou platností pozastavena, jsi hrozbou pro veřejné zdraví. Co je dnes za den? Dnes je poslední den, kdy budu v Oregonu vykonávat klinickou medicínu. Vím, že vy v tom budete pokračovat a srdce tohoto místa bude dál být. Co když doktor Zervos provede tuto studii a výsledek bude stejný jako u ostatních? Zveřejní ji i tak? To byla otázka. Uplynuly roky. V roce 2020 mi bylo sděleno, že sestavili studii. Měl jsem tu studii v ruce a prohlédl jsem si ji. Její význam spočíval v tom, že se jednalo o skutečnou studii, jejíž zveřejnění by bylo prvním krokem ke změně této situace. Uplynuly týdny a pak ještě více času. V určitém okamžiku jsem se dozvěděl, že studie nebude předložena k publikování. Aaron mi zavolal a řekl, že studii dokončili. Je tu jen jeden problém, nehodlají ji publikovat. Bylo to přesně to, čeho jsme se obávali. Zavolal jsem doktoru Zervosovi a zeptal se ho, jestli za ním můžu přiletět a sejít se s ním na večeři, a on souhlasil. Chtěl jsem se Zervosovi podívat do očí a zeptat se ho, co je na této studii tak zavrženíhodného, že se bojíte ji zveřejnit. Chtěl jsem vědět, co je v této studii, ještě jsem ji neviděl. Také jsem si představoval, že musí existovat způsob, jak ho přesvědčit, aby tuto studii zveřejnil. Jedno však bylo jisté, byla to má poslední šance. Vezmu si sebou skryté kamery a nahrávací zařízení, aby se bez ohledu na to, co se při večeři stane, dalo dokázat, že se to skutečně stalo. Co si myslíte o studii, kterou jste provedli? Jsou to důležité informace, protože ukázali rozdíl mezi skupinami. Nevím, jak to vysvětlit, ale byl to důležitý objev. Studie byla... Našli jste v ní nějaké nedostatky? Existuje způsob, jak byste mohli studii vylepšit? Ne, o ničem nevím.

0: Vliv očkování v dětství na krátkodobé a dlouhodobé chronické zdravotní následky u dětí, studie porodní kohorty. Tahle je opravdu důkladná. Řekněte výsledky. Jaké byly výsledky? CDC vydalo zprávu o tom, jak se dívat na očkované versus neočkované děti. A my jsme se jí přesně řídili. Souhlasím s tím. Souhlasíte s tím? Rozkoumali jsme to ze všech stran. Myslím, že to je zdrcující komentář k našim zásahům v oblasti veřejného zdraví. Protože pokud je to pravda, systematicky způsobujeme dětem nemoci, a nejen trochu, ale významně. Kdybych něco takového zveřejnil, mohl bych rovnou odejít do důchodu, byl bych vyřízený. Jsem jen zvědavý, co vás v těchto datech vede k přesvědčení, že to bude pro vaši kariéru tak katastrofální, jak si myslíte. Čeho se tak bál? Studie byla bombou. 18 468 subjektů. 1957 z nich nebylo vůbec očkováno. Při srovnání zdravotních výsledků očkovaných a neočkovaných osob zjistili u očkovaných zvýšené riziko několika chronických onemocnění. Očkovaní účastníci měli více než 4x vyšší pravděpodobnost diagnózy astmatu. 4,29x v upraveném vyjádření. A zdá se, že podle mnoha studií, které jsem prošel, je to 3,26 až 5,65. Zjistili také trojnásobné riziko atopických onemocnění, což je podskupina alergických onemocnění. Zjistili téměř šestinásobné riziko autoimunitních onemocnění. Autoimunitní onemocnění, kterými se tato studie zabývala, zahrnují trombocytopenickou purpuru, revmatoidní artritidu, SLE, systémový lupus, MS, roztroušenou sklerózu a Guillain-Barréův syndrom. Uvedli, že existuje více než 80 různých autoimunitních onemocnění. A co jejich data ukázala ohledně autoimunity? Šestinásobný nárůst u těch, kteří dostali vakcíny ve srovnání s neočkovanými. To je ohromující, protože autoimunitní poruchy představují významnou morbiditu a zdravotní náklady a utrpení po celý život. Neurovývojové poruchy. O jakých číslech mluvíme? 5,5x vyšší riziko neurovývojových poruch. Víme, že imunitní systém je úzce spojený jak s vývojem mozku, tak s jeho fungováním. A tak, když je imunitní systém aktivován nemocí, potenciálně očkováním, mohou se objevit neuropsychiatrické příznaky, které pravděpodobně souvisejí se zánětem mozku a imunitními procesy v mozku. 2,92x vyšší počet motorických postižení, 4,47x vyšší výskyt poruch řeči u očkovaných osob ve srovnání s neočkovanými, 3x vyšší výskyt vývojových zpoždění. Zjistili stejné věci, které jsem zjistil já v souvislosti s alergiemi a autoimunitou, také 6x více akutních a chronických ušních infekcí. Zajímavé je, že u několika zdravotních stravů nemohli tuto analýzu provést, protože se v neočkované skupině nevyskytovaly. Matematické vzorce fungují tak, že v žádné skupině nemůže být nula, aby bylo možné porovnat riziko. Například ve skupině očkovaných dětí bylo 262 dětí s ADHD. Ve skupině neočkovaných dětí nebyl žádný případ ADHD. Tyto případy jsou prostě neuvěřitelné. Tyto stavy nebyly vůbec zjištěny u téměř 2000 neočkovaných dětí. Žádná porucha mozkové činnosti, žádný diabetes, nula poruch chování, žádné poruchy učení, žádné mentální postižení, žádné tiky a nulové jiné psychické poruchy u neočkovaných. Přečtu vám závěr. Navzdory tomu a v rozporu s našimi očekáváními, opakuji, autor očekával, že studie prokáže, že očkované osoby jsou mnohem zdravější než neočkované, že? Zjistili jsme, že expozice očkování byla nezávisle spojena s celkovým 2,5x zvýšením pravděpodobnosti vzniku chronického onemocnění ve srovnání s dětmi, které nebyly očkovány. Jakákoliv vakcína, i když jen jedna, ve srovnání s žádnou vakcínou měla 2,5x vyšší pravděpodobnost vzniku chronického onemocnění. Ve skupině, která nebyla očkována, nebyly zaznamenány žádné chronické zdravotní problémy spojené se zvýšeným rizikem. Co znamená tento graf? Takže žádné vakcíny versus vakcíny? To je v podstatě vaše pravděpodobnost, že nebudete trpět chronickým onemocněním. Provedli takzvanou analýzu času do události. Po 10 letech byla pravděpodobnost, že nebudete trpět chronickým onemocněním, pouze 43% ve skupině očkovaných osob oproti 83% ve skupině neočkovaných osob. To je velký rozdíl. Takže pokud nejste očkovaní, 80% z vás bude naprosto zdravých. Zatímco očkovaní klesají pod 50. percentil, což je přesně to, co jsem tvrdil. Říkal jsem, že 54% amerických dětí má nyní chronické onemocnění. Je to přímo tady, tohle to ukazuje. Po 10 letech sledování mělo 57% očkovaných chronické zdravotní potíže za pouhých 10 let. To by mělo šokovat každého. Pamatujme si, že celá současná debata v Americe se točí kolem skutečnosti, že 54% našich dětí trpí chronickým onemocněním. A tady se díváme na studii a jsou to téměř přesně ta čísla. 57% očkovaných dětí trpí chronickým onemocněním, zatímco u neočkovaných je to pouze 17%. Myslím, že protože se zajímám o vakcíny a rozumím jejich nežádoucím nespecifickým účinkům, byla jsem smutná, ale nepřekvapená. Mohu vám říci, že tyto údaje odpovídají mým největším obavám ohledně očkovacího plánu pro děti. Navzdory dobrým úmyslům v oblasti vakcinologie se to obrací proti nám. Prakticky ve všech kategoriích chronických onemocnění jsou očkovaní na tom mnohem hůře. Je tu ale jeden problém. Ten, o kterém mluvím už roky a který mě staví do centra celého tohoto vyšetřování, a tím je autismus. A v této studii se zdá, že neexistuje statisticky významná souvislost mezi očkováním a autismem. A já jsem chtěl vědět proč. Autismus je však neutrální. Znamená to, že se v autismu mýlíme, Marku? Ne, je zde mnoho proměnných a je těžké to kontrolovat. Když nemáte k dispozici mnoho případů, jako je tomu v případě autismu, kde máte pouze 23 případů autismu ve skupině očkovaných, a jeden případ autismu ve skupině neočkovaných, není to dostatečný počet případů, aby bylo možné určit, zda existuje statisticky významný nárůst výskytu autismu. Takže i když studie ukazuje všechny druhy poruch neurologického vývoje, pokud jde o autismus, v této skupině nebylo diagnostikováno dostatek dětí s autismem, aby bylo možné na tuto otázku odpovědět. Proto je třeba studie jako tato opakovat v ještě větším měřítku. Faktem je, že existuje signál a tím signálem je zdraví neočkovaných dětí. To by měla být velmi důležitá pozitivní studie. Naopak u očkovaných dětí to nevypadá tak dobře, zejména pokud jde o neuropsychiatrické poruchy. Pokud se podíváme na míru asociace, a já jsem epidemiolog, žijí tímto, neutrální je 1. Neutrální znamená, že neexistuje žádná asociace. Pokud je to 2, znamená to dvojnásobné riziko. Když pracujeme s nerandomizovanými daty, zejména z firemních datových úložišť, máme vyšší prahovou hodnotu a dobrá prahová hodnota, kterou je třeba si zapamatovat, je 4. Pokud je v datovém souboru 4násobné zvýšení rizika, pokud bychom to měli udělat někde jinde, téměř jistě bychom našli souvislost, když nám tohle říká, že vztah rizika je větší než 4. Seděl jsem u večeře, četl jsem tuto studii poprvé a pomyslel si, bože můj, svět musí tuto studii vidět. Ale čím více jsem na doktora Zervose naléhal, aby ji publikoval, tím více měl výmluv. Myslím, že je to dobrá studie, ale má svá omezení. Argument proti ní bude, že je to totéž retrospektivní, není to kontrolovaná skupina. ve které jsou zahrnuty jiné faktory, je to heterogenní skupina stavů. Dokonalým příkladem byl hydroxychlorochin. Zmínil jsem se, že doktor Zervos byl nejen v centru vodní krize ve Flintu v Michiganu, ale také v centru studie hydroxychlorochinu, kterou provedl Ford a která prokázala 50% snížení úmrtnosti u osob, které dostávaly hydroxychlorochin, a za to byl napadán Tonym Faucim a prakticky všemi v mainstreamových médiích a lékařském světě. Studie Henry Ford Hospital, která byla zveřejněna, byla nekontrolovaná retrospektivní kohortová studie. Tato studie je tedy chybná. PR oddělení Henry Ford mi nařídilo mlčenlivost, nemohl jsem o ničem mluvit. Řekli mi, Marku, no a co? Jdi do CNN, budou rádi, byli by nadšení, že jsi v CNN a říkáš, co si myslíš. Ale oni stejně překroutí to, co řekneš, a stejně tě budou vykreslovat v špatném světle, tak k čemu to bude dobré? Takže bych měl být stále schopen se bránit a poukázat na nepřesnosti. Takže si říkám, že možná měli v PR oddělení pravdu, stejně to překroutí, aby vás vykreslili v špatném světle a vy dostanete padáka, tak k čemu to je? S tímhle se stane totéž. Někdo řekne, že studie je chybná, místo aby se na ní podíval z jiného úhlu. Co takhle se na to podívat jako na důležitou vědeckou informaci, která může poskytnout informace o tom, jak by měla být provedena správná studie, ale tak to nebude bráno. Proč? Protože v tom je politická agenda. Chápu, že to má své problémy, jakákoliv retrospektivní studie bude mít vždy stejné problémy. Vždy bude čelit stejným útokům. Retrospektivní studie mají svá omezení, to je důvod, proč rádi provádíme randomizované klinické studie, když je to možné, protože ty nemají stejná omezení. Hlavním problémem, který vás musí u retrospektivních studií trápit, jsou rozdíly mezi skupinami, které porovnáváte a které nemůžete zohlednit. Pokud chcete bezchybnou studii, proveďte placebem kontrolovanou studii. Každá retrospektivní studie bude mít své nedostatky. V této studii se však autoři snažili vyřešit mnoho z nedostatků, které sami zjistili. Pokud by někdo tuto studii kritizoval, myslím, že by výzkumník mohl poukázat na věci, jako je rozdílná délka sledování skupin dětí, které nebyly očkovány, a dětí, které byly očkovány. Autoři ve skutečnosti provedli analýzu citlivosti, při které omezili analýzu na děti, které měly alespoň určitou délku sledování. Když omezili dobu sledování jak u očkovaných, tak u neočkovaných dětí na jeden rok, byl výskyt chronických onemocnění u očkovaných dětí stále 2,75krát vyšší. A když ji omezili na 3 roky, byl výskyt chronických onemocnění u očkovaných dětí 3,38krát vyšší. A když ji omezili na 5 let, byl 4krát vyšší. Takže bez ohledu na to, jak omezili dobu sledování, výsledky studie se nezměnily. Výsledky naznačují, že rozdílná doba sledování neměla podstatný vliv na výzkumnou otázku, kterou zkoumali. Další obavou je, že existují velké rozdíly v tom, jak pravděpodobné bylo, že děti, které nedostaly žádné vakcíny, vyhledaly zdravotní péči ve srovnání s dětmi, které vakcíny dostaly. Jinými slovy, mohly by rozdíly, které ve studii zjišťujeme, být způsobeny pouze tím, že tyto děti byly méně často vyšetřovány a proto jim bylo diagnostikováno méně onemocnění? Aby se pokusili tuto otázku vyřešit, omezili populaci dětí, které nedostaly žádné vakcíny, na děti, které alespoň několikrát navštívily lékaře. A i v této citlivé analýze zůstaly hlavní závěry stejné. V této studii provedli úpravu o matoucí faktory. Matoucí faktory mohou být věk, socioekonomický status, pohlaví, rasa, etnické skupiny a použili techniku zvanou Coxova proporcionální rizika, což znamená, že všechny ostatní faktory zůstaly stejné. Jaký je vztah mezi sledovaným faktorem a výsledkem? I po jejich úpravě byl vliv těchto charakteristik ve skutečnosti poměrně malý. Vlastně jsem očekával, že tyto úpravy budou mít opravdu silný účinek, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo. A když provedete mnoho citlivostních analýz a to, co vidíte, se příliš nemění, může to být uklidňující. Autoři odvedli dobrou práci s informacemi, které měli k dispozici. Viděl jsem studie o vakcínách publikované v renomovaných časopisech, které byly kvalitativně mnohem slabší. Je to, co ukazuje vaše studie, důležité? Ano, je důležitá. Víte, komu byste ji měl poslat? Tomu, o kterém jsem vám před chvíli řekl, protože já to prostě neudělám. Neudělám to, protože nechci skončit jako Didier. Nechci trpět jako Mekula. Ale víte, uznávám ho za to, že to vzal na sebe, že se za to postavil. Ale já to prostě neudělám. V jakémkoliv jiném prostředí, v normálním prostředí, byste tuto studii zveřejnil tak, jak je, kdybychom nežili v tomto světě cenzury? Zveřejnil bych ji tak, jak je. Zveřejnil bych ji tak, jak je. Rád bych dokončil svou práci, víte, mezinárodní práci. Část mé neochoty něco dělat spočívá v tom, že z toho nic nevzejde, kromě toho, že přijdu o práci, což bych raději nechtěl. Jsme tady, protože vás plně respektuji a uvědomuji si nebezpečí. Řekl jsem vám, že pokud provedete tuto studii, zopakuji to, protože chci, abyste si to pamatoval. Řekl jsem, že pokud tu studii uděláte, budete terčem kritiky a vy jste řekl, že vám to je jedno, že vás zajímají data a že už stejně jdete do důchodu. Ano. Takže váš postoj se v tomhle ohledu rozhodně změnil. Ano. Řeknu to takhle. Vložil jsem do toho celou svou kariéru, protože jsem viděl problém. Viděl jsem problém, který ovlivňuje děti v Americe a ve světě. Máme vážný a rostoucí problém s autoimunitními chorobami, chronickými nemocemi. Neříkám, že vakcíny jsou jedinou příčinou, ale říkám, že tento program vyžaduje zásadní změnu. Když jsme dostávali 10-20 vakcín, byli jsme mnohem zdravější. Při 54 injekcích se 72 dávkami je jasné, že naše děti nejsou zdravější, jdou špatným směrem. Pokud existuje způsob, jak tento program vylepšit, což věřím, nikdy jsem neřekl, že se snažím vymítit vakcíny z povrchu zemského, ale v současné době je výskyt autismu 1 z 26, 28, máme vážné problémy. S tím vlastně souhlasím, existuje jiný způsob, jak to můžeme dělat. Ale jak toho dosáhnout, když nakonec, jaká je šance? Najdu někoho jako vy, kdo má vliv. Pokud se mi nepodaří tuto studii zveřejnit, jaká je pak naděje pro všechny děti v budoucnosti? Nemůžu pro ně nic udělat. Pokud nedojde ke změně ve vedení, nic se nestane. Publikování jedné studie, jako je tato. To nic. Je to vlastně správná věc, nechci říkat, že to není správné. Je to správná věc, ale prostě to nechci udělat. A nechci říkat, že mám dost problémů, ale mám dost věcí, které už řeším, nechci další. Počkejte, chci jen říct tohle. Tohle je Galileův moment. Věřím, že to změní více životů než cokoliv jiného. Pokud se nám podaří tento očkovací program napravit, nezmění to jen životy milionů dětí tady v Americe, změní to celý svět. Budete otcem změny v systému. To je historický moment a já s vámi chci na tom spolupracovat. Proto jsme tady. Ano, chápu, co tím myslíte. Máme schopnost udělat něco, o čem nikdo ani nesnil, že je možné. Pokud ne vy, tak kdo? Z nějakého důvodu ten tlak vždy jde mým směrem. Ne, já to nezvládnu, nejsem dobrý člověk, nezvládnu to. Nejsem dobrý člověk. Prostě to neudělám. Protože mám jiné starosti. Samozřejmě je to opravdu emocionální. On to prostě odloží stranou. Myslím, že někdo by se na to mohl podívat a říct, že je to nemorální. Jak to mohl udělat? A myslím, že to dokáže tak, jako my všichni dokážeme dělat věci, které nechceme dělat, tím, že se prostě přesvědčíme. Víte, on říká, že na tom nezáleží, je to jen jedna studie, to nic nezmění, to je na mě moc, nemůžu. A možná má pravdu, možná je to pro něj příliš. Je velmi důležité, aby tato studie spatřila světlo světa. Ve vědecké literatuře a pro pokrok vědy musíme mít rovnováhu. Všechno má vždy své klady a zápory. A když máme hluboce zakořeněné náboženské předsudky ve prospěch vakcín, ztratili jsme rovnováhu. A když ztratíme rovnováhu, celé vědecké úsilí se dostane mimo správnou cestu. A když k tomu dojde, utrpí tím velké skupiny obyvatelstva. Nemohl jsem si pomoci a položil jsem si otázku, kolik dětí bude trpět chronickým onemocněním, kterým by možná nemuseli trpět, kdyby tyto informace byly k dispozici. Léčím mnoho dětí s neurologickými poruchami vývoje a neuropsychiatrickými onemocněními a jejich životy i životy jejich rodin jsou peklem. Znám mnoho rodičů, kteří trpí všemi druhy výčitek. Rodiče, u jejichž dětí se vyskytly nežádoucí účinky nebo kteří byli svědky neurovývojové regrese v souvislosti s očkováním, jsou zdrceni. Tolik matek mi řeklo. Moje dítě je takové kvůli mně, víte, kvůli mně, já jsem jim to udělala. Myslím, že ničíme naši budoucnost tím, že ničíme celkové zdraví našeho nejcennějšího majetku, našich dětí. Musíme vědět, zda je to pravda. Máme morální a etickou povinnost tuto studii opakovat znovu a znovu a zjistit, zda je přesná a zda je to pravda. Musíme to udělat. Skutečnost, že tato studie nebyla podrobena odborné recenzi a nebyla publikována, je velmi znepokojující. Jedná se o důležité poznatky a jiné zdravotnické systémy by tuto analýzu opravdu měly zopakovat. Tato otázka opravdu musí být prozkoumána. Je to velmi důležitá výzkumná otázka. Vyzývám vás, ano, vás lékaře, vás výzkumníky, proveďte výzkum. Najděte ve svých datech ve svém systému ty, kteří nejsou očkováni a porovnejte je s očkovanou skupinou. Toto je jeden datový soubor, můžete to zopakovat. Existují i jiné systémy s povinným pojištěním. Ať to udělá Kaiser Permanente, ať to udělá i Harvard Pilgrim System v Bostonu a všechny ostatní zdravotní systémy po celé zemi. A možná i CDC z VSD. A tím můžeme začít skutečně řešit problém, který tyto vakcíny mohou způsobovat. Pokud jsou tyto výsledky platné, jedná se o absolutní změnu v našem chápání vedlejších a nespecifických účinků očkování. A budeme muset přehodnotit způsob, jakým přistupujeme k našemu očkovacímu programu. Toto je výzva k zastavení činnosti, kterou jsme obdrželi od právníků Henry Ford Health. Tento dopis mě vede k přesvědčení, že opravdu nechtějí, abychom tento film zveřejnili. V dopise nás Henry Ford obvinuje z pomluvy. Za to, že jsme uvedli, že nezveřejněná studie nebyla předložena k publikování kvůli výsledkům studie. Tvrdí, že důvodem, proč studie nebyla nikdy předložena k publikování, byly, cituji, významné a závažné nedostatky v datech a metodologii. A protože zdaleka nesplňovala přísné vědecké standardy, které Henry Ford Health a jeho výzkumníci vyžadují. Právě jsme však slyšeli mluvit doktora Markuse Zervose, hlavního autora této nepublikované studie a předního světového odborníka na infekční choroby v Henry Ford. Řekl mi, že podle něj je studie kvalitní a že by ji publikoval v nezměněné podobě. Je tu jen jeden problém. Pokud ji skutečně publikuje, věří, že to bude konec jeho kariéry. Byl by vyřízený. To nejsou moje slova, ale jeho. I kdyby doktor Zervos za svou studií stál, znamená to, že je to studie dokonalá? Samozřejmě, že ne. Můžeme říci, že studie Henryho Forda dokazuje, že vakcíny způsobují epidemii chronických onemocnění? Ne, nemůžeme. Retrospektivní studie neprokazuje příčinnou souvislost. Můžeme pouze říci, že podle nás ukazuje určitý signál. Červená vlajka, kterou ve vzduchu mává vědecká metoda. Houstone, tady může být skutečný problém. Tento problém je ještě umocněn skutečností, že tato nezveřejněná studie není ojedinělá. Nejde o anomálii. Nyní se k ní přidává několik dalších studií, které všechny vykazují podobné signály. Určitě se tedy objeví kritika omezení této studie, která se vyskytují u většiny retrospektivních studií a my si tato omezení uvědomujeme. Jediným způsobem, jak ji skutečně vyvrátit, je provést vlastní studii porovnávající očkované a neočkované osoby a dokázat, že se mýlíme. To je podle mého názoru to, o co se pokusil doktor Zervos a neuspěl. Ale jako rodiče, kteří právě sledují tento film, si musíte položit velmi důležitou otázku. Proč žádná zdravotnická agentura ani významná lékařská instituce na světě nebyla schopna vypracovat jedinou studii, porovnávající očkované a zcela neočkované děti, která by prokázala, že očkované děti jsou zdravější? Nebylo to snad hlavním účelem očkovacího programu zlepšit zdraví našich dětí? A i když to může být nepříjemná studie pro kohokoliv, kdo tvrdil, že očkovací program je bezpečný, má to i svou světlou stránku. V každé z těchto studií existuje skupina dětí, které se daří dobře. Netrpí mnoha nemocemi, které sužují americké děti a téměř nemají žádné případy neurologických poruch nebo autoimunitního onemocnění. Žijí ve světě, který vzkvétá zdravím, protože jejich rodiče se vydali jinou cestou. Nyní máte k dispozici ještě více údajů. Byli jste informováni. Co s tím uděláte? Volba je na vás.
1: Volba je na vás. Já vám tenhle ten film, který je pochopitelně strašně emotivní, tam vidíte, jak ty děti se tomu brání, ty malí děti, jak se tomu brání, a jak bojujou v rámci svých miniaturních možností, jak bojujou s tím, nepíchej to do mě. Já vím, co to je za sajrajt. No, ale ti, kdož by mohli ty věci udělat, to neudělají, protože to je biznis. A oni z toho biznesu těží. A dokonce možná to není jenom biznis. Pravděpodobně se jedná i o tu genocidu, která se tímto způsobem vlastně páchá na tom lidstvu. Takže Pavel bude připraven a já už budu končit. Dávám ho podpořat ten film. Prosím vás, pošlete ho každému, kdo přemýšlí o tom, jestli dítě může být zdravé i bez toho, že ho opícháte těma svinstvama. Já mám 6 let zkušenosti, že to prostě takhle je správné a že neočkované dítě může žít a může být velice prospívající a může být velice zdravé. Mějte se krásně. Já vás předám, co nevidět, do péče Pavla. Takže mějte se krásně, zítra zase naslyšenou.

Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného.

No tak jak jinak, než hezký večer, vážení posluchači, já vás vítám tentokrát ze studia Plzeň při pořadu, který zanedlouho by měl začít s panem VK. Co mi zbývá říci? Ano, minulý týden se to nekonalo, bohužel jsme nikdo nemohli, i když u mě to bylo takové trochu, kdyby by Olivštek zavolal, tak jsem mohl, ale původně bylo řečeno, že ne. Takže minulý týden tento pořad živě neběžel, ale mohli jste ho slyšet samozřejmě z archivu a to jste jistě všichni využili. No, zatím budeme čekat, než se připojí pan VK a Vítek k nám do studia Plzeň. Vy si zatím můžete připravit telefony, které budou v poslední hodině samozřejmě k dispozici pro vás. 608-14-19 je číslo. Vy, kdo se chcete dívat na televizi, můžete tentokrát to vidět i přímej pořad televizi. Najdete to na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Uprostřed vidíte vysílání SVTV, to znamená Svobodný vysílač TV jako televize, na to, když kliknete, tak byste v současné chvíli měli mít možnost se připojit do vysílání. Zatím to samozřejmě ještě nikdo není, ale jakmile se připojí, tak uvidíte i pana VK a Vítka. Neuvidíte, uvidíte tam jenom jakési ikony, avatary, takže to tam uvidíte, ale důležitý je, že tam budou třeba nějaké obrázky k tématu, nebo že tam uvidíte telefonní číslo a tak dále, nějaké informace navíc tam samozřejmě jistě budou a budete si moct také shlednout potom v archivu na YouTube. Tak, to je asi tak pro začátek vše. Vidím, že to je pěkně spožděný na té televizi tady, ale to nevadí. Já bych toho mohl nějak zneužít tohoto času, než se připojí pan VK a vidím, že už se tady statečně připojujete na náš stream, na vysílání svobodného vysílače. Koukám, ano, že už je tu skoro 500 lidí, takže pomalu to přibývá. Někdy to bývá až opravdu hodně přes třeba 2-3 tisíce.

Takže tento pořad je opravdu velmi, velmi sledovaný. A jak říkám, já toho možná zneužiju k tomu, nebo využiju, tak říkám to schválně tak, aby to vypadalo zajímavě, abych vás pozval všechny posluchače, případně i jejich známí a podobně, na Palouček. Vy víte jistě, většina z vás ví, kde je Palouček. Je to tady u Plzně, směr Karlovy Vary, asi 6 km z Plzně, směr Karlovy Vary. Ale to všechno už si najdete na svých, nebo na našich stránkách, který se tím zabývá, www.mezi-svimi.cz. Napište si to, prosím. Je tam důležitá ta pomlčka, čili mezi-svimi.cz, kde vidíte aktivity okolo svobodného vysílače. To znamená, je tam jednak teda svobodný vysílač, co se děje, jednak tam vidíte Palouček, takhle vám ukážu nějakou fotku z Paloučku, jak to tam asi tak vypadá. Jsou tam samozřejmě, teď je tam krásný rozkvetlý louky, když přijdete, uvidíte. Tady je takový celkový pohled na to. No, v každém případě je to tam moc hezké a myslím si, že se tam lidem líbilo, když nedávno, 1. května, ano, to bylo 1. května, kdy tam byla Soňa Peková s Pavlem Zítkem a bylo tam přes 100 lidí, asi 120, 130 lidí, takže to bylo moc pěkná akce, je tam všechno k dispozici, co potřebujete. A teď vás právě chci pozvat na tuhle akci, to je ten příští týden, 13.6., ale můžete tam být klidně celý víkend i díl, to je úplně jedno. Nechá se tam postavit stan, teďka už to jde, už není zima. Kousek vedle je koupaliště, kdyby nějaký otužilejší ještě, ale může být i teplo. Takže je tam mraky věcí jako někde na kempu. Ale tady jde o to, že to bude 13.6., už 12.6., zahajete pátek, zahájení letní sezony, tradičně s oslavou Pavlových narozenin. To píše Markéta, která mluví o mně, ano, čili mý narozeniny se tam budou slavit. Jenom když přijdete, určitě budeme rádi, nevozte žádný dárečky, vás to ani nenapadne. Prostě budeme mít za dárečky vás, který tam přijedete, byli bychom velmi rádi. Tak to je to ta akce, na kterou chci pozvat. A pak je tam ještě 21.6., to je za týden potom, taková duchovnější akce, tam bude Lumír, většina z vás ho asi bude znát, i když ty, co poslouchají jenom VK, tak ho asi znát nebudou, ale to je jedno, taky duchovnější. Aktivace 9 čaker pro ty, kteří o to budou mít zájem, 10 hodin dopoledne. To je samozřejmě letní snovrat a v tu chvilku jsou tady ty energie velmi silný a Lumír prostě se tím zabývá. Můžete přijet všechno zdarma, samozřejmě nechceme po vás nic. Leda, že byste chtěli sami něčím přispět, tomu se nebráníme, ale jinak nic. Takže to jsou ty dvě akce zatím, které jsou plánované na příští týden a další týden. Pokud budete chtít mít další informace o tom, kliknete sem jenom na to ano, chci odebírat akce a novinky, je to velice praktické, kdykoliv, když se něco bude dít, tak se o tom dozvíte. Tak, tady je ta pozvánka toho 12. a 14.6. a právě tady je velmi důležitý tlačítko, chystám se přijet. Na to, když kliknete, tak je tam jenom takové jméno, já nevím, mail, telefon, poznámka pro nás, kdybyste něco chtěli říci. Je to velmi důležité z toho důvodu, aby jsme věděli, kolik máme připravit, čili jakých, já nevím, pivo, limo, cokoliv, nějaký to jídlo a tak dál, protože samozřejmě my to chystáme vždycky pouze na tu akci. Není nic jiného, není tam žádná hospoda, není tam nic, ale jinak je tam celku dobrý posezení. Jo, takže to je toto. No a tady je ta pozvánka na toho 21.6. v neděli v 10 hodin dopoledne. Přesně v tu dobu totiž nastává ten letní slunovrat. A tam bude ten Lumír. A zase chystám se přijet tady vpravo, takže kdo bude chtít, nahlašte se. Určitě. Ano,
Tak to je toto, to je co se týče Paloučku. Samozřejmě jsou tam i jiné akce. No, teď to tady zrovna bohužel není, ale nevadí. To je asi tak zatím všechno. Ještě taky většinou děláme už asi čtvrtý rok právě ty expedice svobodného vysílače na Mauritius. Budete se divit, ale vychází to levněji, jak říkám vždycky. Celý měsíc vychází levněji než 14 dní někde u Jihočeského rybníka v kempu. Vám vyjde levnější. Opravdu to tak je, máme to potvrzený. Je to skutečně tak, takže toto je mimochodem takové letní kino, které je právě i na tom Paloučku. Ano, tam máme takovéto věci. Přednášková místnost, letní kino. Je tam toho prostě mraky. Takže musím vás právě upozornit i na tu akci na ten Mauritius. Kdyby někdo měl zájem, zase www.mezi-svimi.cz, najdete tam odkaz, takže tam se můžete když tak přihlásit. Tak, a to je vše, co jsem tak na začátek chtěl říct. Stále čekáme na připojení pana VK, takže nezbývá, než teď, abych vás už neotravoval takovými otravnými pozvánkami, ale zase na druhou stranu, jak říkám, přijeďte, uvidíte, že se vám tam bude skutečně líbit. Jsme připraveni i na deštivější počasí, ale mělo by to ten příští týden být naprosto, naprosto v pohodě kolem 26 stupňů. Ani horko, ani zima, krásný počasí. Takže bylo by to perfektní. No, co víc? Nebudu vás víc otravovat, pustím vám tam krásnou hudbu, kterou jsem našel, kterou jsem dostal od jedný známý, která mi poslala prostě nádhernou věc a teďko to tady nemám, ale já to takhle tady, abyste to viděli i. Aha, moment, vysílání tady. To bude tuto, ano, přesně tak. Přesně tak. Takže takhle to uděláme, ano. Santana a Mark Knopfler. Je to úžasná věc, zaposlouchejte si do toho, je to prostě něco, co já úplně zbožňuju.

0: Tak, vážení posluchači, právě jste přišli o nejkrásnější skladbu, kterou jsem kdy slyšel právě teď, když jsme vysílali. A na úkor toho, že tu máme už přihlášenýho Vítka a pana VK. Tak, jste tam. Haló, slyšíme se?
1: Ahoj, já zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a zároveň zdravím do Plzně i Pepu, Pavla, teda chtěl jsem říct.
0: Pepu Pavla. Petra Pavla.
1: Tak, ty už se mu nepromluvíš do konce života za tohle teda.
0: Ale nebylo si jenom.
1: Ale každopádně zdravím taky do Plzně, do Turbo, všechno je to Turbo, všechno je to rychle, velmi rychle, hlavně v Plzni, takže já zdravím krásný páteční večer všem a jsme rádi, že jste k nám připojili opět v páteční večer, jako vždy, já zdravím hlavně tebe, VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítko, ahoj Pavle, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, že jste se dočkali zase po týdnu, že jo, jsme tady zase opět s novými informacemi z domova i ze světa, opět to všechno probereme, propereme a když se toho dožijeme, tak potom dojde i na interakce, na rozdíl od minulého pátku, kdy jsme vlastně jako by šli jenom offline, takže já doufám, že si to opět užijete, no a já předám slovo Vítkovi.
1: No, to jsme se rozhodli, že jsme nakonec mohli jet i online. Trošku rozčarování.
0: Ano, je to ale pravda.
1: Jsme si volali potom s Pavlem, že to nakonec vyšlo, ale v pohodě, příště to vyrovnáme určitě, když něco takového bude, tak ještě preventivně ověřím, jestli to opravdu skutečně nejde. Nicméně, teď tady začneme prvním tématem, které to máme na programu a samozřejmě začneme Ukrajinou, protože Zelenský v nejkritičtější chvíli vyrobil skandál a znepřátelil si největšího podporovatele, když udělil titul hrdinové UPA elitní ukrajinské vojenské jednotce. Místo předseda polského sejmu chce zablokovat Ukrajině vstup do Evropské unie, představte si to, ukončit platby a úvěry Ukrajině a odebrat Zelenskému řád. A nový šéf prezidentské kanceláře šokoval, když prohlásil, že má od Zelenského úkol zajistit ukončení války do zimy. Začneme VK od konce. To ukončení války do zimy má být opět nějaký trik nebo finta nebo nějaký chyták, protože těch ukončení války v úvozovkách jsme to měli ze všech stran nespočet. Tak jak to bude tentokrát?
2: No, ten článek má samozřejmě pokračování, který vyjde dneska večer v pátek, protože to má velké pokračování. Volodymyr Zelenský včera v 9:30 večer sednul k počítači a napsal dopis Vladimíru Putinovi. Je to velký, otřásá to světovými médii. Vždycky v pátek se dějí nejdůležitější věci. I když on ten dopis napsal včera v 9:30 večer a uvolnil ho světovým médiím, potom někdy po půlnoci. Ale stejně platí, že vždycky v pátek zkrátka jakoby vždycky na ten konec toho pracovního týdne a na konec hebrejského pracovního týdne, protože víte, že zítra je konec týdne, sobota je vždycky konec týdne podle hebrejského kalendáře, šábes, tak vždycky v pátek se dějí ty naprosto nejzásadnější věci a události. Stálo by to za nějakou takovou jakoby analýzu, jaké všechny strašné věci a hrůzy a další okolnosti se vstaly prostě vždycky v pátek a ono se říká, že vždycky jako, že v pátek 13. nešťastný den a tak dále. Ta 13. vůbec ani nemá význam. Tam klidně může být klidně jiné číslo a v podstatě tam nejde o tu 13, tam jde o ten pátek.
0: To je kvůli burze, to je kvůli burze většinou. Ne? Kvůli burze.
2: A k tomu se chci dostat, že všechny burzy končí v pátek. Jo, samozřejmě. A je to burzově podmíněné s tím, že vždycky v pátek se vybírají zisky a burzy jdou většinou dolů v pátek. V pondělí jdou obvykle nahoru, většinou v odpoledních hodinách jdou nahoru a v pátek se vybírají zisky a jdou dolů. Ale tohleto, že se i do politických procesů dostávají tyhle zvyky a návyky, to má zvláštní takový fenomén, protože Zelenský tedy napsal dopis a v podstatě vyzval Vladimíra Putina, aby napsal mu tam, že už je příliš starý. Putin se ohradil na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru, měl k tomu velké povídání. Budete mít videa v článku večer potom, tak to s titulkama, takže si užijete. Ale zkrátka napsal pětistránkový dopis a v něm v podstatě vyplývá, že Ukrajina je v pozici kapitulace. Ukrajina dál nemůže pokračovat ve válce. a Putin, jeho reakce, žádné slitování, válka bude pokračovat. A tohleto, to, co v podstatě teď může dělat jenom Ukrajina, Ukrajina nemá už žádné bojovníky, už nemá lidi na frontu. Putin o tom hovořil při projevu a potom během briefingu v Petrohradu na ekonomickém fóru měl tomu povídání. Ukrajina ztrácí každý týden 10 tisíc vojáků, nebo jaký tam měl číslo, nebo dokonce že se měsíčně 40 tisíc ztrácí, každý měsíc 40 tisíc vojáků. A mluvil tam o tom, že v podstatě ten důvod, proč chytají lidi po ulicích po celé Ukrajině, že jo, ta busifikace takzvaná, je kvůli tomu, že opravdu nemají už žádné vojáky. A teď, co je důležité? Co Ukrajina může dělat, v čem může pokračovat, jsou dronové útoky. Protože dronů je hodně, drony nic nestojí, drony se řídí na dálku, k tomu nejsou potřeba vojenské sbory. To znamená, ta dronová válka může klidně pokračovat v nějaké pozici, ale co se týče samotné fronty, tak dneska přišla informace, ruské ministerstvo obrany oznámilo, že za poslední měsíc obsadilo 2400 km čtverečních nového ukrajinského území. 2400 km čtverečních. To je kolaps ukrajinské fronty. Kolaps. To se nedá jinak nazvat. A musíte si uvědomit, že Ukrajině teď zbývá jedna v podstatě věc. Ukončit válku, jinak přijde o více a více a více a více území. A co je důležité, je, že Ukrajina vlastně teď co dělá momentálně, tak útočí drony na dodávky paliva na Krymu samozřejmě, že jo, dochází k dronovým útokům na mobilní cisterny, které prostě jsou pod útoky, takže ropa, teda palivo, že jo, benzín a nafta se nedostane na čerpací stanice na Krymu. A jsou s tím problémy Aksionov, že jo, tedy guvernér Krymu měl k tomu povídání, máte tam video ve včerejším článku, s tím, že oni jsou na to zvyklí, oni od roku 2014 na Krymu jsou ve válce, takže oni jsou zvyklí na válku, oni jsou zvyklí na to, že neměli vodu od roku 2014, protože Ukrajina je odřízla od dodávek vody. Víte, že na Krymu nejsou žádné vodní zdroje pitné vody, že veškerá pitná voda se dodává z Chersonu a ze Záporoží. Proto tam oni tam normálně fungovali od roku 2014 bez vody, ta voda se dovážela v cisternách přes ten most, že jo, který tam byl narychlo vybudovaný a z Ruska, že jo, z Rostova na Donu přes Kerčský průliv, aby to objeli takzvaně, aby nemuseli po zemi přes Cherson a Záporoží to vozit, tak zkrátka tohleto jenom se ukazuje, že ta válka se jakoby prohlubuje a pouze ty drony Ukrajině v podstatě jakoby dávají nějakou možnost zasáhnout někde něco ruského, někde uvnitř Ruska, někde v hloubi. To znamená, začalo Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum a při té příležitosti Ukrajina tam zaútočila drony na sklad paliva tam vedle města, že stoupal tam černý dým a jako efekt byl jako značný, že Ukrajina zkazila dobrý start toho fóra, ale když se na to podíváte s odstupem, tak je to zoufalost té Ukrajiny. Ona jediné, co může udělat, je zkazit dobrý den Vladimíru Putinovi. Zkazit mu přehlídku, nebo zkazit mu fórum. To znamená, že někde něco bude kouřit, někde něco Ukrajinci zničí. Problém je v tom, že tím Ukrajina nedokáže zabránit porážce ve válce. Dokáže jenom poškodit nějaký obraz, nějaký image Ruska. Zkrátka Vladimír Putin to ví. Proto ta jeho reakce byla tak děsivě mrazivá na ten dopis Zelenského. Budete to mít samozřejmě v těch videích, v tom článku večer. On tam vůbec, představte si, on vůbec nevyslovil Zelenského jméno. On tam mluvil o něm, ale neřekl vůbec jeho jméno. On řekl, ten autor toho dopisu, který to poslal, ten, který to napsal, chtěl bych vzkázat tomu, který sepsal ten dopis. Ani jednou tam neřekl jeho jméno Zelenský.
1: A nechtěl naznačit, že to třeba nemusel psát Zelenský sám?
2: Ne. Není-li vysloveno jméno, jedná se o mrtvolu. To je citát KGB. Pokud nevyslovíte někoho jméno, ten muž je mrtvý. Ten muž už neexistuje, je mrtvý. A o tom hovořil Karaganov, že tohleto je styl KGB. Pokud mluvíte o někom a dáváte si záležet, aby nezaznělo jeho jméno, vy jste toho člověka vymazali. Ten člověk neexistuje, ten člověk je mrtvý. A tohleto znamená, že pokud by vznikla jakákoliv mírová dohoda, tak v podstatě Rusko s tím Zelenským vůbec už nepočítá. Naprosto, protože tohleto je v podstatě jakoby potvrzením. A Putin nám vysvětloval, že jeden z biznismenů ukrajinských, jeden z ruských biznismenů s vazbami na Ukrajinu byl pozvaný Zelenského režimem, aby přijel do Kyjeva. A než tam jel, tak zatelefonoval Putinovi a řekl mu, že byl pozvaný, aby jel do Kyjeva. A Putin řekl, že no dobře, tak když tam chcete jít, tak tam jeďte. A on teda jako, že zjistí, co po něm chtějí, a že potom se vrátí a řekne Putinovi, co vlastně se chce, nebo co vlastně se tam dozví. Takže ta schůzka proběhla, ten obchodník se vrátil do Moskvy a řekl Putinovi, že Zelenský chce a žádá o schůzku s Vladimirem Putinem, že jako eminentně žádá o schůzku s Putinem. A Putin na to řekl, že on se tomu nebrání, ale že schůzka musí být o ukončení války, které bude ukončeno udržitelným a dlouhodobým způsobem. Ne o nějakém přerušení, ne o nějakém dočasném příměří, ale pouze o dlouhodobém urovnání celého konfliktu. A že něco takového zkrátka zatím od té Ukrajiny nepřišlo a že jediný zájem Kyjeva je o zpomalení a zastavení ruské letní ofenzívy. Tohle tam zaznělo. To znamená, že pokud se na to dobře díváme, tak Zelenský napsal dopis, zveřejnil ho a v podstatě tam vyzývá, kromě toho, že říká prostě Putinovi, že prostě to je špatný, že je starý, že Rusko brzy už za ním stát nebude. Budete tam mít v tom článku kompletně celý přepis toho dopisu. Ale zkrátka tam vyzývá tam prostě k ukončení té války. A takovéhle dopisy samozřejmě se píšou ve chvíli, kdy je to velký špatný. Protože Zelenský, aby psal Putinovi dopis, to už ukazuje, že to je opravdu za čarou. To už je opravdu zlé na té Ukrajině. Není vůbec divu, protože to, co se zřejmě bude odehrávat v zimě, Ukrajina bude úplně bez plynu, bude bez elektřiny. Jednu zimu to velmi těžce jen tak to Ukrajina zvládla. Jen tak. A další zimu Ukrajina vůbec nemusí přežít. Proto Zelenský prohlásil a dal ten povel, pokyn Budanovi, bývalému šéfovi GUR, který potom po odvolání Jermaka povýšil na šéfa zelenského prezidentské kanceláře. Kirill Budanov je teď šéfem přímo zelenského kanceláře. Tak on v rozhovoru řekl, že prezident ho pověřil tím, že má za úkol ukončit válku nejlépe do konce tohoto roku do zimy. Nejlépe. To je přímo příkaz od Zelenského. Oficiální stanovisko. To znamená, že to už není o tom, o nějaké povídání, o říkání, že teoreticky něco, prostě se někde řekne ne. Zelenský přímo dal pokyn k ukončení války do zimy. A proč do té zimy? No to je přece logické. Další zimu Ukrajina už nedá, nepřežije. Putin to ví a proto jedná z pozice síly. Žádné ústupky nebudou. Ruská armáda postupuje. Každý den přicházejí informace o tom, jak zase ruská armáda obsadila další vesnici a v Záporoží a na Sumském směru. A to už člověk v podstatě, ani už to není třeba sledovat, jak pořád Rusové někde něco berou, nějaká území. Tohle to víme samozřejmě my, ale samozřejmě, že to ví i Zelenský. A ty prognózy, které oni mají, a oni je dostávají od amerického centra války, že, které jim dělá prognózy, tak oni v těch prognózách vidí, že kde budou za půl roku, kde bude Ukrajina za půl roku, kde bude za 3/4 roku, kde bude za rok a podobně. No a ty prognózy samozřejmě pro ně vůbec nejsou žádné pěkné pro Ukrajince. Proto včera večer, v noci, on napíše zkrátka dopis a pošle Putinovi 5-stránkovej Liebesbrief, kde prostě mu nejdřív nadává, nebo ho tam zasměšňuje a potom ho tam prosí o to, aby prostě ukončil válku a že když to nebude, tak to bude špatný a tak dále, a tak dále. Není už moc možností, které Zelenský může dělat. On ví, že může Putinovi kazit přehlídky. Může Putinovi občas vyrobit nějaký oblak dýmu nad nějakým velkým ruským městem. Že tam budou stoupat oblaka dýmu. Že zase někde kde nějaký ukrajinský dron něco zapálí. Ale tím zkrátka Zelenský porážku nezastaví. Válku tím nevyhraje a nikam nepostoupí. Naopak, jenom tím se prohloubí ten problém v podstatě té reality, že ve chvíli, kdy ten svět se skutečně začíná proměňovat geopoliticky, jak tedy na Blízkém východě, tak i v oblasti ekonomiky, tak v rozdělení sfér vlivu, je zkrátka Ukrajina v pozici, že byla nástupní platformou pro válku s Ruskem, ale ukázalo se, že ten plán zkrátka selhal a Evropská unie samozřejmě, že by ráda, protože evropští euronacisté by rádi si střihli nějakou další válku v rámci revanšismu po druhé světové válce, když tažení na Sovětský svaz tehdy 22. června 1941 nevyšlo, skončilo porážkou z nacifikované Evropy v roce 1945, tak oni by rádi v rámci revanšismu si udělali repete a takzvaně v rámci revanče Rusko porazili v nějakém velkém evropském tažení, v jehož čele by byla velká udatná ukrajinská armáda jakožto potomek rudé armády. Chápete? To je ten princip. Rusko dokáže porazit zase jenom Rusko. Ruského člověka dokáže porazit zase jenom ruský člověk, takže my si do svého znacifikovaného evropského eurozboru nácků dáme Rusy. Dáme si tam Ruteny, dáme si tam ty, kteří si od roku 1918 začali říkat Ukrajinci. Že a potom od roku 28 Ukrajinci, že to písmenko se změnilo v roce 28, že namísto Ukrajina, okraj carského impéria na Ukrajina, to znamená Ukraje, že aby to nebylo tak brutální pro ty obyvatele. Proto to byl ten plán. Určitě je jasné, že ten plán zůstává v platnosti, to znamená dát část bývalé rudé armády do čela evropských vojsk a táhnout na Rusko v chystané válce okolo roku 2029 až 2030. Je to naprosto logické. Z vojenského hlediska žádná jiná armáda není ruskou armádu schopná porazit, než zase jenom ruská armáda. A proto obrovskou součástí bývalé rudé armády za druhé světové války byly ukrajinské sbory, Ono bylo tam spousta ukrajinských generálů, anebo to byli Rusové, ale měli ukrajinský původ, to znamená, ono se to takovou tu obezličkou, tím oslým můstkem se to transformuje do té ukrajinské noty typu Ukrajinci měli velký podíl na porážce nacismu, ale přitom na Ukrajině byl největší nacismus v celé Evropě a on tam dokonce ve vegetativním stavu přežil Stalina, Brežněva, všechny sovětské vůdce a v roce 2014 byl oživen a resuscitován do plné síly. To znamená, ten nacismus tam znovu je zpátky na té Ukrajině. A oni ho chtějí v podstatě jakoby přesměrovat proti Rusku. To znamená vzít ten nacismus a znovu tu sílu, tu nenávist nasměrovat proti Rusku. To znamená, ten proces je úplně stejný jako někdy od v druhé polovině 30. let, když celoevropský nacismus, to znamená jakési v podstatě národovecké hnutí, které vycházelo ze zdola, a fašistické procesy, které programově ukotvil nejprve Mussolini v Itálii, to znamená vláda elit, byla okupírována samozřejmě sem do Německa, kde jistě víte z historických souvislostí, jakým způsobem, kdo vlastně zafinancoval, že pařížská pobočka domoročil zafinancovala volební kampaň, vzestup Hitlerovy NSDAP a následně němečtí velkoprůmysl vrhli své finance do zbrojní výroby a do podpory vládnoucí síly jednoho jediného vůdce Adolfa Hitlera. Proto není to tak, že by se to nějak jako v podstatě rozdělovalo, že v Itálii byl fašismus a v Evropě a tady v Německu, že byl pouze nacismus. Ne, protože nacistické a fašistické procesy v podstatě jsou vždycky totožné v jednom procesu řízení, v jednom rámci. To znamená, nahoře u moci je nějaká fašistická elita, která je sfašizovaná, která chce do války s Ruskem. Elity, herci, zpěváčci, popěváčci, herci, režiséři, já tomu říkám lidově umělecká chunta, nebo lidově umělecký front, že jo, kteří prostě najednou začnou vykřikovat něco proti Rusku, různí sportovci, různí brankáři hokejoví, že jo, proti Rusku, obrovské ohňové plivání proti Rusku, média ochotně to vysílají, to znamená, to je proces fašizace. Elity, společenské elity zasévají dolů do společnosti rusofobii. To znamená, fašizační proces působí ze zhora směrem dolů na lidi. A nacifikace, ta je v podstatě, ta vychází ze spoda, ze zdola, kdy jednotliví lidé fašizační proces převzatý ze zhora pomáhají rozšiřovat mezi svými řadami v takzvaném horizontálním směru. Fašistický proces je proces vertikální, který funguje ze zhora dolů, po vertikále, dolů. Proto se říká někdy, jo, že fašistický proces je takzvaná mocenská vertikála. Nacismus je horizontála, ten jde ze strany na stranu mezi lidem. Mezi lidem, když se šíří protiruské nálady, je to nacistický proces. Nacifikační proces, který prochází celou společností v horizontálním směru. A když se podíváte na historické souvislosti, tak vidíte, že všechny procesy v historii byly fašisticko-nacistické. Nebylo to tak, že nějaký proces někdy by byl jenom omezený na jednu linii, třeba na horizontální nebo na horizontálu moci nebo na vertikálu moci. Ne, vždycky to bylo společné. To znamená, je-li někde vytvořen fašizační proces ze zhora, automaticky vzniká nacifikace ve společnosti. Tohle to je základní. A my samozřejmě vidíme, k čemu došlo po roce 2014 v celé Evropě. Média politici, novináři mainstreamu, všechna zpravodajská média, herci, že jo, všichni tihleti, to znamená elity, začaly šířit rusofobii, to znamená fašizace. Následně mezi společností, dole mezi lidmi, se začal rodit odpor proti různé demonstrace, že jo, proti ruskému vlivu a tak dále. Najednou mezi lidmi ze zdola se začala objevovat nacifikace. Mezi obyčejnýma lidma, o kterých byste si to nikdy nemysleli, najednou, že jo, příbuzní, tohleto, kamarád, najednou ve společnosti se to začíná šířit horizontálně mezi lidmi. To znamená, už to není fašizační proces, je to horizontální nacifikační proces. A tohleto probíhalo od roku 2014 až do roku 2022, kdy to naprosto explodovalo v celé Evropě. Se vstupem ruských vojsk na Ukrajinu ten proces fašizace a nacifikace doslova explodoval v celé Evropě. Očekávalo se to, že se to stane. A výsledek po více než 4 letech je naprosto strašný pro architekty tohoto procesu. Ten projekt nevyšel. Ukrajina ve spolupráci s pomocí západních sankcí nedokázali porazit Rusko, nedokázali svrhnout vládu Vladimira Putina, nedokázali rozvrátit ruskou ekonomiku, dokázali jí takzvaně poškrábat jí lak, lehce bouchnout nárazník tady, tamhle, lehce pomačkat karosérii, ale ne zničit, ne zlikvidovat. To je jenom v příměru, to je zkrátka ta realita toho, že ani ta ruská armáda, ani ta část rudé armády, to znamená ukrajinské, nedokázala to Rusko porazit. A pro západní kurátory je selhání ukrajinské armády naprostým šokem, je obrovským zklamáním, obrovským, naprosto nepopsatelným, protože oni nepočítali, že to takhle dopadne. Oni opravdu věřili, že bývalí gerojové nebo potomci gerojů Ukrajinců, kteří byli součástí rudé armády, že dokážou své kolegy z ruské armády porazit aspoň někde, aspoň v něčem, že dokážou vytvořit politický tlak na demisi Vladimira Putina v Moskvě. Ukrajinská armáda ani s obrovskou pomocí, obrovskou nezměrnou pomocí celého kolektivního západu nebyla schopná tohleto dosáhnout. A tak nastává situace, kdy Kyjev a současná chunta okolo Zelenského volá a snaží se kontaktovat v Rusku tamní podnikatele. To znamená pomocníky, že jo, někdo, kdo je schopný se s Ukrajincema v Rusku bavit, různé podnikatele, různé oligarchy. Putin toho obchodníka nejmenoval, to měl určitě na mysli jednoho z ruských oligarchů. Zavolají mu a řeknou mu, přijeď sem do Kyjeva. Potřebujeme něco probrat a potřebujeme poslat vzkaz Vladimíru Vladimiroviči, aby byla nějaká schůzka, aby byla nějaká vstreča i po té, co proběhne, tak abychom to nějak ukončili. Ale problém je v tom, že ve chvíli, kdy Vladimír Putin, když mluví o Zelenském, se dostane do takové situace, že není ochoten vůbec vyslovit jeho jméno, tak to znamená, že vztahy jsou tak rozbourané, že Zelenský je pro něho mrtvola. Pro Putina je Zelenský mrtvola. Někdo, kdo už neexistuje, proto jeho jméno se neříká. Jsou jenom, co říkal Kareganov tehdy v tom povídání, že v podstatě jsou jenom dvě věci, kdy se používá tato metodika KGB, že se nejmenuje žádné jméno. Za prvé, někdo, kdo je mrtvý, kdo je bezvýznamný, kdo skončil, nechceme se o něm bavit, vůbec nevyslovujeme jeho jméno. Ten člověk je pro nás mrtvol, jako kdyby byl mrtvý, nezajímá nás. To je jeden důvod. A druhý důvod je zrada. Je-li někdo zrádce, v KGB se jeho jméno už nikdy nevyslovuje. Je-li zrádce, zradí. Zradí Rusko, zradí komitet gospodárstvenoj bez opasnosti, že jo, nebo dneska už je to vlastně, se to jmenuje jinak, je to SVR. Zkrátka udělá něco takového, zradí, tak jeho jméno se nevyslovuje. A my samozřejmě se můžeme dohodovat, která z těchto variant se týká Zelenského. Spíš bych se překláněl k tomu, že on je naprosto bezvýznamný. Ale je tam jedna možnost, že je to kvůli tomu, že je považovaný za zrádce. A to je, to by přicházelo v úvahu v té situaci, nebo v tom ohledu, že on má židovský původ. A Putin o tom několikrát hovořil. On se klaní nacistům, on se klaní u hrobu, nového hrobu Andreje Melníka, šéfa bývalého posledního předáka, že jo, nebo zakladatele, že jo, to zakladatele, který založil vlastně jednotky OUN-M po rozštěpení, tedy když se rozešel tedy ideologicky, nebo ne ideologicky, ale konceptuální. On měl jiný plán. Melník měl jiný plán než Stepan Bandera. Tak zkrátka Putin o tom hovořil v tom smyslu, že jeho otec Zelenského, že jo, Semjonovič Zelenský, který bojoval proti nacistům, že jeho otec se musí v hrobě obracet. Když on teď klečí před hrobem Andreje Melníka, zakladatele OUN v Kyjevě v Panteonu. A to by znamenalo, že je to, že Zelenský je považovaný za zrádce onoho protinacistického společného boje sovětských národů proti nacismu. A to by mohlo být ono. Protože v Rusku si opravdu na tady tom strašně dávají záležet, pro ně je to zásadní, že všechny národy Sovětského svazu bojovaly proti nacismu. Jestliže někdo se začne velkým předákům těchto nacistů klanět u jejich hrobu, no tak je samozřejmě zrádce. To je logické. Zrádce. Zrádce národů Sovětského svazu, kteří bojovali proti nacismu. A to by dávalo potom význam, že Vladimír Putin považuje Zelenského za zrádce a podle stylu KGB už jeho jméno nevyslovuje. To je, myslím, opravdu zásadní věc. Proto to, co probíhá de facto teď okolo Zelenského, je jenom ukázka toho, že když on dal příkaz Budanovovi, aby zajistil ukončení války do zimy a hned dva dny poté píše Liebesbrief Putinovi, znamená to, že situace Ukrajiny je opravdu kritická. To je naprosto jasné. Víc budete mít potom večer v tom článku, tam budou videa a další věci, takže takhle bych to ukončil, tady to první téma. Pavel tam najde nějakou jednu písničku, dali bychom si kratičku přestávku a potom bychom se pustili do dalšího tématu, Vítku.
1: Jasně, VK, jenom zkrátce, ten Zelenský asi není moc velký diplomat, když Putinovi napíše, že je už starý a tak dál, a najednou potom v další pasáži toho dopisu ho žádá o nějakým způsobem mírová jednání a tak dál, tak nemůžeme napsat takovou v úzovkách kvazilichotku, že je starý a je to zabalí nebo něco v tom smyslu. A potom najednou žádat o mír, jako jo. Se nedělá přece takhle, ponížíš toho protivníka, jako by, jo, a pak...
2: Je to kvůli tomu, že on ví, že zradil. On se před několika dny klanil Melníkovi. On ví, že je zrádce. A on, kdyby napsal privátní dopis Putinovi, tak ten by zněl úplně nějak jinak. Jenže tenhle ten dopis úmyslně byl zveřejněný jako otevřený dopis. A v otevřeném dopise musí vypadat Zelenský jako velký heroj a velký nacista Ukrajiny, aby před vlastními lidmi nebyl v podstatě, aby nestratil tvář.
1: Jasně,
2: to znamená, ten dopis ani tak není adresovaný Putinovi, jako spíše adresovaný vlastnímu lidu, ale ten feeling, ten pocit, ten vzkaz, který vyzařuje z toho dopisu, je naprostá zoufalost Volodymyra Zelenského. To je už, ten dopis je celý zoufalý, jsou to v podstatě jenom jakoby výkřiky někde něčeho a v závěru dopisu prostě výzva k ukončení prostě války. To je jako kdyby já nevím, jste šli prostě k zubařovi a jste mu řekli, jak je neschopný a jak prostě nic neumí, a potom byste ho požádali o perfektně zpracovanou korunku na zub, aby vám seděla a byl jste spokojený. To prostě takhle to nefunguje, takhle to ani fungovat nemůže. Problém je v tom, že pokud existuje někde nějaká veřejná objednávka na to, aby Zelenský měl tuhletu znacifikovanou roli, tak on ji musí hrát a musí ji hrát až do konce. Před vlastními lidmi. To je ta tragédie. Proto opravdu znovu se k tomu vracím. O rozvědčíkovi na Hradě v Praze, ve Štatlu. Opravdu, o něm si můžeme myslet lecos. Ale to, že on mu tenkrát přivezl osobním darem v té polstrované krabici tu pistoli, tu ČZ, tu 75, že mu tam tenkrát přivezl ještě i se zásobníkem a s náboji, jo, vedle v té krabičce, velice pěkně zpracovaná mimochodem, tak to byl symbol. To byl symbol. On opravdu v nějaké chvíli může tu pistoli potřebovat, protože bude v situaci, že už nebude moc dál. Budou proti němu stát Rusové, stojí proti němu teď Putin, který už jeho jméno nejmenuje, a s tím, jak se začínají stahovat mračná kolo jeho kumpánů, když je začíná vyšetřovat protikorupční orgány NABU a SAPO za pomoci Američanů, tak zkrátka on začíná v podstatě ztrácet půdu pod nohama. Proto co potřebuje udělat? No, potřebuje tu válku ukončit. A potřebuje ji ukončit tak, aby ho doma neoběsili v tom Kyjevě. To znamená, on nemůže dát pokyn ke stažení vojsk z Donbasu, protože za to by ho zastřelili a pověsili, že jo, vůdcové chunty. Ale bez toho samozřejmě Rusko vojenské operace nezastaví. To znamená, on je jakoby v presu, on je de facto v jakémsi konceptuálním svěráku, kdy na jedné straně jedna čelist jsou požadavky Kremlu a druhá čelist jsou požadavky nacistické chunty, kterou je Zelenský v Kyjevě obklopen. To znamená, to není úniku. A to, že napíše dopis, je forma snahy o únik z tohoto svěráku. To znamená zastavit válku, doufat, že když naházíme na Krym pár dalších dronů a budou tam stoupat dýmy z nějakých skladů paliv, a když občas naházíme nějaké drony na sklady paliv v Rusku, někde u Moskvy, někde u Petrohradu, takže ty sloupy dýmu nějakým způsobem přesvědčí někoho v Kremlu, že tu válku je třeba kvůli tomu ukončit. Je to samozřejmě naivní. Takhle Rusko porazit nejde a historicky i Zelenský snad není tak hloupý, viděl, jak probíhala druhá světová válka, jak ruská města, sovětská města byla úplně srovnána se zemí Wehrmachtem, nezbylo tam vůbec nic, tam nebyly žádné kouřové signály, že by Wehrmacht se snažil Stalinova vojska zastraší někde nějakými kouřovými signály. Že někde jim vyhodí Rusům někde nějaký sklady a Rusové a Sověti se a podepíšou někde nějakou dohodu o ukončení míru. Tak to zkrátka to nefungovalo ani v historii. Přesto však se zdá, že tohleto oni se snaží nějakým způsobem zrealizovat. Věří tomu, že když nahážou někde nějaké drony a bude na obloze z dálky dostatečný počet kouřových signálů z hořících nějakých zásobníků, rezerv nějaké ropy, takže to donutí Kreml k ukončení vojenských operací na Ukrajině. To je hodně naivní. Takže takhle bych na to reagoval. Dáme si teda tu přestávku kratičkou, potom se pustíme do dalšího tématu.
0: 2:20, jestli je to možný, tam dám písničku. Když jste se zmínili o tom hradním pánovi, tak o něm, ano? Tak jedeme.

0: Unie a hlavně o to, že mladá generace podle dalších výzkumů, není to jenom náš výmysl nebo naše nějaká domněnka, ani ne tak výmysl, jako spíše domněnka, ale ta mladá generace díky digitalizaci hloupne v rámci digitalizačních procesů, což je samozřejmě podpořené ještě AI, byť umělá inteligence přináší spoustu a neskutečných věcí a se přiznám, že miluju umělou inteligenci, ale samozřejmě tím určité limity, které to sebou nese a člověk s tím musí zacházet stejně tak jako se vším ostatním. Ale já myslím, že lidé nejsou ani tak zvědaví na mé, řekněme, monology, ale zeptám se VK, už jsi tady nebo ještě ne? Ne, ještě není. Tak nevím, Pavle, jestli nedáme písničku, mě tak nebaví jenom tak plácat prázdnou slámu, tak asi dáme písničku ještě nějakou krátkou, jestli tam máš něco podobného.
1: Právě, že vidím, že tohle to byla právě krátká, protože říkal, že má být krátká,
0: Jasně.
1: tak jsem dal krátkou a já to věděl, že to takhle dopadne. Když to dám nějakou, tak to zase budeme v půlce ustřihávat. No
0: To
1: nic.
0: nevadí, tak to půjde usekneme.
1: Já tam pustím ještě kousek toho Carlose Santány, jen tak, to je takový dlouhý a může se to kdykoliv ustřihnout, takže dáme to tam ještě.

0: A jak říkám, takhle jsem věděl, že to přesně dopadne, takže VK už je tady, můžeme pokračovat. Vítku, jaký je další téma?
1: Další téma se týká samozřejmě Evropské unie a dalších souvisejících věcí, protože v Evropské unii začne 12. června platit migrační pakt EU a na Ukrajině jim konečně došlo, že agendě Great Replacement neuniknou ani oni. Za 30 let bude na jedno ukrajinské dítě připadat 6 indických dětí a zemi čeká migrační katastrofa jako v Británii, Francii a v Německu. Podle studie ze zemí rozvinutého světa vyplývá, že děti od roku 2010 hloupnou v důsledku digitalizace. VK, ten migrační pakt samozřejmě také problém, ale když začneme zase od konce jako toho prvního tématu, hloupnutí od roku 2010, to asi není tak velké překvapení, že?
2: No, tak samozřejmě v podstatě není, i když někdo by se mohl divit, protože samozřejmě nové technologie nebo progresivní technologie vždycky v podstatě jako byly průvodcem vzrůstání nebo růstu vzdělanosti v populaci. Aspoň tedy do toho roku 2010 tak platilo, ale ve chvíli, kdy se technologie začaly uplatňovat ke vzdělávání dětí, tak se ukázalo, že v podstatě jejich nasazení vede k problémům s takzvaným kognitivním rozvojem. To znamená, že ty děti namísto toho, aby se manuálně učili psát, že jo, rukou a aby získávali informace třeba od učitelů, tak všechno se to vlastně získávali přes klávesnici na displeji těch dotovaných a financovaných, že jo, laptopů a všech těch notebooků v těch rozvinutých zemích a ono se ukazuje, že v podstatě ty technologie jsou v podstatě jakoby nějakým nástrojem zjednodušování, který má ulehčit práci, ale ono se ukazuje, že když se to aplikuje na děti, tak u těch dětí v podstatě nedojde k rozvoji základních kognitivních funkcí, které by měly mít. A samozřejmě jsou na to teď velké studie a některé země zakazují používání notebooků a tady těch tabletů ve školách nebo omezují jejich používání na určitý počet za týden během školního týdne. To znamená, je to jenom takový zvláštní fenomén, ale ono to není vůbec

0: ani tak jako úplně to zásadní, to podstatné, jako spíš to, že v té moderní společnosti význam člověka začíná být v podstatě odstraňován stranou. To znamená, že už dneska je to vidět de facto v mnoha odvětvích, kdy někde něco chcete udělat, někde potřebujete nějakou službu a najednou zjistíte, že s váma nemluví živý člověk, operátor, ale jenom nějaká umělá inteligence. A chcete se obrátit třeba s nějakým dotazem někde na někoho, že jo, na nějakém úřadu nebo nějaké firmy, že jo, a první, co tam prostě vyběhne, tak je prostě nějak pojmenovaný prostě agent s umělou inteligencí, který s váma prostě komunikuje a ve chvíli, kdy mu řeknete přesně, že chcete mluvit s někým živým, tak velice neochotně prostě vám předá kontakt na někoho, abyste mohli mluvit s nějakým živým člověkem. Tohle to je samozřejmě nahrazování role a úlohy lidí, to znamená zbytnost lidské práce. O tom básnil Klaus Schwab na Světovém ekonomickém fóru už v roce 2014, že jednou nebudou, že v dohledné době už nebudou k práci s běžnými úkoly a úkony, běžnými, ne se všemi, ale s běžnými úkoly a úkony už nebudou potřeba lidé a ta budoucnost není příliš vzdálená. On říkal, že do 15 let, a to bylo 2014, to znamená do 2029, že on říkal dokonce tedy toho, říkal třetího desetiletí, to znamená do toho roku 2030, že bude prostě taková ta zbytná lidská práce nahrazena. A on tam tenkrát jmenoval telefonní operátory, služby na internetu, věci týkající se otázek, já nevím, které normálně řeší třeba skupiny nějakých členů, nějaké systémové podpory a tak dále a tak dále. To znamená tam, kde třeba se poskytují nějaké informace a tak dále. To všechno, že v podstatě zařídí prostě počítačové systémy, umělá inteligence a tak dále a tak dále. Tak je v tom roce 2014 ještě o nějaké umělé inteligenci nikdo jako nevěděl, nebo bylo to v začátcích, to byly nějaké experimenty, o kterých nikdo nevěděl, ale už tehdy v podstatě to bylo naplánováno, to znamená, že dneska, když se na to podíváte, tak třeba teď byl ten článek a bylo tam i to video, jak v Číně otevřeli hotel, kde už nejsou žádní zaměstnanci. To je, dneska jsem to četl, bylo u toho i video, jak to vypadá. Hotel v Číně, nejsou tam žádní živí zaměstnanci, všude jsou jenom roboti. Roboti vás na check-inu obslouží, na check-outu obslouží, jídla tam vaří robotické linky, roboti, není tam jeden jediný člověk. Je to pilotní projekt v Číně, human free, bez člověka obsluha. Jediný lidi jsou ti zákazníci, ti hosté. To znamená, chápete, člověk bude zbytný. Člověk bude zbytný, není potřeba člověka. A proto ten plán byl uvedený na georgijských kamenech, poradních kamenech. Omezte populaci na této planetě pouze na 500 miliardy a pomozte zajistit udržitelný rozvoj planety. Jinými slovy, zlikvidujte lidi. To je pokyn syndikátu. Syndikátu se nelíbí, že tady na té planetě je více než 100 milionů lidí. Oni by chtěli 100 milionů. Bylo to nakonec usmlouváno v roce 79, bylo usmlouváno s nimi na 500 miliardy. Oni chtěli jenom 100 milionů, že víc na téhleté planetě my nesmíme. A tohleto je jenom všude, když se díváme na to, co se děje okolo nás, to znamená, aby bílá populace neměla žádné děti. Udělat procesy řízení tak, aby vzniklo XXX různých pohlaví a žádné z nich se nebude moci rozmnožovat. aby to bylo popularizováno mezi mládeží, aby deviace a homosexualita byla rozšiřována na mediální úrovni a byla indukována. Protože sexualita samozřejmě se skládá z dvou prvků. Jedno je genetická predispozice a druhá je výchova. Že? To, tak se formuje sexualita. To není tak, že se sexualitou se člověk narodí a je od narození heterosexuál, nebo homosexuál, nebo bisexuál, nebo non-binár, nebo podobně. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Vůbec ne. 50% je dáno geneticky, zbytek je daný výchovou. Zbytek je kognitivní. A no tohle to samozřejmě se nedozvíte ve školách. Ve školách se vám řekne, že někdo se jenom rodí a to. Ne, to jsou lži samozřejmě. To jsou lži. Predispozice genetická je 50%. Zbytek je kognitivní. A kognitivní znamená výchova. Když vychováte dítě, aby bylo homosexuální, stane se homosexuální. Přestože jeho druhá polovina byla heterosexuální při narození, to nevadí. To nevadí. Když se působí na tu druhou polovinu, vyroste homosexuální jedinec. Proto oni to dělají. Proto do všech, teď mi dobře poslouchejte, abyste tomu rozuměli, protože mnoho lidí má oči a nevidí. Mnoho lidí má uši, neslyší. To je tragédie. No, protože to jsou lidé v polospánku, že? Oni se jako probudí na půl, ale spí. Že? Teď opravdu dobře poslouchejte. Proč myslíte, že se tak propagují ty úchylné filmy, úchylné seriály, které vytékají ze streamovacích služeb, jako je Netflix, jako je Disney, jako jsou HBO, jako jsou všechny další. Dneska, když si pustíte jakoukoliv novou tvorbu, nemluvím o starých filmech, o staré tvorbě, 10, 15, 20 let staré, ne, tam ještě je to docela v pořádku, ale o nové tvorbě. Všude je ražená politika genderismu, všude je ražená politika alfabetových lidí, to znamená neplodných lidí, různě deviačně postižených, všude je ražená politika že jo, zájmen, všude, ale všechno jenom s cílem vychovat a přeprogramovat ty lidi, tu mládež, která to sleduje. To znamená, na mediální úrovni, na mediálním procesu řízení, přeprogramovat ty lidi. Především tu mládež, ty děti a mládež přeprogramovat. Proto ty Disney, že jo. Byla to Sněhurka, byla černoška, byla non-binární. To je ten petonová Sněhurka od Disneyho. Jo, non-binární Sněhurka, černoška, která prostě nemá ráda bílé toxické muže. Jo, jenom pro informaci. To znamená takzvaný antirasismus, který je prosazovaný. Cílem je samozřejmě způsobit neplodnost v celé bílé populaci. Jestliže vychováte dítě k tomu, aby bylo jakkoliv jinak než heterosexuální, nebude moci mít děti. To je plán. A je to plán, který razí samozřejmě Dům Sion ve spolupráci tedy se syndikátem. A cílem je samozřejmě snížení populace na této planetě, oni říkají, nenásilnou formou. Násilná forma je termonukleární válka a vyhlazení lidí z povrchu planety. Stále to není. Není to tak, že by to schodili tenhle ten nápad úplně ze stolu, že by byl schozený. Ale tím by se poškodilo mnoho věcí, které oni chtějí zachovat, jako biom této planety a tak dále. Jeho obnovení bylo problematické, kdyby těch vodíkových hlavic explodovalo na povrchu příliš mnoho. Oni to mají spočítané, kolik může na daném čtverci vybuchnout termonukleárních vodíkových bomb, aby se biom, to znamená, že jo, takzvaný životop, fauna a flora, jo, biom, aby se dokázal obnovit. Mají to spočítané. Když se ten poměr přesáhne, tak ta planeta už navěky bude zničená, zlikvidovaná jako Mars. Mars tehdy také zničili. Syndikát samozřejmě v tom má prsty ve zničení civilizace a povrchu Marsu, že jo, zničili celou planetu. Do dneška je tam vidět od toho výboje, kterým vlastně odrazili veškerou atmosféru z povrchu Marsu, tam do dneška ta rána z toho elektrického výboje modulovaného, že jo, z toho zařízení je tam vidět na boku planety Marsu ten Mariánský příkop, který se táhne několik tisíc kilometrů po boku Marsu, že? To byl tehdy vojenský úder, kterým byla civilizace Marsu vymazána z povrchu a byla odfouknuta celá planeta, tedy celý atmosféra celé planety byla odfouknuta pryč. Takovéhle radikální řešení oni mají stále k dispozici, ale oni to nechtějí udělat, oni mají nějaké plány, nějaké cíle, ale podmínka tam je, že musí prostě se snížit populace planety na těch 500 milionů s tím, že když to bude na těch 100, tak oni budou mít radost. To bylo jako za komunistu, když se překročil plán. Bylo potřeba splnit plán na 100%, ale když se překročilo 15%. Ježkovi oči, to byla radost, byly hned prémie, že jo, velký. Všude byla radost. Zase se nesměla překračit moc, to by zase bylo špatný, že jo, protože to by potom státní plánovací komise by začala nakládat na podnik daleko větší úkoly pro další rok a to by zase už podnik nemusel stihnout a zvládnout, takže zase nesmělo se překračovat moc. Ale ten plán, zkrátka 500 milionů lidí na povrchu planety je stále daný, je stále platný a oni dělají proto absolutně maximálně všechno. To znamená, když oni mají tuhletu bilanci, že sexualita člověka z 50% je tvořená geneticky a dědičně a z 50% kognitivně, to znamená tak, jak je člověk vychován, tak se to ovlivní. A teď otázka, když je to 50-50, tak co jako převáží? No, to je právě ten problém, že to není dané tak, že 50-50, že během vývoje a života se vliv prostředí, kde žijeme, mluvili jsme o tom několikrát, to, co se odehrává, to znamená takzvaný eugenický vektor, to znamená působení prostředí na člověka, že? A tenhle ten eugenický vektor v podstatě umí a dokáže přeprogramovat část DNA, to znamená, když je člověk vystaven od svého dětství velké vlně homosexualismu, tak eugenický vektor přepíše část DNA. To znamená, už to není 50-50, ale je to 60-40, je to 70-30 ve prospěch přeprogramování onoho sexualismu daného jedince. O to se stará eugenický vektor. To je zásadní. Proto to oni dělají. Proto to oni cpou úplně do všeho, do všech filmů, na všech těch streamovacích platformách to cpou. Proto to cpou do televize. Proto to cpou do počítačových her. Protože mládež, děti hrajou počítačové hry, že? Nejenom děti, ale i dospělí samozřejmě hrajou, to je jasný. Ale když dneska vyjde nějaká hra na počítač nebo na nějaký konzole a podobně, tak co tam je v té hře? No je tam alfabetová genderová agenda. Jsou tam woke people, že jo, woke lidi. Že jo, nonbinární černoška, přešitej chlap, že jo, tvoří hlavní herní postavy. Toxická maskulinita, to znamená, nesmí tam být žádný chlap, který by vypadal jako chlap, ale musí tam být prostě nějaký prostě šampónek a hlavní velitelkou je nějaká ženská, která je lesba. A ta v té hře šéfuje a je šéfkou. To samé filmy. Máte film, nebo máte seriál a hlavní role je nějaká šéfka, která šéfuje nějakému těžebnímu podniku, kde těží nějaký uran. má okolo sebe dvě zástupkyně, šéfkou bezpečnosti je další ženská, s nákladňákem tam jezdí další ženská, ta je trans, a jediný chlapy, které tam najdete, tak jsou černoši, kteří mají nějaké prostě jako problémy, že jsou nějaké zpomalení, že jo, všichni se tam k tím pěkně chovají a mají roli údržbář. To je jediná role, kterou tam těm chlapům dají, ale musí být černoch, nesmí to být běloch. A běloši tam mají zápornou funkci. Že to jsou nějací ti kauneři, gangstři, proti kterým tahle ta skupina prostě bojuje. O kontrolu nad těžebními zdroji. To jsou takové ty scénáře z těch strašných Netflixových seriálů, že je úplně úchylných. A tohleto oni cpou zkrátka do těch diváků. Tohleto, tyhle ty sračky. No. Cílem je přeprogramovat tu mládež, ty diváky, přeprogramovat je. To znamená nevytvořit tu jasnou kontrastní roli, že někde je atraktivní chlap, který je atraktivní pro heterosexuální ženskou. A nebo obráceně, tam atraktivní ženská, která je atraktivní pro heterosexuálního chlapa. Jako to bylo dřív ve filmech. Dřív byly filmy koncipované tak, že když jste chtěli úspěšný film, museli jste tam dát nějakou skutečně babu, nějakou kočku, Claudia Cardinal, Bridget Bardot, nějakou opravdu fakt krásnou ženskou. A když jste chtěli udělat nějakou bondovku, tak jste tam dali prostě nějakého herce, který prostě byl prostě odvážný, že jo, nebál se prostě nebezpečí a měl okolo sebe prostě krásný ženský. Takové ty typy filmů v podstatě, které jakoby prosazují a propagují takovou tu normalitu. To znamená vytváření normálních svazků. Tak to bylo ještě donedávna. Zhruba od toho roku 2010, to je zajímavé, protože to s tím přesahem, že jo, od toho roku 2010 mnoho věcí se změnilo. Najednou zhruba od toho roku 2010 se to začalo měnit. Najednou začaly se vydávat filmy a seriály, které měly divné obsazení v hlavních rolích, velmi divné. Najednou to tam vypadalo jako, že není zájem o to, aby tam byli bílí herci. Najednou se všude začali objevovat Asiati, černoši, ženské v hlavních rolích, ale kdyby měli takovou tu přirozenou charakterovou linku, jako třeba bylo v 80. letech, byl třeba Vetřelec, kdy hlavní roli stělesnila Sigourney Weaver, v tom slavném filmu Ridleyho Scotta Vetřelec, kde ona byla v hlavní roli naprosto přirozená. Ta role byla naprosto přirozená. Nebyla to žádná uměle vytvořená nějaká heroína, která by tam v podstatě já nevím, všemu se šéfovala, ale bylo to uvěřitelné, bylo to skvěle natočené a především jeden jakoby vůbec jako z nejlepších science fiction filmů, který jakoby je v takové té klenotnici, že od toho nejlepšího, co bylo kdy natočeno a tak dále. Ale dneska de facto je snaha úplně ten klasický vztah, heterosexuální vztah i z těch filmů úplně odstranit a vymazat, aby tam nebylo. Je tam někde nějaký chlap, je tam nějaká ženská. To bylo ještě donedávna, ale teď už to tam tak není. Teď je tam většinou něco, co to buď úplně zamlčuje, anebo ten vztah je tam v podstatě nějak pokřiven. V hlavní roli jsou tam dvě ženský. Dvě ženský, které jsou v partnerském svazku. Jedna hraje muže, druhá hraje ženu a starají se o dítě, které pochází z toxického nefunkčního svazku té jedné ženy s mužem, se kterým se narychlo honem rychle rozvedla, protože byl debil, ale s tou ženskou ona si rozumí a společně vychovávají ty dvě děti. Chápete? Tak tohleto je dneska propagováno. Ve všech médiích, ve všech filmech, ve všech seriálech, v počítačových hrách, v obsahu, v knížkách, dokonce i ve školních učebnicích. Cílem je snížit populaci bílého člověka na této planetě. Aby nevytvářel plodné svazky, aby se nemnožil. Aby ti, kteří jsou ještě dneska heterosexuální, aby zemřeli. Jejich děti, aby zemřeli také, až dospějí. A aby o jejich výchovu, jejich dětí, našich vnoučat, aby se už staral systém. Systém, který je takzvaně v podstatě genderově přeprogramuje. To znamená, aby vznikla takzvaná alfabetová populace. Písmenková populace, to znamená lidé, kteří budou mít písmenka LGBTQ, RSMTX, že jo, to jsou všechno, to je alfabetová generace, to znamená, každý má nějaký písmenko, ale víte, co mají společného? Nikdo z nich není schopný plodit dítě. To je alfabetové prokletí. A tohleto všechno řídí sionističtí ve spolupráci se syndikátem. Syndikát. No, to jsou samozřejmě ti, kteří nepocházejí z této planety. A proto teď v amerických médiích vypouštějí o nich ty informace, že existují čtyři, minimálně čtyři mimozemské civilizace, že jak to bylo na Fox News minulý týden, že došlo k odtajnění, že minimálně čtyři mimozemské civilizace, že jo, ti ještěři, že jo, takový ty potvory, že jo, které vypadají jako, že jo, kudlanky nábožné, že jo, s tou hlavou, že jo, ale mají humanoidní vzrůst a tak dále, a tak dále. No samozřejmě, to jenom představili několik zástupců syndikátu. A oni mají úplně jiné pravidla, jiné hodnoty, hodnotové rámce, mají úplně jiné chutě, jiný jídelníček, že jo. Chutná jim, některým z nich ne všem, ale tak některým chutná prostě lidské maso, že jo, se kterým oni potom obchodují na černo s lidskými korporacemi, které potom, že jo, různě mizí lidi po světě a potom se dostávají na jídelní lístek některých těch lepších rodin syndikátu a tak dále a tak dále. Tohle to všechno by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, žijeme v prostoru, kdy naše řídící elity nás prostě chtějí vyhladit a vyhubit. Respektive chtějí to udělat tak, abychom přirozeně vymřeli, abychom se nerozmnožovali, protože někdo má nějaký plán na snížení populace této planety. No. A proto se nemůžete divit, co nás obklopuje v západním světě. No, zkuste si zapnout nějakou streamovací platformu, tam to všechno uvidíte. Zkuste si zapnout někde nějaký kanál pro děti, kde vám budou vyprávět o nějakých přešitých šípkových růženkách a podobně. Chápete proto, co se děje ve Velké Británii, že jo, ten obrovský antirasismus. Že jo, islamista tam ubodal toho mladíka, že jo, jak se jmenuje, myslím, Henry Novak, že pobodal ho a policisté ho ještě ke všemu zatkli a podezřívali ho, že byl pobodaný kvůli tomu, že měl nějaké rasistické poznámky proti útočníkovi. Obrovský skandál, že, ve Velké Británii. No tak to přesně je. Protože opravdu cílem je zlikvidovat v podstatě bílou civilizaci, bílého člověka. Oni nenávidí samozřejmě bílou rasu, protože vychází z takzvaných, no, je to vlastně daný, oni se těm ani netají, že jo, ti rabíni v těch ješivách a při těch modlitbách, v těch synagogách, no prostě otevřeně to říkají, že prostě chceme zlikvidovat Edom, to znamená křesťanský svět chceme zlikvidovat. A vyrábějí v podstatě filmy, které mají přeprogramovat naše děti, vyrábějí k tomu pořady, programová schémata, vzdělávání ve školách, že jo, vyrábějí k tomu inkluzi, vyrábějí k tomu spoustu dalších věcí, které mají urychlit ten proces. Nejsou to zkrátka naše vlády, nejsou vůbec, jsou to de facto vyhlazovací jednotky, které postupně, nenápadně vyhlazují bylo populaci z povrchu této planety. Postupně. Je to smutné, ale je to tak, je to realita. Jenom se zamyslete, co je to za populaci, která by likvidovala svůj vlastní životní prostor? Co je to za Evropskou unii, která ohrožuje vlastní ekonomiku indukováním destrukčního mechanismu Green Dealu? Co je to za životní prostor, kde volení zástupci nasunují do našeho životního prostoru invazní skupiny, které mají obrovskou porodnost v porovnání s bílým člověkem a za 30-40 let budou tvořit většinu populace celé Evropy v rámci tzv. The Great Replacementu, to znamená velké náhrady. A v jaké žijeme populaci a v jakém žijeme systému, když většina lidí, nás, naší bílé populace, není schopná se těmto procesům bránit a dokonce na těchto procesech kolaboruje při každých volbách. A to tak, že volíte strany, které těmto procesům buď nebrání, nebo dokonce je podporují, anebo kolaborujete způsobem, že dokonce podporujete nějaké neziskovky na migraci a posíláte jim příspěvky na podporu migrace a podobně. To je tragédie. Celé naší společnosti. Celého bílého prostoru, takzvaného bílého člověka, bílé ženy, bílého muže a jejich dítěte. Tragédie. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 21.19, to jsme zase přetáhli obrovsky, takže nebudeme dělat žádnou přestávku, pustíme se rovnou do telefonických dotazů. Takže jestli tam Pavel má telefon, tak řekne telefon a pustíme se hned do toho.
1: Jasně, dáme bez písničky, přímo už rovnou, Pavle.
2: Ano, samozřejmě, není problém. Fajn. Telefon říkám do vysílání, kdo se dívá na obrazovku, na televizi, tak ho tam vidí, 608 12 14 19. Je toto číslo, ale zatím tu žádný telefon nezvoní u mě, ale věřím, že to nebude dlouho trvat, takže počkáme se chviličku. Můžete volat samozřejmě, pokud chcete. Od teďka ještě jednou zopakuju číslo 608 12 14 19. No věda, aby jsme se dočkali, tak já to hned vezmu do vysílání. Takže jste vysílání rovnou, pokud voláte panu VK, jste správně.
3: Ano, ano. Dobrý večer.
2: Můžete.
3: Dobrý večer všetkům. Dobrý večer panu VK. No, pan VK, keď Zelenský sa poklonil Melníkovi, tak nepočul som žiadny oficiálny protest Izraela. Žiadnu oficiálnu notu proti Ukrajine. Ani minimálne žiadny protest Múzeum holokausta Yad Vashem. Takže ja z toho dedukujem jednu vec, to ešte poviem. Putin síce nevyslovuje meno Zelenského, ale všetci vieme, že Putin Zelenskému sľúbil beztrestnosť, no bolo to bývalému premiérovi Izraela Naftalinovi. A keďže Zelenský je heraldický, tak mu všetko prejde. Ja si skôr myslím, odvodzujem tú teóriu, že Zelenský je len väčšia bábka Izraela, pretože on je pre Izrael veľmi dôležitý. Ak by náhodou nejaká tá vojna Izraelu nevyšla na Blízkom východe, tak vždy majú Ukrajinu ako plán B. Všetci vieme, ako to je okolí Odesy a južnej Ukrajiny. Ak to tam privatizuje najviac. Takže ďakujem a čakám na váš odpoveď. Ďakujem.
2: Ďakujeme.
0: Tak. No, já děkuju za dotaz. Co se týče klanění, podívejte se, nemůže to, že Izrael to oficiálně neodmítá nebo nevyslal nějaký oficiální, protože má úplně jiné a mnohem jednodušší konotace. Celá vláda Benjamina Netanyahua je nacistická, je znacifikovaná a je prostoupená v fašizačně nacifikačními procesy úplně stejnými jako na Ukrajině. Oni používají nacistické procesy na vyhlazování palestinského obyvatelstva v Gaze. Víte, co by se stalo, kdyby Netanyahuova vláda nebo někdo s Yad Vashem začal kritizovat Zelenského za to, že se klaní Melnikovi? Okamžitě by ukrajinská vláda vypálila zpátky a začala by říkat, vidíte, a co provádíte vy, Izraelci, Palestincům, vy je tam vyhlazujete a používáte stejné vyhlazovací metody. Ne. Tohleto zkrátka proces je nastavený tak, že samozřejmě Zelenský je heraldický, to je zcela jasný, a on je samozřejmě napojený na Chabad Lubavitch, který je napojený samozřejmě na zájmy Izraele zcela jednoznačně. A proces takzvaného nebeského Jeruzaléma, Heavenly Jerusalem, to znamená, že v podstatě jich Ukrajiny, že okolo Oděsy, no velká část jižní části Ukrajiny by měla někdy v budoucnu představovat takzvaný nebeský Jeruzalém, v podstatě jakýsi model kdysi toho prostoru, kde kdysi v dávné minulosti na území jižní Ukrajiny a jižního Ruska a ještě i části Antálie, že jo, a prostoru tam, kde dneska je v podstatě taková ta východní část Turecka, tam, kde dneska se nachází Gruzie, část Gruzie, Abcházie, celý tenhle ten prostor kdysi tvořila samozřejmě Chazarská říše, že kdysi dávno. A oni by v podstatě si tam vytvořili nějaký prostor, který v podstatě tehdy byl judaizovaný. Víte, že Chazarská říše byla judaizována a oni převzali kompletně hebrejství de facto za své. A v těch historických nárokových souvislostech proto pro ně jich té Ukrajiny, ale samozřejmě i jich Ruska, představuje jejich přirozený životní prostor, kam by se samozřejmě izraelští sionisté v případě tragédie, v případě velké nouze, že by třeba Irán vybombardoval Izrael vodíkovými zbraněmi, kam oni by se mohli uchýlit. Ano, samozřejmě, to je plán B, který určitě existuje. Dovedu si to představit. A i by to docela jako dávalo smysl. Co je ale zásadní, je, že to, co probíhá teď ve vztahu mezi Kyjevem a mezi Moskvou, různé posílání Liebesbriefů a podobně, to je samozřejmě odvozené od něčeho úplně jiného. Situace Ukrajiny je natolik kritická, natolik zoufalá, že v podstatě to, co Zelenský slíbil Londýnu, to znamená, Londýn dostane těžební práva na bohaté suroviny na Ukrajině. A nejbohatší suroviny jsou v oblasti, kde jsou už Rusové teď, anebo v blízké době budou. Proto pro Zelenského vyplývá ta největší krize právě z toho, že nebude moci splnit sliby, které podepsal v roce minulý rok v lednu Londýnu, když podepsal takzvanou strategickou smlouvu s Velkou Británií. To je bezpečnostní smlouva, zároveň surovinová smlouva s domem Sion. A mnoho z těch věcí Zelenský nebude moci splnit, pokud dům Chabad za pomoci ruské armády vezme ještě více ukrajinského území. Nebude schopen takzvaně plnění vůči domu Sion. A víte, co to znamená? Když by Zelenský nebyl schopen plnění, tak oni ho ukřižují. Aha, to Londýn to nepřipouští. Naprosto nepřipouští. Proto to, že on teď škemrá a píše Liebesbriefy Putinovi, je, já bych řekl, ne z nějaké jeho vůle, je to napokyn Londýna, podle mého názoru. Napokyn Londýna. To znamená zastavit válku do konce roku, nepřipustit tragédii, že by Londýn přišel o to, co má podepsané. Rozumíte, to je válka vedená rukama dosazených loutek, kdy dosazené loutky si musí mezi sebou lámat ruce podle toho, jak jejich loutkovodiči káží a přikazují. To je válka na Ukrajině. To znamená, v Londýně, že jo, jsou ti, kteří říkají, budeme podporovat Ukrajinu, až Bůh ví do čeho a do jakého stavu, a mezi tím umírají Ukrajinci. Že? No a na straně druhé, budeme bojovat až do splnění všech cílů, které byly dány, že jo? To zase jsou slova, která zní z Kremlu. No ale zase to komanduje pro změnu Chabad a zase tam někdo umírá. A kdo si láme ruce? No to si zase lámou ruce zase ruští vojáci, že? Pro změnu. To znamená, ta válka je vedená rukama ukrajinských a ruských gojím, že na pokyn jednotlivých domů, které kontrolují a které mají ve vlastnictví celé Rusko, a v případě Londýna, který má ve vlastnictví celý kolektivní západ, protože jestli se ptáte, jako kdo kontroluje kolektivní západ, to je samozřejmě Londýn. Londýnské kanceláře jsou majitelem celého kolektivního západu. Všechny ostatní loutky jsou pod kontrolou domu Sion. Proto jakákoliv vláda, která přijde k moci v jakémkoliv státě kolektivního západu, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Ukrajině, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Bruselu, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Izraeli, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Londýnu, k procesům, které jsou nastavené mezi Londýnem a Paříží. To znamená, mnoho lidí si to vůbec ani neuvědomí, ale ve skutečnosti, kdyby někde přišla nějaká vláda, která by řekla, my se chceme od tohoto systému odpojit, my nechceme, aby nám rozkazovala Rothschildova banka, centrální banka, aby skrze její systémy byly ovládány naše země, naše centrální banka, my chceme zrušit centrální banku, my chceme zpátky Národní banku, aby byla národní, aby nebyla centrální, aby ji nekontroloval Dům Sion. V tom okamžiku by začaly na takovou zemi padat bomby od hlídacího psa Domu Sion. Dříve to byly Spojené státy, dříve by to byly Spojené státy, dneska nevím, kdo by schazoval ty bomby. A teď je čas takového bezvětří, momentálně není jasné, kdo je světový policajt. Spojené státy už to nejsou, Čína na to ještě není připravena. To znamená, v téhleté chvíli, když se hroutí systém, je vždycky nejlepší čas na to se osvobodit. Problém je v tom, že takové osvobození by nemuselo mít dlouhého trvání, dokud ten nový pes není určený. Proto já rozumím, co pan chtěl říct, ale v tomto případě jde spíš o to, že Zelenský zkrátka dělá to, co mu nakazují jeho pánové z Londýna, a podle toho, co mu nakazují, to vypadá, že pro Londýn to vůbec není nějak dobré. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Ano, posluchačka již čeká, takže se vysílání můžete.
4: Dobrý večer, já vás chci velmi pozdravit a poděkovat za informace, za všechno. A měla bych takovou otázku, je jasný, že nenávist je tady a všechno se dělá proti bílé rase. A jak to bude s těmi ostatními rasemi? A pokud by měla přežít, řekněme, miliarda nebo půl miliardy, která rasa dostane zelenou? Nebo to bude jako diverzifikace, aby zůstal tedy zachovaný od každé rasy někdo? Nebo jaká je tady filozofie, jaký je tady plán? Děkuji a budu poslouchat.
0: Díky. Já děkuji za dotaz. Podívejte se, já to píšu v těch svých knihách, ale já to zopakuji. Tím hlavním problémem je, že bílá rasa je rasa pracovní a bojová. To znamená, úlohou bílé civilizace je sloužit v otrockém postavení pracovního týdne. A v případě, že je nutnost transformovat se na válečné sbory a na válečné svazy, bojovat. A všechny války, které ve světě procházely historicky, že jo, světové války byly, vycházely z Evropy a vycházely ze zemí bílé rasy a tak dále a tak dále. A mohli bychom o tom, že jo, i v dobách, jako byl Alexandr Veliký a další, zkrátka všechny velké vojenské voje byly takzvaně inicializovány z bílého prostoru, který hebrejští nazývají Edom. Že? To znamená, historicky tedy vycházejí z Edomu. Následně tedy představují něco, co potom tvořilo římskou říši, potom se to transformovalo na západní civilizaci a dneska to představuje takový ten západní prostor takzvaného západního světa. Si můžeme představit zhruba těch 50 zemí, nebo kolik jich je, které do tohoto světa patří. S tím se nemyslí jenom západní Evropa, západním světem se samozřejmě myslí země, které mají západní kulturu a patří do toho Austrálie i Japonsko, tak aby nedocházelo k nějakému geografickému omylu, když se říká kolektivní západ, tak aby si nikdo nemyslel, že se to týká geograficky nějakých západních zemí Evropy a podobně. Ne. Myslí se západní kultura. A to je zhruba 50 zemí celého světa po celé planetě, jo, kolem dokola. Proto, co je důležité, je, že oni potřebují zničit bílou civilizaci. Bílá civilizace vzešla, v podstatě ten původ, z čeho vychází, je dnešní prostor nebo bývalý prostor Perzie. Bílý člověk vychází z prostoru dnešního Iránu. Je to prapůvod, odkud vycházíme. Všichni bílí nebo bílá civilizace. Naším prachdomovem je Perzie všech bílých lidí. Proto sionističtí nenávidí Irán. Nenávidí, protože je kolébkou bílé rasy. Proto, když se podíváte na skřiveného Netanyahua, na tu lidskou trosku, na tu bestii, tak on nenávidí Irán kvůli tomu, že je kolébkou bílé civilizace, bílého člověka. To je celý. A co je tragické, že tam jezdí za ním český ministr zahraničí a ještě tam mele takové ty nesmysly, jako že Izrael je obklopený nepřáteli a další věci, k tomu se vůbec nebudu vyjadřovat. To je na zvracení. Ani Kinedril vám nepomůže to, co tam ten pan ministr zahraničí říkal. Zkrátka, oni potřebují úplně zlikvidovat západní civilizace. A jak jsem už říkal v předchozím vstupu, na to existuje několik nástrojů. Takzvané soft nástroje, to jsou ty genderové alfabetové procesy, to znamená udělat z lidí neplodné lidi, aby se nerozmnožovali a následně bílá civilizace zanikla, už se nerozmnožovala. A nebo jsou to ty hard procesy a to jsou válečné procesy, to znamená vrhnout kolektivní západ Evropy, znacifikovat ji znovu v procesu fašizačně nacifikačních procesů, vrhnout společně proti Ruské federaci, která je také bílá, největší země bílé civilizace, že jo, vrhnout je proti sobě a nechat je mezi sebou zničit jadernými zbraněmi. Na straně západu jadernými zbraněmi Velké Británie, Francie a možná Spojených států, pokud by se k tomu přidali, a z druhé strany zbraněmi Ruské federace, nechat je mezi sebou se úplně zničit. To je jejich krok číslo jedna, zničit bílou civilizaci, která představuje největší hrozbu, má největší technologický pokrok. Dneska už v podstatě je ten pokrok přesouvaný postupně do Číny, kde bude pod kontrolou, ale ještě ten přerod a přesun ještě není plně hotový, ale všechno to, co probíhá, je vlastně snaha zlikvidovat celou bílou civilizaci, její ekonomiku, její průmysl, její kulturu, všechno. A to, co vytvořila bílá civilizace, překopírovat směrem do Číny. To znamená, to je ten proces. A ten běží na plné obrátky. A z čeho by nám mělo zatrhnout je, že ten soft proces už dávno běží ale ten hard proces nebyl schozen ze stolu. Oni ho stále mají v zásobě jako případnou pojistku. To znamená proces na vehnání kolektivního západu do zničující jaderné války s Ruskem. Ten plán stále mají na stole. Stále. Mluví o roce 2029, že Rusko by mohlo zaútočit. Mluví o tom, ten náš magor, že náčelník generálního štábu Bundeswehru mluvil o tom teď před pár dny, minulý týden, že v roce 2029 musí být celý Bundeswehr připraven na to, protože už v roce 2029 Rusko může zaútočit, jako by to věděli, nebo by si to přáli, chápete? Oni ten proces mají stále v zásobě, mají ho stále v záloze, že ho mohou použít, to znamená, oni se nespoléhají v procesu řízení pouze na soft mechanismy, že přeprogramují naši civilizaci a alfabetovadičky všude kolem. Ne. Oni mají v zásobě i hard proces. To znamená, když to nepůjde soft, tak my zkrátka je vženeme do zničující války a necháme mezi sebou se je vymlátit, úplně vyhladit. To je krok A. Jakmile se zbaví bílé civilizace, zůstanou národy, jako jsou Arabové, zůstanou národy, které mají nějaké jiné prostě genetické ukotvení a s nima už oni si poradí. Tam už potom není problém. Protože ty národy nemají v genomu zakódovanou tu aktivizaci na vyvolávání tedy odporu, nemají takovej ten genetický rozvoj, který by jim umožnil, že vytvářet systémy a procesy řízení. Oni zkrátka věří, že s nima už si potom dokážou bez problému poradit. Když budou chtít, aby se méně rodili, aby jich bylo méně, tak zkrátka jim vezmou sociální dávky, sníží jim je. Nebo podle čínského vzoru, který mají v plánu, že zavedou poté, co Čína převezme kontrolní schéma řízení od Spojených států, zavedou zákonem jenom jedno dítě do každé rodiny. Na celé planetě jedno dítě. Tohle to zkrátka fungovalo v Číně na čínské lidi, bude to fungovat na arabské lidi. Na bělochy zřejmě by to nefungovalo. Oni se o to snaží dlouhou dobu uvalováním vysokých daní, zdražováním bydlení, aby lidé nemohli zakládat rodiny. U vás v České republice izraelské firmy skupují veškerý bytový fond, proto nemají Češi kde bydlet. Chápete, oni to zkouší na mnoha frontách, ale cílem je zkrátka to, co říkají rabíni, likvidace Edomu, to znamená likvidace bílé civilizace, jejich cílem. To je realita. A kdo na to, musíme být na to samozřejmě připraveni, protože oni vyzkouší mnoho procesů, jak toho dosáhnout. Před několika lety zkusili pátou prioritu chemicko-biologickou, snažili se povinně začít napouštět do lidí v podstatě chemicko-biologické roztoky nějakého bojového charakteru původně z výzkumu americké a čínské armády, že různé roztoky ze zkušebních laboratoří proti nějakému viru a tak dále a tak dále. To znamená, stojíme proti de facto vyhlazení celé naší bílé civilizace a populace. To je realita. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Ano, čeká a věřím, že bude mít správnou otázku, prosím.
5: Dobrý večer, jsem ve vysílání.
2: Jste ve vysílání, můžete.
5: Děkuji. Já mám to dvě. Zdravím vás všechny. Na začátku mimo můj hlavní dotaz, který přijde později. Co myslíte, dojde pan Macinka spravedlivé odměny za svůj postoj o vztahu k Izraeli? Moment. Nevím, spustilo se mi rádio samo od sebe. Omlouvám se. Takže co myslíte, jak to dopadne s panem Macinkou? Můj hlavní dotaz se týká, zmiňoval jste, jaké jsou zřejmě plány Izraele s Ukrajinou. Zaznamenal jste videa jakéhosi Igora Berkuta? Jedno z videí má název Ukrajina, Izrael, jedno jest, jeden národ. Přesně tam mluví o tom, o čem jste hovořil vy sám, že tady plánují nastěhování Izraelců na jih Ukrajiny. Pokud jste tedy zaznamenal, jaký je váš názor na tohoto člověka, já si teda myslím, že je to trošku podivný člověk, ale nevím.
2: Dobře.
5: Děkuji vám za odpověď, teď položím telefon a budu poslouchat.
2: Nashledanou.
5: Děkuji, nashledanou.
2: Tak prosím.
0: No, já děkuji za dotaz. No, panu Macinkovi fakt se bavit nebudeme, protože je to, že jo, to je ztracená kauza. Takže to si každý udělá vlastní představu. Ale co se týče toho pana Igora Berkuta, neznám, neslyšel jsem, neviděl jsem, takže nemůžu soudit jeho videa. Ale jak říkám, je historicky z historického pojetí vyplývá, že pokud by někdy došlo ke zničení Izraele jeho nepřáteli, tak sionističtí z Izraele, izraelští sionisté budou hledat někde nějaký svůj nový domov a logicky by ho našli na jihu Ukrajiny, protože tam historicky jejich předkové někde zkrátka působili jakožto tehdejší de facto misionáři a přinášeli tehdejším kočovníkům a takzvaným bezvěrcům, že jo, v prostoru takzvané Chazarské říše přinášeli hebrejskou víru a konvertovali, že jo, tak dále. To znamená, abych se vůbec nedivil, že mohou skutečně mít tenhle ten plán a ten model takzvaného nebeského Jeruzaléma. Oni ten prostor nazývají nebeský Jeruzalém. A prostor jižní Ukrajiny, že jo, tohleto a zároveň jižního Ruska, že by mohli v nějaký moment by mohli realizovat. Ale jak říkám, je to pouze teoretická možnost. Zatím mi nepřipadá, že by k tomu bylo nakročeno, k tomuhle procesu. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Tak prosím, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, pane VK, zdravím z Moravy. Já se směju tomu, že když už jedeme válku depopulační, že by zůstali Židé a že by se řešilo vůbec, kdy budou. Já si myslím, že ne. Byli použiti a budou zlikvidováni, ale to je jiná věc. Moje otázka je stručná, jestli jste zachytil, že Německo nedostalo ani jedno křeslo v Radě bezpečnosti OSN a místo toho to dostalo Rakousko a Portugalsko. Co o tom myslíte, jaké důsledky to bude mít?
2: Děkujem. Tak jo,
0: no jistě, samozřejmě bylo to velké překvapení, ale ne vůbec nějak zvláštní překvapení, protože musíte si uvědomit, že začíná se transformovat a měnit celý svět. A ta změna se projevuje samozřejmě i v prostoru Organizace spojených národů, kde se země začínají takzvaně formovat do útvaru takzvaného globálního jihu. A globální jih při hlasování v OSN získal nadpoloviční většinu a zablokoval kandidaturu Německa do pozice takzvaného dočasného křesla Rady bezpečnosti OSN. Je to velká facka do tváře vlády kancléře Merce, zcela prostě neuvěřitelné, ale pouze se tím potvrzuje jedna zásadní věc. Vliv zemí kolektivního západu upadá. je to úpadek. Protože kdyby ještě Spojené státy měly svoji moc a měly kontrolu nad takovými těmi banánovými republikami, které dneska změnily svoji příslušnost a přidali se na stranu Číny, přidali se na stranu Ruska, přidali se na stranu zemí skupiny BRICS, tak kdyby byly stále ještě pod ty jednotlivé země, ty malé země, kdyby byly pod kontrolou Spojených států, tak tohleto by se nestalo. Ten německý zástupce by byl normálně zvolen, ale ukazuje se, že Spojené státy skutečně slábnou velmi výrazně a tohleto hlasování to pouze

0: vládu kancléře Merce, ale tohle je katastrofa pro Spojené státy. Je to další důkaz toho, že síla a moc Spojených států skutečně upadá velmi výrazným způsobem. Nejsou Američané schopni už dokonce prosadit ani své vlastní koně do Rady bezpečnosti OSN. To je neuvěřitelné, no, ale je to tak. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Ano, ještě čeká, takže prosím, můžete.
2: Dobrý večer, zdravím všechny ve vysílání, děkuji za vysílání. Na úvod bych řekl, byl jsem minulý týden na demonstraci o víkendu proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. A ta atmosféra se mění. Je vidět, že lidi už nejsou zbláznění, jakože vykřičet se, ale že máme jeden takový společný cíl. Ta atmosféra tam byla úžasná. K tomu bych jenom poznamenal, že tam byly krásné plakáty Pávka. A myslím si, že za sebe bych řekl, že jestli patří na nějaký hrad, tak to není ten pražský, ale spíš na Mírov. Ale můj dotaz je z trošku jiného soudku. Chtěl bych se zeptat, asi 20. nebo kolem 20. května se hlasovalo o geneticky modifikovaných potravinách, že bez označení můžou na evropský trh, což je úplně prolomení všeho, co doteďka v Evropě se prosazovalo, aspoň v tomhle ranku. A naši zástupci vlády, se říká, hlasovali pro, jako berani, jako dosud, jako pro Mercosur, nechápu to prostě. Chtěl bych se zeptat jednak na váš názor a jednak bych rád zjistil, jestli víte, kdo konkrétně za nás tam hlasoval, protože ty jména neznám. Třeba Slovensko hlasovalo proti, dokonce Němci, Belgičani se zdrželi. Kdyby my jsme hlasovali proti, anebo se zdrželi, tak to GMOčko se ani nemohlo posunout dál do Rady Evropy. Děkuji, budu poslouchat.
0: Podívejte se, z konceptuálního hlediska, jestliže premiérem České republiky je v současné době, abych to řekl správně, nemajitel největší potravinové zemědělské hospodářské společnosti v Evropě, jedné z největších, tak se potom nemůžete divit, že Česká republika a její zástupce hlasují tak v Mercosuru, jak hlasovali. Tím je to dané. Tím máte odpověď. Víc nemusíte řešit. Hotovo. Vymalováno 20, poslední může zasnout. Bohužel takhle je, to je realita. Jo? Nic jiného se k tomu prostě říct nedá. Samozřejmě. Já neznám to jméno toho zástupce, protože tam většinou na těch... Kdo to schvaloval? To byla Evropská rada ministrů zemědělství nebo ministrů hospodářství. Kdo to schvaloval za Evropskou unii? Myslím, že asi rada ministrů zemědělství nebo tak nějak. Neznám to jméno, to musíte vězi sami někde sehnat, ale pak, že je to pravda, že čeští zástup nebo český zástupce hlasoval takto, tak se nemůžete skrát, se nemůžete divit. Je to naprosto logické. No, takže takhle bych na to reagoval, no, pustíme se do další volající.
1: Ano, teď volá pan zdaleka, až z Koloráda, takže prosím, jste ve vysílání, slyšíme se?
3: Ano, dobrý večer, tady je Peter z Koloráda. Já mám jednu otázku na pana VK, že čo si myslí o slovanských vedách, o tej knihe Svetla, je to originál, alebo je nejaký padiel? A druhá vec ešte, nech sa pani z Maďarska, jak tam minule volala, že nech si vypočuje Oskara Svengloša, čo tam on hovorí o Maďarov a ich originál. Dobre. Aby sa nerozčilovala, že kdo sú Maďari.
1: Dobře, tak jo, ďakujeme.
3: Takže otázka, no, dobre, ahoj.
1: Tak jo, dobře, prosím. Haló?
0: No, halo. No, tak já jsem, dobře, já jsem slyšel jako o těch Maďarech, předtím jsem to neslyšel, že jo, protože zase nějaké přeslechy, takže já myslím, že ta paní volala tenkrát, to už je nějaký pátek a asi tomu už se asi vyjadřovat nebudeme. Takže to bychom neřešili a ta otázka předtím byla, prosím vás, jaká, já jsem neměl.
1: Vítku, pamatuješ si

0: To
1: já
0: jsem neslyšel, co tam bylo.
2: Nevím, nevím, taky se nepamatuju.
1: Ty jo, to si
2: půjdem na další dotaz.
0: Tak to je pruser, protože opravdu to, já tam slyšel, že tam byl dotaz nějaký, tady to já jsem neslyšel, já jsem měl přerušovaný, takže prosím vás, tak mám zavolat.
2: Právě, to byl ten technický problém právě. No.
1: A já jsem to slyšel dobře, to je zajímavý. Ale teď si fakt nespomenu, o čem tam bylo.
0: Prosím vás, tak když tohleto opravdu, já nevím, halo, slyšíme se dobře, já teď slyším přetrhovaně plachovej signál zase, takže...
1: Tak no, ale to musí být něco tam u tebe. No, on tu není teďko právě, to je zajímavý. A máme 21.
2: Máme 7 minut 10, uvidíme, že budeme končit, nebo nebudeme končit.
1: Ne, on určitě nějaký bude dotaz, ale... Já si furt nemůžu vzpomenout, ježišmarja, o co tam bylo ten pán z Kolorada. No tak dobře, ale už je tu další hovor, takže vezmeme ho rovnou do vysílání. Tak jste rovnou do vysílání, prosím, můžete mluvit.
3: Dobrý večer, tady je MPík. No já bych vám klidně zopakoval ten dotaz toho pana posluchače, který byl přede mnou, ale já mám vlastní dotaz, ale on se ptal, jestli teďka prý vyšly zase nějaké, prý nějaké slovanské.
1: Jasně. Jestli
3: je to originál anebo podvrh. Já jsem tuhle otázku už kdysi dávno na pana VK měl a on mi jasně řekl, že to je podvrh, že slavjáni bláznivý tady magoří s kravinama, že žádné písemné slovanské vedy neexistují. Ale já mám prosím vás jenom otázku. Když teda nevíde z nějakého důvodu, když by neklapl sionistický záměr zničení Edomu a kdyby se to protahovalo nějak hodně moc dlouho, no tak ti mimozemšťani z toho syndikátu to asi vezmou vlastníma rukama, budou vlastní rukou. Tak prosím vás, jak dlouho ještě potrvá, než to tady samotný mimozemský syndikát konečně pořádně vymete? Děkuji za odpověď.
0: No, já děkuju za dotaz. No, pan to trefil prostě, jenom teda, pokud ten dotaz byl od předchozího pána o těch vedách, já jsem o tom hovořil, prosím vás, takzvané slovanské vedy vycházejí z toho původního ruského originálu, že, takzvané slavianské vedy. A ty slavianské vedy jsou dílem, které pochází od takzvaného vnitřního prediktora Sovětského svazu. Poprvé se objevily v 50. letech a jejich původ je hodně sporný, minimálně hodně sporný. Já nechci úplně, jestli jsem někdy v minulosti říkal jako nějaká tvrdá slova, jako tohleto, samozřejmě člověk postupně získává nějaké další, že jo, informace z různých odvětví a procesů, ale tam já mám velké pochybnosti, protože v 50. letech vznikaly v Sovětském svazu různě kvalitní věci a některé věci byly hodně dezinformační, jo? V rámci tehdejšího sovětského systému řízení proti takzvanému vnitřnímu sionistickému nepříteli, což byl samozřejmě Stalinův proces vše, který silně šel proti sionismu. Proto nějaká jasná jakoby definice toho, odkud skutečně pocházejí ty slavianské védy, nemůžu za to zkrátka dát ruku do ohně. A vím, že jsou překlady, jsou české překlady, jsou i slovenské, že dokonce Poláci, že to mají v polských překladech, že jo, mají slavianské védy. Hodně to jako vypadá, že je to čerpáno někde z nějakých zdrojů, zkrátka, které pocházejí z prostoru bývalého carského Ruska, různé spisy, které se objevily v Samaře, různé spisy, které pocházejí z Dálného východu, jsou to různé svazky, které vycházejí z takzvaných dějin cestování národů. Je tam hodně odkazů na dílo nebo na zjišťování Sovětské akademie věd, která se tam odvolává na vlastní zjištění, na vlastní bádání. Každopádně Je tam hodně politických odkazů na takzvané Sověty, už tehdy takzvané Sověty, s tím, že první myšlenky sovětizace byly už ve starověku, když jednotlivé slovanské národy v podstatě jako cestovaly a stěhovaly se z východních zemí Asie směrem na západ, tak si volili svoje zástupce a formy takzvaného sovětského řízení byly u jednotlivých slovanských národů přítomné už tehdy, v podstatě jakoby ve starověku. Je tam v těch materiálech hodně jako cítit rukopis sovětského národního prediktora. Jo? Takže k jejich originalitě bych byl opravdu velice opatrný. No. A to jenom na odpověď pánovi předtím, který se ptal. No a na dotaz pána, který volal teď, jestli to nevezme náhodou do ruky syndikát, když by se takzvaná depopulace dlouho nedržela, teda dlouho nedařila, kdyby se dlouho nedařila. No, to je opravdu zásadní otázka. No, to je přesně ta zásadní otázka, protože pokud by se dlouho nedařila, mohlo by to dopadnout jako na tom Marsu. Jo? Jako na tom Marsu. A to opravdu nechceme v žádném případě. Likvidace tehdejší civilizace Marsu je opravdu šílená. Ta civilizace, která tam byla, opustila tu planetu, nechala tam po sobě některé lidi, kteří tam zůstali v těch pyramidách, dneska teda zavátých pískem. Tehdy měl Mars jinou oběžnou dráhu, než má dneska. Mars byl na podobné dráze, jako má planeta Země. Naše planeta Země byla dál od Slunce, než dneska. To znamená, nechceme se si dočkat z toho, aby prostě někdo provedl prostě úder prostě touhletou, že prostě to je de facto forma jakési časoprostorové zbraně, která v bodě vytvoří černou díru a vysaje veškerou atmosféru z planety a tím zabije celou civilizaci. Je to zbraň, kterou používají některé civilizace syndikátu. Je to taková, no, je to jedna z vůbec jako z velmi nejničivějších zbraní, která je jakoby ve vesmíru k dispozici, ale je považována za humánní z nějakého důvodu, že nezničí celou planetu, jenom odsaje její atmosféru a zůstane v podstatě bez jakoby atmosféry, anebo odsaje jenom některý prvek z té atmosféry, jo, odsaje něco, co je důležité pro zachování života. Proto třeba na tom Marsu je odsátý de facto kyslík, ale je tam zachována atmosféra CO2, jo, na Marsu. Takže oni mají tyhle ty technologie, pro ně jsme de facto jenom taková nízká civilizace na nějakém nízké úrovni rozvoje a tak dále, tak dále. A proto pán, co říkal, že když jim dojde trpělivost se snižováním populace, co oni udělají, no doufám, že neudělají tohleto, no to by samozřejmě bylo hodně drsný a hodně blbý. Takže takhle by na to reagoval. No a máme 22.01 a dáme asi prostor poslednímu volajícímu, pokud máme někoho, že jo?
1: Máme, takže vidíte to, vyšlo ještě na vás, tak prosím.
4: Vyšlo. Já se omlouvám, že volám znovu, ale mě zaujalo to, že vlastně jste říkal, že kdo by vlastně organizoval válku proti Rusku, že by to bylo Německo. A jestliže ono to Německo je takhle vyšachované a ještě jsem pochytila někde, že je to v důsledku podpory Izraeli. A s tou Izraeli je to docela nahnutý, protože i když jste říkal, že teda Bibi diktuje Trumpovi, jo, a Trump najednou na něj řve, že je fucking crazy s prominutím, takže jako to začíná být docela zajímavé. Jak to tam vlastně je s tou Izraeli?
1: Tak díky moc.
0: No. Ano, to je velký přesah, velká souvislost. Je to samozřejmě předpovězeno. Izrael podle předpovědi má být zničen. Má být zničen tím, že nad ním vyjde 7 sluncí, které spálí povrch celé Judeje na prach, na popel. a Hašem, který poté sestoupí na úpatí chrámové hory, udělí národu vyvolenému v odškodnění za ztrátu jejich země vlastnictví nad celou planetou. Že jo? Takhle oni to mají zkrátka v tom proroctví udělané, mají to tam dané, ale samozřejmě oni tam mají ještě jednu věc a v těch takzvaných hebrejských letopisech tam je o tom, že pokud by tedy došlo znovu k velkému exodu, protože oni tam mají samozřejmě historicky, že jo, exodus, že jo, vyhnání, že jo, ze svých zemí, že jo, a zavlečení do Egypta a tak dále. Ale pokud by nastal druhý velký exodus, tak oni tam skutečně píšou o velké cestě, o velké cestě do nových domovů na severu, že oni tam mají. do domovů na severu. No, samozřejmě, co se tím může myslet? Může se tím myslet Sýrie, může se tím myslet Turecko, anebo to vezmou ještě trošku víc severněji a myslí tím prostor jižní Ukrajiny, prostor takzvaného nebeského Jeruzaléma. Ano, já to nevylučuju. Může to být skutečně ta cesta na sever, ten druhý exodus může být skutečně myšlen, že pokud by došlo ke zničení Izraele, tak oni opravdu zakotví na jihu Izraele, kde už mají svoje vlastní lidi, že jo, mají je v ukrajinské vládě, celá ukrajinská vláda je v podstatě kontrolována lidmi de facto židovského původu, že, to znamená, oni tam mají ty svoje lidi a transformovat de facto Ukrajinu nebo minimálně její jižní část na nějaký prostor nového Izraela, nějakého nového Jeruzaléma, nakonec, konec konců by ani nemusel být problém. Aby se jim to povedlo, oni potřebují jenom jednu věc. Oni potřebují vyhladit všechny Ukrajince, kteří mají proti židovský etos, mají takzvaný antisemický etos, a znamená, potřebují ve velkém válečném konfliktu vyhladit všechny banderovce, vyhladit všechny milníkovce, vyhladit úplně všechny, kteří by je tam mohli v budoucnu ohrožovat. A kdo se o to postará? Postará se o to ruská armáda. Jsme zase zpátky. To znamená, všechno, co oni dělají, tak de facto mají naplánováno. Chceme nějaký nový prostor, ale někdo ho pro nás musí připravit. Kdo ho pro nás vyčistí, ten prostor? No, my to dělat nebudeme. Udělají to pro nás Rusové, udělá to pro nás Chabat. Za co to oni udělají? Otázka. Velké šrotování. Za co pro nás Chabat vyčistí prostor Ukrajiny? Něco jim za to musíme dát. Co oni za to budou mít? No, třeba dobré vztahy s Amerikou a postavíme jim tunel z Aljašky na Čukotku. Třeba. Chápete? Obchod mezi dvěma domy. Vy nám něco a my vám něco. To znamená, to už jsou velké spekulace samozřejmě, ale to, co probíhá v Londýně, je šílené. To, co probíhá v Moskvě, je ještě šílenější. Že? To znamená přátelské vztahy s nepřítelem. V době, kdy americký kongres schvaluje další sankce na Rusko, jako dneska právě schválil americký kongres. Sice Trump to asi nepodepíše, ale to nevadí, ten signál je stejně vyslaný. Takže schvalují sankce na straně druhé, Dmitrijev a ten druhý Schwarzkopf, nebo ne Schwarzkopf, jak se jmenuje ten vyjednavač? Steve Witkoff. A další prostě na ekonomickém fóru v Petrohradě podepsali nějakou tu dohodu, že to je informace, že podepsali smlouvu o podmořském tunelu mezi Aljaškou a Čukotkou. Chápete, šílené věci probíhají v přímém přenosu. Nikdo tomu nerozumí, ani tomu možná ani nechce rozumět. Zkrátka dohody mezi jednotlivými domy jsou špinavé, nejsou čitelné, nejsou průhledné a když do nich náhodou někdo by do nich viděl, tak by se mu z toho udělalo špatně. Taková je realita. Takže takhle bych na to reagoval. Poslední dotaz byl zodpovězen, doufám. No a je to všechno pro dnešní večer, že jo. Já děkuji tobě, Vítku, děkuji tobě, Pavle, za support. No a samozřejmě všem našim posluchačům a čtenářům za to, že zase opět to s náma vydrželi až do této chvíle. No a my se zase uslyšíme za týden, opět v pátek po 19.45 a opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa, opět to probereme pořádně ze všech stran, takže si užijte týden, hlavně si teď užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
2: Já se taky rozloučím, protože už hodně brutálně představujeme, takže velmi zkrátce bleskově, takže VK, moc děkuji za vysílání, tobě Pavle, taky moc děkuji a samozřejmě vám, milí posluchači, za vaše telefonaty a hlavně za vaši podporu, které si velmi vážíme. Mějte se hezky.
1: Děkujeme a mějte se taky krásně. Ahoj, ahoj.

Samozřejmě jsem zapomněl oznámit kalendárium, který bude dnes s číslem 164 věnovaný americkému basketbalistovi Lee Sklarovi, nebo to tady nepřijdu asi, u příležitosti jeho 79. narozenin. Promiňte, nemohl jsem to přečíst. Mějte se hezky, poslouchejte kalendárium a svobodný vysílač.

0: Del.
1: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 164, jeho druhé části, opět věnované americkému baskytaristovi Lee Sklárovi u příležitosti jeho 79. narozenin. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka.
2: Jedna z věcí, které jsem miloval ve své kariéře, byla možnost hrát v mnoha různých žánrech, ať už to byl pop, country, jazz, orchestrální, metal, hard rock, a jedním z těch proudů, který jsem vždycky měl rád, byl bluegrass. A jednou takovou příležitostí v roce 1973 bylo, když mě požádali o nahrání alba se skupinou Country Gazette. Písničku, kterou možná budete znát, původně ji složili Crosby, Stills, Nash & Young a ta původní verze kdysi dokonce vyšla u Supraphonu.

Na téhle písničce, ať se to nezdá, hrály dvě basy. Ještě na kontrabas tam hrál Roger Bush. No a dvojitou basu, jednu normální a druhou piccolo, na kterou pak třeba dal efekty. Potom často Lee Sklar nahrával například na desce No Other amerického písničkáře Gina Clarka. Deska vyšla v roce 1974, byla inspirovaná dvěma alby, LPčkem Inner Visions od Stevea Wondera a Goat's Head Soup od Rolling Stones, ale ta deska úplně propadla, Gene Clark do ní vložil všechno a nikdy se nevyrovnal s tím chladným přijetím a poručil si na svůj hrob vytesat název desky No Other, žádný jiný, anebo nejinak, kdo ví. Tahle ta deska No Other je podle Lee Sklara vůbec jednou z nejlepších, co kdy vyšla. My si poslechneme písničku s názvem Silver Raven, stříbrný havran.

0: Jak sám Lee Sklar uvedl na začátku tohoto dílu kalendária, tak se angažoval ve všech možných žánrech a jak jsme uvedli již v minulém díle, jenom co se nahrávání týče, je ve staré rokové Bibli z roku 84 uvedeno 52 spoluprací. Takže jsme se rozhodli jít nikoli přísně chronologicky, ale spíš podle abecedy a podle žánrů. Takže teďka se nacházíme v oblasti country, kdy se Lee v 70. letech podílel na albech Hoyta Extna, kterého měl velice v oblibě, jak sám říká.
1: So that's stuff about Hoyt. But Hoyt was like, you'd get in the studio with him and he was just bigger than life. I remember
0: Hoyt Exton, když jste se s ním ocitli ve studiu, tak působil dojmem, že je větší než sám život. Pamatuju si, tehdy v 70. letech nebylo hovězí maso. A já jsem mu řekl, Hoyte, dej si pozor, aby tě někdo nevlákal na porážku, protože on byl opravdu obrovský jako mamut. Poslechneme si písničku I Dream of Highways z desky Life Machine.

0: Než opustíme v tomto dílu žánr country, poslechneme si ještě jednu z písní, na které Lee hrál se zpěvačkou Ritou Coolidge.
1: That was the beautiful Rita Coolidge. I loved working with Rita. Done a lot of records with her, and when she was with Christofferson, I did all the Chris and Rita.
0: Miloval jsem práci s Ritou Coolidge a když byli spolu s Chrisem Christoffersonem, tak na jejich společných deskách také. Ona mi připomínala hlasem Peggy Lee, hlavně v baladách, ale někdy to uměla i pořádně nakopnout. Ke Chrisu Christoffersonovi se dostaneme v příštích dílech a pro teď si poslechneme Ritu Coolidge v její verzi jednoho známého evergreenu.

Jestli opouštíme žánr country, vlastně ať posoudí posluchač. Rozhodně zazní opět akustické kytary a více hlasy. Poslechneme si písničku To the Last Whale, Critical Mass, jakási mše nářků věnovaná rybám. V roce 1975, kdy tato píseň byla nahrána, už se začaly znečišťovat oceány a tahle píseň měla být jakýmsi varováním. A jsou tu opět Crosby, Stills, Nash, pochopitelně s Lee Sklárem a jeho souputníky z již zmiňované skupiny The Section. A touto suitou se rozloučíme s druhým dílem kalendária číslo 164 a od mikrofonu se též loučí Michal Kyselka.

0: vyčerpávající války na Ukrajině. A nastal nečekaný zvrat. Já bych poprosila do režie, jestli mi může upravit.
1: To ještě nejde.
0: Tak nevím, co se nám stalo v režii, abych vás, vážení diváci, pořadu Jsme ve válce, pořadu s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem, pořadu otázek a odpovědí, abych vám to, co jsem si připravila jako úvodní slovo, abyste věděli, co vás čeká za otázky a za témata, které jsme pro vás nachystali, tak mi to všechno zmizelo. A proto vám to přiblížím sama. Určitě začneme žavou aktualitou, bych chtěla říct, a to je dopis, který Volodymyr Zelenský poslal Vladimíru Putinovi. Je to dopis, kde ho žádá o schůzku. A vzhledem k tomu, že všichni víme o tom, že Volodymyr Zelenský a Ukrajina přijali dekret, kde si zakázali mluvit s Vladimírem Putinem, tak o to víc bude zajímavé, když to okomentuje Jan Schneider. Potom se určitě dotkneme na domácí půdě to, co se odehrává spis, jaké apely a výzvy vysílá generál Koudelka směrem k Pobaltí, a dalo by se říct, že nás přímo straší. Určitě se budeme bavit o návštěvě prezidenta Pavla na vládě. To nás čeká v pondělí. Dotkneme se určitě, a to bude pro vás jednoznačně zajímavé, koniční iniciativy a certifikátu, který dostává kupující, a jakým způsobem se zachází se zbraněmi, když je nakoupíte, a jak se to u nás dodržuje. Takže muniční iniciativa bude také téma. Dále vztah Ukrajiny a Polska. Pak se podíváme do Německa na sabotáže v německém námořnictvu. A co bude určitě zajímavé, tak to bude zajímavé povolení, které administrativa Donalda Trumpa chce udělit soukromému sektoru, firmám, které se zabývají energiemi, aby využívali vojenského plutonia. To si řekneme na závěr. Ale pojďme na začátek. A to je ta horká aktualita, dopis Volodymyra Zelenského. Já se přiznám, že jsem ten dopis četla a nevím, jak ho mám označit. Nediplomacie, protože já jsem měla pocit, že prezident Zelenský Vladimíra Putina žádá o schůzku, ale zároveň mu vyhrožuje. Vítám se svým kolegou Janem Schneiderem. Honzo, já se ti omlouvám za ten trošku zmatený začátek. Slyšíme se?
1: Slyšíme se, já tě obdivuju, zvládla jsi to, výborně si zaimprovizovala. Já myslím, že to bylo skoro lepší ještě, než když to čteš. Takže
0: já ti děkuju. Jseš gentleman každým solem, já ti děkuji, je to milé, a diváci mě snad omluví, ale opravdu jsem to řekla takhle z patra. Takže pojďme k tomu dopisu.
1: Je z toho vidět.

0: že tvoje příprava byla taková, že ani nepotřebuješ tyhle taháky. Takže k tomu dopisu. Ano, to si trefila přesně, on totiž Zelenský porušil zákon, že se nemluví s nepřítelem, to je první věc. Druhá věc je, jak jsi to naznačila, ano, je to takový dopis, řekl bych česky, Krupana. Navíc prostě je to lež na lež, tam v podstatě se to dá trošku hodnotit podobně.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Mužem, který podporuje motoristy. Snažili jsme se ho kontaktovat. Zajímaly nás právě jeho podnikatelské aktivity s panem Chladem. Nereagoval ani na zaslané otázky. S Richardem Chladem mají několik společností. Podle informací z obchodního rejstříku chtějí firmy podnikat v energetice.
4: Reportáž spojuje nové developerské plány s podnikateli a podporou motoristů. Naznačuje možné propojení a tajné dohody. Jinými slovy, developer Pavel Durin podniká s Richardem Chladem. Chlad podporuje motoristy. Ten, který byl dříve v kontaktu s krejčířem. A ministr motoristů chce zrušit chráněnou krajinnou oblast. Domněnky? Možná oprávněné. Fakta ale chybí. Mimochodem, Petr Macinka je v této reportáži zmiňován jako kandidát na ministra životního prostředí. Dnes už ale víme, že si ministerské rezorty prohodili s Filipem Turkem.
3: Nereagoval ani na zaslané otázky.
4: Nakonec přichází zmínka, že Pavel Durin nereagoval na zaslané otázky. Fakta o vlivu na chráněnou krajinnou oblast nebo politické rozhodnutí chybí. Atmosféra tajemná a dramatický dojem převládá. Co dělat, když novinář tuší něco ve vzduchu, ale nemá důkazy? Jak poradit reportérkám? Možná nejprve klást otázky, ne vytvářet konstrukce. Prozkoumat, kdo jsou konkrétní sponzoři, v jakých oborech podnikají, jaké mají veřejné aktivity a historii. Fakta oddělit od hypotéz, přiznat, co víme a co ne. Redaktorky by neměly vytvářet dojem, že chytli zločin za pačesy, když nemají podklady. Místo dramatických záběrů na ulici jít do hloubky, rozhovory, dokumenty, územní plány, to odhalí pravdu. Zaměřit se na proces, ne na lidi. Jak stát vyhlásil chráněnou krajinou oblast Soutok, jestli byly dodrženy zákonné postupy, kdo podával připomínky a jak byly vypořádány. Reportáž se soustřeďuje na Chlada, Fabičovice, Durina a Macinku, ale klíčový proces chráněné krajinné oblasti zůstává neobjasněný. Podstatou může být nikoli, kdo s kým kamarádí, ale jestli stát postupoval správně.
5: Já myslím, že máme normální právní
6: stát. Já si myslím, že ho nemáme.
4: Nakonec bychom mohli zjistit věci, které se na ulici u Poslanecké sněmovny nikdy nedozvíme. Ostře konfrontační otázky často přinášejí méně než lidský věcný přístup. A právě to by redaktorkám mohlo umožnit odkrýt více, protože by si tím nezavřeli dveře k lidem, kteří by jim možná mohli poskytnout důležité informace.
3: Kdo je tedy Richard Chlad? Jde o podnikatele, který vydělal například na hazardu. On sám říká, že stojí za úspěchem motoristů.
6: Už tady hodinu kecávám Filipa, aby šel do politiky a nechce se nechat hajzlijeden.
7: Srdci kazičovat.
8: On se netají tím, že Filipa Turka v podstatě stvořil a přivedl do politiky a v podstatě i stál za vznikem motoristů nebo za tím, co se jim,

0: peníze. A kontroverzní video Richarda Chlada, jež atmosféru ještě umocňuje.
1: Richarda Chlada jsme požádali o rozhovor. Nejprve napsal, že bude dlouho v zahraničí a že bychom měli počkat na jeho návrat. Pak ale přestal na zprávy odpovídat. Zašli jsme tedy na jednu z jeho akcí.
2: Dobrý den, my jsme z České televize, my jsme chtěli jenom poprosit pana Chlada.
3: Jenom počkáme na pana Chlada, jo?
4: Ještě dolů, děkujeme.
3: Počkáme, jo?
2: Dobrý den,
3: prosím vás,
2: my jsme z České televize, dobrý den.
3: Jdeme z České televize.
2: Můžeme se s vámi domluvit na tom rozhovoru?
0: Redakce opakovaně oslovuje Richarda Chlada a snaží se získat rozhovor. Tyto momenty nepřinášejí nová fakta, jen vytvářejí dojem, že někdo něco skrývá. Výsledek? Emoce, napětí, podezření bez nových, ověřených informací.
2: Pane Maci, tak pátalo jsou to. Můžeme se ještě zeptat, my jsme s váma si chtěli domluvit rozhovor a nejde to přes tiskovou. Jak si s váma můžeme domluvit rozhovor?
0: Redaktorka se ptá Petra Macinky na chráněnou krajinou oblast Soutok a jeho kontakty s Richardem Chladem. Odpověď nedostaneme. A tím divákovi naznačujeme, že se tomu vyhýbá. Typická metoda. Otázka je položena tak, že jakákoliv odpověď působí podezřelé.
2: Dobrý den, Jana Neumannová, Česká televize. Mohla bych vás poprosit o krátký rozhovor? Mohl byste mi věnovat pár minut? Chtěla bych se vás ptát na sponzory motoristů. Mohl byste nám říct pár slov? Dobrý den, Jana Neumannová, Česká televize. Nemohla bych vás poprosit, já bych chtěla rozhovor ke sponzorům motoristů, jestli byste nám mohla říct pár slov.
5: Určitě někdy jindy.
2: Jak můžete zaručit, že na ministerstvu životního prostředí nebudete prosazovat zájmy vašich sponzorů?
6: Já se omlouvám, ale za prvé to je otázka na předsedu strany motorista.
2: A co vy si o tom myslíte, bude dostatečně silný a odolat tlakům?
6: Já si myslím, že budeme hájit zájmy voličů a nikoli sponzorů, samozřejmě.
2: Můžete to zaručit?
6: Samozřejmě.
1: Kritikům ale nevadí pouze sponzoři. Petr Macinka pobouřil i svými výroky, které zpochybňují vliv člověka na změnu klimatu.
7: Klima se mění, měnilo se vždycky a vždycky se měnit bude. A představa, že na to má nějaký dominantní vliv člověk, je představa falešná, představa nevědecká. A ti lidé, kteří tvrdí, že je na tom 99% konsenzus všech vědců na světě, lžou, protože to není pravda.
8: Člověk má zásadní vliv na změnu klimatu. Na tom panuje prostě téměř 100% shoda napříč prostě vědeckou komunitou.
2: Když mluví dokonce o tom, že to, že člověk má zásadní vliv na změnu klimatu, je podvod a lež, jak na vás takový výrok působí?
8: Zavádějící. Je to určitá úroveň jako nějaké konspirace. Jako prostě, že tady nějaké spiknutí vědců, kteří prostě se snaží přesvědčit lidstvo o tom, že něco neexistuje.
0: Tady propojujeme chráněnou krajinou oblast, developery a financování motoristů s klimatickými názory Petra Macinky, čímž rozšiřujeme dojem z jedné hrozby. Macinka ministrem. Přitom klimatická debata je legitimní spor s různými interpretacemi. Ale redakce ji používá jako důkaz nedůvěryhodnosti. Tím vkládáme další manipulaci. Kdo říká něco jiného než my, ten je mimo, ten je podvodník, ten je asi konspirátor. Opět žádná fakta, jen moralizující nálepky.
9: To má ale dopad do reálné politiky. Motoristé nechtějí tolik omezovat těžbu uhlí. Bylo to jedno z témat na demonstracích.
10: Oni už teď vlastně hovoří o tom, že uhlí potřebujeme, hovoří o tom, že bychom ho měli využívat co nejdéle, hovoří o tom, že chtějí vytvářet podmínky pro to, aby jsme ho mohli využívat co nejdéle. To je vlastně jakoby zájem pana Tykače.
1: Na vysvětlenou, kde se toto jméno ve spojení s Petrem Macinkou objevilo a proč ho zmiňují i účastníci demonstrací. Petr Macinka pracoval dlouhá léta s Václavem Klausem, naposledy jako mluvčí jeho institutu. Tuto neziskovou organizaci přitom finančně podpořil uhlobaron Pavel Tykač. Dal jim na provoz 10 milionů korun. Václav Klaus přitom veřejně podporuje motoristy. Sešel se s nimi například hned na povolební oslavě.
11: Lidé z institutu Václava Klause, Václav Klaus, Jiří Weigl a další, reprezentují svým hlasem důležitý názorový proud v mnoha soudobých debatách, ať již jde o klimatickou agendu, konsolidaci veřejných financí či Evropskou unii.
0: Do příběhu vstupuje Pavel Tykač, další rozšíření

0: negativního rámce. Jeho jméno s chráněnou krajinou oblastí Soutok nesouvisí, přesto vzniká řetězec Macinka, Klaus, Tykač, Uhlí, Motoristé. Fakta chybí. Jde o volné asociace, které vytvářejí dojem rozsáhlé sítě ekonomických zájmů ovlivňujících stát. Dramaticky účinné, možná i pravdivé, ale fakticky nepodložené.
1: My se tady vlastně nacházíme u hnědouhelné pánve, kde vlastně jakoby teď ta těžba už se utlumuje, respektive se hodně začíná řešit rekultivace tohoto území po těžbě.
2: Jak si to můžeme představit, co tady potom bude?
1: Když se podíváte na ten velkoun, tak vidíte, že z krajů se to tak jako začíná zelenat, že ta příroda už se vlastně začíná hlásit o slovo. Budou tady prostě různé křeviska, lesíčky.
2: Rekultivaci prostorů má finančně zajistit ten, kdo těžil, tedy firma Pavla Tykače. Nyní je právě na ministerstvu životního prostředí, jak se s nimi dohodne, o jakou částku půjde.
3: My vycházíme z výpočtu Českého báňského úřadu, který říká, že ta částka by měla být zhruba 1 000 000 000 korun.
2: A protistrana se na tuto částku tváří jak?
3: Oni od ní některé položky odečítají. My si nemyslíme, že to je vhodný způsob, ale vzhledem k tomu, že ta jako jednání teprve probíhají, tak je nechci asi nějak jako více komentovat.
2: Bude tedy záležet na tom, jak se ministerstvo domluví s firmou Pavla Tykače. Jde přitom o stovky milionů korun.
0: Rekultivace dolů je jiné téma, přesto je vsazeno do příběhu. Čímž vzniká další dojem propojení s motoristy, aniž by byla doložena fakta. Ministerstvo jedná o rekultivaci s těžaři, běžná agenda, ale reportáž naznačuje možný vliv, pro který důkazy v reportáži nejsou.
2: Pojďme se teď podrobněji podívat na financování motoristů. Už jsme popsali jednoho z donátorů, Františka Fabičovice. Zajímal nás ale i další ze sponzorů strany. Tím je klub motoristů. V loňském roce daroval 800 tisíc. Co tento spolek dělá a kde bere peníze, které následně daroval na kampaň před evropskými volbami?
4: Máme tady před sebou stránky klubu motoristů. Hnedka v první větě se můžeme dočíst, že situace nás motoristů se v posledních měsících a letech značně zhoršuje.
5: Tady vidíme, že ten klub založil Petr Macinka a jeho čestným prezidentem je Filip Turek.
4: Nás ale zajímalo, kde se v tomto spolku berou peníze.
5: To jsme se pokusili zjistit, ale z veřejných zdrojů se nedá vůbec vyčíst, kdo to financuje.
0: Jdeme do finále. Klub motoristů. Reportáž se opírá o dojmy z webu a naznačuje otázky, zda klub vůbec funguje a jak nakládá s financemi. Další pochybnosti.
2: A můžu se vás ještě zeptat na klub motoristů? Vy v něm jste činný. Co to je vlastně za aktivitu klub motoristů?
6: Klub motoristů, to se zeptejte předsedy.
2: Ale vy tam jste uvedený jako...
6: No, tak jako jsou kluby, tak jsou prostě kluby.
2: A co to dělá, jaký to má aktivity, ten klub motoristů?
6: Jaké to má aktivity, to se zeptejte, já teď tam trošku jiná témata.
2: Ale mě by to zajímalo, protože klub motoristů posílal se taky jako sponzorský dar, takže by mě zajímalo, co dělá, kde se tam ty peníze vzaly.
6: Já nejsem člen strany motoristů, zeptejte se předsedy, nebo někde vás člen.
2: Ale jako vy jste, ale jako vy zaštíte.
0: Emoční tlak na Filipa Turka, opakované dotazy na klub motoristů, přestože respondent není pověřen k odpovědi. Opakováním se vytváří dojem, že se Filip Turek vyhýbá odpovědi a posiluje podezření.
5: Tak tady jsme v Revoluční ulici a měl by tady sídlit klub motoristů.
2: Na jejich stránkách nevidíme, že by měli nějakou aktivitu, mrkneme, jestli mají kancelář. My jsme z České televize, my hledáme klub motoristů. Poradíte nám?
7: Tady není klub motoristů.
0: Redaktorky vyrážejí do Revoluční ulice, působí dojmem investigace, ale co se tu vlastně vyšetřuje? Klub motoristů má mít na této adrese sídlo. Má povinnost mít ceduly, kancelář, recepci. Běžné administrativní sídlo je prezentováno jako symbol něčeho skrytého. Další tajemství.
5: Tak tady nabízejí i typy členství. Píšou tady, stanete se členem rodiny motoristů, budete u toho.
4: Tak to vyzkoušíme. Tady je výše ročního členského příspěvku 2000 korun, takže pokud zaplatíme 2000 korun, tak se staneme členy a do 10 dnů od zaplacení toho členského příspěvku bychom se měli dozvědět další informace o fungování klubu motoristů.
0: Zaplacení členského příspěvku je standardní procedura, ale reportáži podává jako test. Slova jako tak to vyzkoušíme a do 10 dnů se dozvíme další informace, vytváří očekávání a odhalení něčeho skrytého. Fakticky je to obyčejná procedura, ale forma a jazyk reportáže z ní dělá dramatický moment. Je to typická manipulace prostřednictvím sugestivní prezentace faktů, kdy se běžné věci prezentují jako podezřelé nebo tajemné.
8: Co ten klub motoristů teda dělá? Byl jste na nějaký akci toho klubu motoristů? A co to bylo za akci? Jak vypadala?
9: Těch akcí bylo v podstatě možná každý týden.
8: A můžete říct s namátkou nějakou
9: tak
8: akci?
9: Jsou to třeba stovky lidí, kteří podporovali mnoho věcí, proti kdy bylo tady dále.
10: Dneska jsou to 3 týdny, co jsme se přihlásili do klubu motoristů.
8: My se můžeme podívat na e-mail, jestli nám dorazila nějaká zpráva o činnosti klubu. A tady vidíme, že nám nedorazilo vůbec nic.
0: 3 týdny. Nic nepřišlo. Nahrávka pro další dramatický závěr. Nedorazilo vůbec nic. Jenže to, že spolek nekomunikuje podle představ novinářů, stále není důkaz. Ani o neprůhlednosti, ani o nelegálním financování. Jen o tom, že spolek neodpovídá médiím.
11: Když sponzorujete politickou stranu napřímo, tak je vidět, kdo vlastně ty peníze posílá. V případě toho spolku pak to vidět není, protože spolek žádné financování zveřejňovat nemusí.
0: A aby se to celé uzavřelo, je tu expert Transparency International, který vysvětluje jasnou věc. Spolky nemají povinnost zveřejňovat financování. To není skandál, takový je zákon. Reportáž to ale nepoužije jako vysvětlení, ale jako podezření, které visí ve vzduchu.
8: Já myslím jako nějakou akci, jo? Jako na který jste byl.
9: Zbláznila jste se?
8: Ne, nezbláznila. Zajímá mě, jakou akci dělá klub motoristů.
9: Já vám nebudu právě o akcích, které se konaly před dávno.
8: Klub motoristů, ale posílá peníze motoristům.
0: Reportáž končí scénou s Filipem Turkem, kde redaktorka opakovaně klade stejnou otázku. Situace působí dramaticky, ale nepřináší nové informace. Kamera nezaznamenává fakta, ale emoce a konflikt. A ty pak prezentuje jako důkaz. Ale důkaz čeho? Únavy, politika nebo ignorování odpovědi? Zeptejte se předsedy. Reportáž se zaměřila na hnutí motoristů, jejich sponzory a možné vazby na ministerstvo životního prostředí. Pracovala však se sugestivním rámováním, metaforami, vizuály, hudbou, opakovanými konfrontacemi a spojováním událostí, které spolu nesouvisely. Reportáž slibovala odhalení, ale místo důkazů nabídla příběh, který jen naznačuje. My neříkáme, že motoristé jsou bezchybní. Neříkáme ani, že novináři nemají zkoumat jejich financování. Říkáme jen, že kritická témata si zaslouží práci, která obstojí.
1: V předchozí reportáži jsme zmínili i kontroverzního podnikatele Richarda Chlada. Ten patří mezi nejvýraznější podporovatele motoristů a sám sebe označuje za stvořitele Filipa Turka.
0: Po této reportáži následovala další reportáž v pořadu Reportéři o podnikateli Richardu Chladovi, sponzorovi motoristů. Redakce 13 minut popisovala jeho dřívější kontakty s českým podsvětím. František Mrázek, Tomáš Pitr a Radovan Krejčíř. Poselství je jasné. Richard Chlad není druhá liga. Informace o jeho blízkém spojení s Filipem Turkem, mentor, sponzor, podporovatel, jsou relevantní. Pokud člověk s takovou minulostí stojí blízko politické strany, je nutné o tom informovat. Jenže má to háček. Tyto informace navazovaly na první reportáž, která byla plná domněnek. Spojovala nesouvisející události a pracovala spíše s dramatizací než s fakty. Kdyby byla fakta ověřena a hypotézy jasně odděleny, portrét Richarda Chlada a vlastně obě reportáže by nemusely působit jako pokus o účelovou diskreditaci motoristů. Mohli mít vážnější dopad. Snaha rozkrýt integritu Petra Macinky ale nakonec mohla vyvolat opačný efekt. Místo zpochybnění motoristů Reportáž mohla zpochybnit práci redakce. Reportáž vytvořila řetězec podezření. Sponzoři, pozemky, chráněná krajinná oblast Soutok, politici, motoristů, možné ovlivňování ministerstva. Žádný článek tohoto řetězce však nebyl doložen. Všude jen náznaky. Emoce, dramatizace, střih, hudba a atmosféra. Fakta, která reportáž přinesla. Někteří sponzoři motoristů vlastní pozemky. Někteří nesouhlasí s chráněnou krajinou oblastí Soutok. A motoristé kritizují způsob jejího vyhlášení. Reportáž však nedokázala prokázat, že mezi těmito fakty existuje kauzální vztah. Přesto divák může získat dojem, že vlastnictví pozemků nebo nesouhlas s chráněnou krajinou oblastí ovlivňuje politická rozhodnutí, i když to není doloženo. Dramatická forma překryla nedostatek ověřených informací. Atmosféra a domněnky suplují absenci argumentů a emoce působí silněji než fakta. Skutečná investigativní práce staví fakta na první místo a příběh až na konec, pokud vůbec. Pořad zvolil opačnou cestu. Nejprve příběh a fakta se snad najdou někde po cestě. Výsledkem není lež, ale interpretace, která se tváří jako realita. To vysvětluje, proč část diváků reportáž vnímá jako odhalení a část jako manipulaci. Bez důkazů totiž zůstává jen subjektivní dojem. Divák si doplňuje chybějící informace sám podle svých zkušeností, předsudků či přesvědčení, nikoli podle objektivní reality. Emoce nahrazují fakta a každý si dokončuje příběh po svém. Fanoušci motoristů i jejich odpůrci. To může vést k falešnému nebo zkreslenému vnímání a možná i k rozdělené společnosti. V níž si pak lidé nerozumějí. Média v tomto procesu sehrávají významnou roli. Karel Kryl říkal, politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Platí to pro všechny, i motoristy a jejich sponzory. Kontrola je nutná, ale jak vidíme, stejně pečlivě musíme kontrolovat i novináře. Jak mohou redaktoři zjistit pravdu o motoristech, pokud příběh vykreslují podle vlastních představ? A zároveň v reportáži přehlížejí části, které se jim nehodí. Kdo přistupuje k realitě selektivně, neinformuje, ale manipuluje. Proto si my, kdo sledujeme média, dávejme pozor. Chceme-li porozumět světu, musíme vidět víc než to, co nám ukáže kamera. Snažme se odhalit pravdu a širší souvislosti, i tam, kde někteří novináři zavírají oči. Mějte se hezky.

0: No ne, protože podle toho, jak stojí v tom, jako přes ten igelitovou vrstvu, nebo jak ty odrazy, jak to tam funguje, a teďko nevím přesně. Jo?
1: Ne, jako 100% jsme na plochej zemi. Nemůžu...
0: No tak o tom já vůbec nepochybuju.
1: No.
0: Tak
1: díve se... Já jsem ještě teda se snažil trošku tomu nedávat takový ten svůj elán, ale teď už to tam je naplno.
0: No, hele, ale vem si, že mě to vzalo vítr z plachet.
1: No.
0: Já velký milovník kosmu.
1: Teď se vem.
2: Ale třeba kosmos jsem... existuje, jo? Třeba existuje. My jsme na ploché a kosmos
0: hele,
2: třeba
0: kosmos.
2: Je...
0: Jaký? Kosmos je v nás, ale bacha. No to... Vem si, že vesmír... Je, co je vesmír? Mír.
2: Je celý svět.
0: Je svět, ne?
2: Svět, ano. No.
1: Hm?
2: Jo?
0: No. A to je jako, že svět za.
2: No.
0: Za naším světem.
2: Ano.
0: Ne za naši planetu. No.
1: Mimozemské civilizace, to znamená mimo naši zem, mimo Gáju, jsou další no. světy.
2: Ano. Já pozoruju.
0: No jasně.
1: Všechno to tam je. A NASA je hebrejský klám. Takže celou dobu to tady nám zastírali, že jo, tady ty fakty.
2: Já
0: no
2: řeknu,
0: to je tak.
1: Teďka oficiálně jsem někde čet, že oficiálně jsem čet, že NASA přiznala, že se na měsíc nikdy neletělo.
0: No jo, to je pravda.
1: Ale média jaksi pořád nic, že?
0: No tak jako, komu patří média?
1: No, tak Mosadu, chazarský muž.
0: Židozednářů.
1: No, to je chazarský Mosad, že jo, jasně.
0: No. No Mossad to už je jenom firma, ale kdo je hlavní?
1: Mossad to všechno řídí. No, samozřejmě a spadá pod tady ty složky, jak říkáte. Ale člověk si říká, když to všechno vidí, jak to vlastně sledujeme, jak jsme účastníci a vlastně ty diváci toho všeho, no to je úžasný, že?
0: No.
1: Mít znalosti, vědomosti a teď jenom koukat na to, co se děje, co tam tlachají v té televizi, někdy teda já se na to nedívám, ale vlastně se dívám i na tu alternativní politickou scénu, která jakž takž jede směrem probuzeným, Marci, ale ne nemáš, úplně, že?
2: Marci, nemáš tam obraz.
0: Tady to, co tady předvádějí, to je jenom odpoutávání zase pozornosti.
1: Pokud nezazní v médiích, u těch nově zvolených lidí téma návrat k ústavním pořádkům.
0: Já to normálně pustím.
3: Já tě slyším, a ty
2: nádhera.
3: Mě.
2: Je, nádherně.
3: Já se omlouvám, kluci, já jsem takhle přiběhla. Jo,
2: stará
3: tak,
2: dobrá partia. Tak počkej, tak já to normálně pustím, však už je stejně 58, takže to bude na punk normálně jako vždy.
3: Já jsem fakt přiběhla, kluci, ještě mám mokrý ponožky, tak já ještě si jdu odhodit toho kulicha a ty mokrý ponožky. A slyším vás, stejně.
2: Nádhera. Dneska to bude velmi uvolněný. A možná přijde i kouzelník.
1: Máro, a ty vidíš bez brýlí?
0: No, já mám umělý čočky ve očích.
1: A, tak proto. Chlapci, takže jsi podvodník.
2: Klidně mluvte, to je jedno, já to pustím. Já už to dělám tak, že já vlastně pouštím ten úvod a tam se zatím mluví, tam každý prostě mluví a nechávám to tam a má to veliký úspěch. Sledovanost
0: topa.
2: Pouštím. Takže, přátelé.
3: Hele, a my už jsme začali.
2: My jsme začali teďka už jako obvykle na punk, takže už to normálně jede do éteru, jo. Takže třeba stihnu pustit znělku, když ho tady najdu. Pouštím znělku a jedem. A dneska, přátelé, možná přijde kouzelník.

0: Om šanti, krásnou neděli vám, přátelé. Já vás vítám při dnešním nedělníčku, který teda posunujeme na 13. hodinu z důvodu, že jsem byl trošinku jednou nohou v jakýmsi astrále divným, takže jsem nebyl vůbec teda schopen se nějak připravit ani vlastně ucelit a celistvit, o čem to dneska bude. Já vám potom vysvětlím, proč jsem byl dva dny tak trošinku mimo, ale důležité je, že jsem tady opět celiství, o šanty vesmíre děkuji, no a tedy opožděně, ale přece jenom vás vítám dneska tady u nedělníčku a jsme tady zatím ve čtyřech. A to znamená, přivítám jako prvního hosta, protože je to žena, ano, s velkým Ž, teda vlastně s malým Ž, no prostě žena, dívka, krásná bytost, Marcelka z rodu Ondráčků. Marci, ahoj.
1: Já tě zdravím, Péťo, já vás zdravím, kluci, my už jsme se pozdravili předtím, než jsi řekl a teď jedeme do éteru. Takže zdravím vás všechny a jsem ráda, že jsme v tomhle složení, protože s Jirkou mluvím každý den s Márou téměř, Péťo, s tebou tak a tak si kolikrát říkám, kdyby nás všichni slyšeli a tak si jako sami sobě dokázali zhodnotit, o čem se to vlastně bavíme. Tak zkusme to dneska. Já si říkám, no tak ráno jsme to trošku zaspali, tak to odpoledne doženeme. Ne, Orišku, nech toho, já zas na tom. Orišku.
0: On chce jít taky do vysílání. Marcelko, děkujeme ti za
1: úvod. Já říkám.
0: Jako vzdálený teda vlastně Jirka z rodu, takzvaný Liberecké. Juro, po delší době se vidíme jako tváří v tvář, takže já tě velmi zdravím, ahoj. Jak se máš, co děláš?
2: Tak já vás taky zdravím, všichni posluchači a vás především. Já se mám neustále dobře, musím říct, že teď jsem na návštěvě, takže vysílám z Děčína, ne z Liberce. No a je tady zachmuřeno samozřejmě, tady teď nebyli zrovna moc přivětiví a těším se, až to tady rozjedeme, no. Až tady to sluchačům řekneme nějaké novinky, nebo spíš takové ty věci, co, jak řešit věci v praxi, souředníky a se soudy a vlastně nějaký dění ve světě, taky něco asi tady řekne každý z nás.
0: No, tak, aby nedocházelo k omylu, já jsem právě konstituoval dneska jenom jako takový pozdravení a pozvánku na nedělníček, který bude za, kde budeme rozebírat jako různý možný věci, jo? Bude nás tam ještě víc a toto je koncipované jako teda pozvánka na slunovratový speciál, ale klidně můžeme zmínit vlastně, proč ze slunovratu najednou vznikly Vánoce, kdo to všechno způsobil, jo? Jaké to má pozadí energetické i faktické. Takže Juro, ale klidně můžeme, mám tady videjko.
2: Jenom jsem chtěl říct nějaký drobný věci, jenom náznakový, samozřejmě nějaký hloubkový věci, to určitě ne.
0: Protože možná přijde i kouzelník, bude nás ještě víc. No a samozřejmě, o šanty, Máro z rodu Čermáku, já tě taky vítám při dnešním nedělníčku ve studiu Deja Vu. Běžíme živě na YouTube, běžíme živě v audio formátu na Svobodném vysílači, takže díky i Pavlovi Hlávkovi za ty možnosti, že můžeme tak v klidu a bez cenzury, ano, povídat a vysílat a sdělovat svoje zkušenosti a názory. Takže tímto je to zahájeno a klidně předávám slovo komu, kdo chce jak o čem začít, má možnost a prostor volby.
3: Já bych dal prostor Marcelce jako ženě.
2: Ano.
1: Ty jsi ale fikaný, my jsme spolu týden nemluvili a ty si toho využil, viď? No já jsem s Márou týden nemluvila, ale s Márou týden nemluvit, to je takový něco, jako že se vám kumuluje ty vlastní myšlenky, ty jeho, který vám jako předává, ještě mezi tím, kdy kráčíte lesem a posloucháte Máru v nedělníčku, jak rozpráví s Péťou. A já říkám, ty vám, Máro, kde jsi na to všechno přišel? Takže Mára pak s váma týden nemluví a pak řekne, předám slovo ženě. Máro, ty jsi fakt fikaný. Takže hele, já bych to udělala tak, že my jsme třeba, my to víme jako s Péťou a s Márou, no s Jirkou ne, s tím mluvíme každý den, tak, že spolu třeba mluvíme jednou za týden. A pojďme si třeba jenom říct, aby jsme to uchopili a dali tomu nějakou pointu. Co vám třeba za poslední týden číslo úplně klíčový. Jednak jako ve vztahu k jiným lidem, co po vás chtěli, a jednak po tom, co jste dokázali dělat v té svojí vlastní linii, aby vás v tom předvánočním čase, když teda navážeme na to, že budeme mít 21. takový ten předvánoční čas, jo, pojďme kluci, já pak klidně přidám k dobru, jasně, že to budou i sračky, ale pojďme za ten poslední týden.
0: Půjdeme hned, ale jak jsem zmínil, promiň Marcelko, že možná přijde i kouzelník, tak kouzelník už tady na mě vykupuje, takže já ho přijmu teda do studia a pak Marci, jo, krátce ho přivítáme o nás a tak dál a pak můžeš normálně navázat na to, co chceš říct. A chvilka překvapení.
1: Pavlinko, pro mě to není překvapení, protože ráno mluvím s Péťou a on mi říká, tak uděláme to předvánoční a já tady jako nastatečně nakráčím v 9 ráno, když můj muž ještě spí a říkám jako, no ne, ale tohle předvánoční, to musí Pavlinka tam být jako s Lorantem a vidíš asi tady, takže vítám tě, nesmírně ráda tě vidím, však víš.
4: Ahojte všetci, ja som veľmi rada, že sa takto môžeme spájať a že sme spolu. Ďakujem.
0: Dochází k propojení na všech úrovních, jenom bych to upřesnil teda jako předvánoční. Já bych tadyto setkání a pozvání na příští nedělníček nazval spíš jako slunovratový. A my potom třeba se můžeme bavit o tom teda, proč někdo slaví Vánoce, někdo slunovrat. Jo, tady to téma klidně můžeme naťuknout, plus tady máme další nějaká témata. Ale bral bych to dneska tak odlehčeně, fakt jenom nedělníčkově. Takže Marci, ty jsi teda měla teďka přerušenou niť, tak klidně naváž.
1: Já bych tu nit ani neřekla, že tam byla ta někde nit. Ta nit je tady, že vás tady vidím. 1, 2, 3, 4, 5. A za vás všechny, nejenom za vás a za všechny, kteří třeba si to potom poslechnou, nebo mají tu potřebu si tam někde kousíček už divno, tak jsem za to nesmírně vděčná, takže to není můj úvod. A teď já samozřejmě už jsem posunutá v těch Vánocích, jelikož dneska ráno, už jsem tady v 5 ráno, tvoje žena to ví, píseň, protože jsme spolu telefonovali a já tady na podlaze těch x krabiček, jak všem musím rozdat to cukroví, tak mám tu náladu jinou. Ale samozřejmě chce, mi to ten systém trošku nabořil, protože mi tady oslovili jako sousedi a lidi, že ještě pořád se jim to zloděje. Tak jsem říkala, dobře, tak to já jsem vyřešila a za to třeba děkuji Jirko tobě, Máro tobě, ani nebo Pavlínko, tvoje vysílání každý. Hele, já jsem dneska ráno se bavila s písní a ona mi říká, já uklízím a já taky, ale u toho mám puštěnou Paulínku a utíkám z toho hajzlu, aby mi neutíklo ani z toho. Takže Paulínko, přiznávám se, že si tím pomůžu třikrát. A tímto jsem chtěla říct všem ostatním, že my máme občas, že takovou tu potřebu, že někdo to za nás vyřeší, vyposlechne, napíše, zapomeňte na to, děcka. Hele, vždycky se vrátím k tomu, že jsou Vánoce, ale přitom všem nezapomeňte myslet. I když umýváte ten hajzl a podlahu, už vždycky máte ten prostor poslechnout si tu Pavlínku, Máru, Jirku, mě a dát si to dokupy a bránit se, protože bohužel ti lidé stále hledají někde autoritu. A když nepřijde v tom lepším slova smyslu, to znamená v tom, jak bych řekla, v tom andělovi, když nepřijde, tak přijde v tom zlu. No a u nich je to pořád otázka rozhodnutí a oni se rozhodnou. Takže zlo bylo rychlejší a anděl tak někde se tam jako sklání, až budou ty Vánoce. Takže děcka, Vánoce už jsou od léta, už v tom jedeme všichni stejně. Takže pojďme a ty Vánoce si dejme, užijme si je, propojíme se, ale nezapomeňme být obezřetní a chytří. Tak to je můj úvod. A jinak vás tak nesmírně ráda vidím.
0: I mi tebe, Marci. Tak, kdo je dál na holení?
2: No, já to zkrátím, jestli se můžu přihlásit. Já vlastně ani tolik nebudu moc říkat, protože tady Marcelka všechno krásně tak ten úvod zahájila, že ho nechci ani narušovat. Spíš pak se přidám k těm tématům, který tady chcete probírat, protože ty zkušenosti tam taky jaký mám, takže já něco do vinku taky přidám, co se tady děje na Liberecku, jak fungují soudy, no a samozřejmě, co se týče svátků, tak já už tolik moc neprožívám, protože děcka nemám, jsem doma sám teďka a koupil jsem si stromeček teda, abych tam měl tu atmosféru přece jenom. A snažil jsem se ještě tam udělat kulturní prostředí, takže jsem si vytvořil takovou, opravil jsem si trošku kuchyňskou linku, no. Takže tím asi tak, ale jo, a ještě zdravím Paulínu, konečně tě, Paulínko, rád vidím. My jsme se jenom bavili po telefonu, takže já tě teďka vidím téměř naživo. A jsem rád, že tady seš mezi náma, no. Protože ty seš doslova encyklopedie živého člověka. A to, co tady vlastně vysíláš, to je bomba úplná. A dost se na to navnímá a vlastně ví, o čem to je, no tak musí jedině uznat, že ty seš takový ten opravdu obrovský průkopník. Za což děkujeme, protože tak jen odvážný lidi a ty už to jedeš. Já tě sleduju už někde 4 roky dozadu, jo, mimochodem. Tenkrát jeli UCC zákony a já jsem na tom začal. A ty jsi to tam zmiňovala hodně, ty OPPT správce a tohle to všechno. Takže tím asi končím, nebo končím, nekončím. Ale uděluju tady asi Márovi slovo, nebo Paulíně. Spíš Paulíně.
4: Tak dobré, keď dámy mají přednost, tak si vezmem slovo. Prepáč, Marečku.
3: Nevadí.
4: Ďakujem vám pekne za všetko. Ja som vymyslela na seba normálne teraz počas toho, jak tu vysielate slogan, že počúvajte na deževe vysielanie s Paulínou aj na hajzli. Je to super. A takto si vystreliť občas zo seba je perfektné. A ďakujem vám za tú príležitosť. Neviem, Jirko, ale či sme spolu hovorili, lebo ja s tebou nie, ja som sa snažila dotelefonovať, ale nejak nám to nevyšlo, ale niekdy príšte, nevadí.
2: Jo, prosím ťa, ja to opravujem, my sme sa bavili přímo v tom vysílání.
4: Áno.
2: Tak to bolo myšleno.
4: K telefonátu sme sa nedostali, ale to nevadí, lebo ty si veľmi vyťažený človek a chápem to. Úplne to akože zvládaš bravúrne s tými zákonmi, lebo ja by som to už nedávala. A to vám práve chcem povedať, že ja už ani nesledujem, teraz som asi po 2 mesiacoch si pozrela jednu tlačovku a u nás na Slovensku už to začína byť také nepríjemné, že už politici sa tam bijú, že už politici tam kričia na tých moderátorov a novinárov a už fakt majú toho dosť a už sú veľmi ako keby takí zahnaní do kúta. Takže výborne, ľudia, tešíme sa z toho, že tá pravda už ich proste dobehla a v každom prípade nevzdávajte to, ľudia. V každom prípade vás motivujem, nech vás tie Vianoce neukolíšu v niečom takom akože uňuňu puťuťu, lebo o to vždy išlo. Nech vás tie Vianoce skôr spoja a nech tie, áno, slnovrat, presne. A nech tie Vianoce nie sú o tom všetkom satanskom, ale skôr o tom všetkom Božom a o tom, čo je naozaj skutočné. Lebo ten slnovrat, to je naozaj skutočné. Tie Vianoce, my nazývame Vianoce, ale vlastne my ani doma nedržíme Vianoce. Takže u nás by ste nenašli nič vianočné. Nielen preto, že máme tucet mačičiek a tie by nám zhodili stromček, ale žiadnu tú symboliku nepodporujeme nejak vo vnútri. Že my sme sa nejak citeľne otočili proti tomu a nechceme to podporovať v nikom. Takže keď tie Vianoce vy si chcete, milí diváci, držať, tak si ich držte. Ale keď už budete vedomí, tak potom budete držať naozaj ten slnovrat, ako Peťo začal, že stretli sme sa kvôli slnovratu a to je ten sviatok, ktorý vlastne je prírodzený. Je prírodzený aj v rámci cyklov a je to sviatok, ktorý nás privádza bližšie k prírode. Takže keď máte čas, tak skôr zajdite do prírody, ako niekde pozerať popolúšku pred telkou, lebo tu už poznáte spredu, zozadu. A aj tak to poučenie z toho si nevezmete nikam. Takže pozerajte sa radšej do prírody, takto krásne, ako je tam slniečko, na stromy zelené. Pretože my už, hoci je zima, ale nemáme tu sneh roky, rokuce na Vianoce. Takže pozerajte si, užívajte si tú prírodu a buďte so svojimi blízkymi nejak tak inak. Ale nie preto ľudia, že len jeden deň sme dobrí, len jeden deň sme milí k sebe, len jeden deň stačí, aby sme sa mali radi. Nie, nie. Preto, že tak to má byť a aspoň ten jeden deň by nás malo priviesť k spoločnému stolu, zabudnutie na všetky hádky, na všetky nedostatky, na to všetko, čo na tom druhom nemám rád a neznášam, a tie rodiny by sa mohli spojiť v takej tej, keď nie láske, tak aspoň tolerancii. A druhá vec je, že všetky tieto skupiny, čo sme tu zástupcami nejakých proste ľudí okolo seba, ktorí idú s nami v tejto ceste k živému človeku alebo k zákonnej spravodlivosti, ako kto to má, tak vidíte, že keď sa my dokážeme spojiť, tak sa spojte na tie Vianoce, napíšte aj druhým aktivistom z druhých skupín blahoželanie, napíšte im, čo cítite a napíšte im, že ich máte radi. Lebo keď skutočne nadobudneme jednotu na začiatku len tu v hlave, že si to budeme môcť aspoň na tie Vianoce, na ten jeden čas predstaviť, tak to už len krôči k tomu, že to budeme vedieť v tom aj pokračovať. A keď už nič iné, tak aspoň sme to, Peťo, čo skúsili. Odovzdávam slovo.
0: Ďakujem, Máro.
3: Takže ja k tým Vánocom, ja tie Vánoce už teraz hodne dlho neslavím, pretože viem, co znamenají Vánoční dary, akože ten čas. A pro mňa sú spíše Vánoce akože časem klidu, rodiny, aby se potkávali mezi sebou, aby spolu mluvili, aby se mezi sebou navzájem, jako, nevím, jak to říct, prostě byli spolu. Jo. Strávili ten čas prostě sami, jeden s druhým, a ne žádný dárky, kdo má jaký milionový dárek, nemá, o tom to vůbec není. Jo. Takže spíš je to o tom vnitřním nastavení toho klidu a míru. Jo, a tolik bych řekl tady těm Vánocům a ohledně člověka. Já myslím, že už se nacházíme v období apokalypsy, což neznamená pro nás nic zlého, protože apokalypsa je probuzení. Probuzení člověka. Apokalypsa je neštěstí pro elity. Jo, takže tím pádem človíčkové se probouzejí a tím pádem začínají padat hlavy elit. No a teď už jenom na nás všech, jak dlouho to ještě bude trvat, za jak dlouho ten systém takový, jako, jak je nastavený, lehne. Protože on lehne. Jo, tady jenom otázka času, kdy se to stane. A čím dřív, de facto tím líp.
1: Peťo, Mára to dal bravúrne. Peťo, prosím tě, nechceš toho Jirku tam zase umravnit, protože klasika, on tam zase žere.
2: Ta polistka byla teplá a bylo to neodkladné. Už jsem skončil.
0: On když nejí, tak mluví. A kdyby nejedl, tak by prostě mluvil.
1: Tak,
0: jo, a mluvil
1: tak dlouho.
0: Takže by nezazněla žavý. Takže nechme ho. Dívej, ať se každý tak musí chovat tak jako...
3: On je jenom lidský.
1: No já jsem to chtěla...
2: Já jsem se pouze nechtěl omezovat.
1: Já jsem to chtěla odlehčit, ale já, přátelé, pokaždý, když s ním řeším nějaký zásadní téma, jako jsou Chazaři východní a západní, jako je kam patří dluh České republiky a teda, tak on pokaždý u toho baští a já, co děláš? A on, no já tady mám hrozně moc tý dýňový polívky. Já se vám to celou dobu snažím odlehčit, jakože vánočně. Takže tohle jsou hovory s Jirkou. Prominu, že mi zavaří hlavu. Já pak jdu jako tam někam sledovat a já. A Pavlína říkala, a Mára, pamatuj si to. A on, no. Takže vánoční téma máme tady, Jirka. No?
0: Marcelko, vy jste stejně domluvený, protože dívej se, když se dívám na ty vaše trička
1: kruhované.
2: A jo.
0: Jo, to chápeš. A dneska jsem psal Pauline a bylo 11, mlčka 11 hodin. A abych teda ukončil kolečko k těm Vánocům. Já teda Vánoce jako v takové podobě taky neslavím. Spíš tu atmosféru, kdy opět sluníčko se bude navracet k nám. To mi dělá velmi dobře. a cítím, že do toho posledního vlastně dne, než začne ten slunovrat, tak je to hodně hustý, hodně silný. I tak jsem byl 2 dny trošinku mimo. Už vím, čím to je a dávám za pravdu Márovi, že budu si muset vytvořit nějaký filtr a ne všechny informace, které ke mně chodí, tak se jimi zabývat. A tyto informace nejen, že chodí z různých prostředků, jo, z různých věmů a smyslů, ale přináší je i lidičkové. A já dělám filtr i v těch lidech, protože se, že hodně lidí mi volá nebo píše, nebo zkrátka prostě mě kontaktuje a necítím z nich tu radost, tu dobrou energii. A byť se člověk snaží poradit nebo odkázat na nějaké informace, na nějaké zdroje, nakonec je to tak, že dobrý skutek bývá potrestán a pak jsem to já, který vlastně tady 2 dny potom je v takovém jakým rozpolceném stavu. Takže jenom to za mě, že skutečně nastavuju filtr. No, já jsem to trošku odlehčil a ne každého budu přijímat do svého soukromého prostoru. Ovšem nic toho se netýká vás teď, jak tady jste, protože já vás beru za součást mojí rodiny, nejen tady té světské, ale i té duchovní. Jo? Takže to za mě, takže jsem skončil kolečko.

0: vyčerpávající války na Ukrajině. A nastal nečekaný zvrat. Já bych poprosila do režie, jestli mi může upravit.
1: Ještě nejde.
0: Tak nevím, co se nám stalo v režii, abych vás, vážení diváci, pořadu Jsme ve válce, pořadu s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem, pořadu otázek a odpovědí, abych vám to, co jsem si připravila jako úvodní slovo, abyste věděli, co vás čeká za otázky a za témata, které jsme pro vás nachystali, tak mi to všechno zmizelo. A proto vám to přiblížím sama. Určitě začneme žavou aktualitou, bych chtěla říct, a to je dopis, který Volodymyr Zelenský poslal Vladimíru Putinovi. Je to dopis, kde ho žádá o schůzku. A vzhledem k tomu, že všichni víme o tom, že Volodymyr Zelenský a Ukrajina přijali dekret, kde si zakázali mluvit s Vladimírem Putinem, tak o to víc bude zajímavé, když to okomentuje Jan Schneider. Potom se určitě dotkneme na domácí půdě to, co se odehrává spis, jaké apely a výzvy vysílá generál Koudelka směrem k Pobaltí, a dalo by se říct, že nás přímo straší. Určitě se budeme bavit o návštěvě prezidenta Pavla na vládě. To nás čeká v pondělí. Dotkneme se určitě, a to bude pro vás jednoznačně zajímavé, koniční iniciativy a certifikátu, který dostává kupující, a jakým způsobem se zachází se zbraněmi, když je nakoupíte, a jak se to u nás dodržuje. Takže muniční iniciativa bude také téma. Dále vztah Ukrajiny a Polska. Pak se podíváme do Německa na sabotáže v německém námořnictvu. A co bude určitě zajímavé, tak to bude zajímavé povolení, které administrativa Donalda Trumpa chce udělit soukromému sektoru, firmám, které se zabývají energiemi, aby využívali vojenského plutonia. To si řekneme na závěr. Ale pojďme na začátek. A to je ta horká aktualita, dopis Volodymyra Zelenského. Já se přiznám, že jsem ten dopis četla a nevím, jak ho mám označit. Nediplomacie, protože já jsem měla pocit, že prezident Zelenský Vladimíra Putina žádá o schůzku, ale zároveň mu vyhrožuje. Vítám se svým kolegou Janem Schneiderem. Honzo, já se ti omlouvám za ten trošku zmatený začátek. Slyšíme se?
1: Slyšíme se, já tě obdivuju, zvládla jsi to, výborně si zaimprovizovala. Já myslím, že to bylo skoro lepší ještě, než když to čteš. Takže
0: já ti děkuji. Jseš gentleman každým solem, já ti děkuji, je to milé, a diváci mě snad omluví, ale opravdu jsem to řekla takhle z patra. Takže pojďme k tomu dopisu.
1: Je z toho vidět, že tvoje příprava byla taková, že ani nepotřebuješ tyhle taháky. Takže k tomu dopisu. Ano, to si trefila přesně, on totiž Zelenský porušil zákon, že se nemluví s nepřítelem, to je první věc. Druhá věc je, jak jsi to naznačila, ano, je to takový dopis, řekl bych česky, Krupana. Navíc prostě je to lež na lež. Tam v podstatě se to dá trošku hodnotit podobným způsobem, jako mluvíme někdy o Trumpovi, nezabývat se příliš těmi jednotlivými výrazy, co používá, ale spíš se zamyslet nad tím faktem, že se ta událost stala. On, ten Putin, je dost takový otužilej, takže nějaký takovýhle drobný náběhy ho nerozhodí. Tam je důležitý, co on říká, Zelenský. Tvrdí, že válka je bez příčiny, což je samozřejmě nesmysl, protože znovu a znovu si to opakujeme, citujeme od pánu Břežinského přes Kissingera po Jacka Matlocka a další. Všichni mluví o tom, že samozřejmě to bylo vyprovokováno rozšiřováním NATO. Rusové ochabují, říká Zelenský, a Ukrajinci posilují, takže zřejmě se dá říct, když teda Zelenský takhle najednou vyskakuje, že by chtěl mluvit, tak se z toho dá vyvodit, že to je naopak. Říká tam jednu zajímavou věc, je to svět versus Rusko. Postaráme se, aby se svět postaral o slábnutí Ruska, my dostaneme podporu, vy dostanete sankce. Čili Zelenský tady dělá, jako jak je silný v kramflecích. No, co se týče těch takových hrubostí, jsou tam chvástavé výhrušky. Nedovolíme, aby uspěli ti, kteří se vás snaží přesvědčit, že sankce proti Rusku budou uvolněny a podpora Ukrajiny bude snížena, aniž byste výrazně změnili svůj postoj k Ukrajině. Orbánův příklad ukazuje. Takže když si to tam dáme dohromady s tím slovem nedovolíme a Orbánův příklad ukazuje, tak on se tam nepřímo přiznává k ovlivňování maďarských voleb. Maďarův postoj ho ale asi příliš neuspokojí, protože najednou přiznává maďarské národnostní menšině jazyková práva, což teda znamená, že je předtím neměla. No, ale Evropskou unii toto nezajímá, že jsou utlačovány národnostní menšiny, stejně jako ta ruskojazyčná, prostě stejně jako ten nárůst neonacismu v Pobaltí, prostě to, na to je Evropská unie jako příliš hnědá, aby se tímhle tím zabývala. Je tam v tom dopise Zelenského taková zvláštní pomatenost, jo? Mě to teda dost zaujalo. Existují země, píše Zelenský, které tradičně hostí vůdce, aby řešili otázky války a míru. Švýcarsko, Turecko, země arabského světa. Mnohé z nich mohou a chtějí toto setkání hostit. A teď pozor, jsou to vůdci, kteří rozhodují o klíčových otázkách. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Takže já zopakuju, Švýcarsko, Turecko a země arabského světa jsou podle Zelenského vůdci, kteří rozhodují o klíčových otázkách a vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Takže kde je Evropská unie, kde je Čína, kde je Indie, kde jsou Spojené státy, prostě nevím. Nevím, jak to, kolik toho teda měli, jak se to říká, kolik toho nasáli, když psali ten dopis. Trošku mi to připomíná ten dopis těch kozáků tomu tureckému sultánovi podle toho krásného Repinova obrazu, jenomže tam to bylo vtipný, tohle to moc vtipný není. Neuvěřitelná drzost je v tom dopise. Už máme zkušenosti s mnoha dohodami s Ruskem a minskými dohodami, které nefungovaly. Takovou drzost má Zelenský, tohle to píše Rusům, přitom Merkelová prozradila, že to byla právě fligna na Rusy, či to, že to nefungovalo, byla věc Západu a Ukrajiny a ne Rusů. Zajímavá věc je, že chce měnit v zajatce všechny za všechny. To znamená, že takhle se to nabízí v okamžiku, kdy to je výhodné pro tu nabízející stranu. To znamená, že oni tam mají v Rusku zřetelně víc zajatců než Rusové na Ukrajině. Z tohohle hlediska je dobré to si uvědomit, když čteme ty různé statistiky o těch ztrátách. Jo? Taky je možný, to nechci zase hnedka tak jako z toho vyvozovat, ale člověka to někdy napadne, že možná Rusové berou víc zajatců a Ukrajinci berou méně zajatců. Ale to by naznačovalo velmi vážný osočení z válečního zločinu, což si nedokážu teďka, jako nebudu to tvrdit, ale těžko to jaksi vymazat úplně z hlavy. Ten kontext je důležitý. V Evropě sílí tlak na odběr ruských energií. Mnoho státníků o tom mluví, čili tady začíná klouzat Zelenskýmu půda pod nohama. Polsko začíná být vzteklé kvůli oživlým historickým reminiscencím. K tomu se ještě dostaneme. Maďar chce ruské energie naprosto otevřeně a ochranu maďarské menšiny. Slábne maďarská podpora. Postup ruských vojsk na Forest Belt je nepopiratelný. To je ten ozbrojený pásmo, o který vlastně jde. To je ta klíčová záležitost celé té války, protože to jsou podzemní instalace dlouhodobě budované od roku 2014, které obsahují i palebné posty na Moskvu, čili to prostě to Rusko dobít musí, aby ta válka mohla skončit, aby Rusové prostě toto nebezpečí, akutní nebezpečí zlikvidovali. Ukrajincům prostě teče do bod. Západ nedodává útočné zbraně, teda ty obrané zbraně, útoční možná jo, aby mohli zlobit v tom Rusku, ale ty obrané ne. Čili oni jsou prostě v kritické situaci, proto ten Zelenský píše tenhle ten dopis. Čili ta situace je pro něj jedna taková z posledních možností uzavřít smír, aniž by to byla bezpodmínečná kapitulace. Já si myslím, že ta situace prostě o tom svědčí. Ještě mě zaujala jedna věc. Ta Ukrajina má takovou zvláštní schopnost naštvat si všechny kolem. Rusy, počínaje, přes Poláky, Maďary, prostě nevím, jak jsou na tom s Rumunama, ale v podstatě celý svět si dokážou naštvat. Ale i celý kulturní svět, protože dneska jsem ve zprávách zahlídl, že Bulgakov byl odstraněn, co by symbol ruského imperialismu. Bulgakov, jo. Plus teda ten nárůst toho neonacismu, což je zdokumentovaný i západním tiskem, který je nepopiratelný, čili ta Ukrajina se skutečně teďka ocitla v určité vývrtce a na kraji té vývrtky Zelenský píše dopis, kterým v podstatě bych řekl, že volá trošku o pomoc. Jo. Putine, bav se se mnou, jináč prostě my jako spadáme, začíná to nabírat jako gravitační zrychlení.
0: No já jsem hrozně ráda, že jsi zmínil to Maďarsko, protože co mě v tom dopise naprosto šokovalo, tak bylo to, že on tam přímo zmiňuje i to, že ví, kde Vladimír Putin bydlí. A když jsi zmínil to Maďarsko, tak jsem si okamžitě vzpomněla na to, jak vlastně

0: Jednou věc řeknou a druhým slovem to popřou, to je u nich celkem běžný, takže si myslím, že tady oni se tímhletím nějak zabývat prostě nebudou. Když by to šlo využít proti Zelenského nepřátelům, tak by možná potom šáhnul, kdyby se mu to hodilo, ale v tomhletom případě prostě on je autokrat. To, že tam i jaksi patriotičtí Ukrajinci naříkají nad tím, jak vlastně kam ta krajina směřuje, do jaké bere prostě ty autokratické rysy, tak to je přesně, tady tímto se to potvrzuje prostě, protože mimochodem je to něco podobného jako nedotýkavost nebo nedotčenost Ursuly von der Leyen, že jo, prostě to je kriminálnice, která by měla sedět nebo by měla stát před soudem, prostě a ona si hraje, ona hodnotí svět, takže tenhle ten člověk taky prostě moře má pokotníky a přitom kolem něj, co se děje, to je jako dost něco neuvěřitelného. Já si zahlídl Václava Klause, který mluvil o tom, že někde v Tichomoří na nějakých ostrovech, jakože se tam objevuje množství ukrajinských rekreantů, ale nikoli emigrovavších z Ukrajiny, ale přímo z Ukrajiny, který tam přijíždějí. Jo. Takže ono to, co se tam děje s těma penězma, to je prostě jeden velký zločin a samozřejmě to prostě někdo bude muset zaplatit, ale já se obávám, že ty podmínky k tomu, aby se to trošku aspoň férově nějak vyřešilo, aby aspoň ty největší zločinci byli potrestáni, že takové podmínky tady nebudou. Ostatně nemusíme chodit daleko. Tady jeden z největších mýtů je o denacifikaci po druhé světové válce a přitom prostě nic není vzdálenějšího pravdě. Ty maličký byly pochytáni, potrestáni, ty veliké mouchy vždycky těma pavučinama proletí, že jo.
1: Ale já jsem moc ráda, že jsi zmínil tu Ursulu von der Leyen a vůbec si se nebál správně pojmenovat kriminálnice, kterou ovšem volili všichni poslanci, europoslanci, bývalé vlády, kromě jednoho disidenta z povolání, který se v uvozovkách chytře zdržel. Ale já vlastně od té Ukrajiny se nevzdálím od tohoto tématu příliš daleko, protože my se dostaneme na domácí půdu a k tomu, co sledujeme prakticky celé 4 roky a jak je vidět, tak to nepřestává a to je vystupování šéfa BIS generála Koudelky, který nás zase obšťastnil takovými výroky, jakože se máme připravit na to, že Rusko by mohlo zaútočit na některý z pobaltských států a my musíme být na to připraveni. A já kromě toho, že to ještě umocnil prezident Pavel a zmínil to teďka nedávno, je to jestli den nebo dva zpátky na nějaké přímo škole, kdy tohle to vykládal dětem, že vůči nám Rusko povede hybridní válku a že musíme být připraveni a tak dále, tak se tě chci zeptat na jednu věc, protože ty jsi vlastně nejpovolenější člověk, který nám může vysvětlit to, kam až může zajít šéf BIS. Jako jestli může komentovat geopolitickou situaci, neingeruje nám on prakticky do politiky, nestává se on politikem takovýmito vyjádřeními?
0: No, naprosto jednoznačně. Ten člověk nemá vůbec pouvoir na to, neboli pravomoc veřejně vystupovat. Nikde v zákoně to není, že by informace, bezpečnostní informační služba poskytovala veřejnosti. Tam má jednoznačně v zákoně okruh adresátů, veřejnost tam není. Čili on se pohybuje v mimozákonném prostoru. Tím, že říká některé věci, které se dozvěděl za svého služebního působení, prostě tím vyzrazuje určité věci, které by mohly být klasifikované neboli utajené, čili tím by mohl dále porušit zákon. Dále, co se týče působnosti bezpečnostní informační služby, tam vůbec nic není o tom, co by se mohlo odehrávat v zahraničí mezi státy, což se netýká České republiky. To, jestli Rusko napadne po Baltí, skutečně je úplně mimo působnost bezpečnostní informační služby. O tom může mluvit šéf vojenského zpravodajství nebo šéf civilní rozvědky, nikoli Koudelka. Čili Koudelka si tady možná hraje jako na šéfa Národního zpravodajství, jako byla Tulsi Gabbardová, která vlastně teďka bohužel končí. Takže on vlastně si bere pravomoc mluvit za celou bezpečnostní komunitu. Prostě

0: Ten člověk dělá věci, které jsou několikanásobně špatně proti zákonu a nevím, pardon, nevím, jakými složitými cestami se ubírají myšlenky premiéra Babiše, ale skutečně tady si pěstuje hada, který ho jednou může prostě celýho omotat a zardousit. A mimochodem, tato ta věc, co se týče vztah Ruska po Baltí, může být definována jako dezinformace, jako poplašná zpráva. A naopak Bezpečnostní informační služba by měla být tou službou, která by odhalila, že jde o šíření poplašné zprávy. Ale jelikož tuto zprávu šíří ten, kdo by tu zprávu měl dešifrovat, kdo by měl odhalit, že jde o dezinformaci, tak to je skutečně něco jako, já nevím, mě napadlo takové přirovnání k tomu heparinovému vrahovi, prostě to je člověk, který měl sloužit lidem a přitom je mordoval. Takže opravdu nechápu, proč tam ten Koudelka je, protože prostě co, každý jeho vystoupení jednak je proti zákonu a jednak velice škodí bezpečnosti této země.
1: Můžu tě ještě se tě zeptat na takovou věc, protože když se bavíme o tom, že on se nemá vůbec co vyjadřovat ke geopolitickým věcem, ale i on v podstatě se v rámci nějaké zahraniční spolupráce podílel a považuje to za svůj velký úspěch na tom, jakým způsobem se zabývali kauzou Voice of Europe. A vlastně do dneška nebylo nic europoslanci, německému europoslanci Petrovi Bistroňovi nic dokázáno a on to bral jako svůj velký úspěch, tak já jsem se ti právě v souvislosti, když se teďka bavíme o tom, jaké prohlášení má směrem k válce v Rusku, tak co dělal vnitřně spolu s německými zpravodajskými službami před eurovolbami?
0: Jsou takový ty zpravodajský keci, který se prostě navzájem vyměňují, který vůbec nemají spatřit světlo světa, mají zůstat prostě v tom utajení a v tom utajení mají být důslednou analytickou činností eliminovány, se vůbec nemají dostat mimo, no, protože jak je vidět, před soudem to neskončilo, oni zřejmě uváželi, že žádný soud by to vlastně nevzal a tady působí prostě jenom to plivání, ta jedovatá slina, která se prostě vyplivne, to činnost tajných služeb degradovala prostě do takových pavlačových půtek, prostě kdy někoho označí, média zajistí, že ten dotyčný se nemá šanci adekvátně ubránit, nemá prostě přístup do toho a skutečně ta jedovatá slina zapůsobí. Já si myslím, že to je právě případ Pavla Matochy a toho jeho kolegy, kteří nebyli zvoleni do té rady České televize, protože byli popliváni, vůbec jsem neslyšel jejich vyjádření, prostě to média nesprostředkovala, ale zapůsobilo to tak, že nebyli zvoleni, čili tam je možný, že byli poškozeni a na jejich místě bych docela i zvažoval nějakou soudní obranu, protože tohle to je skutečně způsob, že se na někoho vytasí informace, rozmázne se tiskem a pak, když to vyvane, když se zjistí vlastně, že to bylo celý lež, tak už to nikoho nezajímá, prostě už škoda byla způsobena, účelu bylo dosaženo a jede se dál a to, tomuhle. Pak se tady někdo diví, že ta společnost je rozdělená, že neexistují žádný pravidla, že ty lidi jsou čím dál naštvanější a že možná se ta situace, prostě ty vztahy budou dál zostřovat, protože tady upřímně řečeno někomu prdnou nervy, protože když nemá legální možnost obrany, když mu ten stát neposkytne možnost se bránit, tak pak ty lidi jsou hnáni do kouta a může skutečně nastat situace, kterou bych si nepřál, ale která může být jaksi bezpečnostně docela ostrá, a nezbývá prostě, než říct si dopředu, že ten stát za to bude vinen, jo? Za to, že prostě těm lidem neposkytne adekvátní možnost obrany.
1: Já jsem moc ráda a děkuju ti. Opravdu ti děkuju za to, že jsi to doplnil, protože o Pavla Matochu a dalšího nezvoleného radního, kteří byli takto osočeni, nejsou žádné důkazy a to je moc dobře. Já doufám, že nás třeba poslouchá někdo, kde je v blízkosti hnutí ANO, poslanců a tak dále, aby o tom začali přemýšlet, hlavně aby začali nějakým způsobem jednat, protože ten stav může být neudržitelný. A já si myslím, že se dostaneme k tématu, které je už velmi dlouho ve veřejném prostoru, které vlastně už to snad bude několik měsíců, co se neustále v každé diskuzi začínáme zabývat tématem Evergreenem, jestli pojede prezident Petr Pavel na summit NATO, protože máme novou informaci, prezident se ohlásil, že pojede v pondělí na zasedání vlády, kde by chtěl, a teď je to zabaleno do takové všeobjímající otázky, se zabývat nebo naslouchat na vládě tomu, jakým způsobem bude vláda postupovat v případě reprezentace ústavními činiteli naší země v zahraničí. Tak jestli bys mohl říct, jako co od toho máme my očekávat, anebo co od toho očekává Petr Pavel, protože ta jeho vyjádření si myslím v posledních dnech vůbec nenasvědčují tomu, že by mělo dojít k nějakému posunu v jeho prospěch.
0: Pan Jiří Šedivý, a není to ten bývalý Engeš, ale je to syn Jaroslava Šedivého.
1: Já ho znám, vím, o kom
0: zamíníra, o kom ano. Tak on je zkušený, taky byl v Bruselu a taky to hodně má zažito a říká, že by neměli jezdit oba. Tady jsem si napsal jeho vyjádření, že byl v různých funkcích asi na 8 summitech NATO, a třeba 2009 tam byl Klaus a Topolánek a bylo to zvláštní a ostatní nechápali, proč tam jsou za Česko dva lidé. A ještě tam nebyla úplně shoda, kdo bude mluvit první nebo druhý, jo, což je teda, no dobře, no Topolánek byl trošku takový asertivní. Čili neměli by tam jezdit dva, nějak to půlit a tak dál, proto je to vydává zvláštní signál o naší jednotě zahraniční a obranné politiky. Nemůže to vydávat žádný signál, prostě jednoznačně vláda je za to odpovědná, prezident, ať si říká cokoliv, není za své slova činy odpovědný, takže musí být ticho, musí, v podstatě by měl si nechat schvalovat od vlády to, co by tam chtěl říct, z tohoto důvodu je tam úplně zbytečný. Mě docela rozchechtal ten Babišův taktický úkrok stranou, takže on tam v pondělí se tam Pávek nahrne na vládu a vláda bude jednat úplně o jiné, tento bod tam prostě nebude. Já bych se docela těšil z toho, kdyby to rozhodnutí tam jet udělali v podstatě, já nevím, týden před tou Ankarou, to znamená, že on by sotva mohl podat tu kompetenční žalobu a ústavní soud. Já myslím, že by to za ten týden prostě neprojednal, takže oni ho mají takhle na háku. Myslím si, že by to prostě časově mohli takhle zahrát, že by řekli, nezlobte se, teďka tady máme, pan ministr obrany jede do NATO, že jo, takže to je důvod, proč se to neodehrává teďka, no a pak zase něco najdou prostě, takže takhle by ho mohli tahat za kšíry, což si myslím, že by bylo docela hezký, protože on jim dělá takových naschválů a mluví takovým způsobem jako naposledy v Estonsku, prostě pomlouvá vládu. On mluví skutečně subverzivně proti vládě, podvratně. To je podvratný živel, když se to vezme z hlediska vlády, která má mandát od voličů, aby stanovovala zahraniční politiku a prezident prostě je, není odpovědný za zahraniční politiku, pouze zemi reprezentuje, či měl by respektovat to, co říká vláda, ale on ne, on jde proti vládě, čili jednoznačně do té Ankary prostě by neměl jet. A co se týče těch Tajvanců a podobných věcí, no tak ono zakázat se mu to nedá, jedině, že by mu odebrali pas diplomatický i soukromý. To nevím, ale ty škody, které nadělá, je možné je vyčíst. Dokonce by byla i dobrá trestně právní úvaha, jestli ten člověk prostě vůbec nekoná, jestli se ho netýkají, to byly ty bývalý prvohlavový paragrafy v trestním zákoně, takže asi by měla i vůči němu postupovat trošku jinak, prostě možná bez toho diplomatického pasu, když tak, ať si tam jede na ten soukromý pas, jestli tam chce odbíst baťůže k tomu jejich prezidentovi, prostě ať si ho odveze. Já jsem tam viděl, že když dostával ten řád toho dobrýho větru, nebo jak se to jmenovalo, tak ten
1: dobrých oblaků, nebo dobrých mraků, příznivých mraků.
0: Příznivých mraků, tak ten Tchajvanec měl taky popruhy, takže zřejmě si navlík ten darovaný baťůžek, tak bych řekl, hoši, vemte si baťůžky, spakujte si to prostě a jděte si někam k táboráku, prostě hlavně vypadněte, vy v té politice nemáte co dělat, jo. Takže asi tolik, no.
1: Já jsem moc ráda, že jsi zmínil to, že může nastat ta situace opravdu, kdy prostě o tom bodu nebudou jednat, protože ve veřejném prostoru několikrát jasně zaznělo z úst ministra zahraničních věcí Petra Macinky, že to datum toho 8. června je předčasné, protože se bude ještě konat ten summit, kde předtím byli ti ministři zahraničních věcí a teďka mají být ministři obrany, takže je to předčasné. No a s tím Tajvanem, ano, samozřejmě, já ti moc děkuju, jak jsi to brilantně okomentoval, protože já, když jsem četla sítě, tak mám pocit, že se tím opravdu baví hodně, hodně veřejnost, i když by nám spíš měli tuhnout rysy z toho, jakým způsobem, či se stydět, jak nás reprezentují naši nejvyšší ústavní činitelé, ale já se prakticky od prezidenta neposunu příliš daleko, protože teď bych chtěla otevřít téma, který si myslím, že zaujalo spousta lidí. Jde mi o muniční iniciativu a poslední výroky Jakuba Landovského, který se stal nově zmocněncem pro vlastně spolupráci a komunikaci s NATO, vládním zmocněncem vlády. A já Jakuba Landovského sledovala poslední 3 roky velice pečlivě pro svůj pořad a on jako náš velvyslanec při NATO mluvil přesně v duchu toho, jaké bylo nařízení z NATO, z Evropské unie od nás, to znamená, že se připravujeme na možné útoky a tak dále. Potom, když z této funkce odešel, tak nám řekl, že je přece samozřejmé, že teď už může říkat, co chce, protože on si myslí, že aby Evropa se stala partnerem při těch mírových jednáních, takže musí začít komunikovat s Donaldem Trumpem a teď se stal nově teda tím vládním zmocněncem pro komunikaci s NATO a oznámil nám jakousi novinku pro tu muniční iniciativu, kterou my teda už konečně neplatíme, ale podstupujeme riziko. Já jsem o tom mluvila v pondělí a jsem strašně vděčná panu profesorovi Drulákovi, Petru Drulákovi, že to v úterý rozvedl a proto si myslím, že teď jsme se dostali na tu správnou a další půdu, aby si nám ty vysvětlil, co to jsou ty certifikáty a k čemu tady vlastně dochází, protože Petr Drulák mluvil o tom, že můžeme porušovat vlastně mezinárodní zákony, ale i naše zákony, které jsme schválili, které jsou platné a to je tím, že posíláme tu munici, která se nakupuje venku a my jsme tím zprostředkovatelem, taky posíláme na Ukrajinu.
0: Já zaprvé ti moc děkuju za to pondělí, protože kdybych tam nedala to video a kdybych neslyšel toho mladýho landiáka, jak to říká, tak bych tomu skoro nevěřil. Tady chci říct jednu věc a napíšu to, udělám z toho článek. A bude se to jmenovat Není Landovský jako Landovský. Jeho táta, Pavel Landovský, riskoval přízeň státu i vlády, když podepsal žádost, to byla Charta 77, žádost, aby stát dodržoval své vlastní zákony. Ale Jakub Landovský se těší přízni státu a vlády, když si pochvaluje, jak porušují své vlastní zákony. Neuvěřitelný rozpor. Riziko podle mladého Landovského nebere Landovský na sebe. Pavel Landovský velice riskoval a taky jako si to docela odnes a byl vypuzen do emigrace, kdežto mladý to riziko přesunuje na obyvatelstvo. Čili on říká, že vystavujeme certifikáty konečného uživatele, potvrzujeme teda, když nakupujeme to střelivo, to znamená, že sami se deklarujeme, že jsme tím konečným uživatelem. A to riziko spočívá v tom, že to porušíme a to střelivo se objeví na Ukrajině, se objeví. Jo. No, to je výraz pro pašeráky, že se to prostě objevilo. Na jedné straně hranice, pak se to objevilo na druhé straně hranic. A to je to riziko. Tady je potřeba říct, paní Lenko Bradáčová, nejvyšší státní zástupkyně, koná v tomto případě nejvyšší státní zastupitelství, protože to je pánem trestního řízení. Policie může, nemusí, ale státní zastupitelstvo musí, když se dozví o podezření z porušení zákonů, musí konat. A paní Lenko Bradáčová, jestli soustava státního zastupitelství nekoná, tak je nejvyšší čas, abyste rezignovala. Musí státní zastupitelství dát pokyn policii k prověření, jestli nejsou porušeny paragrafy trestního zákoníku, číslo 265, provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, paragraf 266, porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, a paragraf 267, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Muniční iniciativa je též v nesouladu s evropskou legislativou, o tom mluvil Petr Druák, protože existují důvodná podezření, že zbrojní materiál je ze země určení reexportován na černé trhy se zbraněmi. To znamená, ty zbraně, které se dodávají na Ukrajinu, někdy ani na Ukrajinu nedojdou, anebo tam dojdou a pak se odstnou někde, jsou obchodovány v Africe, v Latinské Americe. Z Latinské Ameriky, konkrétně z Bolívie, tam jezdí lidé se učit zacházet s těmi zbraněmi. To je opravdu jako zajímavé, že na Ukrajině se Bolivíci učí zacházet se specifickými zbraněmi. No proč? No protože ty zbraně pak končí někde u těch teroristických organizací v Latinské Americe. Existuje tady společný postoj Rady ze dne 8. prosince 2008, který byl několikrát novelizován, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu, konkrétně článek 2, článek 5, které by zřejmě, které jsou touto praxí porušovány. To znamená, že tento nešťastník, já jsem měl takový pocit, že to bylo docela vtipný od toho Babiše, když z toho Landáka udělal vlastně, jak se to říká, kreativní účetní, že ty mafiáni měli vždycky, to byl takový nejcennější člověk, ten účetní, který pral peníze a prostě všelijak kreativně upravoval účetnictví, takže Landovský zřejmě dostal úkol vůči NATO kreativně vypracovávat české přehledy o tom, kolik dává na zbrojení a kolik ne, čili prostě ty podvody, které se tam naučil, takže by dělal by prospěch českého státu, aby měl premiér trošku míň starostí. Jenomže on, jak si citovala přesně, jak tenkrát říkal, že když jsem byl v NATO, musel jsem říkat tohle, no tak teďka už to říkat nemusím. No tak teď si zase pustil hubu na špacír prostě a je z toho opravdu podezření, že Česká republika vědomně porušuje jednak zákony, jednak mezinárodní smlouvy o proliferaci zbraní, palných zbraní, čili nikoli jaderných, ale prostě proliferaci zbrojního materiálu, zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Takže tady je potřeba skutečně, aby poslanci interpelovali, aby ministr spravedlnosti se o to staral, protože tady to opravdu smrdí. A moje otázka z toho je, když teďka víme, že ten stát je v podstatě, se dá říct, když to ten Landovský řekl, tak se dá říct, že to je velmi důvodné podezření, že porušuje své zákony. Jakým právem ten stát chce po kom, aby dodržoval vůbec nějaký zákony?
1: No, já ti strašně děkuju za to, že jsi to vysvětlil, protože já mám svoji intuici, jako politickou intuici, mám intuici, že se mi něco nelíbí a pořád jsem si říkala, jako my podstupujeme riziko a já ti řeknu ještě proč, protože já o tom přemýšlím dlouho od chvíle, kdy jsem slyšela Tomáše Kopečného, jak ta iniciativa prakticky vznikala. On v tom krátkém videu, které já mám schované, já můžu ho znovu divákům promítnout, říká, že v podstatě jako Francie, Německo a tady tyto země nechtěli do toho v žádném případě vstoupit, nechtěli být tím zprostředkovatelem, protože tam je to riziko. A my jsme na sebe převzali riziko, my už teda neplatíme a oni nás vydávají v to riziko, protože já jsem třeba slyšela, že od Radka Špicera, který říkal, no možná to není utajené, jak říká, že byli v Mauritánii a kolik tam bylo podnikatelů, údajně zkontroloval speciální jednotku, no ty zbraně se přece nakupují, ty staré ruské někde v Africe, tak a to byla cesta prezidenta. A já se tě chci zeptat na takový detail ještě, ale myslím si, že to je nepodstatný. Ten certifikát se dostává když kupuješ ty zbraně někde v Africe, tak ti ho dají už přímo v té Africe, nebo kde ta pečeť toho, že musí zůstat na území té země, která to nakupuje, se dostává nebo získává?
0: No to vydává, to potvrzuje ten přijímací stát, ten kupec, a dává to právě tomu zprostředkovateli, který bez toho ten obchod nemůže provést, nedostane licenci.
1: Jasně, jo? Jasně.
0: Takže když my kupujeme někde nějaký zbraně a prodáváme je někam, tak ten jednak musí mít ten podnik povolení k tomu zbrojnímu obchodu a pak každou jednotlivou transakci na ní musí mít licenci. A my se ptáme, ten, kdo to povoluje, to je Ministerstvo průmyslu a obchodu, se ptá policie, zpravodajských služeb, ministerstva zahraničí, říká, je to v pořádku, že ten obchod jde tam, ministerstvo zahraničí řekne, je to země bezpečná, není tam žádný objekt, naši vnitro, zpravodajci prostě se vyjadřují taky z hlediska těch svých poznatků, takže bez toho certifikátu to nelze. My teda vystavujeme ten certifikát tomu, kdo nám prodává ty zbraně a tvrdíme, že jsme tím posledním uživatelem.
1: Rozumím.
0: V rozporu s tím my to pošleme jinam. Aha. Čili co chceš pak od koho, aby vyžadoval, když to dělá stát. Stát porušuje zákon ve velkým, ano, máš pravdu, oni do toho nechtěli jít, oni řeknou, dobře, my vám to prodáme, když jste tak pitomí, a dáte nám ten certifikát, že jste vy poslední uživatel, přestože všichni víme, že to jde na Ukrajinu. A když jste tak blbí, že nám to dáte, no tak my vám to klidně prodáme. Pro nás je to kšeft, nám to tady hnije. Jo?
1: A no,
0: vy
1: si řeknu, no.
0: Za to riziko prostě necháte zaplatit, že ty marže jsou neskutečný. Teď z toho samozřejmě ty zbrojní podniky podporují politické strany, takže všichni prostě z toho mají vyděláno. Akorát, že prostě se všichni smějou zákonům a všichni porušujou. Tohle to bylo jedno jako z nejzásadnějších věcí, které se sledovaly v obchod zbrojním materiálem. To prostě, to vždycky strašně smrdělo, to se strašně sledovalo a teď ten stát prostě se tomu všemu směje. Jo. To je úplně jasné.
1: Já ti děkuju, ale abych to teda uzavřela, tak já ti řeknu, jaký z toho mám dojem, jako já z toho mám dojem prakticky, když se díváš na tu Ukrajinu. Oni nás obsadili milionem Ukrajinců, měli jsme ukrajinskou vládu, často čtu ukrajinského prezidenta, a když se podíváš na tu korupci, na to, co se na té Ukrajině děje, když se podíváme na Zlaté záchody, na Jermaka, Mindiče a tady tohleto všechno, oni přistoupili na takovéhle chování a nás, Českou republiku, oni z nás v podstatě dělají Ukrajinu. Takovýmto říct slovo nesolidní bych řekla, že je velice slabé, ale já se posunout na další téma, protože ještě máme před sebou nějaká témata, která je potřeba probrat, a samozřejmě, že zůstanou na Ukrajině a zůstanou na tom, co teďka vyhřezává zase na povrch, a to jsou vztahy Ukrajiny a Polska, protože nejde jenom o to, což je otřesné, když se prezident Navrocký a další ozývají proti tomu, že Zelenský vyznamenává povstalecké armády Ukrajiny, kolaboranty válečné a tak dále, tak se stala taková věc, že byl ukrajinským dronem zasažen autobus s polskými dělníky na území, které už anektovalo Rusko, a vznikl další takový konflikt. Tak já tě poprosím, jestli nám můžeš popsat, co to může přinést do těch vztahů vlastně u nás ve střední Evropě, protože ta situace dál eskaluje.
0: Já jsem mluvil o tom, že ta Ukrajina má v podstatě takovou sebevražednou náladu, teďka sebevražený rozpoložení, protože prostě kopou napravo, nalevo, všechny pozurážejí, nikdo jim není dobrý. Takže jednak, jak ocenili tam tu jednotku, že jo, teď mají prostě tu Bandera a další, jak se jmenuje, Mikola, Šuchevič a další.
1: Šuchevič, Melník.
0: Melník, ani si nespomenu na ty všechny další. tak to tam teďka prostě jede. Takže oni naštvali Poláky, že prostě ty lidi, kteří vraždili, a nejenom Poláky, a to by jsme, naše ministerstvo zahraničí, prostě Macinka by se taky měl vozvat, ale to by asi musel mít trošku jako být víc chlap, když to tak řeknu, aby se aspoň kopíroval, aspoň stínoval ty Poláky. Valenca řekl, že přestává nosit ukrajinskou vlaječku, protože se prostě ukrutně dožral, takže to vypadá, že ta situace Ukrajiny je opravdu taková jako už limitní a že oni už vědí, že vlastně s tou polskou podporou příliš nemůžou počítat a proto zřejmě to je tak jeden z důvodů, proč ten Zelenský píše, protože prostě dál to držet nebude a teď se snaží z té situace vyždímat, co se dá, protože tam to zřejmě eskaluje prostě k nějakému vyřešení. Mimochodem je zajímavý, před chvílí bylo ve zprávách, že ruský námořní dron explodoval v Rumunsku, takže oni taky začínají prostě mít ty drobný sváry i s Rumunskem, takže prostě už to má jako komplet dokola. Prostě myslím si, že všechny státy budou velice spokojený, když se to na té Ukrajině nějak uzavře, protože i ten, to je ten Responsible Statecraft, ten časopis, tam píše o tom, že Ukrajina má velmi vážný problém s neonacisty, takže i oni to vidějí, i jim to je nepříjemný. A mimochodem je strašně zajímavý, a to je takový ten ještě moment kolem toho, ten Max Blumenthal z Grey Zone tvrdí, že pouze 5-6% americké finanční pomoci Ukrajině šlo na bojiště a zbytek se točil mezi vládou a dodavateli. Takže tam opravdu nejde o Ukrajinu, tam jde akorát o to, že se tady vybudí ozbrojený konflikt, rozjedou se vojensko-průmyslové komplexy a všichni se na tom mastějí kapsy, prostě politici jsou na tom přisátí jak pijavice. A kdo je poslední, o koho jde, to je potřeba říct, úplně poslední, o koho jde, je Ukrajina.
1: Souhlasím. A ty jsi zmínil, a vlastně jsi mi nahrál, přihrál jsi mi, když jsi zmínil ruský námořní dron. A teď jsme se bavili o napětí ve střední Evropě a týká se to vlastně většiny těch okolních států. Tak já bych se teďka chtěla dotknout toho Německa, které jsem zmínila na začátku, protože i tam roste napětí. A dostanu se k německému námořnictvu, protože jsme se dozvěděli, že se tam v rámci toho německého námořnictva těch jejich lodí, jednotek odehrávají nějaké sabotáže. A oficiální místa tvrdí, že to jsou případy, které jsou řízeny zpravodajskými službami. A neoficiální zdroje a veřejnost si myslí, že se tady tyto excesy dějí, protože Němci vyjadřují svou nespokojenost k tomu, že oni opravdu nejsou připraveni na to mohutné zbrojení a ti mladí to taky sledují a protestují a to, co jim vlastně říká Merz. Tak jestli by si nám mohl přiblížit, co se děje v tom Německu?
0: Množí se tam prostě nějaké drobné, takové záškodnické akce, nejsou to náhody, nejsou to havárie, ale jsou to prostě někým iniciované záležitosti. Určitě nelze vyloučit, že Rusové využívají nějaký síť prostě jednorázových agentů, to se nedá vyloučit, ale když vezmeme do souvislosti ten kontext, že německá mládež čím dál méně vyjadřuje podporu tomu válečnému úsilí a že ta atmosféra se tam obrací, když vezmeme v potaz i tu zprávu, kterou asi těžko budeme mít někdy potvrzenou, že ta americká letadlová loď, která musela tak narychlo odjet od toho Iránu, i když tam se jako blízko neodvážila, ale i tak měla zacpaný záchody, prej měla zacpaný záchody úmyslně těmi vojáky. Pak jim co si zahořelo v prádelně, no on to vypadá spíš, že jim do toho křápnul nějaký dron, ale to už se asi taky nedovíme. Nicméně tam zase padlo, nevím, kde se to narodilo, že prostě sami ty námořníci udělali prostě takovou havárii, aby, že se jim do toho nechtělo. Jo? Takže já cítím po té Evropě trošku takovou protiválečnou aktivity už, jo? Nejenom náladu, ale aktivity. A teďka oni, samozřejmě ty Němci tam mají problém, protože tam mají ty svý instituce, které tomu mají zabránit. Takže oni se snaží, ale nejsou úspěšní, protože takovým těm jednorázovým agentům těžko jde čelit. Takže to, oni nakonec se to vždycky hodí prostě na ty Rusy, protože je to dokázaný tím, že se to nedá dokázat. Jo? Tím, že vlastně oni žádného agenta nechytili za Flieger, tak tím dokazují, jak jsou ty agenti dobří. Ne, že by ta agentura byla špatná, ta kontrarozvědka, ale že jsou ty Rusové prostě takhle jako vypečený a to znamená, že vlastně z nedostatku důkazů oni dělají důkaz. Ta argumentační figura je krásně popsána Umbertem Ekem, známým romanopiscem, na příkladu pamfletu o Rosenkruciánech ze 17. století, kdy se nevědělo s jistotou, jestli existují nebo ne. Už jen fakt, že se nám skrývají, že existují, je důkazem jejich existence. Takhle myslím, že ta německá kontrarozvědka bude vysvětlovat to existenci těch údajných ruských agentů, že ten fakt, že se jim skrývají, to znamená, že oni nemůžou chytit, je důkazem jejich existence. A ještě bych řekl, bych tady chtěl pochválit krásný bonmot Ivana Davida, který řekl zhruba shrnul tu historii Evropské unie od společenství uhlí a oceli ke společenství bez uhlí a oceli. To je opravdu nádherný bonmot a mě to trošku přivádí k tomu, že na konci druhé světové války Henry Morgenthau, americký ministr financí, měl takový plán, že z toho Německa by měla být vlastně taková jako agrární společnost a že by tam ten velký průmysl neměl být, určitě na tom něco bylo. Takže otázka prostě toho Německa, zbrojení toho Německa, té hysterie zbrojní, toho zesílení, ty plány, že prostě Německo bude mít nejsilnější armádu, o tom se budou tahat s Polákama, protože ty chtějí mít taky nejsilnější armádu. Takže to je realita a nějaký Rusko, prostě, který se tamhle chce dobít ten opevněný pás na Donbase a jako opravdu na tu Evropu si zuby nebrousí, prostě to jsou úvahy úplně zcestní. No. Tady tohle bych řekl, že jsou reální bezpečnostní rizika.
1: Já ještě, než se posunu k dalšímu tématu, tak určitě bych měla říct našim divákům, když jste viděli ten můj začátek, kdy by zmizelo připravené úvodní slovo, tak jsem vám chtěla říct, že my dneska nemáme v režii technika, který by připravoval otázky pro Jana Schneidera a proto budeme... Dneska to bude bez otázek a odpovědí a proto si dovolíme ten luxus pokračovat dál a podrobněji se věnovat tomu, co jsme si pro vás připravili. A teď se dostanu k tomu Blízkému východu, který si krátce zmínil a chtěla bych se tě zeptat na takovou věc. My sledujeme vlastně prezidenta Turecka, Erdogana, který, když čteme ty komentáře, co se děje na Blízkém východě, tak on se stává jakýmsi nepsaným vítězem té situace tam, protože on komunikuje jak s východem, s Ruskem, tak komunikuje se západem, také moutně zbrojí a sleduje tok těch zbraní, prodává zbraně. Co nám k tomu můžeš říct? Jaká je jeho pozice? Co to znamená pro ten blízkovýchodní vlastně konflikt do budoucna, když se to bude chýlit ke konci, nebo podle toho, jaké to bude mít řešení?
0: Já bych řekl tady s určitou takovou licencí, že role tureckého prezidenta Erdoána roste jako z lokálního významu přímo jako do geopolitického významu. Ono, když si vzpomeneme na karibskou krizi, kdy tam pan ministr zahraničí McNamara říká tomu Kennedymu, když Kennedy říká, no tak Rusové sem dávají na Kubu rakety, tak my je dáme do Turecka a on mu říká, pane prezidente, my už je tam máme. A tajnou doložkou té smlouvy, kterou byla ukončena karibská krize, to si Američani vymohli, že to je tajné, bylo stažení těch raket z Turecka. Nevím, jestli k němu došlo, ale prostě je ten fakt, že to je fakt, že to Turecko prostě má strašně zajímavou geopolitickou polohu. Ten Erdogan z toho bruslí na jednu stranu, na druhou nemá vůbec důvod šetřit tu Evropu, protože tahal s tím vstupem do Evropské unie, tahal za fusekle už desetiletí, takže on se nakonec využil prostě těch sporů k tomu, že vlastně role toho Turecka je čím dál tím zajímavější. On si nenechá zavřít dveře ani na jednu stranu, licituje mezi Ruskem a Amerikou a začíná vypadat, že ta jeho role je velmi silná, ještě silnější bude, když se mu podaří zprostředkovat určité rozhovory, k čemuž to směřuje, protože teďka ten summit v té Ankaře, to není určitě náhoda, takže tady je potřeba vzít v potaz vzrůstající roli Turecka. To je jenom taková črta na okraji toho, protože ta Ankara posiluje a ne každý si je schopen to uvědomit.
1: No, já si myslím, že bylo fajn, že jsi zmínil to, jak dlouho čeká Turecko na přijetí do Evropské unie, protože já, když jsem tam byla v roce 2006 a tehdy jsem se seznámila s paní velvyslankyní Evou Filipi, tak jsem byla svědkem několika jednání té naší delegace, kdy první, co bylo, kdy se Turecko ptalo, kdy budou přijeti do Evropské unie, a my tady poslední 4 roky, respektive už 5. rok, řešíme přijetí či nepřijetí Ukrajiny do Evropské unie, respektive ty jednání už nějaká běží. Ale teď se dostávám k tématu závěrečnému, které si myslím, že je zajímavý, a ty si o něm zajímavý mluvil ještě před naším vysíláním, a to je ta možnost toho, co se rozhodla americká administrativa, vláda se rozhodla, že uvolní vojenské plutonium pro vlastně soukromé firmy, které se zabývají energetikou, a to si myslím, že je zajímavé, protože je to zajímavé z hlediska toho, na základě, nebo proč probíhá ten konflikt, ta válka v tom Iránu, jaké to může být nebezpečí pro rozšíření, jestli teda to může být vůbec nebezpečí pro rozšíření možnosti vlastně vzniku dalších jaderných programů v jiných zemích, jestli je to nebezpečné, anebo je to krok, který naopak pomáhá energetice, energetickému rozvoji, vývoji, protože víme, jaká obrovská data budou potřebovat ty data na umělou inteligenci a tak dále, kolik bude potřeba energii. Takže jestli nám to přiblížíš.
0: Tam americká administrativa zatím, myslím, to rozhodnutí neudělala, ale diskutuje se tam ten plán poskytnout soukromému průmyslu údajně přebytečných 50 tun zbrojního plutonia, které by bylo přepracováno do formy využitelné pro pokročilé jaderné technologie. Tento plán budí značný odpor pro zcela nepokrytý střet zájmu ministra energetiky Chrise Wrighta, který byl v představenstvu firmy Oklo, a ta je mezi 5 firmami, s nimi zahájilo ministerstvo energetiky pokročilá jednání o distribuci tohoto plutonia pozůstalého z dob studené války. A teď pointa. Akcie firmy Oklo po zveřejnění této zprávy samozřejmě vylétly vzhůru. To je pro Trumpovu administrativu příznačné, že mnoho jejich kroků má. Takhle, kroky každé vlády mají odezvu na akciových trzích, ale oni tam mají své drobné, a to je právě celý ten rozdíl. Myslím, že ty Trumpovy transakce už začínají líst krkem jako mnohým, hlavně té komisi na Wall Street, která jako asi skřípe zubama, ale prostě budou muset něco udělat, jestli budou chtít po někom dodržovat pravidla, tak to prostě musí začínat u prezidenta. Ale tam je, podle mě tohle to může být varianta jenom takový plácnutí do vody, který vlastně nemá reálný podklad, je to jenom prostě taková hra, a ta pointa na akciových trzích je prostě konec. Nicméně, kdyby zatím něco bylo, tak dát plutonium do ruky soukromým firmám znamená, že v podstatě stát nad tím ztratí kontrolu. A když si zase vezmeme do úvahy kontext, že vlastně v této době mnoho států začíná toužit po jaderných zbraních, to znamená, řekli to vysloveně, to řekli Německo, Polsko, Ukrajina, Saudská Arábie, co jsem zaznamenal, tak je možný, že by vlastně touto cestou americká vláda tak jako by dělala nešťastný ksichty, že jim to uteklo, ale co se dá dělat prostě, a ono přes ty soukromé firmy, že by to prostě uteklo těm zájemcům, což je přímo v rozporu se všemi smlouvami o nešíření jaderných zbraní. Jenom už jenom poslední poznámku. Ten článek, ze kterého jsem čerpal, má v titulku, že by to stačilo na výrobu 2000 plutonových bomb. Ale to by bylo v případě, že by každá bomba obsahovala 25 kilo plutonia. Když se podíváte na Wikipedii, zjistíte, že bomba, která zničila Nagasaki, obsahovala něco malinko přes 6 kilo plutonia, což znamená, že by to bylo asi 8 tisíc bomb, které zničily Nagasaki. Tak toto pustit do světa by asi nebylo příliš odpovědné. Takže já doufám, že je to jenom zase hraní Trumpovy administrativy s akciovými trhy.
1: Já ti děkuju, protože i tohle to je téma, který určitě naši diváky zajímá a mě teda taky, já to slyším opravdu poprvé. A vidím, že se nám chýlí čas, ještě jednou se omlouvám divákům, že dneska otázky nebudou, ale bude knížka, bude doporučená literatura, takže tě poprosím.
0: Já asi předešlu, že příště se pokusíme to zkrátit, aby byl větší prostor pro dotazy. Dneska knížka Jamese Paula, a nevím, jestli tam bude k dispozici ten titulek, takže já to radši, máme to tam, něco se tam chystá, uvidíme. Ten člověk se, ano, je to tady, Tajní spojenci Adolfa Hitlera. To je nový pohled na druhou světovou válku, včetně Mnichova a východní fronty. Kdo financoval Hitlerovu expanzi, kdo měl z jeho vlády prospěch a jak se revanžoval. Také o přepichu, ve kterém Hitler žil, protože už v roce 1940 vytvořil organizaci, kterou vedl Alfred Rosenberg, a plundrovala, ta organizace zajišťovala plundrování uměleckých sbírek na okupovaných územích ve prospěch nejvyšších nacistických pohlavárů. Zajímavý tam je oddíl o tom, že Hitler od malička hltal majovky, skutečně majovky, pokládal boj kovbojů s Indiány za boj dvou ras. A nelze vyloučit, že nucené přemístění Indiánů do nehostinných dálav Hitler považoval za vědomý akt vyhlazovací politiky USA a že ho to inspirovalo k úvahám o deportaci Židů na Madagaskar, Patagonie tam taky padla, a posléze k programovému holokaustu. Ale důležitý je tam, řekl bych, ta pointa, proč to říkám. Hitler byl ke svým spolupodporovatelům velmi štědrý. Zisk oproti investici dosahoval často poměru 1000:1. A řekl bych, že to je velmi neblahá paralela k současné době, kdy dementní politici krátkozradce chválí údajný přínos vojensko-průmyslového komplexu ekonomice té které země. Oni jsou dementní, protože nedokážou dopočítat ty další kroky, které následují po tom šíleném zbrojení. Takže to je z mé strany pro
1: dnešek. Já ti děkuju za tuhle tu drsnou tečku, ale já si myslím, že je potřeba, aby jsme ji všichni slyšeli. Takže děkuju ti, děkuju taky našim divákům, že nás dneska omluvili, že nebudou dotazy a také za mé zaškobrtnutí a hlavně tobě, že si to se mnou dneska večer přežili. Já se budu ještě víc učit a posílám pozdravy do Havlíčkova Brodu. Přeji všem hezký víkend a tobě hezký večer.
0: Já děkuju za skvělou improvizaci. Hezký večer.
1: Hezký večer.